0: přišel, já jsem vás měl zafixovanou jako dvojici ze Stardance. Jako, ale ty jsi tam tancovala a
1: ta
0: on
1: média to
0: stavěl
1: tak
0: tenkrát
1: jako stavěli, no.
0: Ta taneční čísla.
1: No, Petr tam dělal šéf choreografa, ale mnoho let, asi 5, 6, 7, netuším už, to víš ty líp.
2: No, zhruba.
0: A nebyl to trošku přešlap, že jaksi trenér, choreograf všech tanečníků si našel jednu Čvančarovou tam?
1: No, on si mě.
2: Takhle, pojďme si říct, našla se mě ona. Ne, ne. No, my jsme spolu začali být až po Stardance, takže tam to
1: my
2: bylo.
1: My jsme se v tom přátelském kruhu od toho roku 2007, já nejsem úplně na datumy, tak v tom přátelském okruhu nějak potkávali, věděli jsme o sobě, takže v rámci nějakého přátelského potkávání se mnoho let, do roku, já jsem tančila 20 ve Stardance potom.
2: 20.
1: No, tak pár let, tak no a pak...
0: 2012
1: už... A 12 už se narodila Elenka.
0: Se narodila právě.
2: Tak to bylo rychlý.
0: Já bych mohl psát vaši rodinnou kroniku, protože já si to z toho našeho představení pamatuju, a sice, když tak mě opravte, Jitka byla v jiném stavu, ale doma už měla 6letou dceru, už měla trošku bříško a my jsme se dohodli společně, že to stáhneme, protože tahle smyslná milenka neměla být těhotná v tom našem příběhu.
1: Ne.
0: Takže to stáhneme, takže jsme to stáhli v dubnu a ty bys tak za 3 měsíce následně v červenci, bych to odhad, měla porodit. Máš syna, máte syna, že jo? Tak mýlím se, narodil se v červenci 2018?
1: Ano, přesně tak.
0: No a žijete v Mělníku, to byla volba, jak si pro tyhle velkoměstské živly vrátit se do tvého rodného města?
1: My jsme se tam vraceli často za maminkou, která byla dlouhodobě nemocná, a pak, jelikož se ta nemoc vykulminovala velmi dramaticky, takže jsme se tam vlastně přestěhovali, aby jsme se o maminku mohli starat a
0: do jejího domu, nebo do domu, kde jsi vyrůstala?
1: Do domu, kde jsem vyrůstala nejdřív a pak chtěla, aby jsme se přestěhovali k ní přímo, nebo ona nechtěla se nikam stěhovat, takže jsme se starali u ní doma, chtěla zůstat doma. Takže jsme tam potom už zůstali, protože nám tam bylo dobře a pro děti tam je dobře to, když můžou vyběhnout. Ne mezi tady tramvaje a mezi turisty, tak je to trošku jiné dětství, když můžou vyběhnout do lesa a mezi zvířata a učíme se spolu, jak rostou. Co všechno může darovat země jako půda, takže samozřejmě sázíme od brambor po mrkev.
0: Na zahrádce
1: byste nechtěli vidět loňskou naši. A brambory ty první taky nestály.
0: Švančarka mi přinesla chleba. Který upekli.
1: Nejlepší dárek.
0: Takže to je přírodní člověk.
1: Ne, já ho nepekla, prosím, to jsem nepekla já.
0: To já pekl náš pekař. Že ano.
1: Ne.
0: Vy máte svého pekaře?
2: Takový klasický vesnický život.
1: Ne, ten jsem ještě nepekla, k tomu se propracovávám. Já pořád zápasím s tím kváskem, prosím tě. No. Takže kdo tady pečete chleba, dámy? Pečete. Já zápasím s kváskem, jo. Tak já se k tomu dopracuju. Příště ti přinesu můj vlastní.
0: Takže dětem je na Mělníku krásně. Mimochodem, jejich babička, tvoje maminka, byli jsme při tom, když odcházela, si svou vnučku ještě užila, ale vnuka už ne.
1: Ne, Tedíček se narodil, bohužel teda, Tedíček se narodil, to tak někdy chodí, on se narodil přesně na rozmezí desítek minut, přesně na roční výročí smrti mé maminky. Mm-hmm. Takže maminka odcházela před půlnocí, těsně 15. července, a on se rok na to narodil po půlnoci, a tedy už 16. července. A po půlnoci, ale v rozmezí pár desítek minut. To byl takový zvláštní okamžik.
0: Jste se v kostele svatého Petra a Pavla brali. Vy jste oba věřící? Petr váhá.
1: Já chtěla dokonce se salesiánama být ve 12 letech. Jsem si říkala, že bych mohla být jako v řádu, že to je hezký. Ta představa, no vážně, já jsem se pohybovala mezi řádem salesiánů, kteří hodně pracují s mladýma lidma. A fakt jsem si představila, že budu jako pracovat s mladýma lidma, že jako budu v řádu a vůbec jsem v tom neviděla problém. Nějakých 12-13 letech. Takže tím jsem odpověděla. Já to mám takové specifické, asi ono, víte, mluvit o víře vůbec je asi nejtěžší vůbec věc, je to nejintimnější. To myslím, že mnoho lidí se dokáže bavit o daleko intimnějších věcech, třeba v oblasti těla, ale v těch duchovních věcech je to jako hodně těžká záležitost.
0: Teď velmi mimochodem souzníší s Milošem Kopeckým, který říkal to tež. Můžeme mluvit o čemkoliv, ale rozhodně ne o Bohu. To je nejintimnější věc člověka.
1: Přesně tak, takže ono to vlastně moc nejde, nebo jde, ale myslím si, že to by byl rozhovor na 3 dny, možná na týden a možná by nikdy neustal. Takže tak, no.
0: No a vypáčíme náznak odpovědi z Čatka?
2: Já jsem nikdy o vstupu do řádu neuvažoval.
0: Trefná odpověď, ano. Tak se vraťte ve vzpomínkách k tomu krásnému dni v kostele v Mělníku a teď zazní nádherná píseň k tomu a nádherně ji zaspívá Jitka Čvančarová. Ave Maria.

0: Takhle zpívala Jitka Čončorová tuhle přenádhernou píseň v pořadu Lenoška Ivo Šmoldase v květnu 2023.
1: Máš taková překvapení tady pro mě.
0: Nedávno. Mimochodem, Jitko, ty jsi bravurní zpěvačka. Nicméně, Jitka, to vás možná překvapí, vystudovala stavební průmyslovku, a to vystudovala v Liberci i Čadek, že jo? Takže vy jste původně stavaři.
2: Ano.
0: To vás nespojuje, ale je to zajímavá okolnost.
1: To nás dost rozděluje často. Protože já přijdu s
2: Není
1: nějakým...
2: Není stavař jako stavař.
1: Já přijdu s nějakým nápadem, samozřejmě vynikajícím nápadem, a Petr ano. polemizuje a je v opozici, protože on je opravdu stavař, já ne, já mám jenom ty tvůrčí, ale zase mám jako estetický cítění, to si myslím, že jo, ale
0: no to
1: po té technický, technický stránce, on myslím má i právě tu technickou, on to má víc jako
0: a je manuálně zručnej, to si vzpomínám.
1: To extrémně.
0: Jak si vyprávěla,
1: to jako
0: že
1: extrémně.
0: Je nesmírně praktický, vykachličkuješ koupelnu a podobně sám, nemusíte nikoho zvát.
2: Ano, je to tak. Hezky se to poslouchá.
1: Já myslím, že Petra to i dost baví. On se teď takto částečně se do toho jako pustil znova, že renovuje nějaké staré budovy přátelům a tak. Tak myslím, že se v tom, že se k tomu tak docela vrací.
0: K Petrovi se dostaneme, realizuje. Ale teď se držím tebe, Jitko, jsem gentleman a mám nasměrováno do Brna na Jamu. Ty ses rozhodla asi díky lásce ke zpěvu a hudbě pro muzikálový obor a ten si vystudovala, je to tak?
1: Ano, a šla jsem tam teda skrze ten zpěv, skrze tu hudbu, protože jsem to propojení mě samozřejmě fascinovalo, lákalo, a tak já jsem k tomu jako černá ovce rodiny umělecká, myslím z uměleckého pohledu, tak mě zaujal tento obor. Já jsem původně chtěla jít i na konzervatoř.
0: Jako na zpěv?
1: Jako na zpěv, skrze zpěv, ale v těch 15 letech jsem neměla pevné argumenty, abych se prosadila střední školu tohoto typu, a je to tak správně, já jsem za to jako v odstupu nesmírně vděčná. Za tu stavařinu, i když všichni profesoři jsou šťastní, že se samozřejmě tomu nevěnují. Stavařině.
0: Jsou pyšní.
1: Ale to, že člověk se setkal s jiným oborem a že přece jenom, teď mi zbyly, doteď mi zbyly jenom pravý úhly, já všechno rovnám do pravých úhlů, a že posunuju obrazy někde nenápadně, míru neviděl někde na návštěvě, kde samozřejmě do toho nemám co kecat, ale já si prostě nemůžu pomoct. Ne, takže jsem ráda za ten rozhled v jiném oboru, dejme tomu.
0: Takže si objevila, že existuje ten obor, ten se mám pocit studuje dnes jenom v Brně.
1: On se dá studovat vysokoškolsky jedině v Brně právě, ano.
0: No mimochodem, Městské divadlo Brno, to je jediná opravdu respektuhodná muzikálová scéna. Tam se dělají muzikály nejlíp.
1: Ano, potvrzuju, protože ten obor je nesmírně těžký. Dělat ho v těch třech profesích jako opravdu na té vysoké úrovni. Ať už je to zpěv, herectví nebo tanec, má to být všechno propojené a všechno tak na té vysoké úrovni, aby to byl ten pravý zážitek, který ten divák si má odnést. A to, že vy musíte jako diváci odejít, odtančit z toho divadla, zpívat si, to je to, že máte být jako nabití tímhletím žánrem, a to, že to se musí dělat na vysoký úrovni, a to bohužel si myslím, v Čechách máme ještě jako velký nedostatky, jako obecně. Takže jenom potvrzuju, že v Brně, ačkoliv
0: je
1: to bude
0: nejlepší muzikálová
1: scéna, protože to je moje mateřské divadlo, které mě vychovalo, a já jsem vděčná, že mi dali skvělou výchovu. Takže zdravím Standu Mošu.
0: K tomu se dostaneme, Jitko, ale já chci chvilku s tebou setrvat ještě na škole. Tam tě učila také Zdena Herfortová, mluvila o tobě v superlativech, v jiných rozpravách.
1: Zdena Herfortová a Jana Janěková, ano.
0: Ano, ano. Bydlela jsi na kolejích v Brně, prožívala jsi bouřlivý studentský život.
1: Já myslím, že jsem docela...
0: Abys nebyla pořád ušlechtilá, víš?
2: To mě zajímá.
1: Že já přemýšlím, že to je taková nuda celkem.
0: Měla jsi tam studentskou lásku asi, jo.
1: No tak to samozřejmě.
0: Ano.
1: To samozřejmě. Jasný, ano. Přece. Ale celý 4 roky. No, já
0: prosím
1: jsem taková,
0: tě.
1: No jasně. Já nejsem jako úplně přelétavý pták zase.
0: Takže pak přišla ta slavná muzikálová, ale stejně tak respektuhodná činoherní scéna Městské divadlo Brno, a to bylo opravdu výjimečné a je dodnes, že tam si zahrají všichni, ale musí být disponovaní velké činoherní party a zároveň nádherné muzikálové role. Tak se chlup, byla jsi nominovaná za nějaké výkony na prknech Městského divadla v Brně.
1: No ano, tak to není to podstatné.
0: No ne, právě nehrajeme pro ceny.
1: Je to samozřejmě to pochvala vždycky, že člověk rád za nějakou pochvalu, ale my, co to máme nějakou jako k tomu řemeslu, jako velký respekt a velkou pokoru, tak je to hezké, když tě někdo pochválí. Určitě je to jako motivující. Ale ty ceny jsou taková pochvala, ale nikdy bych se k tomu jako neposadila se na obláček jako úspěchu, to určitě ne. Takže o cenách to není, ale ta pochvala je samozřejmě příjemná, ale já jsem chtěla říct, že mi dali, já tomu říkám, takovou drezuru do stěhového koně, ale v tom nejlepším slova smyslu. V Brně u Standy Moši. Standa Moša mě už obsadil, když jsem byla ve druhém ročníku ve škole. Hrála jsem tam vlastně celou tu dobu i na studiích už. Dohromady, myslím, 7 sezon jsem tam strávila. Ale já jsem prošla jako všemi těmi obrovskými rolemi, titulními. Mám za sebou asi 30 titulních nebo hlavních rolí a já jsem nesmírně šťastná za to, že jsem jako prošla tím vším, že jsem si to mohla vyzkoušet, osahat. Za to jsem jako moc vděčná za tu velkou důvěru, který mi teda Standa Moša hlavně dal, když mě v tom druhém ročníku, když se mě vyhlídnul a ukázal na mě a přijal mě do souboru.
0: Takže nějaký titul, představení konkrétní nám připomeň.
1: Ať už to je West Side Story,
0: no,
1: Maria,
0: Celibol, z Kabaretu.
1: Ano, jeden z, tam bylo více alternací, takže to hrál tenkrát Roman Vojtek a s Petrem Gazdíkem. No, všechny ty velké Marie Stuartovnu jsem hrál, myslím, že jsem byla asi nejmladší Marie Stuartovna v republice. Schillerovou Marie Stuartovnu, to bylo nádherné představení. Takže ať už se tam člověk potká s činohrou nebo s muzikálem, tak no, říkám, nechci se opakovat, ale za tu obrovskou důvěru, kterou mi Standa dal, jsem za to hrozně vděčná. Nesmírně mě sformovala pro budoucí jako život.
0: No a pak asi přišly už nabídky z Prahy na pražské jeviště, ale angažmá tě nezlákalo do hlavního města. Začala jsi tu hostovat, že jo?
1: Já jsem začala hostovat, protože samozřejmě pak člověk začne, nebo začala jsem natáčet,

0: Divadlo bez zábradlí a byly to
1: Cigáni,
0: cikáni do nebe.
1: Teď si to vybavuju. Oslnivá čvančarka, jo.
0: A teď si, teď nevím, jestli to bylo úplně první, anebo jestli to bylo Les Misérables Fantina. Takže to, si to nepamatuju úplně přesně. Takže buď to byl Les Misérables, anebo teda Cikáni jdou do nebe. Pak byla Palmovka, určitě Gazdina Roba a tam ještě byla na v divadle pod Palmovkou s Petrem Kracíkem a Adžije Královna, druhá moje storatovna ve hře Boltově, hře Adžije Královna. Bylo taky krásný představení.
1: Takže Jitku už máme v Praze. V dalším povídání si řekneme, jak si vychutnala kameru a kamera Jitku. Ale teď je na řadě archiv Českého rozhlasu. A když v něm zalovíme, tak najdeme Hříchy pro posluchače rozhlasu, což bylo 8 rozhlasových detektivek z populárního cyklu inspirovaného tehdejším úspěšným televizním seriálem, jak všichni víme, Dušana Kleina. Takže teď zazní ukázka z 8. závěrečného dílu, má název Aktuální reportáž.
2: Tak, co tomu tady říkáš?
3: No, tvůj muž je lovec?
2: To jako, že mě ulovil, jo. A ty parohy po stěnách koupil. On sám je, no uvidíš za chvíli sama. Ošetřovatelka ho vozí na vozejku.
3: Aha.
2: No může sice chodit, ale šetří se, víš. A ta babizna ho v tom jenom podporuje. Ze samého strachu o sebe neudělá skoro krok. No dneska už by neulovil ani křepelku.
3: Takže jestli tomu dobře rozumím, ulovila si ty jeho.
2: Jo. Ty se tomu divíš?
3: Ne.
2: No, tak na setkání. Ahoj.
3: Na zdraví.
2: Dělala jsem 2 roky operku u jedné německé rodiny. Hrozně mě brali na hůl.
3: Tak proč jsi nevrátila domů?
2: A co bych tady asi dělala? S maturitou bez vejšky. Tobě se to mluví, ty jsi dostudovala. Stala se z tebe prý moderátorská hvězda.
3: Ale no tak...
2: Ale já nedokončila ani prvák na právech a vyhodili mě. No, tak jsem si řekla, že to zkusím venku.
3: Jako oper.
2: To byl začátek. Pak jsem dělala servírku v jedné vinárně a tam se na mě usmálo štěstí. Potkala jsem Ericha.
3: Láska na první pohled.
2: No, z jeho strany určitě, tak to víš, je o 40 let starší, poslední zvonění.
3: A z tvé strany?
2: Hele, kdyby si měla vybrat mezi pokojíčkem za lokálem, kde by se na tebe každou noc dobývali opilí číšníci a luxusní vilou postaršího sice, ale úspěšného a bohatého lékaře, tehdy ještě při síle, no, co bys zvolila?
3: Dobře, ale jsi teda šťastná.
2: Šťastná? Ale s tím na mě nechoď, šťastná. Určitě mě zapasuješ do nějakého svého pořadu, žije v luxusu, ale prodala duši za peníze. Bohatá, ale nešťastná. Na to se vykašli. Vždycky je něco za něco.
3: Mě právě zatrhli, abych točila pořady o bizarnostech a banalitách.
2: Máš pravdu, je to bizarní. A banální.
0: Kdybys mě zabil, tak to? Vůbec nevím, o čem tady, jako co to bylo.
1: Psal se rok 2009.
0: Paní měla hodně jednoduchý pohled na svět teda.
1: A tvou spoluherečkou byla Dana Černá.
0: Ano, ano, tu jsem samozřejmě hned rozpoznala, ale trošku afektovaná jsem byla, ne tam ta paní.
1: No a co rozhlas a herečka Čvančarová dnes? Spolupracuješ
0: jako
1: herečka?
0: Já tady...
1: No ne, pak teď už se přehraju na ně.
4: To je v pořádku.
0: Dobře.
1: Ale já myslím, že tak je tomu i u vás, že mluví hlavně Jitka, viď?
4: Ano.
1: Ano.
0: A je to problém?
4: Vůbec.
1: Co ty a rozhlas?
0: Rozhlas je moje dětství, ale ve smyslu toho, že můj tatínek, který bohužel zemřel hrozně brzo, když mě bylo něco přes 20, a to byl, můj tatínek byl obrovský sportovec, veslař, 80 kilometrů denně na kole ujel, neměl kartu u doktora, protože byl prostě zdravý, šlachovitý, černovlasý, vysoký to muž.
1: A možná trošku před obraz Čapka.
0: Demokrat
1: pak.
0: Velký, demokrat osvícený, to člověk, lásku k horám měl obrovskou a celý život pracoval v Českém rozhlase. On byl inženýr elektrotechnik. A já jsem tam za ním chodila jako dítě a milovala jsem ty chodby. Já nevím, jestli někdo tady jste byl někdy v Českém rozhlase na Vinohradské 12, tak to jsou takové katakomby, takové opravdu jako démonické chodby, aspoň to z toho dětství mi tak připadalo. Chodby, které vůbec nevíte, kam dojdete. Mě to fascinovalo. Páter Noster tam je výtek, takže já jsem byla úplně fascinovaná jako dítě, když jsem tam chodila.
1: No a špaciruje dnešní herečka Jitka Čvančarová po těch chodbách v Českém rozhlase? Natáčíš hry? Čteš na pokračování?
0: Mně se to strašně líbí, jak tomu mám obrovský respekt k tomuhle povolání.

0: tomu být za mikrofonem. Je to nesmírně těžká profese. Nic neodpustí ten mikrofon. Je to opravdu nesmírně těžký. A myslím si, že je jich mnoho, kdo to umí daleko lépe než já. Takže já se tam nehrnu, ačkoliv se mi to nesmírně líbí, tak čas od času se nechám zlákat pro něco, ale mnoho to nedělám, protože si myslím, že to fakt umějí jiní lépe než já.
1: Já připomenu posluchačům, kteří si nás zapli třeba právě teď, že právě poslouchají na Dvojce Českého rozhlasu rozpravy Milana Hajna z divadla Ungert a hosty jsou Jitka Čvančarová a Petr Čadek. A jdeme na Čadka, co říkáš, Jitko?
0: Jsem zvědavá.
2: To já taky.
1: Peťo, kamaráde, ty pocházíš z Liberce, to jsme si řekli. Řekli jsme si taky, že tam si vystudoval stavařinu.
2: Stavařinu,
1: je to tak?
2: Ano.
1: No a pak si začal tedy ve svém oboru, který jsi vystudoval, existovat? Nebo už vyhrával tanec pomalu?
2: Tanec vyhrával v podstatě už dávno předtím, než jsem vystudoval stavařinu, protože já tančím zhruba od 12 let a vždycky to byla moje priorita. Každopádně stavařinu jsem měl vždycky rád a po vystudování té stavařiny jsem se tím chvíli brigádně živil tak, abych si mohl dovolit tančit a mít lekce se svými trenéry.
1: No takže jsi začal navštěvovat, to bylo baletní studio jako v Liberci? Nebo přímo společenský tanec, už jsi tam vyhlídl jako ten malý
2: Přímo tu? Společenský tanec, ano. Ano, přímo společenský tanec. A bylo to tak
1: tyčí
2: jako...
1: Tyčí a piruetama tím vůbec neprošel, jak si to nepotřebuješ?
2: Prošel až postupem času, aha, až když jsem se stával trošku lepším, tak jsem tu průpravu různých stylů tanečních jako už musel mít samozřejmě a to k tomu patří. Ale k tancování já jsem přišel vlastně velkou náhodou přes inzerát, což bylo hrozně vtipný, že my s mým kamarádem na základní škole jsme tak pokukovali po holkách, už těch 12, a jednou se nám na nástěnce objevil inzerát z vedlejší třídy, že schání děvčata dva partnery a nám to přišlo jako super nápad, omrkli jsme a aniž bych teda o tancování cokoliv věděl, tak jsme se teda jeli tančit a přihlásili jsme se. No, kamarád po půl roce skončil a já už tančím přes 30 let, no.
1: Říká skromně, tančím přes 30 let, ale tančí a přináší to velké výsledky. Teď k tobě patří snad i přední umístění, jak si přímo v evropském měřítku. Byl jsi snad druhý na mistrovství republiky, nebo tak, jak jsem se dočetl?
2: Mistrovství republiky jsem i vyhrál.
1: I vyhrál dokonce, promiň.
2: Ale ani já to nemám tak, že by ty ceny a úspěchy byly důležitý nebo nejdůležitější. Já mám tanec rád kvůli tomu, že ten pohyb prostě celkově je úžasný a dá se tím vyjadřovat spousta věcí, mnohdy mnohem víc než ústy, než verbálně. Miluju hudbu různou a taky strašně rástem choreografie i na netypický hudby, muziky, když si někdo představí, prostě nevím, latinskoamerický plásnu pasodoble a postavit ho na vážnou muziku, to vlastně tak někdo nedělá, ale když se to pak udělá, to vypadá fakt moc zajímavě a z mý zkušenosti vím, že to ty lidi ocení, jakože to je fakt.
1: Takže ty zaznamenala Čadka v jeho vrcholné taneční formě ještě. Promiň. Tím chci říct, že už...
0: Ještě ano.
1: Hlavně vzpomínáme na to.
2: Je to už hluboko ve vzpomínkách.
1: Dobývali mistrovství republiky, ano.
0: Ještě ano. Ale já spíš zažívám asi tu pedagogickou část jeho osobnosti, která je teda výjimečná. Ne každý umí učit jako Petr. Já ho jako v tomhle opravdu obdivuju, protože to, co on dokáže udělat s lidma, kteří nemají předpoklady k tanci. On opravdu dokáže jako rozpohybovat kohokoliv, ale tím laskavým způsobem, tím, že vychází jako z toho člověka, z jeho osobnosti a to je velký dar.
1: Latinsko-americké tance byly, dá se říct, tvou doménou?
2: Co se týče soutěžení, tak ano, určitě. Ale se soutěžením já jsem skončil v roce 2007, v zásadě v tu dobu zhruba, kdy já jsem přišel poprvé do Prahy, do Stardance. A od té doby vlastně učím, to je jasný, ale dělám i divadla, i tebe jsem učil tančit.
1: S jakým výsledkem?
2: Já jsem byl nadšený. Doteďka to mám plně, jakože to byl strašně krásný čas. Tady
0: jsem říkala, že Petr rozpohybuje každýho.
1: Takže postupně jsi z aktivního tance přešel na choreografii.
2: Ano, ano. Tak choreografie a výuku, to už jsem dělal dlouho předtím, nicméně díky Stardance a tomu světu tady v Praze vlastně jsem přičichnul a zároveň mě to strašně začalo bavit učit právě lajky lidi, kteří s tancem nemají nic moc společného. Do té doby jsem učil hlavně profesionály a připravoval na soutěže. A u herců mě to bavilo úplně ze všeho nejvíc. Hlavně chlapy. To prostě to je neuvěřitelné. Že ty rovnou řeknou ne. A hledat ty cestičky k tomu, abych jim ten tanec vlastně přiblížil, nebo ten pohyb všeobecně, tak to mě baví jako strašně moc. No.
1: Takže jsi byl ve svém živlu v Stardance, předpokládám, když jsi připravoval vlastně choreografii pro všechna taneční vystoupení. Jestli se nemýlím, co by hlavně
2: ne úplně pro všechna, ono to tam funguje trošičku jinak. Já vlastně jakoby jsem sice vybíral ty taneční partnery, partnerky pro osobnosti, kteří ve Stardance tančí. Oni si něco připraví a já to tak jako zkonzultuju, trošku třeba něco poupravím a připravím to tak, aby to mohlo fungovat vlastně i na kamery a aby z toho ty diváci měli co nejlepší.
1: Takže tenkrát si někoho vybral pro Čvančarovou?
2: Ano, to je mi doteď vyčítáno.
1: Já si to vůbec nepamatuju, Čadek mi utkvěl v paměti.
0: K tomu bych se nevracela. Já jsem se teď právě uvědomila, jak jsi vyprávěl o tom, že jsi připravoval ty tance pro ty kamery. To byla asi tvoje první zkušenost jako s kamerama totiž. Protože Petr točí pro nás už druhý rok, bude točit i třetí, to ještě neví. Spoty pro Českou televizi, vysíláme to v České televizi většinou, spoty s našimi pacientami pro naše organizaci Debra, kde se staráme o pacienty s nemocí motýlích křídel. A samozřejmě potřebujeme osvětovou kampaň, informativní kampaň, pořád potřebujeme informovat dárce, co je potřeba, kdo jsou naši pacienti a tak dále. A já jsem vlastně oslovila Petra až jako později, mě to došlo až hrozně později.
1: Jako že koho? On, jako kameramana,
0: jako režiséra?
1: Autora těch
0: jako
1: spotů?
0: Jako autora, režiséra z těch spotů a on to dělá tak krásně. Vypadá divně, že ho teďka tady chválím.
1: Takže
0: nevypadá.
1: Spolupracujete ale na těch projektech.
2: Ale je to skvělý.
1: Jenom
0: mě napadlo vlastně ty kamery, že si poprvé vlastně že se získal tu zkušenost tam s těma kamerama.
2: Je to tak. Předtím jsem to nikdy vlastně jakoby nebyl jsem u toho. Do té doby teda do Stardance já jsem ani nekoukal na televizi, ale díky Stardance se to celé rozjelo. Já jsem pak dělal jako spoustu pořadů v České televizi a i jsem spolupracoval na filmech a na seriálech a hrozně mě bavila ta práce s tou kamerou. A no a tak jsem si prostě jednou řekl, že to...
1: Já se zeptám laicky, práce před kamerou nebo na kameru, to znamená, to spočívá v tom, že ty odhadneš, co se pro ty záběry kamery nejvíc hodí, jo? Jakože to umíš postavit tak, aby to na té kameře vyniklo.
2: No, doufám v to. Jo? Doufám v to. Aha. Jo, tanec na kameru je
1: asi
2: trošičku
1: specifická
2: jiný,
1: disciplína, jak teď říkáš, než na jevišti, že jo?
2: Na jevišti, je to tak. Je to podobně jako film a divadlo.
1: Teď tě potěšíme, dáme si Sambuking.

0: To byl Dan Nekonečný a jeho Samba King.
1: To se nedá moc poslouchat v sedě tohle přece. Já doufám, že doma jste se zatančili aspoň trošku. Samba je strašně těžká. Nebo pro nás laiky je asi těžká. Jak je rychlá? Pro tu fyzičku je docela těžká. Že musí člověk fakt jako mít fyzičku, ne? Aby to vydrželo.
0: To je dotaz na tebe, to ne?
1: To je na Petra, no. My se tady pokecáme, my to nestíháme totiž doma.
2: Já rád poslouchám, aspoň se o tom něco dozvím. Ale, no tak jasně, no. Tak všechny tance jsou těžký určitým způsobem a je to o té technice, no. A o tom času, který tomu tanci věnuješ. No, fyzičku potřebuješ hodně věcem.
1: Takže při sambě, když jsme byli vyhozený, takže jsme jí věnovali málo času. Nás vyřadili při sambě. Takže tak. No.
0: S tím nejmenovaným partnerem, ano?
1: Ne, s Lukášem, moc zdravíme, s Lukášem Hojdenem. To jsou takové interní legrace. Ne, ale myslím, že při sambě nás vyhodili.
0: No, ale byla si asi už v pátém, šestém kole, nebo tak?
1: To já si taky nepamatuju, něco takového.
2: V pátém.
1: To se to pamatuje, já ne.
0: Hele, a Petr byl co by choreograf a ten člověk, který byl zodpovědný za tu výslednou podobu toho tance.
1: Vlastně
0: přísný,
1: za to může Petr, no. Mně to došlo.
0: Přísný nebo nekompromisně přísný? Přitom,
2: ne, já nejsem přísný.
0: Když se připravovali ty
1: páry
0: k vystoupení?
1: Já myslím, že on, když je ve svojí profesi, tak je jako je přísný, ale docela laskavý. On má jako příjemnou energii, Petr, když učí, ale tím, že tam sebou nese tu osobnost, která ví, o čem mluví, tak má takovou přirozenou autoritu, takže si myslím, že se moc nikdo nedovolí jako remcat. Jo, je takový, jako působí vlastně docela přísně. Ale hezky.
0: Nevím,
1: to je v tom nejlepším
0: to
1: slova smyslu.
0: Když se vám to
1: když
0: líbí,
1: se člověk nic jiného nenaučí, když to flinká, no, tak se jako nic nikam neposunete, no, to je asi normální.
0: Než se dostaneme, Jitko, což mám v plánu k tvým krásným rolím v televizi a ve filmu, tak současné jeviště. Pokud vím, tak účinkuješ ve dvou inscenacích, stále v Kleopatře.
1: Já jsem dlouho nechtěla...
0: A druhou si dokonce režírovala, tak povídej.
1: Já jsem dlouho nechtěla se věnovat divadlu z toho důvodu. Já jsem předtím, než jsem čekala Elenku, nebo než jsem porodila Elenku, tak jsem účinkovala na 7 pražských divadelních scénách, v 7 divadlech najednou, což je docela dost. A já si myslím, že jsem se toho divadla nahrála hodně a když se mi narodili děti, já jsem nebyla schopná moc obětovat ty večery. Já při představě, že usínají beze mě, myslím si, že tu mámu prostě potřebujou jak večer, tak ráno, že je to důležitý. On ten filmovací režim časový má trošku jiný plán. Myslím, že přes den se ty děti zabaví a můžou se učit s někým, ale ty večery jsou nějaký pro mě podstatný. Nemohla jsem je nějak obětovat tomu divadlu, takže já se k němu teprve pomalu začínám vracet. Vlastně, když jsem měla, vlastně než jsem otěhotněla s Tedíčkem, tak jsme taky měli tady spolu naplánovanou hru, za které jsem se pak Milanovi omluvila, protože jsem si nedokázala představit, že se mi narodí Tedíček a já prostě budu pendlovat po celé České republice s divadlem. To prostě nebylo, protože já jsem v prvé řadě máma a pak všecko ostatní.
0: Teď ti zatleskají přítomné ženy a nejen ženy.
1: Takže jsem po 6 letech teď? Vlastně měla premiéru v divadle. Teď, po 6 letech premiéru a to jenom z toho důvodu. Já jsem si dala i takovou profesní pauzu, protože já jsem člověk, který neumí přecházet chyby, což je pro mnoho lidí dost komplikovaný. Je to jako složitý, protože to není moc pohodlný se mnou pracovat, protože já prostě neumím tu chybu obejít nebo přejít. Já je jako musím vyřešit, poučit se s ní a jako pak můžu směřovat dál. A já jako nejsem schopná dělat moc kompromisy v práci, kterou dělám. Myslím si, že to nejde. Aby se člověk pak zodpovědně podíval za to, co jako vytvořil. Chci, aby to mělo jako určitou hodnotu a ten kompromis jí posouvá někam, kde já si zatím pak nestojím a já to takhle neumím. Takže já jsem si řekla, že se musím udělat nějakou pauzu a dokonce jsem si dokázala představit, že už nikdy se k herectví nevrátím a vůbec mě to nečinilo problém. Já jsem v tom, jak když jsem učinila to rozhodnutí, já byla úplně šťastná, mě se nesmírně ulevilo. Já měla jako takovej mír a klid v sobě a vůbec jsem nevěděla, co budu dělat a říkám si, ono něco, co bude mět projít mojí tvůrčí duší, tak aby to bylo opravdu mým úkolem, by to prošlo, nebo nějakým jiným úkolem třeba budu mít za úkol nebo něco vytvořit úplně jinýho mimo svoji profesi. Tak jsem si řekla, že až přijde jenom takováhle věc, kdy bude důležité, aby lidé slyšeli význam slov té a té dané věci z mých úst, až opravdu ucítím, že je to můj úkol, tak teprve pak se dokážu nějak jako vrátit. A přišla vlaštovka, což je divadelní hra jednoho španělského autora, Guillaume Clua se jmenuje. Byl na premiéře teď v listopadu, 17. listopadu jsme měli premiéru. Je to hra
0: tu hru,
1: o dvou
0: pardon,
1: lidech.
0: Že skáču Jitce do řeči, sama režírovala. To byl tvůj režijní debut.
1: Protože to nebyla žádná ambice, ani můj kalkul nebo nějaký cíl vytyčený. Já jsem to jenom hluboko ucítila, že to musím udělat od A po Z, tak jak ta vlaštovka přišla, jak jsem ji ucítila já se svojí tvůrčí duší. Já měla tak jasnou představu, že jsem byla přesvědčena, že to musím udělat od A po Z, takže se to musím i zrežírovat.
0: Ty jsi přizvala kolegu, je to hra pro dva herce?
1: On ji našel Daniel. Daniel Krejčík, můj kolega té hře, on ji tu hru našel a on mě vlastně oslovil jako hereckou partnerku. Netušil, že to budu chtít ještě režírovat. A jaká to bude práce se mnou. Takže on ji našel, on ji mi přivedl.
0: No ale režírovat sama sebe, když se herec nevidí. To ti třeba někdo na záznam, Péťa, nebo někdo natočil zkoušku a ty se pak doma na to podívala a řekla jsi, tohle změním.
1: A já jsem to dokonce jsem volala Ondrovi Sokolovi a jsem se s ním radila, i jestli by si tu hru nepřečetl, protože vím, že on jeden z mála i režíroval jednou sám sebe a mi říkal, to už bych nikdy v životě nedělal. To je tak strašně těžký, to nedělej, bacha, no jako právě. Pozor. Takže on mě velmi zrazoval od toho, ale víte co, když cítíte nějakou jako hluboce v sobě, projdete nějakým pocitem toho hlubokého přesvědčení až na nějaké si jako buněčné úrovni, tak to přesvědčení vás jako nic, žádná povrchní pochybnost vás od toho neodradí. Já nevím, jestli jsem to řekla srozumitelně.
0: Já myslím, že ano. Mhm.
1: Já teda doplním, že samozřejmě že to nebylo jednoduché, proto já jsem poprosila o radu, protože samozřejmě mám obrovský respekt té profesi jako takové,
0: té
1: režijní. Takže jsem měla poradní hlas, jako uměleckou spolupráci jsem poprosila Václava Marhoula, protože si výjimečně rozumíme v těch tvůrčích věcech i v mnoha dalších věcech. Takže to, že jsem se s ním radila i jako dramaturgicky, protože jsem hodně škrtala z toho textu, tak byl potom na těch posledních zkouškách v tom generálkovém týdnu a dával mi ty oči zvenku, který samozřejmě já jsem byla ale tak jako já jsem byla v té svobodné tvorbě tak šťastná, což ta svoboda samozřejmě jde ruku v ruce s tou zodpovědností, s tou absolutní zodpovědností, že se za to zodpovídám od A po Z, tak i přesto jsem byla jako nesmírně šťastná v tomhle procesu. A jsem teda ještě šťastnější o to, že tak, jak já jsem o tom hluboce byla přesvědčená o významu té vlaštovky, která je o základních lidských hodnotách, nastaveních, postojů, ten text, myslím, je to jeden z nejhezčích textů, co jsem kdy četla. A to, že je to představení vyprodané na půl roku dopředu, že není možné vlastně sehnat lístky, protože si lidé mezi sebou říkají, to je skvělý, na to musíš jít. A ty obrovský ohlasy, které mám zpátky od diváků, jsou až jsem si vlastně nedovedla představit, že až takhle budou krásný. Takže jsem vděčná za to, že tak, jak já jsem tomu hluboce věřila a Dan taky, tak se to jeví jako správně, tak za to jsem moc ráda.
0: Gratulujeme.
1: Promiň, ještě k tomu dodám důležitou věc. Já to Danovi hodně říkala při těch režijních připomínkách, že jsme prostředníci něčeho, co je tak skvěle napsaný. Je tam tolik témat pod tím textem, kdy je něco takhle, co má tak obrovský přesah a je to naprosto výjimečná věc, kdy jsou výjimečné věci, které probouzí v lidech to lepší, protože každý máme v sobě tu dobrou a tu špatnou stránku a to, že jsou výjimečná umělecká díla, která probouzí v lidech to dobrý, je zázračný. A říkala jsem mu často, že ať si uvědomí, že jsme jenom prostředníci, ať tam nedává žádný záměr, žádný kalkul, ani žádnou hereckou ambici, nebo já jako režijní ambici. A když necháte něco čistě projít bez ega, tak ono to opravdu jde nějak čistě a k těm lidem jako napřímo s tou energií. A to je, myslím, důležitý a to se tak jako jeví jako správně s tou vlaštovkou. Promiň, to nešlo říct krátce. No, já jsem...
0: Divadlo miluješ, je to zjevné, nicméně nejvíc v povědomí jsi samozřejmě zásluhou televize a filmu. Zmínila jsi jméno Václav Marhoul, s tím si natočila pozoruhodný film, takže kdybys měla sama vzpomenout, takže Dělej si žebříček svých počinů před kamerou sama. Jaké tituly bys připomněla? Asi Nabarvené ptáče jednoznačně, řekl bych.
1: Teď jsme dostali před 14 dny cenu francouzských filmových kritiků. To jsou nejpřísnější kritici vůbec. Francouzský film je jako úžasný fenomén, takže za to jsme jako, to je jako krásný, že Nabarvené ptáče dostalo cenu francouzských kritiků. To je
0: jiné filmy,
1: jako velká
0: jiné filmy
1: věc.
0: Ještě s Jitkou Čvančarovou, které by chtěla teď připomenout? Neeviduješ tak precizně.
1: Neeviduju tak precizně. Teď asi nevím vůbec.
0: No
1: já doufám, že ještě něco jako vytvořím.
0: No
1: jako hodnotného, co bude lidi těšit. To ne, že by pořád člověk musel se dotýkat těch jako základních a hlubokých témat, ale myslím si, že i udělat jako skvělou komedii, která a když už jsem u toho francouzského filmu, teď se podíváte do té historie francouzských komedií, které jsou nadčasový. A čas je ten nejpřísnější a nejspravedlivější kritik, protože na špatný film zapomenete za měsíc, ale na ty dobré filmy přetrvávají skrze ten čas, přetrvávají věky, desetiletí. A to jsou třeba i ty francouzské komedie, kde i dobrou komedii člověk chce udělat jako správně a potěšit lidi tak, aby se nepodbízel. Nebyl to pošetilý a blbý humor, nebo takový ten zesměšňující. Já to hrozně nemám ráda. Takže já mám ráda ten kvalitní humor. No.
0: Jitko, já si na tebe vzpomínám také v seriálu Kukačky, který se mě mimochodem velice líbil, nejen jako na herečku, ale ty si naspívala a opravdu famozně také píseň, která běžela vždy na závěr každého dílu k titulkům. Ta píseň má název Zklamání.

0: Já jenom prosím řeknu, že tuhle nádhernou píseň napsal David Solář a nejenom tu, psal všechny písně ke Koukačkám nebo většinu. Tak zdravím Davida a jenom tě prosím opravím, že nešla k titulkům, ale byla to jedna píseň v rámci toho příběhu.
1: Ano.
0: Ale nešla k titulkám.
1: Určitě máš pravdu.
0: Ale já vždycky taky lovím v paměti. Tak.
1: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, v divadle Ungelt právě probíhají rozpravy Milana Hajna a jeho hosty jsou Jitka Čvančarová a Petr Čadek. No a před námi je poslední vstup. Jak trávíte vlastně ten skutečně volný čas, kdy spolu nepracujete, ty netočíš, nehraješ, ty se nevěnuješ choreografii. Máte děti k dispozici nejvíc asi teda řekl bych o prázdninách, takže asi úvody.
0: Úvody a probíráme spoty.
1: Ty seš teplomil, to si vzpomínám.
0: Probíráme spoty pro charitativní spoty, protože mi ta charita se jde samozřejmě skrze jako volný čas. No, to
1: je, promiň, rád na to navážu. To napadlo tebe, nebo jsi byla přizvána k UNICEFu, to jsme nezmínili, k té nemoci, které pomáháš, nemoc motýlých křídel, tom málo víme, zkus o tom něco říct.
0: Já to řeknu teda úplně stručně. Mě paní primářka Hana Bučková před 20 lety poprosila, jestli můžu pomoct pacientům s nemocí motýlých křídel, protože v Brně při fakultě nemocnice dětské je IB centrum, kde se všichni lékaři jsou specializovaní na onemocnění epidermolis bullosa congenita, což je tato šílená nemoc. V Česku ji říkáme nemoc motýlých křídel. Takže se o děti staráme už přes 20 let a může za to paní primářka Hana Bučková. Já jsem samozřejmě nepřemýšlela tenkrát ani vteřinu, když mi o pacientech a o té nemoci říkala. Takže už 20 let a Petr už jde celou tu dobu vlastně se mnou. To je, pokud se rozhodnete dělat charitu, tak jinak to nejde, než dělat s absolutním nasazením srdcově naprosto nezištně a to jde skrz veškerý volný čas, vaši profesi, to tak jde. To jde prostě, to je na té vaší cestě, jako na té životní, hned vedle sebe. A potom posléze jsem se stala o několik let později vyslankyní dobré vůle UNICEFu. Takže já jsem v takovýhle, v jedné obrovské organizaci, která existuje v 60 zemích na světě, jako je UNICEF, a jezdím s nima na humanitární mise různě po světě, ať už to je africké Mali nebo v Bhútánu a potom v takové malé organizaci, jako je Debra. Takže to jsou takové dvě hlavní moje charitativní činnosti a pak spoustu dalších filantropických s Bárou Nesvatbovou a tak dále. Je toho opravdu mnoho.
1: Teď k tomu společnému času v létě o prázdninách s dětma. Vím, že máš ráda moře, takže tam bych tě umístil, vás všechny.
0: Myslím, že musíme vždycky postarat o tu velkou zahradu o těch našich mnoho zvířat, takže Petr dneska dělal kolik 6 hodin zahradu a vždycky se musíme postarat, než někam odjedeme, takže když už někam odjedeme, tak rádi samozřejmě k moři, ale stejně tak máme rádi hory. Takže budeme trávit, ale letošní léto budeme určitě částečně u moře i. A máme rádi Istrii, protože tam máme spoustu přátel, kamarádů, jezdíme tam několik let vlastně na jedno místo, takže ta komunita těch přátel je tam hrozně, hrozně milá, ten lidský faktor, takže tam je nám dobře.
1: Tak si to užijte. Děkuju. Já vám děkuju, že jste přišli, náš čas vypršel. Loučí se s námi Jitka Čvančarová.
0: Děkuji za pozvání a krásný den všem. Děkuji.
1: Petr Čadek.
2: Díky za pozvání.
1: A loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hajn. Naslyšenou.
3: Plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Velmi zkušený český cestovatel Mirek Zikmund vypráví, že jednou ze 3 nejkrásnějších zemí, které kdy viděl, je bývalý Ceylon, později Sri Lanka. Michale, dobré odpoledne, souhlasil byste s tím, nebo byste to vyvrátil?
3: Miroslav Zikmund nebyl první, kdo toto prohlásil u nás. Prvním byl pan profesor Otakar Pertold ve své knize Perla Indického oceánu. On tam pobýval nějakou dobu se svojí manželkou, celý ten ostrov procestoval, napsal o tom velice obsáhlou publikaci a říká, že kdyby si měli vybrat zemi, kde by žili, když by to nebylo možné v Československu, že by to právě byl Ceylon.
4: Proč se té zemi říká Sri Lanka a vy někdy užíváte slova Sri Lanka?
3: Sri může být v sanskrtu, může to být i v sinhálštině, v těch indoevropských jazycích.
2: No, my tím pádem vlastně přejímáme přepis přes angličtinu, která si neumí s tím eš poradit, říká Sri a my Češi jsme to, jako kdybychom husa neměli, hloupě přejali.
3: Ale stejně tak můžu třeba, že určitě narazili na velkého gurua, který u nás má mnoho žáků, Sri Chinmoy. Nikdo by neřekl Sri Chinmoy, takže jako, že je to Sri Lanka a Lanka znamená ostrov.
4: Dnes budeme hovořit trošku o tom, jak jste se tam octl. Vy jste tam nebyli jako turista, nýbrž jste měl ohlenou hlavu a byl jste v tom oranžovém, co to je, roucho je to?
3: Nebo
4: je...
3: Roucho by se tomu dalo roucho. Asi nejlépe říct.
4: Jako mnich regulérně.
3: Jako regulérně mnich. Na toto budeme ještě mnohokrát narážet během našeho rozhovoru, že je vždycky problém správně pojmenovat věci, které jsou v té dané kultuře. Samozřejmě, náš jazyk je ovlivněný křesťanstvím a proto různé věci jako oltář. Je to oltář? Není to oltář. Je to zanášení křesťanství někam, kam to nepatří, ale když to mám nějakým způsobem přiblížit, tak řeknu oltář, ve kterým stojí Buddha.
4: Klášter platí?
3: Klášter, no je to taky. V tom smyslu, že je to v jiných souvislostech.
4: Poustevna platí?
3: Jako v kterém klášteře.
2: Pánové, kromě toho, že budeme kroužit kolem pojmů, bychom ovšem také měli kroužit kolem životních peripetí našeho hosta, přestože je mu tuším 25 nebo kolik?
5: 24.
2: 24, tak alespoň pro mě zaznamenal docela zvláštní posun od toho, že je vyučeným tesařem až k té religionistice a k tomu lososovému rouchu. Michale Horáku, dobré odpoledne, vítáme vás.
4: Mádáme se do toho, ne?
5: Mádáme se do toho.
3: Dobře.

0: Nejspíš tu několikrát padne především jméno Mirko Fríba. To je psycholog, který, myslím, částečně vystudoval, částečně působil ve Švýcarsku. Já to říkám všechno, protože vy jste jeho asistent.
1: Byl jsem jeho asistent právě na Masarykově univerzitě, kde teda přednášel na psychologii, ale částečně přednášel i u nás na religionistice. Já bych rád možná doplnil, že studuju religionistiku a etnologii.
0: Jednou Max Brod napsal knížku, která se jmenuje Cesta Tichona Braheho k Bohu. Kudy vedla vaše cesta tesařského učně a tesaře vyučeného k religionistice na Srí Lanku, na univerzitu, na přednášky? Mně to připadá strašně daleko.
1: Vidíte, mně to připadá jako jeden takovej docela stejným směrem směřující proud od úplného začátku. Jak jste řekl, jsem vyučený tesař, pak jsem si dodělal nástavbový studium s maturitou a pak jsem šel na filozofickou fakultu.
0: Nástavbu ovšem stavebního technika.
1: Ano, nástavbu stavebního technika.
0: To je opravdu přímočarý.
1: Občas se setkávám s výtkama typu, co blázníš, tady se zajímat o nějaký východy, tady máme naše tradice, jsi nějak změnil, jsi teďka jiný, co o tobě někteří lidé říkají, že jsi buddhista, tak. Tak já, když jsem se sám díval na ten můj život a měl jsem na to mnohokrát dost času, abych se nad tím tak zamyslel, byl jsem v džungli a jsem si říkal, co tady děláš, tak jsem si uvědomil, že to pořád nějaký to hledání té pravdy, jak to na tom světě je, jak jsem na tom já, no a že to jde pořád stejným směrem, i když teďka to mám trošičku jinak strukturovaný.
2: To je velmi hezký úvod, ale pojďme to začít postupně rozkrývat. Vyrůstal jste v rodině, která byla třeba katolická, bylo tam nějaké jiné náboženství, nebo jste byl bezvěrcem?
1: Na vaši otázku, nás v rodině nikdy se o náboženství nikdo nebavil, ani to nebylo nikdy žádný téma, ani žádný problém.
2: A vy jste v momentě, kdy jste si začal, řekněme, silněji uvědomovat nebo pro sebe nějak formulovat nějaké hledání, šel rovnou za buddhismem, nebo to je výsledek nějakého tápání, které by bylo velmi lidské?
1: Je to samozřejmě výsledek hledání, že samozřejmě na začátku jsem šáhl po tom, co bylo nejbližší. Po Biblii šáhl jsem po nějakých křesťanských dílech, že jsem jako hledal a tak jako jsem tak přemýšlel o té nauce a to, ale nesedělo mi tam několik věcí. Ale v té době, když jsem s tím začínal, to znamená, když mě bylo tak kolem 15, myslím, že jsem nebyl schopný to formulovat nějak jasně, nějaký výtky, že to byla spíš pocitová záležitost, že tady něco nehraje, tady něco nesedí. Něco na způsob, že přijdete na nějaké úplně cizí místo, kde jste v životě nebyl a prostě se tam necítíte. Nevíte
0: Chcete
1: proč.
0: Říct, že na Ceylonu jste tento pocit neměl, že jste se tam octl ve správnou chvíli na správném místě?
1: Samozřejmě jak jde. Ceylon je dost veliký. Radši bych Srí Lanka. Ceylon je název, který tomu dali Portugalci, když to okupovali. Samozřejmě, že tam byly chvíle, kdy jako jsem mi tam některé místo nesedělo, byly tam chvíle, kde jsem se tam cítil jako doma. Ale celkově opravdu jsem byl po celou tu dobu přesvědčený o tom, že jsem na správném místě ve správnou dobu pro mě.
2: Udělali jste rychlý přechod, pánové. Vraťme se ještě do doby vašich 15. Proč kluk v 15. místo předvádění se před holkama potřebuje hledat pravdu? A za druhé, pak mě zajímá to hledání, které nastalo poté, co křesťanství se neukázalo tím, co vás osloví jednou provždy.
1: Hledání nějaký cesty nebo odpovědí srozumitelných na to, co se děje, se nijak nevylučuje s předváděním před holkama. Naopak se to dá mnohdy velice účelově použít. Ale kdybych měl dál odpověď na tu vaši otázku, no tak pak jsem šáhl po Koránu, který jsem taky přečetl a pamatuju si docela sympatické chvíle, kdy jsem si to četl o přestávkách, kdy jsme dělali na stavbě jako učni, většina lidí vůbec nechápala, jako co, jestli náhodou jsem nějaký divnej nebo tak. A pak se to přelilo na ten východ. Tam byl ten vliv toho, že jsem v té době cvičil s pár kamarády bojové umění a tam už pak začínaly ty kontakty na ten východ, na jógu, na zenový buddhismus a tak dále a začal jsem se orientovat v těchto oblastech.
2: Od těch 15 dál v těch prvních letech toho hledání jste se navíc pohyboval v historicky velmi vzrušivém terénu. Tato země se měnila, tady se objevili všichni ti privatizátoři a teď se zaháněli ti komunisté. To všechno šlo mimo vás, vy jste hledal tu svou pravdu.
1: Když bychom to stáhli na tu přelomovou dobu listopadu 89 prosince, tak jsem to vnímal docela živě. V té době jsem byl v 8. třídě a vím, že mě to fascinovalo a že v té době se začala projevovat moje mánie archivnictví, že jsem jako chodil po městě a teď jsem sbíral ty popadané plakáty, malovaný a my chceme nahrát Vaška, ne žádného Šaška. Že mě to fascinovalo, jak se to děje, jak se ti lidi mění. Samozřejmě mi to nahrálo, protože pak se otevřel ten příliv té literatury. Potažmo jsem kam mohli začít jezdit lidi, kteří nám chtěli nabídnout něco z toho, co poznali.
0: A jsme u té postavy vašeho učitele, duchovního učitele?
1: Dalo by se to tak nazvat, ale pro mě pan docent Frýba nyní je mnichem na Srí Lance ctihodným Bhikkhu Kusalanandou, nebyl a není pouze duchovním učitelem, ale učitelem obecně. Měl jsem tu skvělou příležitost, jak je jeden termín pálískym jazyce, naučit se i věci právě z toho normálního světského života, za který jsem teda neméně vděčnej, jak za ty duchovní.

0: Buddhovy texty jsou právě v jazyce pálí, vy jste se o tom zmiňoval a myslím si, že docent Fríba je jedním z odborníků právě na tento jazyk. Přes jazyk jste se dostával k buddhismu?
1: Ne. Přes tu praktickou metodu, jakým způsobem tuto nauku prezentuje docent Fríba, jako praktickou metodu zvládání života, která zve k tomu vyzkoušení, někomu funguje, někomu nefunguje a jde se dál.
2: Tuto metodu on přednášel.
1: Tuto metodu on přeložil do jazyka psychologie a prezentoval ji právě ve skriptech, který vydala Brněnská univerzita psychologie zvládání života, aplikace metody Abhidhamma.
0: To už má něco společného s meditačními technikami?
1: Ano. Tam už jsou přímé souvislosti tady s tím letím.
2: A teď nás někdo poslouchá, nejbanálnější příměr, vidíte. A něčím se trápí v těchto týdnech a říká si, co by ten kluk, pan Horák, mi tak v té nejlapidárnější podobě poradil. Jak se mám zmocnit svého života v této fázi? Co s tím?
0: Co by udělal on?
1: Já si myslím, že pan Horák není zrovna ten nejideálnější rádce. Každopádně je tady jeden výrok Buddhu, který já si docela často říkám, že Buddha, když míral, tak dal jeden z posledních rad svým učedníkům a řekl, dělejte, jak nejlíp umíte. I když to může znít banálně.
2: Ono to dokonce může znít lakonicky. Plácejte se v tom dál.
1: Ne. Tady je ten aspekt, který si málo lidí uvědomuje, že ve chvíli, kdy oni opravdu vezmou to svoje jednání, nikoli v chování. Je tady ten rozdíl mezi chováním, kdy se mnou něco cmloumá, já nějak jednám, nevědomky nějak reaguju jako rostlinka na světlo a kdy jednám, protože vím, co chci. Jsem zorientovaný v té své situaci. V tomto smyslu dělat, jak nejlíp umím, to pak taky znamená, že i když se to nepovede, tak nejsem trápený nějakýma výčitkama, Ježíši, já jsem trouba, že jsem to tady takhle podělal a tak dále. Ale že když si řeknu, jako dělal jsem, jak jsem nejlíp uměl, snažil jsem se, tak je to docela silná obrana proti tady těmto věcem, jako výčitky a plácání se právě v té neschopnosti rozhodnutí a tak dále, což si myslím, že je dost velký problém u mnoho.
2: Tohle mě velmi oslovuje, Michale. Konám tedy poté, co jsem se rozhodl, že nějak konat chci. Tomu rozhodnutí ale musí něco předcházet. Musím se zastavit a porozumět si.
1: I tak.
2: Když mám pocit, že to nesvedu? Rozumíte, doléhá na mě nějaká situace a já, ač se snažím, nechme stranou ty, kteří se ani nesnaží. Ale snažím se tou situací probrat, porozumět si a mám pocit, že se mi nedaří.
1: Samozřejmě každému z nás funguje něco jiného. Já v takovýchhle případech většinou se obrátím na nějakého svého dobrého přítele, se kterým to úplně normálně po kamarádsky probereme. A on mě řekne, ty troubo neblbni, tohle to nevidíš. Samozřejmě zde je pak taky druhá rovina a to už je pak ta rovina meditačního tréninku, kultivace vlastní mysli. Že pak vy můžete, pokud chcete zlepšovat tu svoji schopnost žít šťastně, zvládat ten život, tak na to můžete jít i přes tu meditaci. Na což ale potřebujete mít dobrý místo, dobrý učitele a prostor. Pár dní, pár týdnů.
0: Vy jste třeba absolvoval takové ty meditační kurzy, které pro mnoho středoevropanů jednoduše nejsou. Já si vzpomínám, že mi někdo vykládal, jak jeden z těchto kurzů spočívá v tom, že účastníci spolu jednoduše 14 dnů absolutně nepromluví ani slovo. To znamená, člověk je uzavřen sám do sebe.
1: Středoevropané nemohou mlčet, oni pak umírají, nebo co se jim pak stane, když mlčí?
0: Jednoduše to nevydrží. Ne všichni. Samozřejmě, že vy asi to dovedete.
1: Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro projítí tím kurzem meditačním, který možná by bylo dobrý předeslat, že u nás se tyto kurzy pořádají, buď víkendové nebo desetidenní, 14denní, je možnost třeba i měsíčního, když na sebe dva 14denní navazují. Když jste ve skupině lidí, kde nikdo nemluví, tak nemáte, proč byste mluvil. A když máte dost své práce, tak už vůbec nemáte, proč byste mluvil.
0: Ale zároveň existují lidé, kteří jednoduše odpadnou, že to prostě nevydrží, ten nápor vlastních myšlenek nebo prázdnoty.
1: Právě, že tady jde o to, že ta meditace vám nabízí techniku, jak se všema těmato věcma pracovat. Jsou lidé, kteří prostě přijdou na to, že toto není to, co si mysleli, a jednoduše odejdou. Ale to se stává opravdu výjimečně.
2: To se stává i v autoškole ostatně. Člověk, který se o to zajímá, obecně přijde na takový kurz a je mu zřejmě vysvětlen cíl toho kurzu, to, čím ve vlastní prospěch by měl projít. Co to je?
1: No je to právě to směřování od toho utrpení, od těch starostí, od těch problémových situací k tomu šťastnějšímu jejich zvládání, k tomu většímu štěstí. Buda tak formuloval i ten svůj cíl celé té nauky, jako nibbána, a který taky Buddha popisuje jako nejjemnější štěstí. Že to není štěstí v tom smyslu, že bych se dobře opil a teď se někde vznášel nebo nějakým způsobem ulítl do nějaký extáze, ale že to je to štěstí, který trvá.

0: klamat, přesvědčování se, oblbování se, ať už sebou samým, nebo nechat se oblbovat jinýma vnějšíma autoritama, učitelama, farářema, politikama. A pak tam sedí to přirovnání, jakože když vidíte ty kamna, tak se jich nebudete dotýkat, nebo když máte tu zkušenost, že pálí.
1: Věří buddhista na osud? Domnívá se, že různé situace jsou něčím, čím si musí projít, a teď to říkám hrozně nerad a nepřesně, které jsou mu osudem nachystány, aby ho tak či onak sformovali?
0: Musím dvě věci vysvětlit. Za prvé, buddhisté nevěří. Za druhé, nemám rád slovo buddhismus ani buddhisté. Budhovi stoupenci jeho učení si říkají upásaka nebo upásiká. Upásiká jsou ženy, upásaka jsou muži. Je to to samé, jako máte islám a máte muslimy. Tady tenhle ten patvar buddhismus svádí k různým izmům, jak na to často odkazoval pan docent Frýba, komunismus a tak dále a tak dále. Takže stoupenci Budhova učení bych nejradši používal. A potom, jestli v něco věří, víra jako taková není v té teravácké podobě Budhova učení. Buddha sám říkal, nevěřte mi. Nevěřte ničemu jenom proto, že to říkám já, nebo jenom proto, že to říká vaše tradice, ve který rostete, nebo proto, že to říkají nějací učenci. Věřte jenom tomu, co si sami ověříte. A k tomu osudu je tady jeden princip, který byl už známý před Budhou, ale Budha ho vysvětlil, a to je princip kama vypáka. Kama je nějaký čin, vypáka je jeho výsledek, jeho ovoce. Tak, jak je to formulovaný Budhou, který mu teda v tom pravým slova smyslu by nikdo neměl věřit, i když jsou tací, kteří mu věří, tak učil, že to, co k nám přichází během našeho života, jsou ovoce našich minulých činů. To znamená, že když někdo provede něco špatného, tak mu to něco špatného přinese. Když provede něco dobrého, tak mu to něco dobrýho přinese. A že se to dá přímo prožít jako meditační zkušenost. Můžete mít přímou zkušenost vidět ty souvislosti toho, jak něco uděláte, jak něco přijde. To je přímo prožitelná zkušenost jako třeba chuť cukru.
1: Mluvíme o činech za tohoto života či předchozích?
0: To je jedno.
1: Pro ty, kteří nevěří předchozí životy, to jedno není, vidíte?
0: Já si myslím, že ani drtivá většina lidí, kteří praktikují meditaci, nevěří v minulé životy. A je to takový, je to smutné, že dochází někdy k misinterpretacím, jakože v buddhismu existuje reinkarnace, tam to nepatří. Reinkarnace patří do hinduistické filozofie. Buddha sám říkal, že tady není nic, co by se mohlo znova zrodit. Že to nějak běží. Jednou svíčkou zapálíte druhou, tak je to ten samý plamen nebo jiný plamen. Rázně odmítl hinduistickou myšlenku, že je tady nějaká nesmrtelná duše, že každá živá bytost má v sobě nějakou tu jiskřičku, která putuje. Buddha říkal, že to tak není. A byl to názor, na který přišel skrze svou meditaci. Ne, že by mu to někdo řekl, mu to někdo zjevil, ale protože na to přišel, že to tak uviděl, že to tak je.
2: A vy si o tom myslíte?
0: Já si o tom myslím, že to tak asi bude, no. Ale tu přímou meditační zkušenost, kdy je tam opravdu to prokouknutí v tom smyslu, že máte tu jistotu, tu nemám.

0: Sri Lanka. Vy jste tam odjel samozřejmě s určitými představami, ty se potvrdily a nebo se proměnily v tříšť nějakého zklamání.
1: Samozřejmě některé věci se potvrdily, ale hromada se nepotvrdila. Já si myslím, že to potká každého, kdo studuje nějaké věci spoza stolu, ať už je to univerzitní studium nebo jen tak jako koníčkářsky, že když se pak dostane do té reality, do té žité reality, tak musí ty svoje názory rázem jako změnit, že musí uspůsobit té realitě. Samozřejmě pro mě tam bylo víc zlomů, zatímco pro příslušníky tradičně buddhistické kultury je to něco běžného v té kultuře, že se někdo stane mnichem, tak pro mě tady Moraváka z Brna přijíždějícího na Srí Lanku jeden zlom. Druhý zlom, začlenění se do úplně jiného sociálního kontextu. Ale musím říct, že v této oblasti já jsem problémy neměl. Což teda
0: přijímili?
1: Kdo oni?
0: Ti ostatní, představení toho kláštera, ostatní mniši, najednou jste se ocitl v situaci exota. Oni vás považovali za cizince a za jakýsi cizí prvek, nutně člověka z jiné kultury, ne?
1: Právě že ne. Právě že tady je ten aspekt, který já jsem pak hrozně silně pociťoval po celou dobu mýho pobytu. Tu obrovskou propast mezi turisty a nebo i příslušníky naší západní kultury, který tam žijí, a těma obyčejnýma lidma. Že já jsem se právě dostal na tu naši sinhalskou stranu tím, že jsem se stál tím mnichem. Tím mě vzali mezi sebe. S tím, že já jsem tím pádem byl na jedné straně exot, bílej, který ale je mnichem, to znamená příslušník jejich kultury. Na jednu stranu jako radost, jakože někdo má zájem o jejich kulturu, což je hrozně důležitý. Ti lidi jsou tam pod velkým tlakem Ameriky a tak dále, McDonaldy tam začínají a teďka jako to do nich ta televize hustí a Veliký svatý západ a tak dále. A teďka oni uvidí někoho z té kultury, jak naraz jako je nadšený jejich kulturou a stane se tam u nich mnichem.
0: Ale vy jste se musel nejenom možná z pouhého nadšení zcela přizpůsobit. To jsou jiné zvyklosti. Kdybychom jenom hovořili o stravovacích návycích nebo o hygienických podmínkách.
1: To si myslím, že byl ten nejdůležitější aspekt v tom, že jsem tam neměl problémy, že jsem to vzal. A za to vděčím hlavně panu docentu Fríbovi, který mě jako uvedl, ale pak už mě nechal být, ať se v tom jako poplácám sám.
2: Já si tady potřebuju vyjasnit jednu věc. Opakovaně tady padá jméno docenta Fríby. Pochopil jsem, že to je Čech, který žil ve Švýcarsku, který se sem vrátil na nějaký čas přednášet. A teď mě zajímá, jestli už mezi tím
0: ano, on
2: byl
0: tam žil na Srí Lance,
2: na Srí Lance doma a vzal vás tam.
1: Pan docent Fríba žil na Srí Lance v 80. letech. Pak musel odejít zpátky do Švýcarska, protože tam vypukly nepokoje. Krátce na to u nás revoluce, kdy on se semka vrací, aby prezentoval to, co znal, co zná teda, respektive a na co je uznávaným světovým odborníkem, což je tady tahle ta buddhistická psychologie a vůbec to know-how meditační. No, že tady rozběhl ty meditační kurzy a vyučil tady pár svých žáků, kteří v tom pokračují.
0: A byste tedy odjel jako jeho asistent, ano?
1: Já jsem byl jeho asistent na Brněnské univerzitě.
0: A já jsem si myslel, že to je prostě součást té praxe asistentské.
1: Aha. Ne. Studiu tohoto předmětu, Buddhovy nauky, konkrétně té nejstarší školy Theravada, věnuju řadu let, nějakých 6 let. No a po těch 5 letech jsem měl jasno, že prostě je potřeba se jít podívat na to, jak je to ve skutečnosti, že už prostě nevystačím s těma teoretickýma záležitostma. Takže jsem viděl, že jestli chci nějakým způsobem opravdu jít dál, tak je potřeba to konfrontovat s tou realitou. A vzhledem k tomu, že jsem pracoval systematicky na tom vytvoření těch podmínek pro to, aby to bylo možné, že jsem vlastně neměl žádný svazky, který bych nemohl buď pozastavit nebo zpřetrhat, tak jsem to udělal a odjel jsem s ním. Já jsem měl to štěstí, že on mi tam zprostředkoval kontakt na představení jednoho kláštera, ze kterým jsem si dopisoval o té možnosti tam ordinovat. A pak vlastně, když jsem tam přijel, tak tam prvních 14 dní jsem bydlel s ním u jednoho jeho přítele. Poté se naše cesty rozdělily v tom smyslu, že já jsem šel do svého kláštera a on pak se staral o svoje záležitosti, o svoje stání se mnichem, co mě měl z krku. My jsme tam jeli s tím, že prostě naše cesty se dělí.
2: Když jste mluvil o klášteře ašrámu,
1: Ašram je hinduistická záležitost.
2: Ať tak či onak, použil jste slova ordinovat, slyšel jsem dobře?
1: Samozřejmě každý mnich musí projít ordinací, což je ten proces stání se mnichem. Ta ordinace je dvoustupňová. První je sámanéra, což je něco jako novic. Je to mnich, který se učí být mnichem. Studuje ty předpisy, zatím je nemá tak přísný, má jenom základních 10, učí se, jak být mnich. A pak po čase, po půl roce, po roce přichází vyšší ordinace. Bhikkhu, plnoprávný mnich, mnich se vším všudy.
3: Tím jste?
1: Ne. Ve chvíli, kdy jsem odložil své roucho, jsem přestal být mnichem. Toto je jedno ze specifik právě Buddhova učení, že vy se můžete stát na určitou dobu mnichem. Na Sri Lance to není tak jednoduché, jako třeba v Tajsku a v Barmě, kde je ta samá forma Buddhova učení, teraváda, kde je běžné, že každý muž aspoň jednou v životě si jde vyzkoušet na nějakou dobu být mnichem. Na 14 dní, na měsíc, na půl roku, na rok, na dva roky. Zatímco u nás se povinně chodí na vojnu, tak tam se dobrovolně chodí do kláštera.

0: Já si vás pořád neumím dost dobře představit, jak vy jdete s Deštníčkem.
1: Já jo.
0: Jako absolutně odkázaný člověk na milodary. Vy přece jste pozbyl veškerého... Milodar také ne.
2: Milodar také ne.
0: Také ne, prostě dar.
2: Dar.
0: Vy jste pozbyl veškerého majetku v tu chvíli. To, co jste měl v Brně. Je to tak?
2: No to se, jak to myslíte, musel... veškerý majetek, zbyl mě nějaký ručník. Já. Samozřejmě nemůžeme to brát všechno jako to nejzaších záležitostí, ale máte pravdu v tom, že vlastně jako buddhistický mních jsem nepotřeboval víc jak 4 věci. A to jsou 4 základní rekvizity, to někdy pan docent překládá, které má každý buddhistický mních a víc opravdu nepotřebuje. Jídlo, roucho, místo, kde může spát, občas léky, když je nemocný. Víc opravdu nepotřebuje. Tam nenacházíte něco v tom smyslu jako hromadění nějakých majetků, ať už jsou to lesy, nebo chrámy, nebo to nepatří těm mnichům. To jsou věci, které si splavují ti laici sami, a když je nějaký ten klášter, tak o to se starají ti laici. Ti mniši tam jsou pro ty laiky. Ale jim to nepatří.
0: Já jsem před chvílí říkal slovo poustevna. Mm-hmm. To je snad přímo v džungli nebo v deštném pralese. Mm-hmm. Jsou domky, kde se jednoduše medituje.
2: Co tady narážíme na tu věc, že vlastně bychom mohli tak jako od stolu rozdělit ty buddhistické kláštery na 2 typy. Na ty lesní, kde se tím mniši opravdu v klidu, v tom randálu, v džungli, jo, ale v klidu od těch světských záležitostí věnují intenzivní praxi meditace. No a pak ty druhé, ty fary, které jsou centrem, jako byly u nás před 100 lety fary centrem na vesnici, jak tam byl ten zlatý trojúhelník, hospoda, kostel, radnice, mezi tím se všechno pohybovalo. Tak to fungovalo do určitý doby i na Srí Lance a do určitý míry i dneska funguje.
0: A vy jste byl třeba v takové poustevně?
2: Taky.
0: Jestli meditoval jste?
2: Já jsem využil ten pobyt hlavně k tomu, že jsem cestoval, že jsem poznával, jak to chodí. A měl jsem tu výhodu, že jelikož jsem byl mnich, tak jsem se dostal k věcem, ke kterým se normální Evropan nedostane a nemá šanci se dostat. K situaci, jak to je, jak u těch nejchudších, tak u těch nejbohatších. Ti mniši jsou mimo společnost. Ne ve smyslu, že by byli odtrženi, někde zazdění v nějakém klášteře, ale že jsou mimo společnost tím, že opravdu jako nezhromažďují ty peníze, nehoní se, nemusí se starat o děti a tak dále. A věnují se teda svým povinnostem, to znamená studiu a praxi toho Buddhova učení a jeho udržování, tak jsou mimo společnost.
0: Bez počítačů, bez mobilních telefonů?
2: Bez počítačů, bez mobilních telefonů, i když jak kteří mniši zase.
0: Myslím, že docent Frýba má laptop.
2: Má notebook malý, no.
0: Notebook, který je ovšem poháněn jakousi energií, to znamená, že v té poustevně je zavedena elektřina?
2: Tam je jeden z jeho přátel, který zaplatil solární panely na jeho střechu, který mu ale zhodou okolností před pár týdny odcizili nenechavci, takže už je opět odkázán na ruku. Ale já jsem chtěl říct jednu věc a tu jsem úspěšně zapomněl. To se k ní se vrátím určitě.
3: No, ona vyplave určitě. Michale, kdy a na jak dlouho jste tedy na Šri Lance pobýval, ale především mě zajímá, jestli jste tam šel nesnad s cílem, to je odporné slovo, ale s nějakou intuicí, že to bude tedy na čas, pak že svléknete roucho a půjdete sem zpátky šířit to poznání, a nebo jste to nechával otevřené?
2: Jak už jsem řekl předtím, že tam byla to poznání moje, že už se dál od stolu se už nedostanu.
0: Čili vědecký zájem.
2: Odborný zájem může být i osobní zájem. Výjimečně se to střetává i u některých vědců. Já jsem tam šel s tím, že jsem to měl otevřené, že jsem nevěděl, na jak dlouho.
0: A přicházela v úvahu eventualita, že byste tam zůstali jednou provždy?
2: Přicházela, neustále se vracela.
0: Co maminka na to? Promiňte, na to se musím zeptat.
2: Na to se musíte zeptat. Já jsem věděl, že to nebude jednoduché přesvědčit moji maminku. Předesílám, že k tomu, aby vás ordinovali za mnicha, musíte mít svolení rodičů. A nebo ve starším věku musíte mít svolení od osob, které jsou na vás závislí. Manželka, děti a tak dále. To musí být všechno vyřešené.
0: Vy jste to měl, ne?
2: Já jsem to měl, ale samozřejmě u mě to byla otázka dlouholeté práce. Já už jsem od 18 systematicky, systematicky jsem maminku připravoval na to, že zajedu na nějakou dobu podívat se, jak to chodíme mezi těmi mnichy. A zpočátku jako to bylo, jako, že jsem se zbláznil, jaká to sekta mě popadla, jak už to tak chodí, ty reakce, strach. Svolila, když viděla tu sílu mýho rozhodnutí, že vlastně jako, že jdu, že jsem se rozhodl, ne slepě, jo, ale jakože systematicky jsem se na to připravoval. Ta možnost, že tam zůstanu, byla otevřená.
0: A proč se to nestalo? Proč jste tady?
2: Já jsem vlastně tam pobyl půl roku. A potom půl roce jsem měl proskoumány v podstatě všechny možnosti, které mi to nabízelo. To mnišství a pobyt na Srí Lance, pokračovat v univerzitním studiu, nebo jsem se tam mohl stáhnout k jednomu skvělému učiteli meditace, doskal do úzkého okruhu jeho žáku, praktikovat pod jeho vedením, nebo jsem se tam mohl podílet na budování meditačních klášterů v džungli a hromada dalších možností. A dostal jsem se na rozcestí, že jsem rozvažoval, co dál. Tady otevřená škola religionistika etnologie, rozběhnutý meditační kurzy, ty začátky toho uvádění této nauky semka. Teď jsem rozvažoval, co je lepší pro mě, respektive co si myslím, že by bylo smysluplnější. No a rozhodl jsem se proto se vrátit a nějakým způsobem tady pokračovat v tom, co jsem předtím začal, když je to už dost o něčem jiném, než jak jsem to dělal předtím.
3: No právě, zase provokující otázka, protože narazíme na tu terminologii, ale já si naběhnu. Jste tedy dneska vědec nebo adept vědy nebo věrozvěst?
2: Jsou od 80. let antropologii trendy, ať už to začalo před tím Kastanědou, který ho dneska mnozí jako science fiction a do toho přimíchal nějaký tohleto, ale pak i další věci, kteří jsou už bráni seriózně a i vědci z vyšších kruhů, jako Michael Harner a další, kteří jako píšou pouze o tom, co poznali. Ví, že k tomu, abych mohl popsat nějakou kulturu, abych z ní mohl vytáhnout něco transkulturálního, to musím poznat, musím do toho jít. Určitě nejsem věrozvěst, protože tam není víra. Ani se nekříží s vědeckými zájmy moje osobní touha, moje osobní tendence k tomu poznávat věci a nějakým způsobem zkoušet z toho vytáhnout to transkulturální, čehož je tam hodně. I když na to taky někdy narážím, že říkají, že nejsem dost vědecky objektivní někteří lidé. Tím, že jsem se pošpinil praxí buddhismu, už nejsem ten pravý, kdo by mohl něco o buddhismu říkat. Což je nesmysl. Je to jako když někdo by popisoval počítač a v životě si nezapnul program a napsal o něm řadu vědeckých publikací. Což je ovšem otázka buddhismu. U valné většiny publikací, že to píší lidi, kteří neví, o čem to je, popisují věci zvenčí a snaží se to nějak přirovnávat, opisovat, místo aby šli k jádru pudla.

0: Vy teď přednášíte na fakultě?
1: Ne, já jsem student ještě pořád.
0: Jste student vlastně ještě pořád. V kterém ročníku?
1: Ve čtvrtém.
0: Co to máte na krku?
1: To je takový ochranný amulet, který jsem koupil ve 14. v Brně. Na druhé straně je Buddha, teda pro posluchače, kteří jako nemohou se na to podívat. A koupil jsem ho ve 14. v Brně.
0: Jakou jste dostal přezdívku, jaké jméno, mohl jste si vybrat?
1: To vám dává člověk, který vás ordinuje. Moje jméno bylo Dhamma Kusala. Předtím, než jsem byl ordinován, tak to bylo v rámci takové velké oslavy. Já jsem se tam k tomu jako přifařil jako ordinace, jako taková třešnička na dort. Tak předtím, než mi dali to jméno, tak o mě krátce pár slov pohovořil můj laický učitel, tehdy ještě docent Frýba, nyní ctihodný Kusalananda, a řekl pár větami o tom, kdo jsem, co dělám, jak mě zná, co umím a tak dále. No a ti staří pánové, ti mniši pak jako dali hlavy dohromady a jak mě pojmenujou. Nakonec se zhodli na to jméno Dhamma Kusala. Dhamma, je to v jazyce Páli, je označení pro tu buddhovou nauku. A Kusala je dovedný, takže jako dovedný v buddhově učení.
2: Byl jste tam sám jako Evropan?
1: V mým klášteře ano, samozřejmě mimo dobu, kdy přijel na návštěvu docent Frýba nebo tak. Ale potkal jsem několik evropských mnichů za dobu, co jsem tam byl.
2: Čili to není zcela výjimečné?
1: Ne. Je jich tam pár.
2: Češi, Evropané, středoevropané, já nevím, třeba někdo z postkomunistické Evropy.
1: Potkal jsem tam jedno hrozně zajímavého tibetského mnicha, který byl Rumun. Mm-hmm. 29-letý Rumun, jmenuje se Lobsang Gelek, to je tibetský jméno, který tam přijel studovat teravácký meditační techniky, se kterým jsme jako řadu hodin prodebatili o tom, jak to je u nás v Evropě a konkrétně v našem nepodazitelném táboře míru.
2: Ale přece jenom mě nepřesvědčíte o tom, že to není zcela jednoduché, prosté pro velkého Moravana skončit na Srí Lance. Dovedu si představit, že člověka mohou postihnout nejrůznější choroby, konflikt s tamními hygienickými podmínkami?
1: Samozřejmě, že to je na jedné straně otázka štěstí. Ale na druhé straně je to, co jsem říkal na začátku, že to jde právě o to přijetí té kultury. Pro mě takové rady typu, hlavně, když budeš chtít se napít vody, tak aby to bylo z láhve, kterou před tebou otevřou. To jsem viděl, to je nepoužitelný. Já jsem od začátku tam jedl a pil to, co pili všichni. A i z potoka jsem tam pil, z řeky jsem tam pil, když mi to donesli. Jedl jsem to, co ostatní. A uvědomil jsem si to vlastně v kontrastu s jedním Maďarem, který byl přes dva kláštery, který tam ovšem nebyl jako mnich, jako laik, který nedokázal tu kulturu vzít vnitřně. A který pak, když začal meditovat, tak se mu objevily obrovské bolesti a tak. On měl třeba hrůzu ze sinhalského jídla, že furt se snažil někde se dát nějaký hamburger nebo tak, nebo toast. Když pak odjížděl, tak mi nabízel roličku toaletního papíru. Pouze tehdy se dá žít v nějaký kultuře, pokud ji opravdu vezmete ze vším všudy a stanete se jím členem, že jíte, co jí ty lidi, oblíkáte se tak jako ty lidi, no, že spolíháte na ty zkušenosti těch desítek generací, které tam žijí, a že se to pak samozřejmě promítá i do té psychiky.
0: To znamená, že se s ním vnitřně identifikujete a tím vyloučíte mnoho jiných problémů, včetně zdravotních.
1: Že to přijmete. Vezmete to jako teď tady chci žít, beru to ze vším všudy, jdu do toho.
2: Jste po návratu trochu jiný člověk?
1: 100% jsem úplně jiný člověk. To je samozřejmě, že člověk se mění, že jsem jiný, než když mě bylo 5 a než když je mi dneska. Ale pozoruju na sobě docela podstatné změny.
0: Jaké?
1: Stručně
2: jste
1: řečeno...
2: Vyrovnanější, jste víc nad věcí.
1: Naopak. Už si nejsem zdaleka tak jistý mnoha věcmi, jaký jsem si býval. Oni teoretici jsou si vždycky 100% jistí, že jako mají jasno v tom, a takhle je to napsáno, a takhle jako to. Hodně víc teďka vnímám tu relativnost mnoha věcí. Ten největší přínos pro mě to mělo ten osobní, že jsem sám o sobě se dozvěděl hromadu věcí, které jsem o sobě ani netušil, že jsem se dostal úplně do jiné pozice, teď jak to zpracovávat. Claude Lévi-Strauss ve své knížce Smutné tropy, možná ji někteří budou znát, právě to je jeden z průkopníků právě antropologie, etnologie, jak kdo chce, tak on tam píše, že vlastně ten etnolog, který se vydává do toho studia jiných kultur, že on to tam jako v tom českém překladu je to dost jako natvrdo řečeno, já nevím, jak je to v originále, ale jakože docházejí mu pak pocity, jako že už nikdy nikde se nebude cítit jako doma, že je vytržen ze svého společenského kontextu. A teď přijdou ty myšlenky, už nikdy nikde se nebudu cítit jako doma. A že on tam dokonce v tom českém překladu napsaný, že je psychologicky zmrzačený. že jako když jsem si to přečetl po svém návratu, tak mi to doklaplo, že jako opravdu to se mnou zacloumalo v té jistotě, v té pseudojistotě, která nebyla jistotou, v tom jako jak to je. Jak to je na Srí Lance a jak je to samozřejmě i u nás.
0: A ve vás.
1: A ve mně.
0: Děkujeme za návštěvu.
2: Děkujeme.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zpátky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Na Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Přeji vám hezké odpoledne. Dnes vás pozvu k moři. Nikdo ale do rozhlasu nevolejte, žádný zájezd se nevyhrává. To jen písničky, které si poslechneme, jsou inspirovány tou spoustou vody, které říkáme moře či oceán. Nejezdíme tam ani tak za houpavými vlnami, ale především za sluncem, teplem a za modrou oblohou.

Josef Kainar, slavný český básník a dobrý muzikant, je autorem textu Píše moře modré psaní, který nám s melodií Vlastimila Hály zpívala Iveta Simonová. A teď si poslechneme slavného Itala. Andrea Bocelli nám zaspívá píseň Il mare calmo della sera, klidné večerní moře.

Andrea Bocelli dospíval píseň Il mare calmo della sera, klidné večerní moře. A my u večerního moře zůstaneme dlouho, až do půlnoci. Marie Rotrová zaspívá nádherný šanson Gilberta Bécoda Půlnoční pláž. Nutno dodat, že krásný český text napsala Jiřina Fikejzová.

Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a na něm pořád hudební delikatesy. Dnes sestavené z písní inspirovaných mořem. Bývá zvykem, že do tohoto hudebního pořadu zařazujeme i orchestrální skladbu a její čas právě nastal. Poslechněte si, jak krásně francouzský skladatel Charles Trenet hudebně vyjádřil šumění mořských vln. La mer, moře.

Nemalý podíl na úspěchu této nahrávky má londýnský festivalový orchestr a zejména dirigent a aranžér Stanley Black. Irving Berlin je autorem hudby i textu písně How Deep is the Ocean a nejen o hloubce oceánu zpívá Ella Fitzgeraldová.

Hudební delikatesy dnes zakončíme písní Karla Svobody a Petra Šišky Svět je prostě nekonečná pláž. Zpívají Karel Gott a Martina Balogová a příjemné zážitky u moře či na plážích řek, jezer a rybníků přeje Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

Ty a Lucy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

by, jak žil bych rád. Medicine man.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Ten z vás, milí posluchači, kdo zavítal někdy v poslední době do pražského divadla Semafor, měl možná štěstí, že mu představení zahrála velmi originální, skvělá kapela. Ovšem, ona hraje nejen v Semaforu. Má za sebou celou řadu vystoupení a spolupráce třeba s Kritzmerovým divadlem Hradci Králové, Východočeským divadlem v Pardubicích, Palácem Žofín, ale taky zahraniční hostování v Norimberku, Lipsku, Drážďanech nebo Bruselu. Na téhle kapele vás nepochybně i hned zaujme dominantní zvuk akordeonu. A na ten hraje muzikant, který je ale zároveň i kapelníkem tohoto orchestru Blue Star, pan Václav Marek. Já vás vítám na tandemu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Myslím, že nikdo z vás, našich posluchačů, nepochybuje o tom, jaká píseň zazní asi v úvodu dnešního pořadu. Samozřejmě bude to nahrávka orchestru Blue Star. Tak přeju hezký poslech a svižnou jízdu na tandemu. S vámi bude Jan Rosák.

0: Můj dnešní host, kapelník orchestru Blue Star Václav Marek, mohl klidně skončit třeba u dechovky. Protože, jestli se nepletu, vyčetl jsem si o vás, že váš dědeček ve dvoře Králové, který tam tedy žil, hrával dokonce u Waldaufa. Je to tak?
1: Ano, je to pravda. Já bych jenom řekl, že můj veliký vzor Kamil Běhounek, což byl jazzový akordeonista v období první republiky, vlastně měl tu cestu opačnou, než ji mám já, nebo respektive já mám opačnou cestu, nežli on. On totiž začal se swingem a s jazzem a potom, když emigroval, tak vlastně v Německu skončil u dechovky. Já jsem v podstatě u dechovky začínal, respektive ne přímo u dechovky, ale u lidovky, což je rozdíl, protože harmonika v dechovce není, to je v lidovce. Jsou to ty stejné skladby, ale hrané v jiném obsazení. A nevím, jestli končím teda, nebo to snad ještě ne, ale zatím dělám swing, přišel jsem na tu swingovou hudbu, čili mám tu opačnou cestu a pokud bych se měl vrátit zpátky, tak skutečně můj dědeček, pan Blahoslav Blahovec, byl rodilý východočech jako já a působil jednak ve velkém orchestru Karla Waldaufa a pak také v hudbě ministerstva vnitra a hrál na akordeon a ten mě vlastně přivedl k tomu vůbec hrát na tento nástroj. Čili jemu vlastně vděčím za ty hudební začátky.
0: Vy jste v úvodu řekl, že nekončíte, no to bodej biot, při vašem mládí by to bylo velice divné. Ale já bych se ještě vrátil trošičku víc do toho vašeho útlejšího dětství. Čili to jste prožil ve východních Čechách, konkrétně kde?
1: Konkrétně u Jaroměře, čili u Hradce Králové. A tam jsem vlastně, jak to tak bývá, to CVčko dneska je moderní, že základní střední škola, to byla vlastně konzervatoř. Později jsem tam studoval Univerzitu Hradec Králové a začal jsem se zajímat o hudbu 30. let, ale za vším, jak říkám, hudebně stojí můj dědeček, který mě dovedl vůbec k hudbě a pak samozřejmě je to také velký dík rodičům, které mě přidrželi.
0: No, poslyšte, ona ta obliba muziky 30. 40. let je samozřejmě nejenom u vás, ta je zřejmá jaksi docela v širokém spektru muzikantů, ale to, že jste vy se vrhl na nástroj, který není až tak úplně obvyklý v kapelách, které hrají muziku 30. let nebo které hrají swing, to znamená na akordeon, tak to muselo asi být něčím podmíněno, nějaký vzor jste měl nebo...
1: To je právě ten zmíněný Kamil Běhounek, protože vlastně on v té době, o něm byla zmínka v Evropské encyklopedii jazzu, že byl první evropský jazzový harmonikář, neboli akordeonista na takzvanou jazz hot harmoniku. A vlastně díky tomu, já jsem se seznámil s touhle muzikou prostřednictvím pana Pavla Klikara, originálního pražského synkopického orchestru, a až teprve později jsem začal poslouchat originální nahrávky a tam právě jsem si říkal, hraju na takový nástroj, který pan Klikar nemá v kapele, ale tehdy byl. Tak proč to nepostavit tak, jak to tehdy bylo s tou harmonikou a hrát ty skladby, které hrával tenkrát Kamil Běhounek, tak, jak je hrával s tím akordeonem.
0: No a jestli se nepletu, tak někdy koncem minulého století, to zní strašně, víte?
1: Zní to strašně, ale je to
0: 99
1: pravda.
0: Jste dal dohromady sdružení, už se tehdy jmenovalo Blue Star?
1: Ano, jmenovalo se úplně od prvních okamžiků ne, protože jsme vznikli jako duo, vlastně s basistou, hráli jsme na jedné akci, kde si nás pozvali známí a tam mě oslovili další lidé a říkali, my bychom vás rádi někam s touhle hudbou, ale ve větším obsazení. Takže jsme dali dokupy kvartet pouze a ten se pak následně už přejmenoval na Blue Star, měl takový nejasný název tehdy a pak jsme přibrali saxofonistu, který i zpíval, byl nás pět a do šesti se jsme přibrali trumpetistu, ta trumpeta tvoří přeci jenom dobový zvuk a pak už jsme začali se vyvíjet, jak se vyvíjíme dál.
0: Tak takhle asi zhruba vznikala kapela Blue Star, jejímž kapelníkem je můj dnešní host Václav Marek.
2: Tandem glosuje.
0: Já doufám, že teď nemluvím jenom za sebe, když řeknu, že je docela zřejmá obliba filmů pro pamětníky. V televizi mám teď samozřejmě na mysli. Já tedy, jakmile vidím černobílou obrazovku a vidím, že se tam objevuje Pištěk, nebo Hás, nebo Burian, Plachta a podobně, už sedím u televize. Čili myslím si, že ta obliba je docela zřejmá a je široká. Je tomu tak, pane Marku, i u téhle muziky?
1: Je tomu tak. Já bych chtěl říct k tomu, proč si myslím, že ta obliba taková je. Ona ta doba stejně jako dnes nebyla tak úplně jednoduchá, to víme všichni z historického hlediska. Jenomže my máme, my lidi máme podle mě tendenci trošičku zapomínat na to, co je špatné, nebo to, co bylo špatné.
0: Si to, no,
1: idealizovat,
0: no.
1: Přesně tak. A spíš si, jak jste říkal, idealizovat tu situaci, která byla. No a oni nám v tom ty filmy, jak jste zmínil, a ty fotografie a ta muzika pomáhají, protože to vypadá skutečně tak idylicky, že tomu i chceme věřit. A chceme tomu věřit, protože tam není násilí, tam neteče krev. Nejsou tam tyhle věci, které bohužel v dnešní době...
0: Nepadají tam sprostá slova.
1: Nepadají tam sprostá slova. Přesně tak ten pán se k té dámě umí chovat, což dneska taky postrádáme. A ta dáma je skutečná dáma, což taky postrádáme. A když to tedy vidíme, tak nám opravdu přijde, že ten svět byl hezčí. No on byl, pokud jste se zasnil. A my to máme třeba díky tomu, že hrajeme tu hudbu, tak nám to taky pomáhá na tom jevišti, protože my skutečně v té době, a to nejsou jenom planá slova, se přeneseme v těch myšlenkách, čili i s těma účesama a s tím vším se přizpůsobíme té době a na chvilečku si připadáme, jako bychom žili před těmi 60, 70, 80 lety. Je pravda, když se podíváte na ty staré filmy, tak z toho opravdu je cítit pohoda a klid.
0: Je tam taky noblesa, je tam taková galance a prostě lidi se k sobě chovají tak, jak bychom si to asi přáli všichni. No. Máte pravdu, že asi tak idylická ta doba vážně nebyla, ale vy touhletou muzikou tu iluzi velice hezky vytváříte.
1: Prostě ale chtějme tomu věřit, že byla idylická. Ona nebyla, ale chtějme tomu věřit, protože nás to trošku povznáší.
0: Já si myslím, že to je taky ten důvod, proč je obliba nejenom těch filmů, ale i té muziky, protože člověk, když vás poslouchá, tak se prostě zasní a má ten pocit, že tam prostě je.
1: Je pravdou, že pokud jste říkali, že si ta muzika působí taky tak, jak ty filmy tak působí, protože já jsem, když jsem tu kapelu zakládal, tak jsem si myslel, že budeme hrát pro střední a starší generaci, protože ta to ještě pamatuje, ta starší úplně generace. Ale opak je pravdou, protože ta starší generace už na ty koncerty nechodí, spíš si to poslechne doma, už i třeba z moderního média, jako je CDčko, nebo prostřednictvím televize, obrazovky, rádia. Ale jsem překvapen, že i mladší generace a mladá generace na to chodí do konce se nám stalo, když jsme jednou končili koncert a sestupovali po těch schůdcích dolů, tak tam stal nádherný opírsingovaný mladík, který nám řekl největší poctu, která mě mohla potkat, vyslovil jenom dvě slova. Fakt hustý.
0: Ty,
1: a to byla teda pocta. A tak jsem si v tu chvíli říkal, my hrajeme i pro tu mladou a nejmladší generaci, což je fajn.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: No, to jste určitě poznali, kdo zpíval teď s kapelou Blue Star. Byl to opravdu Jiří Suchý. A to spojení není vůbec náhodné, i když možná náhodně kdysi vzniklo, protože jsem se dočetl, že jste měl jednoho dne, pane Marku, takový zvláštní telefonní hovor.
1: Ano, já bych ještě ale řekl, co bylo před tím hovorem, protože to se táhne ještě víc do minulosti a od té minulosti vlastně začala nádherná spolupráce, která pokračuje a doufám ještě pokračovat bude. A bylo to tak, že v lednu 2006 jsme v divadle Semafor pokřtili naše první CD a toho křtu se zúčastnil pan Suchý, do té doby jsme se neznali. Já samozřejmě jsem ho pochopitelně znal jako většina lidí v této republice, ale on mě neznal a tak jsme se nějak seznámili, pokřtil nám CDčko a od té doby jsme tam tak třikrát, čtyřikrát do roka hostovali a stala se vlastně divadlo Semafor se stalo naší domovskou scénou, kapely Blue Star, pražskou domovskou scénou. No a následně na to v roce 2008, někdy v červenci, jsem měl právě ten telefonát, který vy jste zmínil, to už jsme se s panem Suchým znali. A on mi zavolal, protože v té době byla taková smutná událost, že vážně onemocněl tehdejší intendant divadla Semafor, pan Vladimír Hrabánek. A zjistilo se, že už nebude moc ani nebude chtít vykonávat už tak tu funkci intendanta. Tak pan Suchý mě zavolal a to byl takový zajímavý rozhovor, bylo tam skryté číslo. Já jsem ho zvednul a představil jsem se, dobrý den, tady Václav Marek, kdo tam? A na druhém konci se ozvalo, dobrý den, zde Jiří Suchý, my se tak trochu známe, vidíte. A já jsem skoro začal koktat, pochopitelně, protože jsem říkal, co mi pan Suchý chce, proč mi volá. A on mi nabídnul, jestli bych se nechtěl zhostit toho úkolu nastoupit po panu Hrabánkovi na místo intendanta jakéhosi výkonného ředitele divadla Semafor. No tak samozřejmě počáteční informace byla šokující, protože proč já a hlavně si mě pan Suchý vybral a nabídl mě to sám. Takže jsem ho poprosil, jestli bych si mohl vzít 14 dní na rozmyšlenou. No a po 14 dnech přemýšlení a o tom, jestli vůbec na to mám, na tu funkci, jestli se tam hodím, jestli můžu něco pro to divadlo udělat, jsem mu řekl, že ano, že bych velice rád, ale tím pádem jsem ho poprosil, že mám taky kapelu a že bych nadále chtěl v ní zůstat a pracovat i se svojí kapelou. On mě řekl, že dobře, že to je v pořádku, že můžu dál hrát s kapelou a můžu přitom vykonávat i tohle zaměstnání, takže jsem řekl ano, ale plácli jsme si a já jsem se na celý rok, vlastně na celou sezonu 2008-2009 stal jakýmsi intendantem, ředitelem divadla Semafor.
0: No ovšem tím vaše spolupráce se Semaforem jaksi nekončí, protože vy jste nadále, nebo začali jste možná intenzivně ještě spolupracovat umělecky, to znamená, že v Semaforu hrajete.
1: Určitě, hrajeme tam divadelní představení, respektive takovou hudební revy, která se jmenuje Dnes večer v hotelu Modrá hvězda.
0: Není to náhoda Blue Star, Modrá hvězda?
1: Je to všechno náhoda. Není to náhoda, je to samozřejmě všechno promyšlené a samozřejmě námět a scénář a režii a kostýmy, jak je zvykem, vytvořil všechno pan Jiří Suchý. Napsal to pro nás, zaangažoval tam i Jitku Molavcovou a Michala Stejskala z divadla Semafor a celý ansámbl Blue Star. Já bych posluchače velice rád na to pozval, protože hrajeme to jednou měsíčně v pražském divadle Semafor.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem volá. V dnešním telefonátu Tandemu se nám tak hezky propojí ta 30. léta, film, literatura, muzika, protože tím, kdo bude tím třetím v tom telefonickém spojení, kromě mě a kapelníka orchestru Blue Star Václava Marka, bude Aleš Cibulka. Aleši, zdravím vás, dobrý den.
1: Zdravím vás, Honzo, zdravím samozřejmě Vaška, všechny posluchače, dobré dopoledne.
2: Taky dobré dopoledne, ahoj.
0: Mám ahoj, pravdu, ahoj. Aleši, když říkám, že vás spojí třeba i obliba

0: 30. let?
1: Určitě, samozřejmě, 30. léta, to je naše společná láska. No a díky filmům 30. let jsme se vlastně s Vaškem a z Blue Star seznámili, to je pravda.
0: A co máte společného, jako teď myslím konkrétně nějakou spolupráci?
1: No je pravda, že já už si nedovedu se na to myslel a já si nedovedu představit, že bych měl třeba nějaký křest, že bych měl nějakou akci, která se týká 30. let a nebyl tam Vašek, Marek a Blue Star, takže je pravda, že od roku a dneska jsem tak jako zvažoval, když jsme se viděli prvně od roku 2005, už jsme propojeni takřka pupeční šňůrou, to je pravda.
0: No to už je spolupráce, to už má jubileum v podstatě, že jo?
1: Vlastně 5 let, ano, máte pravdu, ano.
0: Tak co třeba chystáte společného? Respektive co chystáte vy a v čem byste mohl Václava Marka a Blue Star využít zase?
1: No tak samozřejmě, kalendáře pro pamětníky, to je taková moje srdeční záležitost a opět na podzim křest a nedovedu si představit, že by tam nehrál Blue Star Václava Marka. Takže to je taková první spolupráce, ale když jsem se dneska vracel o těch pár let zpátky a říkal jsem si, když jsme se první viděli, tak se mi vybavila chvíle, kdy zazvonil telefon v České televizi, tenkrát v redakci Dobrého rána a ozval se tam naprosto neznámý chlapec z východních Čech a řekl, já mám kapelu, hrajeme hudbu 30. let, nedáme to dohromady a já jsem si říkal, no tak ježišmarja, co to bude.
0: Co jste si myslel, že budete zpívat asi, ne?
1: Ano, samozřejmě, tenkrát jsme se prvně viděli, no a zjistil jsem, že existuje kapela, která je naprosto skvostná, výborně hraje, no a od té doby to vlastně svým způsobem jsme dali dohromady a na všech těch akcích se setkáváme.
2: Já bych jenom, ahoj Aleši, já bych jenom doplnil jednu věc, ahoj. Já jsem se dokonce dozvěděl od známých lidí tvých i mých, že si dokonce poprvé říkal, a nebude to průšvih, když sem přijedou hrát?
1: Já jsem to nechtěl úplně teďka říct, no je to pravda, no. Říkal jsem, tak fajn, až ta akce skončí, tak v takovém klubu, což bylo tenkrát v Bio Illusion, oni zahrají, no tak to už se nic nestane na té after party. No a byli jste tak skvostní, že jsem vás přemluval, to si vzpomínáš, abyste zahrali ještě druhý den na hlavním koncertě.
2: Dokonce se zrušilo promítání jednoho filmu kvůli nám, na to si vzpomínám.
1: Ano, to je pravda. To je
0: pane
1: pravda.
0: Marku, vy jste
1: no,
0: říkal,
1: čím dál tím líp, ale já je nebudu chválit, protože on by potom byl strašně pyšnej a nedal by
0: si. Jasně, spíš teď o vás. Pane Marku, vy jste říkal, že Aleš Cibulka stojí taky mnohdy jaksi před kapelou, to znamená, že taky zpívá?
2: Taky zpívá, já musím prozradit, že i s náma zpíval jednou, ale hlavně moderuje a i s náma jednou, nebo myslím i víckrát vlastně moderoval.
1: Je to pravda, že díky vám jsem se dostal, což pro mě byla ohromná čest, na jeviště divadla Semafor, protože Semafor to byla a je vaše domovská scéna svým způsobem a já jsem s vámi tenkrát zpíval, čili zabil jsem dvě mouchy jednou ranou, zpíval jsem 30. léta a v Semaforu, takže to se mi tenkrát klepala kolena hodně, to si Vašku vzpomínáš.
2: Ano, ano.
0: No, tak to se vám vůbec nedivím, to je v podstatě meka, samozřejmě. Aleši, moc děkuju za vaše příjemné povídání, mějte se moc hezky a někdy zase naslyšenou.
1: Taky děkuju. Mějte se hezky, Vašku, držím palce, ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
3: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Hrát muziku 30. let a samozřejmě let kolem 30. vyžaduje, řekl bych, takovou kompaktní, kompletní atmosféru. A kapela Blue Star Václava Marka, který je dneska hostem tandemu, tohle všechno, řekl bych, docela hezky dodržuje. Pane Marku, vy, mám takový pocit, na tom docela dbáte, abyste vystupovali třeba v dobových šatech. Mimochodem máte takový účes ala 30. léta, protože když se ty vlasy hezky přihladí, tak je to tak, jak to má být. Dáváte si na to pozor, aby to všechno ladilo?
2: Určitě to musí být, protože samozřejmě posluchač přijde kvůli té muzice, aby slyšel, ale musí taky něco vidět. Jo, musí nás vidět jednak hezky oblečené, to znamená dámy si šijou dobové šaty, my máme pánové smokingy, které naštěstí se moc nemění od té doby. A samozřejmě musíme být čistě oholení na vystoupeních a musíme mít účes, který byl v té době na jevištích. Ono je pravda, že jak člověk jde do těch informací, jak to studuje, tak ne vždycky byly ty vlasy uhlazené. Lidi taky nechodili pořád po ulicích, ale když vystupovali, tak byli. Takže my musíme dodržovat i to dekorum toho vystupování s tím, že máme i samozřejmě dobové nástroje a dobové pulty a jdeme i po tomhle tom.
0: Prý jste je docela přísný kapelník, se říká. Je to
2: no, říká se to.
0: No a co se vašeho repertoáru týče, tak tam je samozřejmě jaksi ta muzika dána, protože já nevím, dá se třeba skládat muzika ala 30. léta?
2: Já se domnívám, že dá, ale my to zatím neděláme, protože je tolik krásných věcí, že by byl hřích dávat něco nového.
0: Když no právě. Vy jste už vydali, tuším, že dvě CDčka. A na nich kromě jiných skladatelů se objevuje taky jméno pana Václava Pokorného, který byl jednou také hostem našeho tandemu. Mluvil také samozřejmě o tom, o vaší kapele. Je to pán, který už má úctyhodných...
2: Bude mít 92.
0: Bude mít 92
2: v červenci.
0: Jak jste se dostali třeba ke spolupráci s panem Pokorným?
2: To je taky úžasná, skoro bych řekl, souhra náhod. Zase přes nějakého kolegu jsem se s ním seznámil v roce 2005. Začal jsem za ním docházet a to je úžasné jenom sedět a poslouchat, co on vypráví, protože on byl jednou z pravých ruk R.A. Dvorský měl těch pravých ruk víc, protože těch autorů a těch spolupracovníků měl dobrých, kvalitních hodně. A tak on byl jednou z těch pravých ruk pana R.A. Dvorského, byl to jeho skladatel a aranžér a psal pro něj písničky. A my jsme se na to téma bavili mockrát. On samozřejmě potom později po válce působil, dělal i další muziku, ale mě samozřejmě zajímá hlavně ta doba u toho R.A. Dvorského strávená. A tak jsme se bavili a bylo hrozně zajímavé, že on mi říkal, že když slavil 70., 80. narozeniny i 60. předtím vždycky někdo slíbil, že udělá nějakou oslavu a že to třeba protáhne i televizí, rádiem. A pak mě tak jako smutně na to řekl, no a on vždycky každý to slíbil a pak se z toho sešlo. A já jsem říkal, no podívejte se, za pár let máte 90, tak já vám ty 90 udělám a oslavíme je společně. A on se na mě tak samozřejmě asi nedůvěřivě už podíval, protože už těch slibů zažil taky hodně. No ale já bych si troufnul říct, že mně se to podařilo dotáhnout do konce a vlastně jsme udělali koncert v Pražském divadle Semafor, kde jinde, kde jsme ho pozvali a zaaranžovali jsme pro naši sestavu spoustu písní z jeho repertoáru. No a natočili jsme také CDčko, na kterém ty jeho skladby dominují. A takže se podařilo prostě. A navíc Český rozhlas tento koncert zaznamenal a potom ho i odvysílal. Čili se podařilo to, co se předtím nepodařilo.
3: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trubte nám trumpety a muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
1: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Tandem s kapelníkem Václavem Markem a pan Václav Marek je právě hostem Tandemu. Čili, pane Marku, co teď v současné době vás nejvíc zaměstnává a co vás zaměstnávat bude?
1: Tak já to vemu letem světem, co vlastně teď děláme. Tak jsou to již zmíněné divadelní představení v divadle v Pardubicích. Hrajeme muzikál Chicago, kde jsem kapelu rozšířil do klasického 30-letního big bandového obsazení. V divadle Semafor hrajeme hudební revue dnes večer v hotelu Modrá hvězda. Dále jsem pod Pardubickým divadlem založil ještě salonní orchestr, který pod režií Petra Novotného nastudoval jevištní adaptaci slavné vídeňské operety Netopír. Čili to je další taková odbočka, co teď, čím se člověk zabývá. No, vedle toho koncertujeme, máme v současné době na repertoáru 3 koncertní představení. První se jmenuje Několik přání a neb mám život hrozně rád, což jsou vlastně písně nejznámější šlágry československé swingové a taneční hudby 30. a 40. let 20. století. Dále je to koncertní show plné amerických evergreenů Alexander's Ragtime Band s přihlédnutím k jeho české ekvivalentě. A pak je to speciální pořad na Vánoce, Modrá hvězda Vánoc. Je to program věnovaný svátkům vánočním, aneb jaká hudba zněla nejen o prvorepublikových Vánocích. To je to, co nás teďka obklopuje, čím se zabýváme. No a co budeme dělat do budoucna? Do budoucna je toho naplánováno samozřejmě strašně moc a uvidíme, co všechno se podaří uskutečnit. Jistá věc je, že jsme s panem Miloněm Čepelkou rozjeli spolupráci. On kdysi udělal do televize České televizi vlastně to bylo Pletky paní operetky a teď by to chtěl přenést na divadelní jeviště. Čili na tom pracujeme, vybíráme skladby z českých operetek a začínáme se tím zabývat. Dále nás čeká 9. června na vyhlídce Hradu Kunětická hora u Pardubic koncert s houslistou Pavlem Šporclem. Protože jsme si řekli Blue Star jakožto Modrá hvězda a modré housle Pavla Šporcla, by bylo krásné spojení. A pak, když všechno dopadne tak, jak si představujeme obě dvě strany, tak bychom možná navázali, což je zatím ve hvězdách, další spolupráci jakéhosi koncertního turné přímo s panem Pavlem Šporclem. No a samozřejmě v plánu je vydání 3. desky tentokrát, protože ta první byla česko-anglická profilová, ta druhá byla tematická k panu Pokornému, česká. A ta třetí by měla být americká, protože tam to všecko začalo, tahle muzika.
0: Jak jste si určitě všimli, tak téměř všemi těmi aktivitami se prolíná ta Modrá hvězda. Není divu, protože dnes byl hostem Tandemu kapelník orchestru Blue Star, neboli Modré hvězdy, Václav Marek. Moc vám děkuju za vaše příjemné povídání, děkuju vám taky za muziku, kterou jste přinesl a kterou si rádi posloucháme a budeme také i díky vám rádi poslouchat. Díky a naschledanou.
1: Já děkuji moc za pozvání a přeji vše dobré. Naschledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Naše dnešní setkání na rypsané Trupte nám trumpety zahájila polka Karla Vacka Můj tatíček. Všechny milovníky dechovky zdraví Vladimír Bernášek a pozdravuje hudební redaktor Milan Kašpárek. Je zajímavé, že polku Můj tatíček nám hrál orchestr Karla Vacka mladšího, takže to bylo výjimečně procítěné, protože pro pana dirigenta opravdu šlo o jeho tatíčka. Karel Vacek složil i otextoval také valčík Poslední korunu mám. Zatímco tatíčkem byl jen pro svého syna, tentokrát by se možná našlo víc lidí, pro které je název skladby natolik pravdivý, že mohou mít pocit, že to Karel Vacek napsal o nich. Orchestr Karla Vacka mladšího tentokrát doprovodí Josefa Zímu a já doufám, že nám, posluchačům, vždycky ještě nějaká ta koruna zůstane.

Teď nám bude hrát Moravěnka vedená Vladimírem Feferem. Nejprve uslyšíme polku pana dirigenta na text Jaroslava Hájka nazvanou Pravda staletá. Zaspívají Jarka Kachyňová, Květa Navrátilová, Joška Šmukař a Jiří Jelán. Potom zazní píseň, kterou na text Moniky Levocké složil Jaroslav Zouhar mladší a která se jmenuje Chceme jít dál spolu. Zpívat budou Květa Navrátilová a Jirka Helán. Tak pozor, už hrajeme.

Stále posloucháte Český rozhlas ve Praha. Hrála nám a ještě hrát bude Moravěnka vedená Vladimírem Feferem. Teď uslyšíme polku, kterou na text Růženy Sipěnové složili dva Jirkové, a sice Helán a Tesařík. Polka se jmenuje Jako motýl. Doufám, že to není o tom, jak já tančím. To by se musela jmenovat Jako slon. A ještě by tu skutečnost plněji nevystihla. Malé děti, ty dovedou bez ohledu na takt pravdu hezky pojmenovat. To jsem četl takové ty perličky ze školních sešitů a bylo tam: cukr je rafinovan, protože se po něm tloustne. Nebo pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek. Děda povídal, že sice alkohol kazí zrak, ale že má raději brýle než žízeň. Tatínek prohlásil, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde. Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelně jedovatý. Potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou snídaně, oběd a večeře. Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech. No, slyšeli jste? Už poletují po tématech jako ten motýl, o kterém teď bude Moravěnka hrát. Ale ještě nám zahraje další skladbu svého kapelníka Vladimíra Fefera, a sice Hore v ořeší, kterou zaspívají Jarka Kachyňová a Květa Navrátilová. Moravěnka už hraje.

Hrál na Moravěnka. Nevím, kde zrovna jste, když nás posloucháte, ani nevím, kde jste doma. Ale doufám, že teď potěším každého, ať je odkudkoliv, protože pro každého zazní Polka domova, kterou složil Ladislav Kubeš starší na text Ladislava Jacury. Zpívat bude celá skupina zpěváků dechové hudby Veselky Ladislava Kubeše. A když jsme se dostali až domů, já se hned rozloučím. Všechny vás zdraví Vladimír Bernášek a Veselka už hraje polku, kterou složil tatínek pana dirigenta. Takže končíme tak, jako jsme začali. Tatínci komponují a synové dirigují. V úvodu to byli páni Vackové, teď zase pánové Kubešové. Taky to správné, jen ať se ta láska k hudbě dědí z otce na syna. Dechovka tak bude znít na věky.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a v divadle Unger právě začínají rozpravy Milana Hajna. Pravidelný měsíčník, který vysílá Český rozhlas Dvojka. Takže nám všem hezkou neděli! No a pozvěme hned naše dnešní vzácné a milé hosty. Je to manželský pár. Ona proslulá herečka, respektovaná paní herečka zároveň. On proslulý tanečník a choreograf, taktéž respektovaný. Takže všichni víme, že přicházejí Jitka Čvančarová a Petr Čadek.

0: Krásný dobrý den vám všem tady i u rozhlasových přijímačů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Takže já jsem rád, že mý kamarádi přijali pozvání do mých rozprav. Mimochodem, Jitka toto jeviště důvěrně zná. Několik let tu hrála, zdomácněla v Ungeltu. Hrála mimochodem i mou milenku v australské hře mezi úterým a pátkem, smyslnou milenku. A všichni chlapi, to jsem postřeh cítil, mi velmi záviděli, Jitko, tenkrát.
1: No a já Petr... to neviděl.
2: Jo, taky se závidě. Petr Čadek byl choreografem našeho velice úspěšného kousku původního komorního českého muzikálu touha jménem Adonis s Martou Kubišovou a s Anetkou Langerovou.
0: My jsme tady doma s dovolením.
2: Ano.
0: Já to pořád považuji za svoji část rodiny tady, takže děkujeme za pozvání, Milane.
2: Dobře, nicméně nechme Ungeltu a pojďme k vám dvěma. Ona při otázce, jak jste se poznali, se nabízí odpověď při Stardance. Mýlím se?
1: Mýlíš se.
2: Prosím tě. A tak jak?
1: No, poznali jsme se v roce 2007, tuším. Já jsem teda byl v tu dobu ve Stardance, ale jí tě ještě zdaleka ne. A dělal jsem v zimě s Táňou Vlhelmovou a s Aňou Geislerovou Vánoční bazar. To byla taková vlastně akce, kde se vybírali peníze na dobrou věc. A holky napadlo, že udělají tombolu, ve které, nebo respektive takovou aukci, dejme tomu, kde budu já hlavní cena, tanec se mnou.
2: Nebyl jsi proti? Ješito?
1: No. No, zprvu jo, ale nakonec jsem do toho šel. No a bylo to v Lucerna Music Baru a tam se teda strhla taková přihazování na ten můj tanec.
0: Regulární dražba.
1: Regulární dražba.
0: Já nedražila, já ne.
1: A tenkrát teda vydražil ten tanec Jičin tehdejší přítel Martin Hoffman.
0: Se kterým jsme tady hráli dlouho představení. Aha. Nádherné představení Království boží na zemi Tennesseeho Williamse.
1: Takže já aniž bych věděl, tak mi na jeviště přišla moje budoucí žena v tu dobu a zatančil jsem si s ní ten tanec,
2: no ale,
1: který Martin
0: koupil. Tak to bylo naše seznámení.
2: Skutečná chemie propukla asi až při tom společném tancování, ne?
0: Ne, my jsme spolu nikdy netančili.
2: Ne.
1: Totiž, to je další mýtus.
0: Tak ono to zní hezky v médiích, takový ten titulek Láska ze Stardance, ale není to pravda. Není to pravda. My jsme spolu ani nikdy netančili.
1: Já jsem byl její šéf.
2: No a já nevím, jak jsem na to přišel. Já jsem vás měl zafixovanou jako dvojici ze Stardance. Jako, ale ty jsi tam tancovala a
0: ta
2: on
0: média to
2: stavěl tenkrát
0: jako stavěli, no.
2: Ta taneční čísla.
0: No, Petr tam dělal šéf choreografa, ale mnoho let, asi 5, 6, 7, netuším už, to víš ty líp.
1: No, zhruba.
2: A nebyl to trošku přešlap, že jaksi trenér, choreograf všech tanečníků si našel jednu čvančarovou tam?
0: No, on si mě.
1: Takhle, pojďme si říct, našla si mě ona. Ne, ne. No, my jsme spolu začali být až po Stardance, takže...
0: My jsme se v tom přátelském kruhu od toho roku 2007, já nejsem úplně na datumy, tak v tom přátelském okruhu nějak potkávali, věděli jsme o sobě, takže v rámci nějakého přátelského potkávání se mnoho let, do roku, já jsem tančila 20 ve Stardance
1: ano,
0: potom.
1: 20.
0: No, tak pár let, tak no a
2: pak... 2012
0: už... A 12 už se narodila Elenka.
2: Se narodila právě.
1: Elenka, to bylo rychlý.
2: Já bych mohl psát vaši rodinnou kroniku, protože já si to z toho našeho představení pamatuju a sice, když tak mě opravte, Jitka byla v jiném stavu, ale doma už měla 6letou dceru, už měla trošku bříško a my jsme se dohodli společně, že to stáhneme, protože tahle smyslná milenka neměla být těhotná v tom našem příběhu.
0: Ne.
2: Takže to stáhneme, takže jsme to stáhli v dubnu a ty bys tak za 3 měsíce následně v červenci bych to odhad měla porodit. Máš syna, máte syna, že jo? Tak mýlím se, narodil se v červenci 2018?
0: Ano, přesně tak.
2: No a žijete v Mělníku, to byla volba, jak si pro tyhle velkoměstské živly vrátit se do tvého rodného města?
0: My jsme se tam vraceli často za maminkou, která byla dlouhodobě nemocná a pak, jelikož se ta nemoc vykulminovala velmi dramaticky, takže jsme se tam vlastně přestěhovali, aby jsme se o maminku mohli starat a
2: zjistili do jejího jsme, domu, nebo ona, do domu, kde jsi vyrůstala?
0: Do domu, kde jsem vyrůstala nejdřív a pak chtěla, aby jsme se přestěhovali k ní přímo, nebo ona nechtěla se nikam stěhovat, takže jsme se starali u ní doma, chtěla zůstat doma. Takže jsme tam potom už zůstali, protože nám tam bylo dobře a pro děti tam je dobře to, když můžou vyběhnout ne mezi tady tramvaje a mezi turisty, tak je to trošku jiné dětství, když můžou vyběhnout do lesa a mezi zvířata a učíme se spolu, jak rostou, co všechno může darovat země jako půda. Takže samozřejmě sázíme od brambor po mrkev.
2: Na zahrádce
0: byste nechtěli vidět loňskou naši. A brambory ty první taky nestály.
2: Švančarka mi přinesla chleba. Který upekli.
0: Nejlepší dárek.
2: Takže to je přírodní člověk.
0: Ne, já ho nepekla, prosím, to jsem nepekla já.
2: To já tě podezíral, že ano.
0: Ne.
2: Vy máte svého pekaře?
1: Takový klasický vesnický život.
0: Ne, ten jsem ještě nepekla, k tomu se propracovávám. Já pořád zápasím s tím kváskem, prosím tě. No. Takže kdo tady pečete chleba, dámy? Pečete. Já zápasím s kváskem, jo. Tak já se k tomu dopracuju. Příště ti přinesu můj vlastní.
2: Takže dětem je na Mělníku krásně. Mimochodem, jejich babička, tvoje maminka, byli jsme při tom, když odcházela, si svou vnučku ještě užila, ale vnuka už ne.
0: Ne. Tedíček se narodil, bohužel teda, tedíček se narodil, to tak někdy chodí, on se narodil přesně na v rozmezí desítek minut přesně na roční výročí smrti mé maminky. Mm-hmm. Takže maminka odcházela před půlnocí těsně 15. července a on se rok na to narodil po půlnoci, a tedy už 16. července. Po půlnoci, ale v rozmezí pár desítek minut. To byl takový zvláštní okamžik.
2: Jste se v kostele svatého Petra a Pavla brali. Vy jste oba věřící? Petr váhá.
0: Já chtěla dokonce se salesiánama být ve 12 letech. Jsem si říkala, že bych mohla být jako v řádu, že to je hezký. Ta představa, no vážně, já jsem se pohybovala mezi řádem salesiánů, kteří hodně pracují s mladýma lidma. A fakt jsem si představila, že budu jako pracovat s mladýma lidma, že jako budu v řádu a vůbec jsem v tom neviděla problém. Nějakých 12-13 letech. Takže tím jsem odpověděla. Já to mám takové specifické, asi ono, víte, mluvit o víře vůbec je asi nejtěžší vůbec věc, je to nejintimnější. To myslím, že mnoho lidí se dokáže bavit o daleko intimnějších věcech, třeba v oblasti těla, ale v těch duchovních věcech je to jako hodně těžká záležitost.
2: Teď velmi mimochodem souznější s Milošem Kopeckým, který říkal to tež. Můžeme mluvit o čemkoliv, ale rozhodně ne o Bohu. To je nejintimnější věc člověka.
0: Přesně tak, takže ono to vlastně moc nejde, nebo jde, ale myslím si, že to by byl rozhovor na 3 dny, možná na týden a možná by nikdy neustal. Takže tak, no.
2: No a vypáčíme náznak odpovědi z čatka?
1: Já jsem nikdy o vstupu do řádu neuvažoval.
2: Trefná odpověď, ano. Tak se vraťte ve vzpomínkách k tomu krásnému dni v kostele v Mělníku. A teď zazní nádherná píseň k tomu. A nádherně ji zaspívá Jitka Čvančarová. Ave Maria.

0: Takhle zpívala Jitka Čvančorová tuhle přenádhernou píseň v pořadu Lenoška Ivo Šmoldase v květnu 2023.
1: Máš taková překvapení tady pro mě.
0: Nedávno. Mimochodem, Jitko, ty jsi bravurní zpěvačka. Nicméně, Jitka, to vás možná překvapí, vystudovala stavební průmyslovku a to vystudoval v Liberci i Čadek, že jo? Takže vy jste tak původně stavaři.
2: Ano.
0: To Petr vás tom nespojuje, ale je to zajímavá okolnost.
1: To nás dost rozděluje často. Protože já přijdu s
2: Není
1: nějakým...
2: stavař jako stavař.
1: Já přijdu s nějakým nápadem, samozřejmě vynikajícím nápadem a Petr ano. polemizuje a je v opozici, protože on je opravdu stavař, já ne, já mám jenom ty tvůrčí, ale zase mám jako estetický cítění, to si myslím, že jo, ale
0: no
1: po té technický,
0: určitě taky.
1: Po té technické stránce,
0: toto
1: on myslím má i právě tu technickou, on to má víc jako
0: a je manuálně zručnej, to si vzpomínám.
1: To extrémně.
0: Jak jsi vyprávěla,
1: to jako
0: že
1: extrémně.
0: Je nesmírně praktický, vykachličkuješ koupelnu a podobně. Mě sám, nemusíte nikoho zvát.
2: Ano, ano, je to tak. Hezky se to poslouchá.
1: Já myslím, že Petra to i dost baví. On se teď tak to částečně se do toho jako pustil znova, že renovuje nějaké staré budovy přátelům a tak. Tak myslím, že se v tom, že se k tomu tak docela vrací.
0: K Petrovi se dostaneme. Realizuje. Ale teď se držím tebe, Jitko, jsem gentleman a mám nasměrováno do Brna na Jamu. Ty ses rozhodla asi díky lásce ke zpěvu a hudbě pro muzikálový obor a ten si vystudovala, je to tak?
1: Ano, a šla jsem tam teda skrze ten zpěv, skrze tu hudbu, protože jsem to propojení mě samozřejmě fascinovalo, lákalo a tak já jsem k tomu jako černá ovce rodiny umělecká, myslím z uměleckého pohledu, tak mě zaujal tento obor. Já jsem původně chtěla jít i na konzervatoř.
0: Jako na zpěv?
1: Jako na zpěv, skrze zpěv, ale v těch 15 letech jsem neměla pevné argumenty, abych se prosadila střední školu tohoto typu a je to tak správně, já jsem za to jako v odstupu nesmírně vděčná. Za tu stavařinu, i když všichni profesoři jsou šťastní, že se samozřejmě tomu nevěnují stavařině.
0: Jsou pyšní.
1: Ale to, že člověk se setkal s jiným oborem a že přece jenom, doteď mi zbyly jenom pravý úhly. Já všechno rovnám do pravých úhlů. A že posunu obrazy někde nenápadně, já míru neviděl někde na návštěvě, kde samozřejmě do toho nemám co kecat, ale já si prostě nemůžu pomoct. Ne, takže jsem ráda za ten rozhled v jiném oboru, dejme tomu.
0: Takže si objevila, že existuje ten obor, ten se mám pocit studuje dnes jenom v Brně.
1: On se dá studovat vysokoškolsky jedině v Brně právě, ano.
0: No mimochodem, Městské divadlo Brno, to je jediná opravdu respektuhodná muzikálová scéna. Tam se dělají muzikály nejlíp.
1: Ano, potvrzuju, protože ten obor je nesmírně těžký. Dělat ho v těch třech profesích jako opravdu na té vysoké úrovni. Ať už je to zpěv, herectví nebo tanec, má to být všechno propojené a všechno tak na té vysoké úrovni, aby to byl ten pravý zážitek, který ten divák si má odnést. A to, že vy musíte jako diváci odejít, odtančit z toho divadla, zpívat si, to je to, že máte být jako nabití tímhletím žánrem a to, že to se musí dělat na vysoký úrovni a to bohužel si myslím v Čechách máme ještě jako velký nedostatky, jako obecně. Takže jenom potvrzuju, že v Brně, ačkoliv
0: je
1: to bude
0: nejlepší muzikálová scéna,
1: protože to je moje mateřské divadlo, které mě vychovalo a já jsem vděčná, že mi dali skvělou výchovu. Takže zdravím Standu Mošu.
0: K tomu se dostaneme, Jitko, ale já chci chvilku s tebou setrvat ještě na škole. Tam tě učila také Zdena Herfortová, mluvila o tobě v superlativech, v jiných rozpravách.
1: Zdena Herfortová a Jana Janěková, ano.
0: Ano, ano. Bydlela jsi na kolejích v Brně, prožívala jsi bouřlivý studentský
1: klasicky
0: život.
1: Já myslím, že jsem docela...
0: Aby jsi nebyla pořád ušlechtilá, víš?
1: Co to je?
2: To mě zajímá.
1: Že já přemýšlím, že to je taková nuda celkem.
0: Měla jsi tam studentskou lásku asi, jo.
1: No tak to samozřejmě.
0: Ano.
1: To samozřejmě. Jasný, přece. Ale celý 4 roky. No, já
0: prosím
1: jsem taková,
0: tě.
1: No jasně. Já nejsem jako úplně přelétavý pták zase.
0: Takže pak přišla ta slavná muzikálová, ale stejně tak respektuhodná činoherní scéna Městské divadlo Brno a to bylo opravdu výjimečné a je dodnes, že tam si zahrají všichni, ale musí být disponovaní velké činoherní party a zároveň nádherné muzikálové role. Tak se chlup, byla jsi nominovaná za nějaké výkony na prknech Městského divadla v Brně.
1: No ano, to, tak to není to podstatné.
0: No ne, právě nehrajeme pro ceny.
1: Je to samozřejmě to pochvala vždycky, že člověk rád za nějakou pochvalu, ale my, co to máme nějakou jako, k tomu řemeslu jako velký respekt a velkou pokoru, tak je to hezké, když tě někdo pochválí. Určitě je to jako motivující. Ale ty ceny jsou taková pochvala, ale nikdy bych se k tomu jako neposadila se na obláček jako úspěchu, to určitě ne. Takže o cenách to není, ale ta pochvala je samozřejmě příjemná, ale já jsem chtěla říct, že mi dali, já tomu říkám, takovou drezuru do stěhového koně, ale v tom nejlepším slova smyslu. V Brně u Standy Moši. Standa Moša mě už obsadil, když jsem byla ve druhém ročníku ve škole. Hrála jsem tam vlastně celou tu dobu i na studiích už dohromady, myslím, 7 sezon jsem tam strávila. Ale já jsem prošla jako všemi těmi obrovskými rolemi, titulními, mám za sebou asi 30 titulních hlavních rolí a já jsem nesmírně šťastná za to, že jsem jako prošla tím vším, že jsem si to mohla vyzkoušet, osahat. Za to jsem jako moc vděčná za tu velkou důvěru, který mi teda Standa Moša hlavně dal, když mě v tom druhém ročníku, když se mě vyhlídnul a ukázal na mě a přijal mě do souboru.
0: Takže nějaký titul, představení konkrétní nám připomeň.
1: Ať už to je West Side Story, no, Maria, Celibol z kabaretu. Ano, jeden z, tam bylo více alternací, takže to hrál tenkrát Roman Vojtek a s Petrem Gazdíkem. No, všechny ty velké, Marie Stuartovnu jsem hrál, myslím, že jsem byla asi nejmladší Marie Stuartovna v republice, Schillerovou Marie Stuartovnu, to bylo nádherné představení. Takže ať už to tam člověk potká s činohrou nebo s muzikálem, tak no, říkám, nechci se opakovat, ale za tu obrovskou důvěru, kterou mi Standa dal, jsem za to hrozně vděčná. Nesmírně mě sformovala pro budoucí jako život.
0: No a pak profesní. Asi přišly už nabídky z Prahy na pražské jeviště, ale angažmá tě nezlákalo do hlavního města. Začala jsi tu hostovat, že jo?
1: Já jsem začala hostovat, protože samozřejmě pak člověk začne, nebo začala jsem natáčet. To filmování sebou nese úplně jiný časový prostor a to dojíždění Praha-Brno nebylo úplně, nebylo to k žití, samozřejmě se to nedalo udržet. A to, že já tady mám kořeny, narodila jsem se v Mělnice, měla jsem tady pořád ještě maminku, takže jsem vždycky se vracela často jako domů. Takže já jsem vlastně byla ráda, že se mi jako přiblížil ten profesní život sem, že jsem to neměla tak daleko.
0: No a co byl tvůj první herecký počin v Pražském divadle? To byla Gazdina Robané na Palmovce.
1: Ne, první pražskou scénou bylo Divadlo bez zábradlí a byly to Cigáni do nebe.
0: Teď si to vybavuju. Oslnivá čvančarka, jo.
1: A teď nevím, jestli to bylo úplně první, anebo jestli to bylo Les Misérables Fantina. Takže to si to nepamatuju úplně přesně. Takže buď to byly Les Misérables, anebo teda Cikáni jdou do nebe. Pak byla Palmovka, určitě Gazdina Roba a tam ještě byla v divadle pod Palmovkou s Petrem Kracíkem a Adžije Královna, druhá moje storatovna ve hře Boltově, hře Adžije Královna. To bylo taky krásný představení.
0: Takže Jitku už máme v Praze. V dalším povídání si řekneme, jak si vychutnala kameru a kamera Jitku. Ale teď je na řadě archiv Českého rozhlasu. A když v něm zalovíme, tak najdeme Hříchy pro posluchače rozhlasu, což bylo 8 rozhlasových detektivek z populárního cyklu inspirovaného tehdejším úspěšným televizním seriálem, jak všichni víme, Dušana Kleina. Takže teď zazní ukázka z 8. závěrečného dílu, má název Aktuálně reportáž.
3: Tak, co tomu tady říkáš?
4: No, tvůj muž je lovec?
3: To jakože mě ulovil, jo. A ty parohy po stěnách koupil. On sám je, no uvidíš za chvíli sama. Ošetřovatelka ho vozí na vozejku.
4: Aha.
3: No může sice chodit, ale šetří se, víš. A ta babizna ho v tom jenom podporuje. Ze samého strachu o sebe neudělá skoro krok. No dneska už by neulovil ani křepelku.
4: Takže jestli tomu dobře rozumím, ulovila si ty jeho.
3: Jo. Ty se tomu divíš?
4: Ne.
3: No, tak na setkání. Ahoj.
4: Na zdraví.
3: Dělala jsem 2 roky operku u jedné německé rodiny. Hrozně mě brali na hůl.
4: Tak proč jsi nevrátila domů?
3: A co bych tady asi dělala? S maturitou bez vejšky. To by se to mluví, ty jsi dostudovala. Stala se z tebe prý moderátorská hvězda.
4: Ale no tak...
3: Ale já nedokončila ani prvák na právech a vyhodili mě. No tak jsem si řekla, že to zkusím venku.
4: Jako oper.
3: To byl začátek. Pak jsem dělala servírku v jedné vinárně a tam se na mě usmálo štěstí. Potkala jsem Ericha.
4: Láska na první pohled.
3: No z jeho strany určitě, tak to víš, je o 40 let starší, poslední zvonění.
4: A z tvé strany?
3: Hele, kdyby jsi měla vybrat mezi pokojíčkem za lokálem, kde by se na tebe každou noc dobývali opět,

0: Kdybys mě zabil, tak to? Vůbec nevím, o čem tady, jako co to bylo.
1: Psal ale se rok 2009.
0: Paní měla hodně jednoduchý pohled na svět teda.
1: A tvou spoluherečkou byla Dana Černá.
0: Ano, ano, tu jsem samozřejmě hned rozpoznala, ale trošku afektovaná jsem byla, ne, tam ta paní.
1: No a co rozhlas a herečka Čvančarová dnes? Spolupracuješ jako herečka?
0: Já mluvím jenom
1: herečka?
0: Já. Tady
1: no ne, pak teď už se přehraju na ně.
2: To je v pořádku.
0: Dobře.
1: Ale já myslím, že tak je tomu i u vás, že mluví hlavně Jitka, viď?
2: Ano. Ano.
0: A je to problém?
2: Vůbec.
1: Co ty a rozhlas?
0: Rozhlas je moje dětství, ale ve smyslu toho, že můj tatínek, který bohužel zemřel hrozně brzo, když mě bylo něco přes 20, a to byl, můj tatínek byl obrovský sportovec, veslař, 80 kilometrů denně na kole ujel, neměl kartu u doktora, protože byl prostě zdravý, šlachovitý, černovlasý, vysoký to muž.
1: A možná trošku předobraz Čapka.
0: Demokrat pak. Velký, demokrat osvícený, to člověk, lásku k horám měl obrovskou a celý život pracoval v Českém rozhlase. On byl inženýr elektrotechnik a já jsem tam za ním chodila jako dítě a milovala jsem ty chodby. Já nevím, jestli někdo tady jste byl někdy v Českém rozhlase na Vinohradské 12, tak to jsou takové katakomby, takové opravdu jako démonické chodby, aspoň to z toho dětství mi tak připadalo. Chodby, které vůbec nevíte, kam dojdete. Mě to fascinovalo. Páter Noster tam je Vítek, takže já jsem byla úplně fascinovaná jako dítě, když
1: no
0: jsem tam chodila.
1: No a špacíruje dnešní herečka Jitka Čvančarová po těch chodbách v Českém rozhlase? Natáčíš hry? Čteš na pokračování?
0: Mně se to strašně líbí. Já k tomu mám obrovský respekt k tomuhle povolání, k tomu být za mikrofonem. Je to nesmírně těžká profese. Nic neodpustí ten mikrofon. Je to opravdu nesmírně těžký. A myslím si, že je jich mnoho, kdo to umí daleko lépe než já. Takže já se tam nehrnu, ačkoliv se mi to nesmírně líbí. Tak čas od času se nechám zlákat pro něco, ale mnoho to nedělám, protože si myslím, že to fakt umějí jiní lépe než já.
1: Já připomenu posluchačům, kteří si nás zapli třeba právě teď, že právě poslouchají na dvojce Českého rozhlasu rozpravy Milana Hajna z divadla Ungert a hosty jsou Jitka Čvančarová a Petr Čadek. A jdeme na Čadka, co říkáš, Jitko?
0: Jsem zvědavá.
2: To já taky.
1: Peťo, kamaráde, ty pocházíš z Liberce, to jsme si řekli. Řekli jsme si taky, že tam si vystudoval stavařinu, je to tak?
2: Ano, ano.
1: No a pak si začal tedy ve svém oboru, který jsi vystudoval, existovat? Nebo už vyhrával tanec pomalu?
2: Tanec vyhrával v podstatě už dávno předtím, než jsem vystudoval stavařinu, protože já tančím zhruba od 12 let a vždycky to byla moje priorita. Každopádně stavařinu jsem měl vždycky rád a po vystudování té stavařiny jsem se tím chvíli brigádně živil tak, abych si mohl dovolit tančit a mít lekce se svými trenéry.
1: No takže jsi začal navštěvovat, to bylo baletní studio jako v Liberci? Nebo přímo společenský tanec, už jsi tam vyhlíd jako ten malý?
2: Přímo společenský tanec, ano. Ano, přímo společenský tanec. A bylo to tak
1: tyčí
2: jako
1: tyčí a pirueta má tím vůbec neprošel, jak si to nepotřebuješ?
2: Prošel až postupem času, aha, až když jsem se stával trošku lepším, tak jsem tu průpravu různých stylů tanečních jako už musel mít samozřejmě a to k tomu patří. Ale k tancování já jsem přišel vlastně velkou náhodou přes inzerát, což bylo hrozně vtipný, že my s mým kamarádem na základní škole jsme tak pokukovali po holkách, už těch 12, a jednou se nám na nástěnce objevil inzerát z vedlejší třídy, že schání děvčata dva partnery a nám to přišlo jako super nápad, omrkli jsme a aniž bych teda o tancování cokoliv věděl, tak jsme se teda jeli tančit a přihlásili jsme se. No, kamarád po půl roce skončil a já už tančím přes 30 let, no.
1: Říká skromně, tančím přes 30 let, ale tančí a přináší to velké výsledky, teď k tobě patří snad i přední umístění, jak si přímo v evropském měřítku. Byl jsi snad druhý na mistrovství republiky, nebo tak, jak jsem se dočet?
2: Mistrovství republiky jsem i vyhrál.
1: I vyhrál dokonce, promiň.
2: Ale ani já to nemám tak, že by ty ceny a úspěchy byly

0: je důležitý nebo nejdůležitější. Já mám tanec rád kvůli tomu, že ten pohyb prostě celkově úžasný a dá se tím vyjadřovat spousta věcí, mnohdy mnohem víc než ústy, než verbálně. Miluju hudbu různou a taky strašně rád jsem choreografie i na netypické hudby, muziky, když si někdo představí, prostě nevím, latinskoamerický plácnu pasodoble a postavit ho na vážnou muziku, to vlastně tak někdo nedělá, ale když se to pak udělá, to vypadá fakt moc zajímavě a z mý zkušenosti vím, že to ty lidi ocení, jakože to je fakt.
1: Takže ty zaznamenala Čatka v jeho vrcholné taneční formě ještě. Promiň. Tím chci říct, že už...
2: Ještě ano.
1: Hlavně vzpomínáme na to.
0: Je to už hluboko ve vzpomínkách.
1: Dobývali mistrovství republiky, ano.
2: Ještě ano. Ale já spíš zažívám asi tu pedagogickou část jeho osobnosti, která je teda výjimečná. Ne každý umí učit jako Petr. Já ho jako v tomhle opravdu obdivuju, protože to, co on dokáže udělat s lidma, kteří nemají předpoklady k tanci, on opravdu dokáže jako rozpohybovat kohokoliv, ale tím laskavým způsobem, tím, že vychází jako z toho člověka, z jeho osobnosti, a to je velký dar.
1: Latinskoamerické tance byly, dá se říct, tvou doménou?
0: Co se týče soutěžení, tak ano. Určitě, ale se soutěžením já jsem skončil v roce 2007, v zásadě v tu dobu zhruba, kdy já jsem přišel poprvé do Prahy, do Stardance, a od té doby vlastně učím, to je jasný, ale dělám i divadla, i tebe jsem učil tančit.
1: S jakým výsledkem?
0: Já jsem byl nadšený. Doteďka to mám plně... Už to byl strašně krásný čas tady
2: jsem
0: s váma.
2: Říkala, že Petr rozpohybuje každýho.
1: Takže postupně jsi z aktivního tance přešel na choreografii.
0: Ano, ano. Tak choreografie a výuku, to už jsem dělal dlouho předtím. Nicméně díky Stardance a tomu světu tady v Praze vlastně jsem přičichnul a zároveň mě to strašně začalo bavit učit právě lajky, lidi, kteří s tancem nemají nic moc společného. Do té doby jsem učil hlavně profesionály a připravoval na soutěže. A u herců mě to bavilo úplně ze všeho nejvíc. Hlavně chlapy. To prostě to je neuvěřitelné. Že ty rovnou řeknou ne. A hledat ty cestičky k tomu, abych jim ten tanec vlastně přiblížil, nebo ten pohyb všeobecně, tak to mě baví jako strašně moc. No.
1: Takže jsi byl ve svém živlu v Stardance, předpokládám, když jsi připravoval vlastně choreografii pro všechna taneční vystoupení. Jestli se nemýlím, co by hlavně
0: ne
1: choreograf?
0: Ne úplně pro všechna, ono to tam funguje trošičku jinak. Já vlastně jakoby jsem sice? Vybíral ty taneční partnery, partnerky pro osobnosti, kteří ve Stardance tančí. Oni si něco připraví a já to tak jako zkonzultuju, trošku třeba něco poupravím, a připravím to tak, aby to mohlo fungovat vlastně i na kamery a aby z toho ty diváci měli co nejlepší.
1: Takže tenkrát si někoho vybral pro Čvančarovou?
0: Ano, to je mi doteď vyčítáno.
1: Já si to vůbec nepamatuju, Čadek mi utkvěl v paměti.
2: K tomu bych se nevracela. Já jsem se teď právě uvědomila, jak jsi vyprávěl o tom, že jsi připravoval ty tance pro ty kamery. To byla asi tvoje první zkušenost jako s kamerama totiž. Protože Petr točí pro nás už druhý rok, bude točit i třetí, to ještě neví. Spoty pro českou televizi, vysíláme to v české televizi většinou, spoty s našimi pacientami pro naši organizaci Debra, kde se staráme o pacienty s nemocí motýlích křídel. A samozřejmě potřebujeme osvětovou kampaň, informativní kampaň, pořád potřebujeme informovat dárce, co je potřeba, kdo jsou naši pacienti a tak dále. A já jsem vlastně oslovila Petra až jako později, mě to došlo až hrozně později.
1: Jako
2: že
1: koho? Jako kameramana,
2: jako
1: režiséra, autora těch spotů?
2: Jako autora, režiséra z těch spotů a on to dělá tak krásně. Vypadá divně, že ho teďka tady chválím.
1: Takže
2: nevypadá.
1: Spolupracujete ale... na těch projektech.
0: Ale... Je to skvělý.
1: Přeháněj.
2: Jenom mě napadlo vlastně ty kamery, že si poprvé vlastně že si získal tu zkušenost tam s těma kamerama.
0: Je to tak, předtím jsem to nikdy vlastně jakoby nebyl jsem u toho. Do té doby teda do Stardance já jsem ani nekoukal na televizi, ale díky Stardance se to celé rozjelo. Já jsem pak dělal jako spoustu pořadů v české televizi a i jsem spolupracoval na filmech a na seriálech a hrozně mě bavila ta práce s tou kamerou. No a tak jsem si prostě jednou řekl, že to...
1: To já se zeptám laicky, práce před kamerou nebo na kameru, to znamená, to spočívá v tom, že ty odhadneš, co se pro ty záběry kamery nejvíc hodí, jo? Jakože to umíš postavit tak, aby to na té kameře vyniklo.
0: No, doufám v to. Jo? Doufám v to. Aha. Jo, tanec na kameru je
1: asi
0: trošičku
1: specifická
0: jiný,
1: disciplína, jak teď říkáš, než na jevišti, že jo?
0: Na jevišti, je to tak. Je to podobně jako film a divadlo.
1: Teď tě potěšíme, dáme si Sambuking.

0: To byl Dan Nekonečný a jeho Samba King.
1: To se nedá moc poslouchat v sedě tohle přece. Já doufám, že doma jste se zatančili aspoň trošku. Samba je strašně těžká. Nebo pro nás laiky je asi těžká. Jak je rychlá, pro tu fyzičku je docela těžká. Že musí člověk fakt jako mít fyzičku, ne? Aby to vydrželo.
0: To je dotaz na tebe, tady, to ne?
1: To je na Petra, no. My se tady pokecáme, my to nestíháme totiž doma.
2: Já rád poslouchám, aspoň se o tobě něco dozvím. Ale, no tak jasně, no. Tak všechny tance jsou těžký určitým způsobem a je to o té technice, no. A o tom času, který tomu tanci věnuješ. No, fyzičku potřebuješ k hodně věcem.
1: Takže při sambě, když jsme byli vyhozený, takže jsme jí věnovali málo času. Nás vyřadili při sambě. Takže tak. No.
0: S tím nejmenovaným partnerem, ano?
1: Ne, s Lukášem moc zdravíme, s Lukášem Hojdenem. To jsou takové interní legrace. Ne, ale myslím, že při sambě nás vyhodili.
0: No, ale byla si asi už v pátém, šestém kole, nebo tak?
1: To já si taky nepamatuju, něco takového.
3: Pátém.
1: No. To se to pamatuje, já ne.
0: Hele, a Petr byl co by choreograf a ten člověk, který byl zodpovědný za tu výslednou podobu toho tance.
1: Vlastně
0: přísný,
1: za to může Petr, no. Mně to došlo.
0: Přísný nebo nekompromisně přísný? Přitom,
2: ne, já nejsem přísný.
0: Když se připravovali ty
1: já
0: páry
1: myslím, že on, když je ve svojí profesi, tak je jako je přísnej, ale docela laskavý. On má jako příjemnou energii, Petr, když učí. Ale tím, že tam sebou nese tu osobnost, která ví, o čem mluví, tak má takovou přirozenou autoritu, takže si myslím, že se moc nikdo nedovolí jako remcat. Jo, je takový, jako působí vlastně docela přísně. Aha. Ale hezky.
0: Nevím,
1: to je v tom nejlepším
0: to
1: slova smyslu.
0: Když se vám to
1: když
0: líbí,
1: když se člověk nic jiného nenaučí, když to flinká, no, tak se jako nic nikam neposunete, no, to je asi normální.
0: Než se dostaneme, Jitko, což mám v plánu k tvým krásným rolím v televizi a ve filmu, tak současné jeviště. Pokud vím, tak účinkuješ ve dvou inscenacích, stále v Kleopatře.
1: Já jsem dlouho nechtěla...
0: A druhou si dokonce režírovala, tak povídej.
1: Já jsem dlouho nechtěla se věnovat divadlu z toho důvodu. Já jsem předtím, než jsem čekala Elenku, nebo než jsem porodila Elenku, tak jsem účinkovala na 7 pražských divadelních scénách, v 7 divadlech najednou, což je docela dost. A já si myslím, že jsem se toho divadla nahrála hodně a když se mi narodili děti, já jsem nebyla schopná moc obětovat ty večery. Já při představě, že usínají beze mě, myslím si, že tu mámu prostě potřebujou jak večer, tak ráno, že je to důležitý. On ten filmovací režim časový má trošku jiný plán. Myslím, že přes den se ty děti zabaví a můžou se učit s někým, ale ty večery jsou nějaký pro mě podstatný. Nemohla jsem je nějak obětovat tomu divadlu, takže já se k němu teprve pomalu začínám vracet. Vlastně, když jsem měla, vlastně než jsem otěhotněla s Tedíčkem, tak jsme taky měli tady spolu naplánovanou hru, ze které jsem se pak Milanovi omluvila, protože jsem si nedokázala představit, že se mi narodí Tedíček a já prostě budu pendlovat po celé České republice s divadlem. To prostě nebylo, protože já jsem v pravé řadě máma a pak všecko ostatní.
0: Teď ti zatleskají přítomné ženy a nejen ženy. Takže
1: jsem po 6 letech vlastně měla premiéru v divadle. Teď po 6 letech premiéru a to jenom z toho důvodu. Já jsem si dala i takovou profesní pauzu, protože já jsem člověk, který neumí přecházet chyby, což je pro mnoho lidí dost komplikovaný. Je to jako složitý, protože to není moc pohodlný se mnou pracovat, protože já prostě neumím tu chybu obejít nebo přejít. Já je jako musím vyřešit, poučit se s ní a jako pak můžu směřovat dál. A já jako nejsem schopná dělat moc kompromisy v práci, kterou dělám. Myslím si, že to nejde. Aby se člověk pak zodpovědně podíval za to, co jako vytvořil. Chci, aby to mělo jako určitou hodnotu a ten kompromis jí posouvá někam, kde já si zatím pak nestojím a já to takhle neumím. Takže já jsem si řekla, že si musím udělat nějakou pauzu a dokonce jsem si dokázala představit, že už nikdy se k herectví nevrátím a vůbec mě to nečinilo problém. Já jsem v tom, jak když jsem učinila to rozhodnutí, já byla úplně šťastná, mě se nesmírně ulevilo. Já měla jako takový mír a klid v sobě a vůbec jsem nevěděla, co budu dělat a říkám si, ono něco, co bude mět projít mojí tvůrčí duší, tak aby to bylo opravdu mým úkolem, by to prošlo nebo nějakým jiným úkolem třeba budu mít za úkol nebo něco vytvořit úplně jiného mimo svoji profesi. Tak jsem si řekla, že až přijde jenom takováhle věc, kdy bude důležité, aby lidé slyšeli význam slov té a té dané věci z mých úst, až opravdu ucítím, že je to můj úkol, tak teprve pak se dokážu nějak jako vrátit. A přišla vlaštovka, což je divadelní hra jednoho španělského autora, Guillem Clua se jmenuje. Byl na premiéře teď v listopadu, 17. listopadu jsme měli premiéru. Je to hra
0: tu hru,
1: o dvou
0: pardon,
1: lidech.
0: Že skáču Jitce do řeči, sama režírovala. To byl tvůj režijní debut.
1: Protože to nebyla žádná ambice, ani můj kalkul nebo nějaký cíl vytyčený. Já jsem to jenom hluboko ucítila, že to musím udělat od A po Z, tak jak ta vlaštovka přišla, jak jsem ji ucítila já se svojí tvůrčí duší. Já měla tak jasnou představu, že jsem byla přesvědčena, že to musím udělat od A po Z, takže se to musím i zrežírovat.
0: Ty jsi přizvala kolegu, je to hra pro dva herce?
1: On ji našel Daniel. Aha. Daniel Krejčík, můj kolega té hře, on ji tu hru našel a on mě vlastně oslovil jako hereckou partnerku. Netušil, že to budu chtít ještě režírovat. A jaká to bude práce se mnou. Takže on ji našel, on ji mi přivedl.
0: No ale režírovat sama sebe, když se herec nevidí. To ti třeba někdo na záznam, Péťa, nebo někdo natočil zkoušku a ty se pak doma na to podívala a řekla jsi, tohle změním.
1: A já jsem to dokonce jsem volala Ondrovi Sokolovi a jsem se s ním radila, i jestli by si tu hru nepřečet, protože vím, že on jeden z mála i režíroval jednou sám sebe a mi říkal, to už bych nikdy v životě nedělal. To je tak strašně těžký, to nedělej, bacha, no jako právě. Pozor. Takže on mě velmi zrazoval od toho, ale víte co, když cítíte nějakou jako hluboce v sobě, projdete nějakým pocitem toho hlubokého přesvědčení až na nějaké si jako buněčné úrovni, tak to přesvědčení vás jako nic, žádná povrchní pochybnost vás od toho neodradí. Já nevím, jestli jsem to řekla srozumitelně.
0: Já myslím, že ano. Mhm.
1: Já teda doplním, že samozřejmě že to nebylo jednoduché, proto já jsem poprosila o radu, protože samozřejmě mám obrovský respekt té profesi jako takové.
0: Té režijní.
1: Takže jsem měla poradní hlas, jako uměleckou spolupráci jsem poprosila Václava Marhoula, protože si výjimečně rozumíme v těch tvůrčích věcech i v mnoha dalších věcech. Takže to, že jsem se s ním radila i jako dramaturgicky, protože jsem hodně škrtala z toho textu, tak byl potom na těch posledních zkouškách v tom generálkovém týdnu a dával mi ty oči zvenku, který samozřejmě já jsem byla v té svobodné tvorbě tak šťastná, což ta svoboda samozřejmě jde ruku v ruce s tou zodpovědností, s tou absolutní zodpovědností, že se za to zodpovídám od A po Z, tak i přesto jsem byla jako nesmírně šťastná v tomhle procesu. A jsem teda ještě šťastnější o to, že tak, jak já jsem o tom hluboce byla přesvědčená o významu té vlaštovky, která je o základních lidských hodnotách, nastaveních, postojů, ten text, myslím, je to jeden z nejhezčích textů, co jsem kdy četla. A to, že je to představení vyprodané na půl roku dopředu, že není možné vlastně sehnat lístky, protože si lidé mezi sebou říkají, to je skvělý, na to musíš jít. A ty obrovský ohlasy, které mám zpátky od diváků, jsou až jsem si vlastně nedovedla představit, že až takhle budou krásný. Takže jsem vděčná za to, že tak, jak já jsem tomu hluboce věřila a Dan taky, tak se to jeví jako správně, tak za to jsem moc ráda.
0: Gratulujeme.
1: Promiň, ještě k tomu dodám důležitou věc. Já to Danovi hodně říkala při těch režijních připomínkách, že jsme prostředníci něčeho, co je tak skvěle napsaný. Je tam tolik témat pod tím textem, kdy je něco takhle, co má tak obrovský přesah a je to naprosto výjimečná věc, kdy jsou výjimečné věci, které probouzí v lidech to lepší, protože každý máme v sobě tu dobrou a tu špatnou stránku a to, že jsou výjimečná umělecká díla, která probouzí v lidech to dobrý, je zázračný. A říkala jsem mu často, že ať si uvědomí, že jsme jenom prostředníci, ať tam nedává žádný záměr, žádný kalkul, ani žádnou hereckou ambici, nebo já jako režijní ambici. A když necháte něco čistě projít bez ega, tak ono to opravdu jde nějak čistě a k těm lidem jako napřímo s tou energií. A to je, myslím, důležitý a to se tak jako jeví jako správně s tou vlaštovkou. Promiň, to nešlo říct krátce. No, já jsem...
0: Divadlo miluješ, je to zjevné, nicméně nejvíc v povědomí seš samozřejmě zásluhou televize a filmu. Zmínila jsi jméno Václav Marhoul, s tím si natočila pozoruhodný film, takže kdybys měla sama vzpomenout, takže udělej si žebříček svých počinů před kamerou sama. Jaké tituly bys připomněla? Asi Nabarvené ptáče jednoznačně, řekl bych.
1: Teď jsme dostali před 14 dny cenu francouzských filmových kritiků. To jsou nejpřísnější kritici vůbec. Francouzský film je jako úžasný fenomén, takže za to jsme jako, to je jako krásný, že Nabarvené ptáče dostalo cenu francouzských kritiků. To je opravdu
0: filmy,
1: jako velká
0: jiné filmy
1: věc.
0: Ještě s Jitkou Čvančarovou, které by chtěla teď připomenout? Neeviduješ tak precizně.
1: Neeviduju tak precizně. Teď asi nevím vůbec.
0: No
1: já doufám, že ještě něco jako vytvořím.
0: No
1: jako hodnotného, co bude lidi těšit. To ne, že by pořád člověk musel se dotýkat těch jako základních a hlubokých témat, ale myslím si, že i udělat jako skvělou komedii, která a když už jsem u toho francouzského filmu, teď se podíváte do té historie francouzských komedií, které jsou nadčasový. A čas je ten nejpřísnější a nejspravedlivější kritik, protože na špatný film zapomenete za měsíc, ale na ty dobré filmy přetrvávají skrze ten čas, přetrvávají věky, desetiletí. A to jsou třeba i ty francouzské komedie, kde i dobrou komedii člověk chce udělat jako správně a potěšit lidi tak, aby se nepodbízel. Nebyl to pošetilý a blbý humor, nebo takový ten zesměšňující. Já to hrozně nemám ráda. Takže já mám ráda ten kvalitní humor. No.
0: Jitko, já si na tebe vzpomínám také v seriálu Kukačky, který se mě mimochodem velice líbil, nejen jako na herečku, ale ty si naspívala a opravdu famozně také píseň, která běžela vždy na závěr každého dílu k titulkům. Ta píseň má název Zklamání.

0: Já jenom prosím řeknu, že tuhle nádhernou píseň napsal David Solář a nejenom tu, psal všechny písně ke Koukačkám nebo většinu. Tak zdravím Davida a jenom tě prosím opravím, že nešla k titulkům, ale byla to jedna píseň v rámci toho příběhu.
1: Ano.
0: Ale nešla k titulkám.
1: Určitě máš pravdu.
0: Ale já vždycky taky lovím v pamětích. Tak.
1: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, v divadle Ungelt právě probíhají rozpravy Milana Hajna a jeho hosty jsou Jitka Čvančarová a Petr Čadek. No a před námi je poslední vstup. Jak trávíte vlastně ten skutečně volný čas, kdy spolu nepracujete, ty netočíš, nehraješ, ty se nevěnuješ choreografii. Máte děti k dispozici nejvíc asi teda řekl bych o prázdninách, takže asi úvody.
0: Úvody a probíráme
1: ty
0: spoty. Teplomil,
1: to si vzpomínám.
0: Probíráme spoty pro charitativní spoty, protože mi ta charita se jde samozřejmě skrze jako volný čas. No, to
1: je, promiň, rád na to navážu. To napadlo tebe, nebo jsi byla přizvána k UNICEFu, to jsme nezmínili, k té nemoci, které pomáháš, nemoc motýlých křídel, o tom málo víme, zkus o tom něco říct.
0: Já to řeknu teda úplně stručně. Mě paní primářka Hana Bučková před 20 lety poprosila, jestli můžu pomoct pacientům s nemocí motýlých křídel, protože v Brně při fakultě nemocnice dětské je IB centrum, kde se všichni lékaři jsou specializovaní na onemocnění epidermolis bullosa congenita, což je tato šílená nemoc. V Česku ji říkáme nemoc motýlých křídel. A takže se o děti staráme už přes 20 let a může za to paní primářka Hana Bučková. Já jsem samozřejmě nepřemýšlela tenkrát ani vteřinu, když mi o pacientech a o té nemoci říkala. Takže už 20 let a Petr už jde celou tu dobu vlastně se mnou. To je, pokud se rozhodnete dělat charitu, tak jinak to nejde, než dělat s absolutním nasazením srdcově naprosto nezištně a to jde skrz veškerý volný čas, vaši profesi, to tak jde. To jde prostě, to je na té vaší cestě, jako na té životní, hned vedle sebe. A potom posléze jsem se stala o několik let později vyslankyní dobré vůle UNICEFu. Takže já jsem v jedné obrovské organizaci, která existuje v 60 zemích na světě, jako je UNICEF, a jezdím s nima na humanitární mise různě po světě. Ať už to je africké Mali nebo v Bhútánu a potom v takové malé organizace, jako je Debra. Takže to jsou takové dvě hlavní moje charitativní činnosti a pak spoustu dalších filantropických s Bárou Nesvadbovou a tak dále. Je toho opravdu mnoho.
1: Teď k tomu společnému času v létě o prázdninách s dětma. Vím, že máš ráda moře, takže tam bych tě umístil, vás všechny.
0: Myslím, že musíme vždycky postarat o tu velkou zahradu, o těch našich mnoho zvířat, takže Petr dneska dělal 6 hodin zahradu a vždycky se musíme postarat, než někam odjedeme, takže když už někam odjedeme, tak rádi samozřejmě k moři, ale stejně tak máme rádi hory, takže budeme trávit, ale letošní léto budeme určitě částečně u moře i. A máme rádi Istrii, protože tam máme spoustu přátel, kamarádů, jezdíme tam několik let vlastně na jedno místo, takže ta komunita těch přátel je tam hrozně, hrozně milá, ten lidský faktor, takže tam je nám dobře.
1: Tak si to užijte. Děkuji. Já vám děkuju, že jste přišli, náš čas vypršel. Loučí se s námi Jitka Čvančarová.
0: Děkuji za pozvání a krásný den všem. Děkuji.
1: Petr Čadek.
2: Díky za pozvání.
1: A loučím se i já, principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hajn. Naslyšenou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A to dnešní ráno má datum 29. července. Je to den, kdy mají svátek Marty a narozeniny mimo jiné slaví dáma, která je pevně spjatá s televizní obrazovkou. Nejprve jako hlasatelka, později jako průvodkyně pořadem Kalendárium. Víc asi není třeba dodávat. A vy víte, že mám na mysli Saskii Burešovou. I o ní tak bude řeč v dnešním Pohodovém ránu. Ještě předtím nám Eva Bucharová dá pár tipů na to, jak osolit jídlo bez soli, a už za chvíli se o slovo přihlásí i propagátorka zdravého pohybu Kateřina Macháčová. V permanentu se dnes s Ivou Bendovou zaměří na bolest kloubů a hlavně na to, jak jí předcházet. Tak si na to určitě počkejte. Do té doby zaspívá Pavel Bobek, Ivo Nepřenosilová a já vám přeji hezkou středu. Tak.

0: Je asi bez debat, že klouby jsou velmi důležitou součástí pohybového aparátu. Většinou si to ale uvědomíme teprve až když nás začnou bolet. A nejčastější reakcí je, že je začneme šetřit, abychom si ulevili. Je bolest kloubů vždy kontraindikací pohybu? Odpověď nabídne dnešní díl seriálu Permanento s propagátorkou zdravého pohybu Kateřinou Macháčovou. U mikrofonu mě tak střídá Iva Bendová.
1: Ve studiu Pohody opět vítám odbornici na zdravý pohyb Kateřinu Macháčovou. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Kateřino, my máme dnes téma, které, já myslím, se dotkne leckoho, kdo nás poslouchá, a to jsou klouby. Artróza je nejčastějším onemocněním kloubů, ale můžeme jí přece jenom nějak předcházet?
2: Můžeme a budete se divit, ale je to zase pohybem.
1: Jakým konkrétně?
2: No, musíme těmi klouby hýbat. A já bych tady rovnou začala něčím, co si můžou všichni posluchači s námi vyzkoušet. A zkusíme rozpohybovat všechny klouby na rukách.
1: Ano.
2: Pojďme hýbat prstama a hýbejte všemi klouby. A když to budete dělat chvilečku, tak nejenom, že ucítíte možná za chvilečku trošičku jako únavu, ale zároveň ucítíte i něco dalšího. Já bych zkusila, jestli...
1: Jestli to ucítím, my to samozřejmě to děláme přitom.
2: Já někdy říkám, budeme hýbat rukama a prstama, dokud prostě nedostanu tu správnou odpověď, co cítíte.
1: Je, takhle já už jsem teď unavená, mě už to ruce trošku bolí.
2: No, a já trošku navedu. Kdybyste teď lyžovala a měla jste rukavice a byly moc tenký a byla vám zima na ruce, co budete dělat?
1: No tak budu hýbat rukama, aby se mi zahřály.
2: Aby se zahřály, přesně tak. Protože to, že hýbeme nějakým kloubem v našem těle a je jedno, jestli to je rameno, loket, koleno, kyčle, prsty u nohou nebo u rukou, to naše tělo je neskutečně moudré. A ono ví, že něčím hýbeme. Mm-hmm. A všechno, co se hýbe, ať už je to auto nebo na kolem, prostě to, co se hýbe, potřebuje nějaký motor, nějakou výživu, nějaký živiny. U auta je to benzín nebo elektrika dneska a u těch kloubů se živiny, nebo v našem těle se živiny přenáší krví. Takže když my hýbeme klouby, tak naše tělo si řekne, aha, ten kloub se hýbe a potřebuje vyživit, aby se mohl hýbat dál, tak já mu tam pošlu živiny. Ty živiny tam pošle krví, takže nám se tam vlastně zvýší se tam krevní průtok a to je to, proč cítíme teplo. Mm-hmm. A tím, že se zvýší průtok v tom kloubu, tak zároveň to tam víc proudí a můžou se lépe vlastně odnášet a vyčistit i ty metabolity, které se nám v těch kloubech usazují celkem jako fyziologicky. To je prostě běžný proces. Pokud se ten kloub nehýbe, tak to stagnuje a ty metabolity se jako neodplaví a oni tam zůstanou a jsou potom jednou z těch příčin toho kloubního onemocnění, což je ta artróza, která trápí opravdu mnoho z nás.
1: Takže vlastně, když máme problém, bolí nás klouby a my tím pádem omezíme pohyb, abychom tedy jako se vyhnuli té bolesti, tak je to vlastně to nejhorší, co můžeme udělat.
2: Pokud příčinou té bolesti je artróza, tak ano.
1: Mm-hmm. Je ještě něco, jak můžeme pomoci svým kloubům, krom tedy toho, že je rozpohybujeme?
2: Tak asi člověk může jít do lékárny, ale...
1: Já vím, že to není úplně vaše cesta.
2: Není to úplně moje cesta, ale zase třeba kolagen, já nechci tady úplně zabíhat do doplňků stravy, ale myslím si, že určitě mají svá opodstatnění. Ale bez toho pohybu to stejně nepůjde. Můžete se nadopovat tunou doplňků a pokud se nebudete hýbat, tak to stejně nebude mít úplně ten efekt. Takže ten pohyb je pro nás nezastupitelný a můžeme ho maximálně ještě trošku podpořit.
1: My jsme se tady ukazovali, jak rozhýbat ruce, případně prsty, ale když bychom se zaměřili třeba na ramena, lokty, kolena a vlastně spodní část nohou, tak je to takové to klasické, co jsme dělali u rozcvičení, jako třeba na základní škole při tělocviku.
2: Ano. Ano, přesně tak. Ono jako to tělo máme jedno, je pořád stejné. Taky chodíme pořád po nohou a ne po rukou. Ten přirozený pohyb nám z toho života mizí a my nedostatečně hýbeme těmi klouby, tím pádem stagnují a usazují se tam metabolity, nevyživují se, neprokrvují a pak se nemůžeme divit.
1: Takže pokud nás teď někdo poslouchá a řekne si, dobře, tak já teď pro své tělo něco udělám a stoupne si, upaží ruce a bude hýbat tedy nejprve dlaněmi, potom v loktech, řekněme, bude dělat kroužky prostě v ramenou, dopředu, dozadu a bude takhle pokračovat jako celým tím tělem,
2: ano, no.
1: Zabere to třeba jenom 5 minut, tak je to to správné?
2: Přesně tak.
1: Kateřino, děkuji za dnešní povídání a naslyšenou na Pohodě příště.
2: Ano, a já jenom dodám i po pozítří a tak dále. Mějte se krásně, naschledanou.

0: Možná jste na začátku tohoto týdne také zaznamenali zprávu, že se nám opět výrazně rozšířil seznam světového dědictví UNESCO. Na něm se už víc než 50 let objevují budovy, hory, jezera, ale také národní parky a v některých případech i celá města. Od tohoto týdne jsou teď na tomto seznamu třeba i normandské pláže, které byly dějištěm rozhodující bitvy o osvobození Evropy od nacismu. A na seznam UNESCO byl také zapsán i řecký masiv Olymp, tedy mýtické sídlo olympských bohů. Pokud budeme počítat i poslední rozšíření, tak celý seznam dnes čítá 1273 položek a Česká republika je na něm zastoupená velmi důstojně. Ba co víc, patří ke státům s nejvíce zápisy. Celkem bychom u nás tak našli už 17 takzvaných hmotných památek světového dědictví. Asi nás nepřekvapí, že do něj patří historické jádro Prahy, Kutné hory, Telče nebo Českého Krumlova. Ale na seznamu UNESCO bychom našli třeba i kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, zámek v Litomyšli nebo vilu Tugendhat. A podobně bych mohl pokračovat ještě dlouho. Tím pro tuto chvíli posledním zápisem je pak Žatec a krajina žateckého chmele. Tato položka se na seznamu objevila v roce 2023. Nebál bych se tak říct, že pokud jde o jedinečná místa, nabízí naše země skutečně obrovské bohatství. A protože od návrhu po finální zápis často uplyne skutečně dlouhá doba, není se ani co divit, že máme připravených hned několik dalších typů. Na takzvaném indikativním seznamu, který tak trochu předznamenává budoucí zápisy, jsou tak už víc než 25 let zařazena skalní města Českého ráje, najdeme na něm ale třeba i rybníky v Třeboni, hrad Karlštejn anebo vysílač na Ještědu a mnohé další. Samozřejmě nejde o žádnou soutěž a ve výsledku je asi jedno, kdy přesně se naše další klenoty na seznam UNESCO dostanou. Na druhou stranu neuškodí si znovu uvědomit, v jak historicky bohaté a pestré zemi žijeme. Za světovým dědictvím tak nemusíme létat přes půl planety. Někdy stačí zkrátka sednout na vlak a za hodinu koukáme na památky, které nám ostatní národy často můžou jen závidět.
1: Pohodové ráno a vás.

0: Dívám se na hodiny, 8:30 se nám přiblížila a tak je čas na telefonát z Pražských Vinohrad na Kavčí hory.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A i dnes má pro nás předpověď počasí Pavel Karas. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Pavle, jak jsme v předchozích dnech slibovali, tak se i děje a dnes už nás asi čeká léto se vším všudy.
2: Je to pravda, do České republiky začíná pronikat od jihozápadu mimořádně teplý vzduch a ty odpolední teploty už se budou často dostávat na tropických 30 stupňů Celsia. Dneska čekáme maxima mezi 29 a 34 stupni, chladnější bude severovýchod, kde se bude teplota pohybovat kolem 27 stupňů. V 1000 metrech na horách pak čekáme teploty kolem 23, na Šumavě se ale teplota vyšplhá až na 27 stupňů Celsia. Bude celý den jasno až polojasno, vár bude slabý, místy mírný jihovýchodní vítr. Odpoledne předpokládáme silnou zátěž teplem, zejména na jižní a střední Moravě a místy i v Čechách. Biometeorologická zátěž je dnes kvůli vysokým teplotám už bude na většině území na tom třetím nejvyšším stupni a tlak by měl během dne slabě až mírně klesat.
0: Ne každému asi dělají vysoké teploty vysloveně radost. Kam až můžou vystoupat v těch dalších dnech?
2: Tak nejteplejší zřejmě bude čtvrtek a pátek, kdy se odpolední teplota při svém vzestupu zastaví na 38 až 39 stupních. Od severozápadu se ale bude v Čechách postupně mírně ochlazovat, takže na severozápadě v pátek už teploty budou většinou jenom slabě nad tropickou třicítkou. No a během víkendu se dočkáme i místních přeháněk a bouřek. Ve čtvrtek a v pátek se přeháňky a bouřky v Česku objeví skutečně jenom výjimečně. No a to ochlazení, které bude jenom slabé až mírné, bude jenom přechodné. Zatím to vypadá, že v tom příštím týdnu se odpolední teploty zase vrátí na hodnoty kolem 34 nebo 35 stupňů Celsia.
0: V každém případě děkujeme za varování, budeme to sledovat i nadále. V pohodovém ránu zase zítra s Pavlem Karasem. Klidný den a naslyšenou.
2: Mockrát děkuji, přeju krásný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Děkuji, přeju krásný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Jiří Grossman měl vedle vrozeného smyslu pro humor i řadu dalších nadání. Snadno se učil jazyky, bravurně zvládal matematické příklady, vášnivě rád luštil křížovky. Především ale miloval hudbu, kterou uměl skvěle zpívat i textovat. Jako třeba tuhle píseň, kterou v originále proslavil Italoameričan Dean Martin.

0: Bez soli to nejde, volal zoufale kuchař František v pohádce Byl jednou jeden král. My to ale přece jen zkusíme s naší bylinkářkou Evou Bucharovou a její minutou pro zdraví. Dnes přidá i šikovný tip do kuchyně.
1: Nabízím kořenící směs, vhodnou nejenom pro všechny milovníky středomořské kuchyně. Výtečně se hodí třeba k lazaním nebo těstovinám. Právě s nimi vytváří kořenící směs dokonalou harmonii chuti. Obsahuje zeleninu typickou právě pro středomořskou kuchyni, rajčata a papriky. Ty dodají vašim pokrmům nádech jihu. Pro ještě lepší gurmánský požitek přidejte do jídla cibuli a potom bude vaše jídlo na mistrovské úrovni. Sůl je důležitá pro správnou funkci organismu, ale v poslední době se její příjem drasticky zvýšil. Kromě zdravotních potíží při nadměrném užívání má sůl ještě jednu zásadní vlastnost. Přebije totiž chuť ostatních ingrediencí v jídle. A díky kořenící směsi, o které mluvím, můžete objevovat nové, doposud neznámé a jemné chutě, které až doteď přebíjela výrazná chuť soli. Směs je opravdu bez soli. Obsahuje sušená rajčata, mrkev, cuketu, cibuli, dále bazalku, dobromysl, tymián, česnek, rozmarín, petržel a taky sladkou a ostrou papriku.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

televizní neděli už desítky let patří kalendárium. A s ním také Saskia Burešová, která právě dnes slaví 80. narozeniny. Její začátky i chvíle, které se zapsaly do historie televizního vysílání, si připomeneme už po písničce.

0: Některé věci se v čase nemění. Třeba hlas a účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v Kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá přímo výročí i na hlasatelku. Dnes tedy Saskia Burešová slaví 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role a ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila, no ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Všem jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Bobdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
6: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: A pokud byste chtěli v milé společnosti Saskie Burešové prožít delší čas, tak budete mít možnost už za pár minut, tedy hned po 9. hodině v tandemu Jana Rosáka.

A ještě než se dnes rozloučíme, tak zkusím navázat na ten předchozí příspěvek a nabídnu také takové malé kalendárium. 29. července totiž slaví narozeniny také herec Michal Suchánek, dnes jsou 61. No a 55. je herečce Daně Morávkové. A ještě jedna světová sportovní osobnost dnes má své narozeniny. Je jim Fernando Alonso, španělský jezdec Formule 1. Jeho kariéra v královně motorsportu trvá už čtvrt století. Dnes je mu 45 a zatím to nijak nevypadá, že by chtěl pověsit volant na hřebík. V každém případě tou hlavní oslavenkyní na Pohodě je dáma, o které byla řeč před chvílí, a sice Saskia Burešová. V tandemu Jana Rosáka si ji tak budete moci poslechnout už za chvíli. No a po 10. si pak připomeneme pro změnu včerejšího oslavence, 90. Milana Uhdeho, a to v pořadu Káva u Kiše. Tak ať se vám to všechno pěkně poslouchá a Václav Kuba, ten se na vás bude těšit zase zítra. Naslyšenou.

adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: V těchto dnech slaví své 80. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Saskia Burešová. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Saskie Burešové připomenout v následujícím pořadu.
0: Tandem.
3: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Mým dnešním hostem a spolutandemistou je dáma, kterou všichni dobře znáte. Dočetl jsem se o ní mimo jiné, že prý jako malá holka stávala s vařičkou, co by mikrofonem před zrcadlem a napodobovala Štěpánku Haníčincovou. Později se ale už opravdového mikrofonu v rozhlase i v televizi chopila sama a pevně ho drží dodnes. Vítám rozhlasovou a televizní hlasatelku a moderátorku Saskiu Burešovou. Sašo, ahoj.
4: Dobrý den.
3: Jsem rád, že jsi přišla. Vidíme se po delší době, takže nejenom já, ale určitě i naši posluchači jsou zvědaví, co je u tebe nového.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Saskia Burešová je tedy mým dnešním milým hostem. Slíbil jsem, že ty nám prozradíš, co nového u tebe, co se změnilo za tu dobu, co si tady nepovídala našim tandemistům u rozhlasových přijímačů, a já mám takový pocit, že oni o tobě něco vědí. Mimo jiné určitě tě sledují při kalendáriu, aspoň já určitě. Je to, musím ti říct, teda rád ti to říkám, oblíbený pořad mé mladší dcery.
4: Ano, no,
3: no
4: to
3: jasně,
4: mě těší.
3: Ta si to nenechá nikdy ujít.
4: No, já jsem hrozně ráda, že kalendárium má tak opravdu široký záběr diváků, to mě hrozně těší. Tak nic nového, protože kalendárium naštěstí běží dále, má, a to jsem opravdu hrozně ráda, nejenom ten široký záběr diváků, ale opravdu velkou sledovanost, někdy až tedy překvapivou pro mě. No a jinak, pokud jde o můj osobní život, tak já jsem prosím dvojnásobná babička.
3: Tyže jsi babička, dvojnásobná.
4: Dvojnásobná, mám dvouletou a čtyřletou vnučku, krásný chytrý holky, takže jsem spokojená.
3: Jak se jmenujou?
4: Alenka a Ninuška.
3: To je zajímavý, že nic po babičce.
4: No
3: Jana
4: nic.
3: Saskia po babičce. Ty jsi na tom nebazírovala,
4: Ne, nechávám jim svobodnou volbu.
3: No a mají se k světu, předpokládám teda.
4: Ano, s tou čtyřletou je to bezvadný. Už to jsme kámošky, to už pečeme i cukrový vánoční.
3: Jo, a co, čím chce být?
4: No to ještě zatím neví.
3: Nechci
4: zatím...
3: Lepí,
4: ne? Ne, zatím nevím, no tak ještě není vyhraněná. To no, přijde. No. Já ji nasměruju, ale možná ne asi k tomu moderátorskému řemeslu, asi k něčemu jinému. Nějaká podnikatelka nebo něco v tom. Manažerka, to se mi líbí.
3: Možná, jak říkali naši rodiči, něco pořádného bys měl
4: dělat. Něco pořádného, ano, to můj tatínek taky vždycky, ten, ano. Protože byl tlumočník a překladatel, tak vždycky říkal, ty prostě musíš mít něco pořádného, nauč se nějaký jazyk, jenže tenkrát nebyla motivace, takže já jsem se sice učila italštinu, pak jsem se na to vykašlala, pak zase angličtinu, taky jsem se na to vykašlala, protože neměli jsme možnost někam jezdit a uplatnit tu řeč. Teď toho litu doháním to zpětně, ale ten mozek už tak nefunguje. Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
3: No jasně, taky si říkám, že jsem se měl učit. Protože...
4: A navíc já mám jeden handicap, já mám vlastně krátkodobou paměť, protože my jsme ty texty vždycky dostávali těsně před vysíláním, třeba
3: to,
4: celou stránku.
3: A museli říkám jsme paměť televizní hlasatele.
4: Ano,
3: přesně, ano.
4: Tak.
3: Ano,
4: a jsme se museli nadrtit na tu dobu a pak jsme to zase museli rychle vypustit, protože druhý den už jsme měli zase jiný texty, nebo jsme vystupovali třeba někde v divadle a zase tam bylo to úplně o něčem jiným. Takže... Samozřejmě ten mozek by to neúnes, že jo? Takže vždycky něco musel vypustit, honem zase přijmout do další myšlenky a takhle dokola. Takže já se to naučím i hned, ty slovíčka, ale druhý den už je neumím.
3: No, prosím tě, já taky z té litu, že jsem se třeba neučil cizí jazyky jiný, teda než jsem se ještě učil sice anglicky, jako trošičku německy, ale tuhle mě jsem dostal úžasnou nabídku, jestli bych nedokázal moderovat večírek ve finštině.
4: To je krásný.
3: Já je musel zklamat, no představ si to.
4: No je to velký nervák, protože v té češtině se z toho vždycky vylžeš, ale já jsem jednou před diplomatickým sborem měla uvádět velkou módní přehlídku, takový show v angličtině, no tak já jsem si to všecko připravila, naučila se svojí profesorkou, nadřela výslovnost nádherný, jenže tam se všechno na poslední chvíli změnilo. A to potom je teda, to je hrozný pocit. Takže
3: to je hrozný...
4: jsem se fakt, mě se třásly i kolena, dopadlo to dobře, ale ten nervák už bych nechtěla zažít.
3: To je hrozný, když se to mění v češtině.
4: Ano,
3: na to, že se to změní i v angličtině,
4: hrozný.
3: To už je naprostá katastrofa.
4: Katastrofa.
0: Tandem cestuje.
3: No a Vás určitě zajímá stejně jako mě, jaká je Saskia Burešová cestovatelka? Cestuješ hodně, jak strašně jsi zadovolenou ráda?
4: Strašně ráda. Ještě za doby totality samozřejmě znáš to, co jsme cestovali na devizový příslib, takže jsme si vypůjčili takového malého Poláčka.
3: Prosím.
4: Von Wagen jsme si půjčili.
3: Jo, takhle.
4: Za auto. Von Wagen jsme si vypůjčili.
3: Ano, ano.
4: A udělali jsme si doma vždycky takovou trasu. Takže jenom Švýcarsko, Německo, Itálie. A teď jsme po té trase jeli a bylo to strašně hezký. Akorát jsme neměli peníze, to byl trošičku problém. Takže jsme vždycky přespávali někde v kempu, pak jsme zase vyjeli, někde jsme se zdrželi, ale bylo to docela dobrodružné.
3: Tomu se říkalo Poláček, tak jo.
4: No, on to byl totiž polský výrobek a byl to takový ten Von Wagen, co se zapřáhne za auto.
3: A dá se v tom spát?
4: Ano, dá se v tom spát. Dokonce tři jsme v tom spali. I můj syn.
3: Prosím tě tedy. No vidíš to, tak ty už si takhle procestovala.
4: No, Holandsko,
3: krásně. Ještě když to bylo opravdu na ten devizový příslip hodně za lacino.
4: Vždycky si pamatuju, že za hranicemi jsme tančili tanec vítězství. Jakože jsme přejeli tu železnou oporu a teď svět je otevřený pro nás.
3: A tak podívej se, teď je svět opravdu otevřený, takže a cestuješ teď hodně?
4: No hodně, tak teď je zase to strašně drahý, jo, takže kdyby se člověk chtěl podívat do Ameriky nebo do Dominikánské republiky a tak dále, tak to stojí šílený peníze, takže opravdu člověk musí hodně šetřit, ale cestujeme tam, kam se dá, takže třeba do Egypta k moři, což je docela fajn, nebo do Tunisu, do Řecka a tak dále.
3: A seš spíš takový ten typ pobytový, anebo objevovací?
4: Objevovací. Já mám ráda, když se to spojí, když třeba mám možnost jet na poznávací zájezd s tím, že pak třeba potom, že budu úplně unavená, že si třeba 4 dny pohovím u moře, tak to je ideální, ale takový to rozplácnout se někde na pláži od rána do večera, mně to připadne strašně jalový, takový stereotypní. To je málo pro mě.
3: No ale hlavně, když někam přijedu, tak chci vědět, no, kde jsem. Ano, co nejvíc o tom chci vědět.
4: Tak.
3: Například třeba, jestli pak seš taky objevitelka, co se týče kulinárních zážitků, protože jsou tací cestovatelé, kteří přijedou, tam si vybalej svoje konzervy nebo zavařený maso a podobně a jedí jenom z vlastních zásob, protože prostě na tu vepřoknedlo zelo jsou udělaný. Že?
4: Ne, to v žádném případě. Já samozřejmě velmi ráda ochutnávám taky cizí kuchyni a říkám vždycky, že tenhle kulinářský zážitek patří taky k duše zážitkům, protože třeba si vzpomenu, že jsme byli v Holandsku, že jsme byli v nějaké restauraci a vždycky se mi to spojí, jo? I to jídlo s tou kterou zemí.
3: Na kterou kuchyni seš víc vysazená než na ty ostatní?
4: Na italskou.
3: Na italskou?
4: No jo, těstoviny na různý způsoby, miluju úplně. Červený vínečko k tomu, krása.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem glosuje.
1: Víte, říkávalo se, když v české nebo tehdy československé televizi se na obrazovkách objevovaly den co den televizní hlasatelky, včetně samozřejmě mého dnešního hosta Saskie Burešové, že jsou to takové, řekl bych, nositelky módy a určovatelky jaksi taky chování, stylu, což si myslím, že bylo naprosto v pořádku, protože vy jste se, Sašo, z té obrazovky chovali vždycky
2: distingovaně
1: a vznešeně, elegantně a příjemně a žádný jaksi extravagantní excesy tam nebyly vidět. Což si myslím, že je velice důležitý v kontextu s tím, co ti tady chci teď nastínit. Přečetl jsem si tuhle v novinách, že soudy trestají ženy mírněji. Myslíš si, že je to proto, že si myslí, že by se ženy lépe jaksi nebo rychleji napravily, anebo je to možná tím, že my muži prostě nepřestaneme být galantní k ním?
2: Já si myslím, ale taky jsou tam přeci taky soudkyně, takže to se nedá takhle chápat. Ale já si myslím, že má být spravedlnost pro všechny, já rozhodně nejsem feministka, ale já si nemyslím, že soudy trestají ženy mírněji. To nevím, já si to nemyslím osobně.
1: No tak prosím tě, aspoň tenhle ten článek, který jsem si tady vytáhnul, je taková. Ano, mimořádné snížení trestu třeba u žen 8,3% a u mužů jenom 2%.
2: Aha, tak možná, že přihlíželi k tomu, že ženy jsou také matky především, že třeba mají doma děti a tak dále, tak aby je neochudili prostě o tu mateřskou povinnost a péči. Asi.
1: A prý se opravdu objevuje, dokonce je to odborný názor, takzvaná kavalírská teorie, kdy muži soudci přistupují ženám tím kavalírským způsobem.
2: No tak u těch mužů bych to chápala.
1: Prosím tě, máš ty jaksi pocit, že to kavalírství, vůbec jaksi gentlemanství a ohleduplnost pořád ještě nevymizely? Já někdy mám ten pocit,
2: pocit, že vymizely a když náhodou se s tím setkám, tak jsem aspoň mile překvapena.
1: Jak by se měli muži chovat k ženám pořád tak, jaksi, tak jako třeba ve filmech s Oldřichem Novým, nebo
2: no to ne,
1: se to trošičku upravilo?
2: No, trošku by se to mohlo upravit, je pravda, je jiná doba. Ale že by ženě měly pomoci do kabátu, že by samozřejmě měly povstat, pokud žena přijde do místnosti, že by jí měly pustit ve dveřích jako první, to si myslím, že to je základ slušnosti a dobrého vychování. To by mělo fungovat. Můj manžel do teďka ženám líbá ruku.
1: Vážně?
2: Ano. No. A nebo je zajímavé prostě, že myslím, že ve Francii tam se líbají třikrát, že? Na jednu tvář, na druhou tvář a ještě jednou. Běžně se ale my líbáme dvakrát, na pravou tvář a na levou. Já si myslím, že přímo to nemá být otisk rtů, protože představ si žena, když má rtěnku, jak by ten chudák vypadal, že se opravdu má lehce dotknout.
1: Vypadá jak červená karkulka.
2: No právě.
1: Ale,
2: já už jsem tak viděla mnohokrát, když vždycky volíbávají třeba Gota nebo nějakou celebritu při nějakých slavnostních příležitostech, tak se chudák potom vždycky takhle otírá, všimně si toho.
1: Ale takhle třikrát se taky líbal Brežněv.
2: Aha, tak to
1: Myslím, že to bylo
2: tak nevím, kde to pochytil.
1: Říkalo se trojitej Brežněv, že?
2: Trojitej
1: Brežněv. A prosím tě, jakou máš ty zkušenost? K tobě se chovají muži galantně, nebo? Protože já si myslím, že ty svým výzorem, tím, že seš taková pořád elegantní a pořád se chováš velice decentně, tak by si mohla i jaksi eliminovat takový ty hulvácký způsoby, kdyby někdo přišel a teď by se chtěl tak chovat. Podívá se na tebe a doufám, že ho to usadí, nebo ne?
2: Já nevím, já teď si vzpomínám na jednu zkušenost, že jsme nějak špatně parkovali s manželem a prostě z toho auta se ozývaly strašně sprostý nadávky, pak vylítly a ta ženská byla rozčilená, ječela na mě a tak dále. A my jsme něco nakupovali v tom obchodním domě a asi tak za 5 minut ta žena s tím pánem, mladý pár to byl, za mnou přišla a ona se mě omluvila.
1: No prosím.
2: A to mi šokovalo, teda hezky mi to šokovalo.
1: No tak vidíš, tak jak říkám, funguje to.
2: Asi jo.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Na řadě je opět výběr z klasiky českého humoru, na který jsou naši posluchači vždycky hodně zvědaví a těší se na něj. Já musím na okraj říct a říkám to rád, že ten výběr je vždycky pouze a jenom na našich hostech, to znamená na jejich vkusu, chuti a podobně. Nic jim nepodsouvám, ale dneska tak trošičku malinkou udělám výjimku, protože když mám jako hosta Saskii Burešovou, tak já jsem si vzpomněl na to, že ty si dělala a vždycky jsi to velice pochvalovala jako krásnou práci v Kinoautomatu s Miroslavem Horníčkem. Já jsem si říkal, jestli pak si na něj ráda nezavzpomínáš.
2: No, velice ráda. Byl jednak báječný člověk a jednak já mám hrozně ráda inteligentní humor. Takže pokud bych si mohla vybrat, tak bych si vybrala humor Miroslava Horníčka.
1: Ty hovory H, které byly, tuším, že v 60. letech, potom ještě možná v 70.
2: jsou se svítáčkem ještě, ano.
1: Podle mého názoru pořád nepřekonané.
2: No, nezestárly hlavně, tak je televize opakuje.
1: No právě, a víš, čím to je? Já myslím, že to je tou osobností.
2: No a dobrý humor nestárne taky, že? Pokud je to inteligentní humor, tak prostě ten je platný pořád.
1: Ne, tohleto, co jsi teď řekla, to bychom si mohli dát jako motto našich výběrů z klasiky českého humoru. Dobrý humor nestárne.
3: Já nejsem cimprlina ani pedant a mám pochopení pro objektivní potíže, ale škrobený u krku nemám rád. I když uznávám, je to individuální taková záliba. Někdo chce límec jak z porculánu, má ho mít. Neboť život přátelé je mnohotvárný ve svých podobách a nelze ho uniformovat. Tedy konkrétně jde o to, že peru v osvobozené domácnosti. Propriety takové. Užitkové prádlo, vrchní i spodní. Nezbytnosti civilizovaného individua. Prádlo dostávám vyprané, skutečně čisté téměř. Některé kusy skoro bělostné, například zelená košile. Tedy ne celá, ale rukav a část náprsenky bělostné. Ostatní zelené. Koukáš a vidíš šanžán. Moaré. Vyplajchovalo se to, říkají odborně. Slunce to vytáhlo. A na bílé košili je zase půlka límce zelená. Taková hříčka přírody, no. Přirozeně slunci vynadat nelze na tu dálku. Konečně známe to, mocné jsou vlivy vesmíru. Slunečním zářením uzdravují i lidi, jak může potom tajemným kosmickým paprskům odolat pitomá košile. Ale to není podstatné. Co je podstatné, to je škrobení. Tedy u krku škrobený nemám rád, ale jinde to přímo nesnáším. Popuzuje mě to. No, škrobená spodní, tedy radši prominout taková proprieta, uznáte sami, není nic účelného. Při úkloně zlomí se ti vzadu košile, zarachotíš a poděsíš okolí, neboť se nemůžeš narovnat, dokud se nenavlhčíš. A pořád, abys jezdil výtahem, do schodu nezvedneš nohu, neohneš kolena, spodky plechové, škrobem pancéřovaný, a kudy chodíš, tudy šustíš, jak chřestíš. Tedy telefonuju v tom smyslu osvobozené domácnosti. Promiňte, povídám, ale nemohu ohnout kolena. Račte to vzít na vědomí. Spodky by vyhovovaly, kdybych si přerazil holení kosti. Ale takhle mě zdržují při chůzi. Slovem, není to ekonomické. Ale bagatelizují tu závodu. My, říkají, škrobíme ložní prádlo, aby déle vydrželo. To je pravda. A že ve vodě chytnou škrob i spodky, to je taky pravda. Ohledně spodků, filozoficky vzato, je to problém s úctou osvobozená domácnost. No, tedy dovolte, jaká tady filozofie. Nejsem přímo akademik, ale to vidím. Buď mín škrobit, nebo víc máchat. Jaký je tady problém? Ale přinesou nový balík a já stavím prádlo podél zdi. Do almary se nevejdu, neohnuje.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Já se teď vrátím trošičku k současné činnosti, současnému vystupování Saskie Burešové, mého dnešního hosta. To, že dělá kalendárium, že to je pořad, který je velice oblíbený, už jsme si je sekli, že moderuješ takové ty...
1: Společenské akce,
0: ambulantní záležitosti, ano, to znamená...
1: Plesy a tak,
0: ano,
1: dále,
0: tak. Ano. To znamená, nejsou to pravidelné věci, ale nicméně, jak si určitě ráda. A pořád ještě uvádíš, prosím tě, ezoterické pořady, to tady

0: tam taky poznamenáno.
1: No, občas, jo? Občas, ano.
0: Jo, ale co si myslím, že je dost důležité a velice pěkné, protože navíc já mám takovou radost, že jsem byl tak trošičku u zrodu toho.
1: Ano.
0: Je pořad Babinec.
1: Ano.
0: Tak popovídej o Babinci.
1: To je pořad, kde se sešly tři vlastně už teď bývalé televizní hlasatelky, protože jak posluchači vědí, tak televize Česká televize už hlasatelky nemá. Milena Vostráková, Majka Tomsová a já. A udělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme divákům a posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí. Ono je to vlastně takový ten pohled z jiného úhlu, takže připomínáme takové ty veselé historky, které se nám přihodily během té práce a diváci navíc mají možnost se nás ještě ptát na různé ožehavé otázky a my odpovídáme. Je to velice zajímavý pořad, protože lidem se to líbí, jednak se setkají zase s těmi tvářemi, které jim jaksi vstupovaly do jejich domácnosti a možná i třeba je měli rádi a tak dál. A jednak se dozvědí třeba spoustu takových těch legračních příhod, které jsme ještě nepublikovali.
0: A to jsou takové ty příhody, které se odehrávají pod kantnou kamery.
1: Ano.
0: Například, ano, já nevím, jestli to Miloš Frýba, tuším, že takhle někdy uváděl s nohama v lavoru,
1: ano,
0: a tak, nebo
1: ano,
0: se to aspoň říká.
1: Ty šílený přebrepty, jak kde kdo koho zapomněl a podobně.
0: A
1: to se hrozně divákům líbí samozřejmě. Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Ale to takhle zprofanovali Cimrmani, protože si z toho dělali legraci, ale samozřejmě to mají posluchači rádi.
1: Ale hlavně oni jsou pravdiví, totiž oni nejsou vymyšlený, ty historky, které tam říkáme. Ty se skutečně staly.
0: Vychází, nebo respektive úspěch těchto historiek vychází hlavně z toho, že ten posluchač nebo divák má dobrý pocit, že nakoukl
1: do zákulisí, ano, do té kuchyně správně,
0: tam za kameru.
1: A víš, to je zvláštní, že takovou historku se někdy ani nevymyslíš, prostě to skutečně přináší život. To ani nejde vymyslet, že bys tomu nevěřil.
0: Tak někdy znám pár takových kolegů, kteří je dotáhnou, dofabulují.
1: Ano,
0: vyšperkují, dají ještě nějakou pointu, která trošičku jak si už malinko zavání tím, že se to nemuselo asi stát, ale myslím si, že každá z vás...
1: Základ je pravdivý.
0: Každá z vás má určitě nějakou takovou dělovku, viď, která určitě úplně vyřídí.
1: Nádherný.
0: Prozradíš nějakou tvoji?
1: No, já nevím, já už jsem jich vyprávěla tolik, tak to bych, aby jsme si zase, jak se to říká, nevzali vítr z
0: plachet. To je pravda, aby si nevystřílel vlastně...
1: No,
0: právě. No jo, no to potom nebudeš moc tam, až přijedeš do...
1: A vy ne, pak nebudou překvapení.
0: Do Znojma třeba, že jo, tak posluchači budu říkat, o to nemusíš.
1: Takže radši, ať přijdu na Babinec.
0: Nic, ano, přijdu na Babinec, na Majku Tomsovou,
1: Milenku
0: Vostřákovou a hlavně Saský Budešovou.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Myslím si, že v dnešním povídání, které v tandemu mám tady s velice milým hostem Saský Budešovou, už zaznělo pár takových jmen, která byla v jejím životě a v její kariéře hrozně důležitá. Horníček, že? Nevím, jestli si zmiňovala i Raduse Činčeru, Vladimíra Svitáčka a ostatní lidi kolem kinoautomatu.
1: Janík Roháč byl báječný režisér.
0: Ale já si myslím, že teď by si mohla přidat další, protože my si tady dost rádi z hosty, když k nám přijdou po druhé a víckrát, povídáme o takových těch životních milnících, o těch důležitých osobách, důležitých okamžicích v životě, důležitých radách, třeba jakou si dostala skvělou radu, kterou se řídíš třeba, nebo která ti pomohla. No to teď můžeš tak jako vzpomínat, ale určitě přidej nějaké
1: osobnosti.
0: Tak
1: já bych to musela vzít úplně, jak se říká, úplně od svého nejútlejšího mládí. Vlastně takovým tím prvním iniciátorem byl Jarda Hanzlík, protože to byl můj spolužák na gymnáziu. Jeho maminka pracovala jako asistentka režie v televizi. A Jarda chodil a říkal, hele, přines mi nějakou fotku a tu mamce hodím. A já jsem vždycky to zapomněla. A on už se ze mě vždycky dělal legraci a říkal.
0: Jak to myslel, jako že...
1: No, aby mě dali do nějakého toho hereckého rejstříku, že by eventuálně mě použili. A že my jsme tam měli takový báječný divadelní kroužek pana profesora Novotného, to byl strašně slavný kroužek, z toho vyšla
0: celá to bylo řada. Na Helikovce.
1: Ano,
0: ty jsi chodila na Helikovku.
1: No,
0: vidíš to, že to vím.
1: No, to je hnízdo, jaksi herec, mladé herecké, nyní už teda vlastně starší herecké generace. Tak. A vždycky mě takhle zkoušel, už z toho měl vlastně takovou trošku hru. Jsme si říkali, nemám, máš, nemám. A jednou jsem ho překvapila, opravdu jsem tu fotku přinesla. Maminka jí, tedy Jaromíra Hanzlíka, maminka to přinesla do televize, tam mě šoupli do nějakého toho hereckého rejstříku a pak mě pozvali na film, který se jmenoval Ideální dívka a pamatuju si, že s Jirkou Bednářem jsem někde pobíhala po lese, povídali jsme si, prostě dělala jsem tam nějakou ideální dívku. To byl takový začátek. A pak mě zavolali, že se bude natáčet pořad, který se jmenuje Poštovní schránka, že to bude takový zábavný pořad pro vojáčky, že mají asi, já nevím, 400 uchazeček, ale abych taky přišla na ten konkurs. No, po různých peripetích, které tady nebudu teda vyprávět, jsem se nakonec dostala do toho posledního kola a já vždycky říkám, že asi nějakým zvláštním postavením hvězd tenkrát na nebi jsem ten konkurs vyhrála. Takže vlastně díky tomu Jaromírovi, to se vlastně od té fotky celý nějak začalo odvíjet, jsem se dostala jako moderátorka do televize. A pak jsem tedy uváděla s Edou Hrubešem, to asi víš, dlouhou dobu pořad Poštovní schránka. Po okupaci v roce 1968 ten pořad se přestal vysílat, začali jsme dělat takzvaný dopravní magazín a já jsem dostala nabídku ze zábavných pořadů, abych začala s nimi spolupracovat. A tam nějak mi nebylo přáno, nechtěli mi to povolit, že říkali, ne, ty seš tvář tady toho pořadu a tak dál. A tady zase nastal tady takový ten osud, bych tomu řekla, v podobě doktora Ludvíka Součka, který byl tenkrát šéfredaktor té naší redakce a říkal, já nevím, proč bys to nemohla zkusit v té zábavě, klidně to udělej. No a já jsem tím pádem začala uvádět v zábavě, nejprve s panem režisérem Paukrtem, to byl pořad, myslím, Talent 69 se to jmenovalo. Vím, že se tam zúčastňoval té pěvecké soutěže taky Aleš Ulm, myslím, že byl třetí dokonce. A od té doby prostě nastartovala ta moje moderátorská dráha a já jsem velice často dělala se zábavnými programy.
0: A to si pořád ještě nedělala hlasatelku?
1: Nedělala. Programu? Já jsem nedělala pořád hlasatelku, já jsem stále byla moderátor. A když do televize nastoupil jistý režisér, který přišel z Brna a který se jmenoval Petr Obdržálek, tak my jsme spolu začali...
0: Něco říká.
1: Tak jsme si navázeli takový užší vztah. To furt ještě bylo dobré, ale jakmile tento užší vztah jsme začali legalizovat, to znamená, že jsme se vzali jako manžele, tak to začalo vadit. Takže manžele v jedné redakci, no to prostě neexistuje. A já jsem v té době musela odejít takzvaně posílit hlasatelky do programového oddělení. A to byl přesně ten moment. Pamatuju si, že to byl rok 1974, protože já jsem v té době byla těhotná dokonce. Takže jsem nastoupila jako hlasatelka plus moderátorka, jenomže tenkrát chtěli, abychom více se věnovali té hlasatelské činnosti a moc jaksi té moderátorské práci nepřáli. Jo. Takže tam jsem jaksi už, sice jsem občas pracovala se zábavou, ale ne už tak intenzivně jako předtím.
2: Tandem Jana Rosáka.

0: Vítá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Saskia Burešová je a ještě chviličku bude hostem dnešního tandemu. Jako vždycky je příjemná, milá, hezky povídá, ale prosím tě, co já o tobě vím, tak ty jsi velká zahradnice taky, viď?
1: No.
0: Tak teď, když už pomalu začíná léto, jak to vypadá u tebe na zahrádce?
1: No, samé květy. Já se přiznám, že před takovými 30 lety, no 25 možná, jsem byla opravdu velmi náruživá zahradnice, takže jsem pěstovala úplně všechno, vzhledem k tomu, že jsem si říkala, to naše dítě musí mít čerstvou zeleninu a určitě si vzpomínáš, jak to vypadalo na trhu, kde nic tu nic. Takže ač mi to možná nebudou posluchači věřit, já pěstovala i brambory, mák, prosím, červenou řepu, no prostě na co si vzpomeneš, řetkvičky, všechno. Takže to bylo velice pikantní, my jsme na chalupě se zapřáhli do takového, já nevím, jestli si to ještě pamatuješ, jak to vypadalo, vovorávačka se tomu říkalo.
0: Ne.
1: To byl takový pluh na brambory, no. Tady po pravé straně byla moje přítelkyně Jiřinka, tady jsem byla já a vepředu byl Jiří Kmíka, to byl takový náš soused na chalupě a můj manžel a ty táhli. Takže my za nima takhle s tou vovorávačkou a dělali jsme brázdy. Musím říct, že jaksi škodolibí sousedé si nás i fotografovali.
0: No prosím. No,
1: dneska bych byla v blesku a bylo by tam jaký neznáte.
0: No teda, no tam by byly ještě horší věci, bychom se do toho vůbec ani nechci přemýšlet, co by se tam
1: Takže jsem pěstovala naprosto všechno, dřela jsem tam prostě do úpadu, měla jsem z toho strašnou radost, protože brambory byly krásné, dobré, veliké, ale to už nedělám, protože samozřejmě dneska ten výběr na trhu je obrovský, takže se spíše věnuji kytičkám.
0: Kytičkám, no ale pořád si kutilka taky, viď, ty si dokážeš takhle ukutit doma něco, viď?
1: Jako co máš na mysli?
0: No tak někde jsem si přečetl a říkal jsem si, že mi to tady rozluštíš.
1: Jakože budu sestavovat židličky, to ne.
0: Ne, to ne.
1: To ne, to ne, ne. Prosím.
0: Ty nekutíš teda takhle.
1: Ne, takhle ne, jakože bych vyřezávala, to ne.
0: Kecali, no,
1: tak to
0: já
1: ne,
0: si tě ani nedovedu představit, monterka.
1: Já, ne, takhle, já jsem dobrá kuchařka. Jako jestli to nebylo takhle míněno, vařím, peču, smažím. Já jsem ortodoxní hospodyně, když jsou Velikonoce, musí být všechno.
0: No,
1: musí být bochánky, musí být beránek, musí být namalovaný vajíčka, musí být všechno vyzdobený, na co si vzpomeneš. Jo, nádivka musí být samozřejmě, velikonoční hlavička se tomu říká. Prostě musí být všechno, kdybych to měla dělat do noci.
0: No prosím tě, ale no. Petr vypadá docela štíhlej. Že?
1: No on teď hubne.
0: No. Takže nevaříš.
1: Vařím, ale on má pevnou vůli, takže teď si řekl, že musí zhubnout.
0: Já bych se normálně bych se tě zeptal, co tě teď čeká v práci, ale protože kalendárium se v podstatě odvíjí od toho, které výročí.
1: Přesně tak.
0: Padá
1: no samozřejmě, ano, a vždycky k té náplni práce si musí vlastně režisér vymyslet nějaké ty takové ty různé šílenosti, které se ale líbějí, že jo, to znamená různé triky a tak dále. Takže nedávno jsem vlastně jako Ježi Baba lítala na koštěti a vylítávala jsem ze studia a různě tak.
0: Moc se mi líbilo, jak jsi byla jako apoštol teda v tom vokínku.
1: Jo, to no, taky, ano, ano. No, já už byla všechno, já už byla i opice,
0: netopír. A to vymýšlíš ty nebo Petr?
1: To Petr vymýšlí všechno. On si veme scénář a pak v tom leží několik dnů a všechny tyhle ty volovinky vymýšlí.
0: A kdo vymýšlí scénář toho pořadu?
1: Scénář vymýšlí Mirka Burešová a Richard Crha.
0: A tam vymýšlí i takovou tu hádanku, viď?
1: Jo. Já si tam dávám takový ty různý moudrosti a tak dál, jo.
0: Ano, ty citáty a takhle.
1: Citáty, ano.
0: No tak teď jsme nakoukli zase pod tu pověstnou pokličku výroby nějakého televizního pořadu, což, jak už jsme řekli, mají diváci a posluchači rádi. Doufám, že i dneska se jim to líbilo, když jsme nakoukli trošičku pod pokličku života i soukromí malinko i práce Saskie Burešové. Já ti, Sašo, děkuju za tvoji návštěvu, za tvoje povídání a třeba se zase někdy u nás, až budeš mít něco nového, potkáme.
1: No děkuji, děkuji a nashledanou.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: V těchto dnech slaví 90. narozeniny dramatik, spisovatel a politik Milan Uhede. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Milana Uhdeho si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.
2: Pane doktore, než se nad šálkem kávy dostaneme možná k vážnějším věcem, dovolte úvodem jednu pošetilou otázku, snad budete reagovat spíš hravě než dravě. Vaše příjmení je z rodu velmi neobvyklých. Pátral jste, odkud pochází?
3: Ano, já sice ne přímo, ale rodina pátrala. Nebylo to nijak veselé, protože to bylo v časech, kdy se muselo zhánět 7 křestních listů. Do té doby se rodina nezajímala, kde se vzala. A tehdy můj otec vypátral a musel vypátrat, že Uhdejovi přišli ze Saska někdy v polovině 18. století, nejdříve do Olomouce, potom do Brna, a že to byli Tkalci.
2: Byli to Němci. Znamená to něco Uhde?
3: Ne, neznamená, a Němci to vyslovují Uhde. Já se tomu bráním a mám na to požehnání od profesora Trávnička, který říkal, že se česká jména mají vyslovovat tak, jak si jejich nositel přeje. Tak.
2: Ještě druhá všetečná otázka úvodem. To vám pán Bůh nadělil, ten nádherný rozhlasový hlas?
3: Nevím, jestli pán Bůh, asi ano, protože jsem ho nijak necvičil, nezušlechťoval. Až v příštím životě uskutečním své sny o herectví a režii, tak ho třeba uplatním lépe.
2: Ta inklinace k politice, kterou jste projevil v uplynulých 6-7 letech, to ve vás vyplul jakýsi rodinný gen. Vaši rodiče byli právníci, jak známo.
3: Ano, ale naprosto apolitičtí lidé. Sice se do politiky potom připletli jako nemálo ano. českých občanů a občanek, ale myslím si, že skutečný smysl pro politiku neměli.
2: Ale právnické vzdělání, kdybyste byl šel v jejich šlep, jejich by vám bylo asi víc platné než filozofické v parlamentě.
3: To zcela určitě, právnické nebo ještě lépe ekonomické, ale obojímu jsem se vyhnul a dal jsem se na filozofickou fakultu. Rodiče z toho byli naprosto nešťastní.
2: Ale jestli vy z toho nejste někdy nešťastný
3: v parlamentu? Já jsem toho nelitoval, ale mrzelo mě a mrzí mě, že jsem se tak jednostranně zavrtal do literatury a do filozofie a že jsem například tu ekonomii nebo práva jako koníčka si aspoň trochu neosvojoval. To je pravda, to je velký handicap.
2: Vystává jeden problém, který je krajně aktuální. Vy v těchto dnech jste ještě předsedou parlamentu?
3: Ne, nebo 6. června o půlnoci mezi 6. a 7. červnem vše skončilo, dokonce podle zákona. Zákon nám vyměřil, že vše, co je spjato s minulým volebním obdobím, končí o půlnoci z 6. na 7. června.
2: Ale vzhledem k tomu, že jste tento týden složil poslanecký slib, tak vás můžeme oslovovat, pane poslanče, ano?
3: Můžete dokonce již od 1. června, protože zákon praví neúprosně, že mandát začíná dnem zvolení. Takže já jsem od 1. června poslancem.
2: My tady nad tím zmíněným kafem, pane doktore, málo kdy míváme politiky. A řeknu vám proč. Vy jste mimochodem za to uplynulé volební období u nás na kávě u Kiše vlastně teprve třetím hostem po panu prezidentovi a panu premiérovi. My většinou politiky nezveme proto, že oni často nemluví za sebe, ale za svoji stranu, za svoji názorovou skupinu a tak podobně. Co můžeme v tomto smyslu čekat od vás?
3: Já si myslím, že ode mě můžete čekat zcela svobodný osobní projev názoru, protože já dnes nemám žádnou vysokou funkci, mohu mluvit tak, jak jsem zvyklý, to jest jenom za sebe a dělat dokonce i nezodpovědné výroky. Ty budou přičítány za zlé jenom mě a nikoli nějakému širšímu kolektivu, sněmovně, straně nebo někomu. Myslím si, že aspoň tuto výsadu v tu chvíli mám.
2: Takže jsme vlastně zvolili ten nejvhodnější okamžik, abychom pozvali člověka, spisovatele, dramatika, básníka Milana Uhdeho.
4: a také poslance a možná funkcionáře nějakého klubu Bůh suď, ale o tom až příště a příští týden. Zatím jste pouze občan poslanec.
3: Přesně tak.
2: Dobré odpoledne.
4: Vítejte u nás.
3: Já děkuji pěkně.

0: Víte, pane doktore, mě to nedá, když už tady v kavárně instalován rozhlasový mikrofon, abych se nevrátil k vašim, tuším, 5 rozhlasovým hrám, jež vznikly v období asi 5 let v rámci 6. dekády.
1: Teď jste mě zaskočil, protože já je nemám spočítány. Já bych dokonce řekl, že když přičteme i ty zahozené, které se ale hrály, bohužel, takže jich bude i víc než 5, ale není to důležité. Moment. Je jich rozhodně méně než 10.
0: Moment, zahozené a hráli se, tomu nerozumím.
1: Hráli se a pak jsem je zavrhl a nepojal jsem je do souboru svých vybraných 10 her, ani do druhé desítky, ani do třetí desítky her je nepojmu. Rozloučil jsem se s nimi tímto způsobem a proto jim říkám zahozené, ale prostě Český rozhlas nebo Československý rozhlas je uvedl v 60. letech.
2: Jestliže se domluvíme na tom, že básnické dílo nebo básnická tvorba, dramatická tvorba, literární tvorba vůbec je produktem jakéhosi vnitřního puzení autora, tak ten odklon k politice a absence této literární tvorby v životě umělce znamená, že ten motor, který poháněl tu tvorbu, neměl dostatečné množství koní, nebo jak si to vysvětlit?
1: To bych sám rád uměl vysvětlit.
2: Jak si na to odpovídáte, že třeba teď nemáte puzení psát?
1: Já jsem měl prostě tu posedlost politikou v sobě vždycky. Já jsem byl posedlý politikou v 45. roce, když mi ani ještě nebylo 9 let. Já jsem hltal všechny tehdejší noviny. Byly z toho problémy, protože to stálo peníze a rodiče jaksi byli zařízeni na jedny noviny, proč bych najednou měl být 5, ale já jsem chtěl i Čín, i Slovo národa, i Národní obrodu, i Rovnost a já nevím co, i Rudé právo. A do dneška si pamatuju prostě jména úvodníkářů a jména politiků, kteří zapadli už tehdy. Já si je prostě všechny pamatuju, protože jsem to zcela posedle hltal. No a pak, když mě osud zavál mezi disidenty, tak jsem se stal jaksi závislým na politice, jako se člověk může stát závislý na droze nebo na já nevím čem. Prostě já jsem věděl, že jako zakázaný autor mohu čekat tu obecnou nápravu nebo posun poměru jedině od politiky, takže ta posedlost se změnila v soustavné sledování, prostě zpravodajství, soustavné usilování o to, abych dostal aspoň nějaké to číslo Neue Zürcher Zeitung nebo Figaro nebo něco takového, zkrátka, co jsem mohl přečíst nebo aspoň přeslabikovat. A to se potom, bych řekl, vyvalilo v 90. roce, když mě Petr Pithart pozval do české vlády jako ministra kultury. Tak jsem tomu jakýmsi způsobem propadl, podobně jako se propadá divadlu. Někdo vás tam pozve a vy zjistíte, že máte jakési nápady a už v tom prostě lítáte.
2: Takže a to se vám zřejmě nestalo, nebo stalo? Závislost na divadle. Vy jste vlastně neměl příliš možnost psát pro divadlo.
1: Já jsem se, prosím vás, učil, jak si v tomto ohledu byl jsem vyučován. Tvrdě jsem byl vyučován jakési abstinenci prapodivné. Protože v 60. letech, kdy jsem dost dobře nevěděl, k čemu Bůh stvořil divadlo, tak jsem měl cestu do divadel otevřenou a mohl jsem dokonce chodit na zkoušky a režisérům promlouvat s jejich laskavým dovolením do jejich řemesla. Když jsem tak trochu začal přicházet na to, k čemu divadlo na světě je, tak už jsem byl zakázaný, už jsem prostě nesměl do divadla, už jsem musel svoje hry, které jsem psal na cizí jméno, složitým způsobem režisérům propašovávat, abychom neupadli do podezření, že jsme spolu ve styku, jak se tehdejším slovníkem říkalo. Takže možná i to způsobilo, že já jsem toho divadla prostě okusil v takové zvláštní zprostředkované podobě a snad proto jsem se ho dokázal vzdát, ale já to beru těch 6 let, nebo i ty následující roky, jako když vás odvedou na vojnu, nebo když se dáte na vojnu. Za císaře pána byla 14-letá služba a pak se z ní mládenci, nebo už trochu odkvetlejší mládenci vraceli a pak teprve například uzavírali sňatky, takže já doufám, že s tím divadlem ještě třeba něco počneme.

0: Jak vás tak poslouchám, pane doktore, tak mi hned nabíhají paralely a z nich vyplývají dvě otázky, možná nezdvořilé. Ta první je, když člověk do něčeho vnikne, o co se zajímá třeba od 9 let, když se podívá i do šatny, za kulisy, tak si toho možná přestane vážit tolik, jako si toho vážil onehdy. To je jeden dotaz. A druhý, není to teď tak, že když konečně politice rozumíte, tak už nejste ve vysoké funkci?
1: Já především chci říct, že jsem do té politiky vstupoval jako 54-letý člověk. To je období, když nechci říct zralosti, protože já mám pocit, že se stále dovídám něco nového a že jsem své poznání neukončil, tak je to přece jenom doba, kdy si neděláte falešné iluze. Víte, že nepotkáváte nikde anděly, ani v politice, ani v divadle, ani mezi umělci. I mezi umělci jste si prožil svá zklamání z různých přátelství a rozbitých přátelství a tak dále. Takže v té politice hledáte a potkáváte jenom lidi. Já prostě chci říct, že jsem neměl možnost to v té politice zkusit, protože co jsem, jak si se stal dospělým člověkem, tak jsem věděl, že politika, která se v Československu dělá, že tam není pro mě a nemůže být pro mě místo. Takže proto jsem nemohl v tom raném věku oskoušet, co by to dělalo, kdybych byl jako 24-letý vstoupil do politiky. To mě skutečně jak si nikdy ani nenapadlo. A také, třeba říci, mě to nikdo nenabízel. Nevím, jestli politice rozumím. To si netroufám tvrdit. Rutinér se ze mě rozhodně nestál. Nezvládal jsem stále své denní penzum za 8 ani za 10 hodin. Musel jsem tomu věnovat třeba 17 hodin denně. Což není na mou duši samochvála a touha vzbudit lítost u diváků, posluchačů.
2: Vlastně.
1: Samozřejmě, protože normální člověk si poradí se svým úkolem, se svým penzem úkolů v normální době. Ještě může odpočívat, ještě se může věnovat rodině, ještě může nabrat sil, aby druhý den svou únavou prostě neotravoval spolupracovníky a podřízené. Já to říkám naprosto věcně, že nemohu říci, že bych politice rozuměl. No a bez vysoké funkce, no tak funkce jsou od toho, aby do nich byl člověk volen, no a když vás nezvolí, no tak zastáváte buď jinou funkci, nebo jste řadový poslanec, ale prostě v té politice zůstáváte. Váš hlas bude slyšet podle toho, jak závažné poselství, řekněme, v sobě najdete.
2: Pane poslanče, ona je jedna věc být v politice, nebo dělat politiku, rozumět, chtít rozumět politice, a druhá věc je být součástí toho rozhodovacího procesu, se kterým bývá spojen často pojem, jako je opojení z moci. Jste ochoten připustit, že něco takového existuje?
1: Něco takového samozřejmě existuje.
2: A pozná to člověk na sobě, nebo je příznačné pro to opojení, že člověk ho nevnímá a navíc ještě říká, nic takového samozřejmě neexistuje?
1: Je jistě velice pěkný výkon, duševní výkon a mravní výkon, když nestratíte tu sebereflexi, ale zejména, když máte kolem sebe věrné a oddané lidi, 1, 2, 3, nejvýše 5, dospělý člověk podle mě víc přátel mít nemůže, takový ti, kteří mají 3000 kamarádů, ti se pletou, když je nazývají kamarády, ale buď sám rozpoznáváte, anebo máte kolem sebe takové, kteří rozpoznávají, že se z vás stává to, co moje žena původem chemička vždy nazývala důležitán blbičnatý. Prostě ten, který přeceňuje vlastní důležitost. Já bych chtěl, aniž tady chci vést, prosím, politické školení, jenom podtrhnout, že má zkušenost z té demokratické moci je taková, že té konkrétní nařizovací moci je opravdu strašně málo. Jako ministr můžete nařídit svým 173 podřízeným, které já jsem na kultuře, na ministerstvu kultury měl, ale i tam, prosím, je ta nařizovací moc omezená. Jako předseda parlamentu například můžete nařídit 4 členům svého sekretariátu se všemi ostatními. Se musíte domlouvat.
2: O ten reálný stav, že ani nejde. Tady jde o ten subjektivní pocit, že mám moc a tu mohu vykonávat. Vy jste konec konců Pane někdejší předsedo, byl druhý vlastně nejvlivnější člověk v tomto státě.
1: To je pohled člověka, který to vidí zvnějšku. Já jsem přesvědčen.
2: V očích všech 10 milionů ano. Jste byl druhým nejvlivnějším člověkem.
1: Ano. A nemohu se z toho vysvléci, nemohu před tím utéci. Já jenom mohu proti tomu položit svou vlastní zpověď člověka, který si myslí, že konkrétně sám toho ovlivnil velice málo a že je to tak dobře, že je to tak dobře. Ta konkrétní nařizovací moc je skutečně nesmírně omezená a je škoda, že to nemůže na sobě aspoň 3 dny nebo týden vyzkoušet i ten, kdo mluví podobně jako vy o opojení z moci. Že se nemůže stát jako Sancho Panza na kratičkou dobu vladařem ostrova Baratárie, aby poznal, zač je toho loket a kolik je skutečně té rozhodovací a nařizovací moci loket.
2: Vaši paní choť nepodezírám, ale jinak musíte připustit, že i vaše okolí s tou vzrůstající funkcí, že se mění. Vaši nejlepší kamarádi vás přece jen dříve nebo později začnou vidět předsedu parlamentu. Je už není možno říci jen tak bez obalu, hele, neblvni, to přece není možné, co ty tam děláš.
0: Podotázka. Ano. Mohu snad zveřejnit jeden úsměšek pana prezidenta, který mi jednou řekl, že funkce dokonce muži dodává sexepílu. Alespoň viděno zvenčí, určitého typu žen.
1: To nevím. Takovou zkušenost jsem věru neudělal, takže jsem o to chudší, ale chci říct opravdu, že to je prubířský kámen. Lidé, kteří se změní ve svém chování k vám poté, co vás osud obdaří funkcí, a lidé, kteří se nezmění a kteří jsou stále stejní a kteří vám klidně řeknou, vole, to jste tam pěkně skonili, teda ty jsi byl taky u toho, no to je báječný. Prosím vás, jsou takový lidé.
2: Stalo se to?
1: Stalo se to.
2: A máte pocit, že měli pravdu?
1: Já si myslím, že měli v tomto konkrétním případě hodný kus pravdy. Já naštěstí mám ty lidi kolem sebe, panče, to především moje rodina, to znamená syn, dcera a manželka. Manželka tedy na prvním místě, i když jsem ji spontánně jmenoval na místě třetím, ale jak si musím říct, že veškeré výpady kritické, ale to počítám nejenom svou politickou minulost, ale i literární. To, s čím se na mě občas vyřítili divadelní a jiní kritikové, to byla pouhá honička na štěnice ve srovnání s tím, když se rodina posadila nad nějaké mé dílo, nebo konkrétně moje paní, a teď to začala cupovat svým přísným zrakem.
2: Takže ona je ještě šéf-redaktorka nakladatelství, vidíte?
1: Ona nechala chemie v roce 90. Nebo jedna, ano, v roce 90., když já jsem odešel za tou politickou vidinou, tak ona po mně převzala funkci nejdříve šéf-redaktora a potom teda se stala ředitelkou toho nakladatelství, takže těch, já nevím, 25 let, po které jsme spolu konali takové dramaturgické studie, jaksi na mých textech, tak začala jaksi sloužit původní literatuře doslova a do písmene, i pokud jde o jiné autory, než jsem já.
0: Takže tu kapitolku nazvanou Jak chutná moc jsme, doufejme, vyřešili. A mě zajímá
1: otázce. Já jsem přesvědčen, že skutečně chutnat může moc vadným lidem, kterým je nebezpečné tu moc jaksi svěřovat, a mňačkův titul Jak chutná moc je z dob totality. Já skutečně si myslím, že je na čase, aby se nějaký ten z těch politiků, který je toho mocen, aby se, tím neukazuju na sebe, prosím, ale aby se vyspovídal z toho, jaké jsou ty konkrétní pocity toho, že můžete a o čem můžete rozhodovat. Možná, že z toho vyjde tragikomický text.

0: Předseda vaší strany, pan profesor Klaus, se už pokusil o jakousi analýzu volebních výsledků v nedávném čísle Lidových novin. V Respektu ho tento týden za to napadli. Vaše zkušenost z politiky z těch uplynulých 6 let je toho druhu, že vy byste si třeba troufl na velice stručnou analýzu té skutečnosti, že dneska ODS, ač je nejsilnější stranou, tak druhá nejsilnější strana ji dýchá na zátylek?
1: Co se podle vás stalo?
2: Já jsem přesvědčen, a to adresuju jaksi sobě, stejně jako druhým, že jsme nedokázali dobře vysvětlit to, oč nám jde a oč jde vůbec. Jsem dalek, naprosto dalek toho, abych řekl, lidé to nepochopili, nebo lidé se neosvědčili, nebo ne všichni se osvědčili. Já jsem přesvědčen, že tu vinu za výsledek, který nás ne zcela uspokojuje, musíme hledat především u sebe a na sobě, ale toto není politický pořad, takže já nechci rozebírat situaci, to bychom se dostali skutečně do politických analýz, že vláda, která dělá 4 roky nepopulární opatření a po 4 letech má téměř tu samou podporu jako před 4 roky, to je prosím, to já vidím jako čestný výsledek. To je čestný výsledek. Nelze na tom podle mě mnoho změnit, ale samozřejmě, že bychom si přáli a představili lepší výsledek a to, že jsme ho nedosáhli, ta příčina je někde v nás. Tu je potřeba hledat. Já ji v tuto chvíli neumím možná přesně pojmenovat, ale zabývám se tím, kladu si určité otázky a rozhodně teda, já jsem katolicky vychován a mě vždycky učili, že vinu mám hledat především u sebe. Někdy prý to překáží člověku, mě to nikdy nepřekáželo. Mě to naopak vždycky jaksi prospívalo a pomáhalo.
0: Volební výsledky jsou jedna věc, jejich analýza samozřejmě bude trvat nějakou chvíli, ale jsme trochu dál. Mnoho lidí, příznivců ODS a její reformní politiky teď trochu mrzí ty, já se opovážím to nazvat koaličními tahanicemi. To je vlastně důsledek špatné zkušenosti malých koaličních stran s velkou koaliční stranou, nebo jak si tohle vysvětlit, tu tvrdošínost, s jakou se předkládají verze, které ODS a zejména vašemu předsedovi

0: nevoní.
1: Já si myslím, že to je kus těžkého života koaličního a že to je ve všech zemích stejné. To je, prosím vás, to je naprosto lidská vlastnost, že mám-li určitou příležitost, tak se snažím vytěžit z ní maximum. A obě ty koaliční strany, dívejme se na ně s trochou nadhledu a zapomeňme, že mám tadyhle v kapse jakousi stranickou legitimaci. Vždyť to je naprosto legitimní, že se pokoušejí z té situace, bych řekl, vytěžit pro sebe co nejvíc, protože vědí, že to, co nevytěží teď, to už potom, až bude formulována ta koaliční dohoda, pak se podle ní pojede a kostky jsou vrženy. Takže teď jsou ta jednání, si myslím, že se mohou i protahovat, protože každý může pracovat podle známého principu. Teď jsem si vzpomněl, to znamená, ještě jsme nemluvili o tom a teď jsem si uvědomil, že ještě máme mluvit o tom a o onom, kdy jindy než teď. Já bych dokonce řekl, že na můj vkus jaksi probíhá to jednání. Já jsem při něm nebyl, ale jak to tak sleduju zvenku, tak se mi zdá, že probíhá zcela v mezích normy. To je prostě skutečně tvrdý boj u mantinelu, abych mluvil jazykem, který je většině funkcionářů ODS blízký.
2: A víte, že nám někdy zvenčí to nepřipadá v rámci normy? Tady už se lišíme.
1: No,
2: nám voličům.
1: Co já vám na to mám povědět?
3: Ale dokonce ani pan prezident už nejeví takový blahosklonný klid, zejména po tomto týdnu.
1: No, já bych řekl, že nám chybí ten zážitek, který má Británie a Francie s tou demokracií, s tou staletou parlamentní tradicí. Takže hned, když se někdo za týden nedohodne, tak vytahujeme charakteristiky, že je hašteřivý, osobivý, neschopný domluvy a tak dál. Já znám situace z velmi kulturních zemí, kde prostě závažnost situace, do které bylo koaliční jednání postaveno, způsobila, že to jednání trvalo třeba 3 měsíce. V Nizozemí se vyjednávalo měsíce a nikdo, královna a nikdo, se nad tím nepozastavil, protože x takových situací už prožili, nebo to prožili jejich předchůdci, jejich maminky a tatínkové v královském křesle. Já si nechci tady hrát, prosím vás pěkně, na nějakého vznešeného znalce evropských poměrů, který sedí na vysokém trůně a kouká na to a říká, není to tak špatné. Já si myslím, že to je prostě, ta situace je složitá a úměrně té složitosti jsou složitá ta jednání. Vidím to jako zcela souladný obraz.
2: Já tam cítím 2 háčky, pane doktore, v tom, co říkáte. Jste to vy, politici, kteří jste ve světle ramp. Vy vysíláte signály těm budoucím sousedům, jak oni se mají k sobě chovat, ne naopak. To je jedna věc. A druhá věc, jaké pak se vším všudy korektní vztahy v zemi, kde 2 klíčoví muži politiky se nikdy nesejdou před mikrofonem, nepodají si ruce. To přece není korektní signál.
1: Nedělejme z politiků příkladné lidi. Politikové odpovídají svým občanům, svým voličům, to je pravda. Odpovídají jim na život a na smrt. Tady bych jaksi neslevil politikům ani milimetr. Ale prosím vás pěkně, na to, aby dávali příklady, aby dávali impulzy, to já teda musím říct, já jsem své příklady i v období, kdy jsem byl velmi posedlý politikou, kdy jsem byl posedlý Churchillem, jsem nikdy v něm neviděl svůj příklad. Teď to byl člověk, který kouřil, chlastal, byl to prostě bytostně neukázněný chlap a tak dále. Prostě on to byl vynikající politik, ale co jinak na něm bylo přitažlivého? To je to tež, jako kdybych si chtěl brát příklad z vynikajícího houslisty. On hraje báječně na housle a publikum ho za to obdivuje, ale je mizerný manžel, je lhář, je já nevím co, prostě neplatí dluhy, nedrží slovo, vymlouvá se a tak dále. Prosím vás, to nemusíme chodit nějak daleko. Každý známe nějakého člověka, který v něčem vyniká. To je ze Shakespeara, že jo, jak ta jedna skvrna stačí, aby toho muže úplně teda znehodnotila. Ti politikové, každý z nich těch skvrn má obrovskou spoustu. Jsou to opravdu jenom lidé a vy chcete, aby nám dávali příklad. Bylo by to nesmírně pěkné. Já bych řekl, že oni mají za úkol zastupovat zájmy svých voličů, ale dávat příklad lidem, tady já bych volal k odpovědnosti jiné. Já bych volal rodiče, já bych volal pedagogy, já bych volal lidi, kteří požívají všeobecné úcty bez ohledu na to, jak jsou politicky zařazeni, ale po politicích bych ty příklady nechtěl. Tam bych chtěl tu základní slušnost, která je závazná pro každého občana a pro každého člověka. To bych si přál. Aby nebyli pokreslí, aby nebyli pod úrovní
2: byla
1: občana.
2: Řeč, nikoliv o kouření
1: tady,
2: a chlastu.
1: Tady prosím vás pěkně, je pravda, že jaksi politikové v Čechách nebo v Československu bývali častokrát pod úrovní svých občanů. Nepochybně komunističtí politikové podle mého názoru byli mravně intelektuální a tak dále pod úrovní takzvaného občanstva, když to míníme jako nějaký takový průměr. Já si ale myslím, že dnes tomu tak není, že dnes prostě politikové jsou na úrovni občanů a občané jsou na úrovni svých politiků. Jsou to spojité nádoby a já bych nerad tam viděl nějaké rozpojení, aby se někdo ocitl moc vysoko. Přestal by být srozumitelný. Prosím vás, jestli se poslanci pomlátí ve sněmovně, je to nepříjemnost, je to fópa, je to nemá to být, ale prosím vás, nemá být ani rvačka v hospodě a rvačky v hospodě bývají.
3: No, v poslanecké sněmovně to je jedna věc. A
1: ještě se neporvali.
3: No, ale stalo se, že se opil a sedl do auťáku. A to si myslím, že je daleko riskantnější, než se servat ve sněmovně.
1: A skončil navěky s politikou a nevrátí se do ní.
3: Takhle to má být.
1: Takhle to má být a takhle to tak je. On zmizel.

0: proč kredit parlamentu bývá v této zemi horší než jednotlivých osobností z politického života, vlády, vlastně všech?
1: No, protože parlament není bytost, které můžete důvěřovat. Tatínek, maminka je bytost.
2: Prezident.
1: Prezident je bytost. Velmi přesně určitelná. Vláda je tak trochu bytost, protože to jsou lidé, kteří si ladí fotbalové mužstvo. Je bytost, proto vidíte, jak si hrají do ruky, jak se přátelsky poklepávají, jak si přejí úspěch, jak si vzájemně vytýkají, když souhra vázne. Zkrátka, to je svého druhu bytost. Ale v parlamentě hrají jednotlivé kluby proti sobě a ostře proti sobě.
0: Leda?
1: Jsou to hlavy, devítihlavé saně.
0: Ano.
1: Každá ta hlava je úplně jiná a vy teď se ptáte, proč nedůvěřují lidé tomu devítihlavému? Protože každému se líbí jenom jedna z těch hlav a těch osm se nelíbí. A je to naprosto logické. Důvěra je věc, kterou mohu vztahovat k něčemu velmi bytostnému a konkrétnímu. Nemohu říct, mám důvěru k Prostějovákům, no v Prostějově jsou někteří vynikající lidi, někteří méně.
0: Prostějov je občan, pane předsedo, v jistou chvíli, ale ten parlament vystupuje jako tým. V případě, že jde o jeho zájmy. Jakmile se jedná o jakýsi poslanecký návrh zákona, zpravidla poslanecký, o umístění sněmu, o platy, o plat na odchodnou.
2: Nově pak o skončení hned první schůze dříve kvůli fotbalu.
0: Tak tam najednou to
1: první schůze skončila dříve kvůli fotbalu.
0: Tak tam najednou to vystupuje ten zbůrek, daný dohromady z nejrůznějších stran, koaličních, opozičních, jako tým. Není to tak?
1: Není to tak, protože
0: já to tak vidím.
1: I o těchto věcech, a to bych vám mohl přinést záznamy, skutečně se velice bouřlivě hlasovalo a byly kluby a byli poslanci, kteří sice toužili uvnitř potom, aby ty požitky měli, ale formálně pro ně nehlasovali. Ale já vím, co tady prostě zlobí občana. Já si pamatuju, jak za totality jeden inženýr, chemik, šel za šéfem požádat o přidání na platě. Ten šéf ho desavuoval tím, že to řekl všem kolegům. Představte si, on si přišel žádat o zvýšení platu o 200. Tam vznikla taková animozita vůči tomu talentovanému inženýrovi, a to je jedno, třeba by byl netalentovaný, o to nejde, že on musel nakonec ten podnik opustit. To není slušné říct si o přidání na platě, to není slušné vyměřit si plat. To je, prosím vás, pěkně zlé, protože těm poslancům nikdo jiný
0: ten plat
1: vyměřit nemůže. Ti poslanci si ho vyměřují sami a já bych chtěl vidět, pánové, 200hlavý kolektiv, který bychom náhodně, třeba teď, pozbírali tady před kavárnou vaší na ulici 200 lidí, posadili bychom je do vaší kavárny za stůl a řekli, dámy a pánové, máte příležitost si sami odhlasovat platy. Zítra od 8 hodin to bude platit a budete ty platy dostávat po dobu 4 let. Já bych chtěl vidět, kolik z těch lidí, z těch 200 náhodně vybraných lidí by řeklo, a jsme dost talentovaní, jsme dost pilní, neměli bychom si říct něco, co by dělalo třeba existenční minimum plus 15% navrch. Nesuďme zase ty politiky podle jiných, jsou to naprosto obyčejní lidé, jenomže jako někdo je obyčejný člověk a hraje na klavír velmi pěkně, tak oni jsou obyčejní lidé a hrají na ty klávesy té politiky. Rozumíte? A kromě toho bych řekl, že skutečně talentovaný poslanec, a já jsem jich tam mezi těmi 200 stovkami pár desítek skutečně poznal, talentovaný poslanec je k nezaplacení. A on měl 17 000 korun a on by si jako podnikatel na mou duši vydělal 100 000 měsíčně a my ho musíme přemlouvat a říkat, člověče, ty seš cenej tady. Těch 17 000 je sice pro tebe málo, ale zase pro jiný je to hodně, víš, smíř se s ním, nevykašli se na to, neodcházej. Poslanec, který má kvalitu, který je talentovaný, je k nezaplacení, protože pánové, já nevím, jestli si to uvědomujete, poslanci nikdo neukládá jeho úkol. Poslanec není zaměstnanec, který se ráno dostaví a dostane od předsedy svého výboru za úkol prostudovat toto a toto a udělat k tomu komentář. Poslanec si svou práci vyhledává sám. On si řekne, já se budu věnovat teď tomu školskému problému, já se budu věnovat tomu těm nultým ročníkům pro ty romské děti, aby to bylo systémové, získám o tom určité vědomosti, získám expertizy odborníků, přesvědčí ministerské úředníky, přesvědčí ministra financí, aby na to dal ty peníze, protože jinak se s těmi Romy a s koexistencí s nimi nepohneme z fleku, dokud to tady a tady a tady nezačneme. Ale tomu nikdo ne, to si on a jiný si vybere, řekne, prosím vás, já nevím, jsou investice do zemědělství, jiný řekne životní prostředí a tak dále a tak dále. Sám si to určí, sám si to udělá a sám si potom dává za to známky. Takže ten, kdo to dokáže, já bych mu jaksi tu odměnu neupíral a já bych mu ji prostě dal. Tím zároveň, ale neříkám celou tu pravdu svou, já vám řeknu na mou duši, že o tom mluvím nestranně. Já jsem žil 17 let bez příjmu pravidelného a můj první plat, když jsem přišel na filozofickou fakultu, byl 4 100 korun v únoru 1990. Já jsem byl v 7. nebi, protože já už jsem byl smířen s tím, že já půjdu do důchodu bez příjmu, bez možnosti dostat důchod a tak dále. Takže prosím vás pěkně, kvůli sobě, já opravdu jsem nepřišel poslancovat, abych si nadlepšil. Takže věřte tomu, že to vidím do značné míry nestranně. Já vím, že je to hlavní case, hlavní bolavý ten bod toho oceňování veřejnosti, že si ti poslanci dali ty nekřesťanský platy.
0: Ale já jsem nechtěl hovořit o penězích, protože myslím si, že to je úroveň pod tímto kavárenským stolem. Hovořit
2: tomu se rád přihlásím. Platech.
0: Ale hovořili jsme o tom, jak to vnímá veřejnost, zejména když jde o jakýsi zájem, a to se může týkat, prosím pěkně, také sídla parlamentu, což bylo vnímáno v naší veřejnosti velice citlivě. A
1: ta veřejnost se ale neuvědomovala, že tam úřad už desítky let byl v tom Valštejnském paláci. A že dokonce i Valštejnové, ten palác sloužil částečně za jejich obydlí, ale částečně za... To je úřad. Já neříkám, že je to ideální budova pro senát, pač to je, jak řekl jeden památkář, velmi pěkně, to je sídlo jaksi středověkého nebo barokního kondotiéra. To není národní jaksi památka v tom smyslu, že by stělesňovala nějaký národní osud a tak dál. Ale úřad tam byl a nikdo neprotestoval. Ta budova byla ve velmi nedobrém stavu. Nikdo neprotestoval. Až si ji osvojil parlament, pravda způsobem poněkud zkratkovitým, byla to jaksi reakce z nouze, z nezbytí, tak náhle obrovské protesty, že vlastně by tam mělo být něco jiného. Já myslím, že v těch památkách má být to, co ty památky nepoškodí, co je bude dobře udržovat, ale prostě do futrálu si ty památky nedáme, abychom si je v neděli ukazovali. Tam patří jaksi provoz veřejnosti a tam a to všecko uvidíte, že to bude dobrý. Toto já náhodou, ten Valštejnský palác, to pokládám za velmi upřílišenou reakci veřejnosti, ale vyvolanou tím, že ten parlament to nepřipravil. S tím já souhlasím. Nevysvětlili jsme, nepřišli jsme včas, nesvolali jsme ty lidi, které to zajímá, neřekli jsme jim to a to chystáme, tak a tak je úvaha, to a to tam bude, to a to tam nebude. Prostě přišlo to jako z čistého nebe blesk a ta reakce byla naprosto, naprosto pochopitelná. Já ji nekaceřuju, já se jí nedivím. Byla to jaksi naše velká chyba, ale konec dobrý, všecko dobré. Já věřím, že ten Valštejnský palác je jaksi ke cti kultury a ke cti i toho parlamentu bude sloužit dobře.
0: A že dokonce a všichni, najdete i pro ten klub, jeho jste členem něco, nějaké útočiště.
1: Já si myslím, že ten klub bude mít útočiště jinde a myslím si, že až jednou si tam půjdeme do některé té kavárničky, pať tam ve všech těch palácích budou v přízemí výstavní síně, kavárničky, čajovny a tak dále. Až si tam půjdeme sednout a pak si uděláme procházku nahoru na hrad, budou otevřeny všechny ty zahrady až na hrad a já myslím, že to není daleko. Uvidíte, že to ani to mrtvé město nebude, že tam bude život a že se to dobře podaří zasnoubit. Já i tomuto teda skutečně pevně věřím, jinak bych to nebyl mohl slibovat.

0: Pánové, obraťme list na kávě u Kiše. S námi ještě pořád sedí pan doktor Milan Uhde, kterému snad to mohu říct, bude zanedlouho 60.
1: No, obávám se, že už to klape a ťuká na dveře.
0: Jak máte seřazeny ty podstatné věci v životě? O co vám jde v 60?
1: No, stále více o to, abych rozpoznal, v čem jsem sám sebou a abych udělal ještě něco, co jsem si vytkl udělat.
0: V čem, myslíte si, jste sám sebou?
1: Já se domnívám, že je to schopnost určité reflexe a sebereflexe. Tu jsem jaksi angažoval v politice a míním ji angažovat i tím, že o svých zážitcích z politiky chci napsat. Chci to zaznamenat. Nikoli, abych sebe zvětšnil, ale abych nějakým způsobem zapsal své svědectví o těch 6 letech a o tom, co je připravovalo, co je předcházelo. To si myslím, že to bych měl udělat. Měl bych dopsat hru, kterou jsem začal a která mě velice tíží. No a měl bych jaksi splatit svým nejbližším to, že 6 let mě tolerovali způsob života, který bych řekl, bych si netroufal vést déle. Protože je to způsob, který poškozuje lidské vztahy. To je pro mě jaksi z té politiky nejvíce odstrašující jev, mám-li mluvit teď naprosto vážně, že politik propadlý svému řemeslu je jako muzikant propadlý svému řemeslu, jako spisovatel propadlý svému řemeslu. To znamená, že jaksi jeho lidské vztahy, vztahy k nejbližším lidem, mohou určitým způsobem zakrnět, mohou se stát odvozeninou jeho literárního díla. A jestli tedy já něco cítím jako své poznání, jaksi z doby disidentské, tak je to, že při vší úctě a lásce ke kultuře prostě se bráním pocitu zbožňování kultury. Já jsem přesvědčen, že jsou na světě vyšší hodnoty než je kultura. Věřící lidé, náboženští lidé to dobře vědí. A že jedna z krutých iluzí 20. století se projeví tím, že zbožňujeme kulturu a stavíme ji jaksi na piedestál, který patří přece jenom čemusi jinému. Já se vyhnu jaksi tomu přímému pojmenování, ale doufám, že mi rozumíte. Jsou věci života, věci lidských vztahů. Já jsem se to naučil, jaksi když jsem byl zakázán a když jsem musel tyto hodnoty prostě poměřovat, tak já zcela zodpovědně říkám, že moje poznání je, že věci lidských vztahů jsou pro mě cennější než věci kultury. A tady cítím jaksi dluh, který bych rád ještě za svého života nějak srovnal. V tom vidím svůj velký úkol.
2: Pane poslanče, prázdniny na krku. Jistě se vám to podaří realizovat přece jenom trochu lépe, než když jste ukotven přímo, tedy přikován k poslanecké sněmovně. Jak se chystáte vlastně na léto úplně stručně?
1: Jako vždy od roku 1976, bude-li nějaké léto, tu myslím na počasí, a bude-li nějaká dovolená, tu myslím na parlament, který bude jednat, až dojedná všechny potřebné věci, léto, neléto, tak výjdou-li tyto dvě podmínky, tak budu na chalupě, kterou moje manželka zdědila po svém dědečkovi. Není to takzvaná chalupářská chalupa, je to chalupa, kterou přivál osud do naší rodiny. Tam jsme od roku 76 jaksi pravidelně.
2: Taky jubileum letos.
1: Tam budu a bude to 20-leté jubileum, ano, toho pobytu. To je vynikající, protože je to ve východních Čechách a východočeši, na rozdíl od družných Jihomoravanů, kteří vás rádi pozvou do domu a do sklepa, ale také rádi se pozvou k vám, jsou východočeši nesmírně zdrženliví. Nedávají se do řeči jenom tak a když něco potřebují, zaklepou na dveře, zůstávají venku a rychle to vyřizují na Prahu a počítají s tím, že když vy budete mít u nich takovou věc k vyřízení, takže to vyřešíte stejně. A tento způsob měsíce nevyhovuje normálně v běžném roce, ale o dovolené mě vyhovoval vždycky velice silně a zejména teď v těch posledních dobách.
0: Tak děkujeme a všechno nejlepší.
1: Já vám taky děkuju.
2: Stojíme na prahu. Děkujeme. Doufám. Moc krát.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Pěknou středu vám přeji. Už jste někdy slyšeli o Vlčnovských budách. Jde o památkovou rezervaci ve Zlínském kraji a my ji navštívíme hned v úvodu kolotoče. Podle receptu našich prababiček pak připravíme zapékanec s hříbkami. Odůvodnění prodejce, proč nemůže převzít zboží do reklamace, prozkoumáme s dobrým rádcem Josefem Černým. A taky navštívíme chovnou stanici jezevčíků, kteří jsou velkými pomocníky myslivců. Tak pokud možno chladivou středu a začínáme.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Pokud se ocitnete v okolí Vlčnova ve Zlínském kraji, nenechte si ujít modrobílé domky, které září do okolí. Jde o památkovou rezervaci Vlčnov Kojiny s 41 vinohradnickými stavbami, zvanými Vlčnovské bůdy. A právě od nich se naše redaktorka Karolína Wernerová vydala na výletní okruh nad Vlčnovem.
1: Takový ten startovní i cílový bod může být kaplička přímo u Vlčnovských bůd. Tentokrát vycházím s Janem Pijáčkem, bývalým dlouholetým vlčnovským starostou. Povolanějšího člověka bych si sebou tentokrát vzít nemohla, takže můžeme vyjít. Vycházíme tou horní cestou, jste říkal, kolem bůd.
2: Ano.
1: Vlastně, jakou mají historii?
2: Určitě jsou tady objekty, které jsou 200 let staré. Ty bůdy vlastně dřív bývaly seníky. Potom při rozvoji vinařství postupně bestavěli je vepřovicama, to jsou hliněné cihly, nebo je oplácali blatem. No a vytvořili si vlastně podmínky pro to, aby tady mohli zpracovávat, ale i uskladňovat víno. Tady nejsou sklepy, tady jsou nadzemní stavby, protože tady ta teplotní křivka, na rozdíl třeba od jižní Moravy, je úplně někde jinde. Jsme na úpatí Bílých Karpat.
1: No a my pokračujeme dál po cestě kolem bůd. Není jich tady málo? A musím ještě podotknout jednu věc, tady se opravdu žije, například za pár týdnů tady bude velmi živo.
2: Bude, ano.
1: Bude tady jízda králu, my jsme se zastavili u sochy muzikanta.
2: Bude tady sobotní, večerní a noční pořad do Bílého rána, který se tak jmenuje. Přijdou si sem zahrát muzikanti třeba z celé České republiky.
1: Vydáváme se cestou dál a jdeme směrem k letohrádku, kterému se lidově říká Pepčín.
2: Na ten kopec, kde dřív stával zámeček pana hraběte Kaunice, dneska se mu říká Pepčín, protože jeho i druhá manželka byla Josefka, tak proto Pepčín, tak se dá dojít ze čtyřech směrů. Z Uherského Brodu, z Drslavic, z Veletín a z Vlčnova.
1: Dá se jít i s kočárem nebo na kole?
2: Určitě i pro seniory, protože tady jsou rozmístěné takové odpočinkové body, takové malinké lavičky.
1: My jsme vyšli kousek nad bůdy, jsme u takového velkého dřevěného altánu a u nové vinice. Vidíme nádherný výhled na celý Uherský Brod.
2: Na celé Karpaty. Velký Lopeník, malý Lopeník, Lopenické sedlo, Mikulčín vrch a tam někde bude tady prosvítá vzadu Javořina.
1: Už tak, se konečně krade z
2: maku. Takže my vlastně vidíme ten hraniční horizont mezi Moravou a Slovenskem.
1: Další dřevěná socha muzikanta, tentokrát cymbalisty, nás vítá před vchodem do lesa.
2: Po této cestě, po které jsme teď šli, jezdil pan hrabě Kaunic s jeho druhou ženou Josefkou. Zásobovali i ten letohrádek Pepčín. A je to vlastně pozůstatek staré kurýrní cesty z Rakousko-Uherska.
1: Kurýrní cesta nás přivedla až k takové, na první pohled, mýtině. A když se přiblížíme, vidíme tady kruhový obrys postavený z kamenů.
2: Ano, je to jeden z takových malých zajímavých projektů, který připomíná, jak to tady bývalo. Je to základový pas toho původního zámečku. A to byl nápad paní profesorky z gymnázia z Uherského Brodu. Tak jsme se domluvili a ona přivedla studenty, my jsme pozvali lidi tady z okolí a my jsme obnažili ty původní základy. No a připomíná to místo, kde ten hrabě Kaunic na sklonku života prožil romantický příběh se svojí mladou ženou. Oni byli velcí donátoři, tak já to považuji za velmi magické místo. Stojí to opravdu za návštěvu, posadit si tady. Možná si předtím trochu ještě přečíst ten příběh toho hraběte Kaunice a představit si, jaké to tu bylo, když sem oni jezdili vlastně s tím kočárem, taženým koňmi a prožívali tady takové radostné chvíle.
0: Říká bývalý starosta Vlčnova Jan Pijáček, který krásným výletnickým okruhem od vlčnovských bůd k někdejšímu letnímu sídlu hraběte Kaunice provedl redaktorku Karolínu Wernerovou.

0: Michal Tučný tajně cvičí a my teď procvičíme pravopis. Přídavná jména někdy dělají problém i rodilým mluvčím, proto si dnes v jazykovém koutku zopakujeme ta přivlastňovací. Kolega Vladimír Šťovíček si na pomoc přizval bohemistku. No, přesvědčte se sami, čeština je záludná, ale má svá jasná pravidla.
1: Četli jste Jiráskovu knihu nebo knihu Jiráska a byl to gól Kovaříkův nebo gól Kovaříka? O tom bude řeč v dnešním jazykovém koutku, zaměříme se totiž na možnosti vyjadřování posesivity v češtině. Ale nejprve se podívejme na takzvaná přídavná jména přivlastňovací. Povídat si přišla Martina Zpěváčková, dobrý den.
2: Dobrý den. Přídavná jména přivlastňovací tvoří mezi přídavnými jmény samostatnou skupinu. Jedná se o slovotvorně utvářená přídavná jména, která jsou odvozena od vlastních nebo obecných podstatných jmen. Od jmen mužského rodu příponou úv, Karlův, od jmen ženského rodu příponou in, Matčin, Katčin, Lenčin. Funkcí přídavných jmen přivlastňovacích je vyjádřit vztah přináležitosti k jedinci označenému substantivem.
1: Jak už jsem naznačil v úvodu, tak tato funkce může být v češtině vyjádřena i jinými formami.
2: Ano, jednou z možností vyjadřování posesivity je užití takzvaného genitivu přivlastňovacího, dítě matky, pes Honzy, Román Kundery. Často se s tím setkáváme ve sportovní publicistice. Střela Kovaříka místo Kovaříkova střela, útok Krmenčíka místo Krmenčíkův útok. Posesivitu ale můžeme vyjádřit také přivlastňovacím zájmenem. Její dítě, její pes, jeho román nebo jeho gól.
1: Řekl bych, že pro uživatele jazyka je mnohdy jednodušší užít genitiv přivlastňovací, než vymýšlet správný tvar toho přivlastňovacího přídavného jména, zejména v jiných pádech než v tom pádě prvním.
2: No to je pravda. V současné češtině se projevuje silná tendence k vytlačování tvarů přídavných jmen přivlastňovacích. Román Kundery místo Kunderův román, sešit žáka místo žákův sešit, nebo kamarádka sestry místo sestřina kamarádka. Přivlastňovací genitiv často použijeme i v situaci, kdy se jedná o individuální přivlastnění. Projev kisky místo kiskův projev. Do jisté míry to můžeme vnímat jako odklon od základního charakteru jazyka, od flexivnosti. Něco jiného samozřejmě je, je-li užito příjmení spolu s vlastním jménem, projev Andreje Kisky. Tady to jinak nejde. Je třeba ale zdůraznit, že užití přivlastňovacího genitivu je příznakové, a tedy stylově nižší.
1: Zůstaňme ale u přídavných jmén. Zdá se mi, že se celkem často setkáváme také s podobou přídavných jmén, která končí na ovo.
2: Ano, asi máte na mysli unifikované podoby jako tatínkovo bratr, tatínkovo boty nebo tatínkovo taška. Tyto nespisovné podoby přídavných jmen přivlastňovacích jsou charakteristické pro naši jeho západočeskou nářeční skupinu. Ale to by bylo tématem pro jiný jazykový koutek.
1: Tolik jazykový koutek Zpěváčkové. Martiny Zpěváčkové. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: No a ten jiný jazykový koutek vám nabídneme zítra ve stejném čase. Pro dnešek se loučíme i s kolegou Vladimírem Šťovíčkem, který jím provázel. No a teď houby. Houby v těchto suchých, horkých letních dnech asi moc nerostou, ale pokud už jste letos našli hříbky, anebo je máte z loňska usušené nebo zavařené, nechte se inspirovat našimi předky a připravte zapékanec z hříbky. Recept na něj vám nabídneme už za pár minut.

0: I dnes se vrátíme pro kulinářskou inspiraci našich předků o století zpátky. Zatímco měšťané si považovali lanýžů, na venkově si pochutnávali na hříbkách. A právě recept na zapékanec s hříbkama pro nás na dnešek vybral kolega Jaroslav Hoření s milovnicí lidové kuchyně Vladimírou Jakoubějovou.
1: Zatímco se ve městě houby kupovaly na trhu, na vesnici se na ně chodilo do nejbližšího lesa nebo na paseku. V tomto čase tam rostly křemenáče, hříbky, babky, růžovky, holubinky, klousky a celá řada dalších voňavých hub. Že byly oblíbenou pochutinou našich předků, o tom svědčí bezpočet receptů na různé polévky, omáčky, zapékance i smaženice i naloženiny. O houbách se také dočteme v pohádkách, uslyšíme o nich i v lidových písničkách.
2: A o jejich hojném výskytu svědčí i některé názvy obcí a měst, například Kozákov či Smržovka.
1: S houbami je taky spojena řada pověr. K ním přispěl třeba i fakt, že některé druhy hub, třeba pečárky, vyrůstají na loukách v téměř dokonalých kruzích. Naše babičky věřily, že houbové čarodejné kruhy vznikají na místech řádění čarodejnic nebo v místech, kde tančily víly. Vysvětlení proto máme dnes jednoduché, je to dáno způsobem výsevu houbových plodnic. Ale v dobách minulých si lidé řadu věcí vyložit neuměli. A tak i za obyčejnými jevy viděli často čáry. Tajemno kolem hub posiloval i vzhled některých. Přejména vrázčitý hub, neobvykle zbarvený hub nebo hub svítících. Tyto houby se prostě nezbíraly. I tak bylo v lese pořád dost hub jiných, ze kterých uměli hospodyně v chalupách uvařit řadu dobrot.
2: Receptů z hub je v našich končinách opravdu spousta. Nejznámější je asi houbový Kuba. Ale neskusíme úplně něco jiného. Zkusíme zapékanec s hříbkama.
1: Budeme na něj potřebovat sádlo na vymazání pekáče, jednu hrubě nakrájenou větší cibuli, 3 až 4 hrsti na hrubě.

0: Po nakrájení hříbku, kousek slaniny, kmín, sůl a pepř, po žičce nasekané čerstvé majoránky, opichu a petrželky, 2 deci smetany a 1 lžíci hladké mouky. Pekáč vymažeme sádlem, posypeme sekanou cibulí a poklademe očištěnými na velké kusy nakrájenými hříbky. Pokmínujeme, osolíme, opepříme a přidáme vonavé bylinky. Rozpálíme troubu a pečeme asi 20 minut, až se houby pěkně škvaří a chytnou zlatavou barvu. Do sladké smetany pak přidáme mouku a prošleháme. Houby zalijeme smetanou a ještě 10 minut zapékáme. Smetanová omáčka nesmí mít hustotu kaše, to by nebylo ono. Jen tak lehce v ní houby poválíme. Hotový zapékanec pak posypeme jemně sekanou petrželkou a podáváme s dobrým domácím chlebem.
1: Tak pokud jsme vás nalákali, vyražte do lesa a zkuste štěstí. Třeba hříbky, které jsou důležitou součástí tohodle receptu, najdete. Držím vám palce. No a teď je čas na další pohodové evergreeny. Zaspívají je Jana Kratochvílová a Petr Spálený.
2: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: 7 minut po půl dvanácté dospíval Petr Spálený. V Dobré radě dnes uslyšíte odůvodnění prodejce, proč nemůže převzít zboží do reklamace. Josef Černý nám ale poradí, proč bychom se jako zákazníci s takovou odpovědí neměli spokojit.
1: Paní Běta nám poslala tento dotaz. Asi před rokem jsem si koupila kabelku, která byla ve výprodeji. Teď se začala trhat, ale reklamace byla zamítnuta s odůvodněním, že jim prošla záruka u dodavatele, proto prý byla kabelka zlevněna a nevztahuje se tedy na ní možnost reklamace. Paní posluchačko, je pravda, že pokud prodejci skončila záruka od dodavatele, reklamovaný výrobek už mu vrátit nemůže, ale pravda je také to, že vás to nezajímá. Pokud na dokladu o koupi není uvedena jako důvod slevy nějaká závada, jedná se o plnohodnotný výrobek s běžnou dvouletou zárukou, takže reklamaci směle zopakujte.
0: Říká dobrý rádce Josef Černý. Posloucháte Kolotoč a pokud máte doma psa, lovecké plemeno, asi mi dáte za pravdu, že pro myslivce jsou to velcí pomocníci. Co všechno dokáží, se dozvíme už za pár minut v reportáži kolegyně Ireny Šarounové.

sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: psa si lidé nepořizují jen jako společníka na procházky. Třeba jezevčíci dokážou i tvrdě pracovat. Pro myslivce jsou to pomocníci, kteří dohledávají střelnou zvěř nebo přinesou kachnu z vody. Desítky takových psů vyšly i z chovatelské stanice Jiřího Cikryta v Dlouhém na Vysočině. Natáčela s ním redaktorka Irena Šarounová.
1: V Dlouhém na Žďársku má chovatelskou stanici jezevčíku pan Jiří Cikryt.
2: Je to plemeno jezevčíků hladkosrstých standardního rázu. To, že jsou to kamarádi a členové rodiny, to platí taky, ale musí si svoje odpracovat, takže jsou to pracovní psi, pracovní jezevčíci.
1: Je složité založit chovatelskou stanici?
2: V podstatě si podáte žádost přes Českomoravskou kynologickou unii, dáte tam 3 návrhy názvu, protože když by byl některý obsazený, tak aby vám prošel ten další, během 2-3 měsíců.
1: Poznáte už na štěňátku, že to bude dobrý pes?
2: Pozná se povaha. Záleží, v jakým jsou potom prostředí a podobně. Jo. Tady ten miláček, co ho mám na klíně, tak je to interšampion práce, s kterým jsem sjezdil celou Evropu od Ukrajiny přes Maďarsko, Německo a startoval v podstatě na vrcholných evropských soutěžích.
1: Představujeme Idara, teď vám leží na klíně, vypadá to jako gaučový mazlíček, ale to, co o něm říkáte, to je úplně něco jiného. A Idara máte od štěňátka?
2: Je chtěný štěně, ale neměl tady zůstat u nás. Před ním jsem měl vždycky jenom Feny, jenomže tenkrát ho měl zamluvený nějaký pán, který si ho potom z různých důvodů neodvezl, a on nám tady zůstal. Pak o něj teda byl zájem, když mu byly 4 měsíce, jenomže to já už jsem věděl, že prostě to je bomba pes.
1: Jak jste to poznal?
2: V těch 4 měsících už to byl lovec, byl hlasitej a byla to osobnost.
1: Kdy si od vás myslivec odebere psa?
2: V 8 týdnech, tak jak to chovatelský řád umožňuje. Nechci to natahovat, protože tam jde zase potom o tu socializaci, ale prostě odebírá si ode mě štěně, který je očkovaný, odčervený několikrát, kde jsou v pořádku papír, je požádaný o průkaz původu, ten většinou teda ještě nemám, když si ho odváží.
1: Pak už je to na něm.
2: Pak už je to na něm, ano.
1: Jakou práci může jezevčík vykonávat?
2: Jezevčík je z těch plemen až jeden z nejvšestranějších. Od té práce v noře až po zkoušky na povrchu, včetně aportu kachny z vody a dosledovávání postřelených zvěře na pobarvených stopách.
1: Idar je interšampion. Co to znamená a v kolika letech začal takhle vrcholově soutěžit?
2: V prvním roce prošel základní zkoušky tady na okrese. Ve 2 letech jako první šel evropský pohár.
1: Jak se trénuje takový šampion?
2: Někdy se vždycky někdo ptá, jak má cvičit jezevčíka. Říkám, hele, ber ho ven a moc mu do toho nekecej. Musí se začít poslušností. Pak stopy, zakládat umělý stopy, ukazovat jim to, aby věděli, že něco bude na konci, jak se tam mají chovat. Když se přijede poprvé na noru s mladým psem, no tak se vidí. Má to v sobě, nemá to v sobě, je co probouzet, není co probouzet.
1: Jste myslivec, jdete do lesa s Idarem, je schopný ještě pracovat opravdu naživo s myslivcem u nohy?
2: Je a prokazuje to a všichni moji psi se mnou pracují, účastní se jak naháněk, dosledu, norování, prostě pro co je chovám, pro co je mám, to dělají v podstatě dnes a denně v té honitbě.
1: S Jiřím Cikrytem a 4 pejsky teď vyrazíme na procházku po Dlouhém.
0: Krásně štěkají. O šikovných jezevčících si s chovatelem Jiřím Cikrytem povídala kolegyně Irena Šarounová. Tady je Pohoda. Pěkné dopoledne.

0: Obalit kmen stromu lepící páskou či ho pomazat lepidlem je bohužel velmi častý nešvar. Ovocnáři se tak snaží ochránit dozrávající ovoce, teď třeba meruňky, před mravenci nebo jiným lezoucím hmyzem. Záchranné stanice však proti těmto postupům varují. Lepící pasti na hmyz zabíjejí ptáky, veverky, netopíry. No a to je nezákonné. Případu, kdy na pohotovostní telefony Národní sítě záchranných stanic volají zděšení lidé, že se jim na lepící past určenou na hmyzí škůdce nalepili nějací ptáčci, že to tak nechtěli a zda je možné jim pomoci, rok od roku přibývá. Mezi postiženými ptáky jsou především síkorky a rechci, ale nechybí ani vlaštovky, jiřičky a strakapoudi. Tak pokud víte o někom, kdo lepící pasti používá, měl by vědět, že je to v rozporu se zákonem a především, že je to nebezpečné pro další zvířata. Tak můžete tuhle informaci šířit všude tam, kde by měla zaznít. Pěkný zbytek dnešního dne a zítra naslyšenou, milí posluchači.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

0: tak mu tedy nezbylo, než zaklepat na dveře Krkonošského národního parku a zeptat se po inženýrce Tomanové. Tomanová dnes musela s Bambulkou, teda s holčičkou k očkování, vrací se parkem, třeba ji potkáte po naučné stezce, dodali profesionálně, neboť kdo projde naším parkem, ať se poučí.
1: Tomanová je vdaná. Co jsi čekal, člověče?
0: Na betonovém panelu, jímž přemostili přítok rybníčku, stála Tomanová a předváděla Bambulce žebravé kačenky.
2: Proč jste sem pro boha kladli ten betonový panel?
0: Řekl jí místo pozdravu.
2: Jestli má park imitovat přírodu, pak...
3: Ráda bych tě viděla, jak hrkáš s kočárkem po dřevěné lávce. Zvlášť, když vezeš ptašce mléko.
2: Buď park opravdovský se vším všudy, aneb... A pro mléko bych poslal otce rodiny.
3: Nevlastníme tak výhodné zařízení, jakým je nakupující tatíček.
0: Kýv, čas, nedostatkové zboží.
1: A to ty žiješ sama?
3: Jsme dvě. Taťka s náma neměl trpělivost, protože takový dítě, který má strojek kvůli kloubům, dost brečí a máma od takového dítěte má dost často nervy v kýblu.
0: Dala holčičce rohlík na hraní a zatočila kočárek po naučné stezce.
3: Ještě jsi nepřečetl cedulky na skalce. Hieratum alpinum.
0: Zkusil jí pohladit ruku, ale odmítla.
3: Když ublíží stavební chalupě, tancují okolo toho všechny instituce. Se zmrzačeným životem se člověk musí vyrovnat sám.
1: Ale člověčí tesklivec trvá jen rok a den. Chtěl jsem ti přinést kytičku z cesty, kudy jsem šel za tebou, ale na louku sednul luční tesklivec a ten trvá 7x7 let. Nezdá se ti, že bychom se měli už kvůli těm loukám spolu splížit?
3: Nemám tě kam pozvat. Bydleli jsme u jeho rodičů a teď to máme pod nájem.
1: Jak bys typovala, jak dlouho vydrží člověk pracovat svědomím, že je jeho práce úplně na bačku? Já jsem si to ověřil. Rok a den a pak na něj sedne tesklivec. Žlutej tesklivec. A to už bych tedy nerad zažil.
3: Žlutej tesklivec? Ten se o mě pokouší, když mám u vodopádu pančice vykládat o krásách přírody a dívám se na protější stráň. Na to, jak je rozčísnutá. Na jedné straně nádherný původní smrky a na druhé ty neduživé dovezené chudinky.
1: Ale to zvrtali předkové.
3: Kdybych na Labské louce lkala, že tady kdysi byl hedvábnej vonavej les, člověk by se pomalu propadal do pocitu, že by předkové nejlíp byli udělali, kdyby nedělali vůbec nic.
1: Dosud si mi nezdělila svoje křestní jméno.
3: Já nechci vidět, až o nás Bambulkách napíšeš domů.
1: Domů? Proč bych měl psát domů?
3: Protože každý někam patříme. A protože...
0: Chvíli váhala, než to řekla.
3: Protože nad dopisem domů si to všecko nejlíp srovnáš v hlavě.
1: Co?
3: Co vlastně chceš, anebo nač si jen hraješ.
1: Ale...
3: Jo, a to křoví, za kterým můžeš ještě zmizet, jestli chceš, se jmenuje Ribes Alpinum Meruzálka.
0: Ale mladík nezmizel. Naopak, obrátil se k Tomanové a pomalu řekl.
1: Já hledám novou Anešku pro osiřelou louku.
3: Cože?
1: Ano. To je jedno přece, čí je ta louka podle papíru. Sekačka státního statku by tam strhla drn, zpíváci stejně kosou nevládnou. A nasil bych tam lupinu, aby byl kopec celý krásně modrý.
3: Ty seš ten nejprašněnější ženich, jakýho jsem kdy potkal. Nabízíš nám do společného života pohled na kdo ví čí modrou louku.
0: Usmál se.
1: Já zatím nemám víc.

0: Milá maminko, milý táto.
1: Kdyby psal dopis ve stylu Anežky ze Zahouště, stačil by korespondenční lístek. Budu se ženit, je to hodná ženská, líbám vás, váš vděčný syn.
0: Milá maminko, přála sis, abych si našel hodné děvče. Hana se ti bude líbit a malá Hanulka Bambulka se těší na babičku. Prosím tě, sděl to nějak šetrně tátovi. Moc tě prosí tvůj...
1: Maminka si vezme diazepam a naladí tátu na měko meruňkovým koláčem.
0: Milý tatínku, rád bych ti upřímně vypsal všechno, co mě vedlo. No, co, jaké pak, co mě vedlo? Babička s dědečkem patří do rodiny. Neošidíme přece Bambulku o babičku a o dědu. A jaké pak ošidíme? Oni se ošidí o vnučku, když ji neuznají. Tak jako se ošidili její vlastní babička a děda.
2: Jenomže já nechci, aby se ošidili. Já chci, aby si nás vzali. Kvůli tobě to chci, kvůli Bambulce, aby byla něčí. Ty tohle nemůžeš ocenit, protože ty si všechny tyhle svoje lidi měl, ale já jsem je neměla. To je jako kdyby rostla bylina na kameň.
0: Tak tedy. Milý tatínku, dovol, abych ti to vypsal po pořádku. Během tohoto ročního, dílem pracovního, dílem studijního pobytu, jsem zasekal elektriku, obrátil chlévy v kuchyňku, třikrát potkal smrt kmotřičku, dvakrát se zapletl se ženskou, po úderu kozí jitrnicí onemocněl žlutým tesklivcem, koupil i pozbyl harmoniku a pec.
3: Slyšíš to, tatínku? A my jsme nic nevěděli.
0: S místní vědmou kurýroval starobylými dryáky a z pytláky jedl zajíce.
3: Tatínku, on se vším svým vzděláním a vychováním.
0: Zalíbilo se mi tady a rád bych tu našel trvalé působiště.
4: No, a tu to máme. To je ten užitek z jeho správcování. 5, u něho 6 let studia a on si vybere Galii Zálpskou místo Říma.
0: Nastoupil jsem na zdejším nově se formujícím státním statku.
4: Slyšíš, maminko?
0: Hanička vystudovala inženýrství, všechny zkoušky v termínu a dnes je jejím oborem ochrana přírodních krás. Nechtěli jsme vám přidělávat starosti a také jsme neměli byt. Nyní konečně v Brzku snad...
3: Ale tatínku, co tak koukáš? Slyšíš to? Tolik radosti najednou. Hodná žena, vzdělaná, postavení, vnučka a byt.
0: Líbáme vás a těšíme se,

0: Když dával dopis do obálky, necítil se vůči rodičům, vůči nikomu vinen. Vybíral z mnoha faktů jako Aneška ze své bylinné apatiky.
1: Když peluň nebo puškvorec, tak leda tam, kde hořký bejlí vyrajbuje outrobu od nedobrýho. Ináč mám radši hermánek, šalvěj a mateří doušku.

0: Uzavřela se poslední kapitola četby na pokračování z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Ale my bychom k ní chtěli připojit ještě malou zvukovou tečku. Tou tečkou je rozhovor autora pořadu, který jste právě doposlechli, s autorkou předlohy, spisovatelkou Marií Kubátovou.
1: My totiž teď se vám v tuto chvíli po vysílání poslední části hlásíme z bytu spisovatelky Marie Kubátové až z Vrchlabí. Jak bychom, paní Kubátová, začali s tou vaší Aneškou, s tou matkou kopce, s tou patronkou jistot, jak vy říkáte, s tou partnerkou kmotřičky smrti, s tou ženou, která vždycky té smrti byla tím věčným oponentem?
2: Já bych vám Anešku ze Zahouště představila tedy jako živého člověka. Hrdinka té knížky opravdu žila. Já jsem k ní přišla do chalupy jako nevěsta jejího syna. Když jsem byla asi tak mladá, jako je protihráč Anešky inženýr Klátký, tedy s čerstvým diplomem. A možná jsem asi první snacha, která chtěla svou knížkou postavit své tchyni pomníček. Ale pod její střechou bych si asi to nikdy netroufla. Slyšela bych, Jemine, ona Mařenka za smrhá čistým papírem, dibirač asi kalcovala kapesníky. A pro mě je to člověk, který žil, ale pro čtenáře to musí být zároveň někdo, kdo nese úděl širší množiny jemu podobných lidí. Musí to být typ. A tu, když dělám jednu Anešku, nesmím myslet jenom na její lidský osud, ale na osud chalupnice, která v těch určitých konkrétních podmínkách žila a teda vzala i tu všechnu tíhu za ně na svá bedra. Kdyby toto zobecnění autor neudělal, tak pak by mu někdo z čtenářů mohl říct, ono je to přeci jinak. Mně se to netýká, nebo mně se to nezdá pravdivý. Tak ta Aneška nenese tíhu jen svého života, ale tíhu života těch souputnic, které putovaly starými Krkonošemi s ní. Jedním z těch dobrých duchů je vlastně Aneška sama, která, když v její chalupě, kterou jsme po ní zdědili, dosud jaksi pro nás sídlí.
1: Vy a váš manžel bydlíte v chalupě po Anešce?
2: Ano, my jsme tu chalupu zdědili a teprve od té doby, co jsme ji zdědili, si uvědomuju tíhu toho jejího života. Možná, že teprve teď ji začínám plně rozumět, neboť jsme s ní zdědili i tu starost o kopec a louku. Co s tím?
1: A je už ta chalupa podváhnutá?
2: No.
1: Od půzednička?
2: Zatím podváhnutá je a teď nám už starost o chalupu přerůstá ve starost o louku a kopec. A když přichází jaro, tak vídám Anešku s hráběmi, jak ten svůj zelenovlasý kopec češe a nám připomíná, vy tu ze dlouho ležíte na lehátku a ta louka potřebuje uhrabať, nebo tam budete mít za chvíli kopřivý a šťovík.
1: A kertice?
2: Kertice budou mít pré.
1: Víte, já se vám musím přiznat, že ta knížka vaše, ta vaše půvabná matka kopce se mi dostala do ruky právě v okamžiku, kdy má rodina měla zbalíno saky paky a jelo se do Krkonoš. A já jsem si tu knížku vezl sebou s tím, že v těch Krkonoších si ji zažiju a prožiju. Text té knížky mě ty Krkonoše tak přiblížil a jezdím sem odmala. 35 a 30 let. Tak mě to přiblížil, že jsem opravdu na každém kroku hledal Aneštinu louku, její chalupu. Naše 12-letá Šárka se mě už smála. Řekla, tati, zase hledáš Anešku. A dokonce jsem se přistihl, že se dívám po tvářích žen, starších žen, abych si ji jaksi tak připodobnil. Šel jsem tak daleko, že, a to se nezlobte, že jsem si sám pro svoji fantazii našel její chalupu. Já vím, že to asi nebude ta pravá, ale ta moje je na Portášových boudách, když se vyjíždí mezi 24. a 25. stojanem, já nech se to jmenuje, sloupem, na kterém se pohybuje lanovka. Prosím vás, kde je ta vaše chalupa? Ta pravá Aneština?
2: Ta pravá Aneština je na Benecku pod Žalim a nese dnes už nečitelné číslo 9. Rod Kubátů tam bytoval 200 let a náš vnuk Tomáš Kubát už bude připsán na prkínku v Lomenici jako 9. Kubát na té chalupě. Jenže je to už na té chalupě vidět, tak nám to dalo dost práce, než jsme ji udělali tak, aby zůstala jako stará, ale přitom, aby drobek vydržela víc. A jestli chcete podobu Anežky, tak já bych vám ji mohla přiblížit v tom okamžiku, kdy mě sama nejvíc utkvěla v mysli. A to bylo tenkrát, když jsem ztratila svoji maminku. Moje maminka, spisovatelka Amálie Kutinová, nám umřela a mě bylo, jako by s ní odešla půlka duše. A teď do té studny smutku najednou zabušení na dveře a za dveřmi stojí, říkejme ji už jménem té knížky, Anežka ze Zahouště.
1: Motočková.
2: Ano. Stojí tam Anežka, ona vždycky chodila tak, aby jí bylo slyšet. Horálka vysoká, statná, zachumlaná do žinilkové šály, s holí v ruce a ruksakem na zádech. A říká, vzala jsem to přes kopec, abych se nemeškala autobusem a nesu tadykle povidla na koláče, až se přátelstvo na tu smuteční hostinu sejde. Maria Panovna nemá doma kvasnici, ale už pro ně pospěšte. No a tak jsme začali spolu péct koláče a mně se smutek nějak, nechci říct, rozplýval, ale aspoň mísil z vůní jablečných povidel, z vůní badiánu a s tou člověčinou, kterou k nám manželová matka vnesla. A to byl možná taky moment, kdy Anežka se stala pro mě ne maminkou rodiny, ale pohádkovou bytostí a postavou knížky. Člověk dlouhá léta v sobě třeba střádá látku. Látku na Anežku jsem střádala v sobě 25 let, pokud jsme s manželovou matkou vedle sebe žili nebo se stýkali. Ale teprve ten moment, kdy se vás něco citově dotkne, se vám z obyčejného života přehoupne ta postava do literární roviny. Tak bych mohla říct, že Anežku vyvolala k literárnímu životu snad vůně povidel a vůně badiánu.
1: Já jsem se vás, paní Kubátová, chtěla zeptat, jak dlouho nebo jak složitě jste pracovala na té kapitole, kde se píše o klanění se zrnu, kde vlastně vy vytváříte obrovskou oslavu práce, ale řekl bych nesmírně poeticky, nesmírně jemně, citlivě, já bych řekl skoro básnivě, básnicky, protože víme, jak je těžké psát o obyčejné práci lidí.
2: Já jsem na té kapitole samotné nekutala tak dlouho, ale dost dlouho jsem tu práci lidí viděla zblízka. A při onom klanění se zrnu asistovala jako jeden z pokorných ministrantů. Na mě ten obraz mlácení, byť i už zmodernizovaný mlátičkou, nesmírně působil. Taky jsem stála v tom oblaku plív, s hráběmi odhrabávala, co odlétalo. A když to pozoruje jeden jako nezúčastněný, ale přišlý k tomu z jiného světa, tak se na to dívá jako na zjevení. A mně se v některých těch chvílích, kdy jsem přicházela k obyčejným zemědělským pracem na pozvání naší maminky, abych se účastnila, já jsem si tam připadala opravdu jako divák, který vstoupil do jiných světů. Když vidíte něco jako samozřejmost, a oni to berou dnes a denně jako samozřejmost, ale když vy k tomu přistupujete s pohledem odjinud, tak máte pocit zvláštních výjevů a pak je už snadno napsat to, co člověk viděl, zažil a to citové okouzlení prožil.
1: Snadno říkáte. No. A nebo třeba ta chvíle, kdy Anežka bere neznámého muže, kterého vlastně vidí první den, poprvé v životě, bere ho za ruku, aby v této chvíli, kdy umírá, nebyl sám. Vy tam říkáte, aby měl komu říct, jestli chce něco vzkázat. To je také chvíle, kterou jste třeba osobně prožila.
2: Já jsem apatikář a já jsem té lidské tíhy viděla moc A přijde ke mně pacient a já třeba cítím, že mi chce něco říct. A ono se to do té chvíle, co já na něj mám vymezenu, ono se to do té chvíle ani nevejde. Tak možná, že jsem tím vložením Aneščiny ruky na tíhu neznámého člověka chtěla sama splatit dluh vůči pacientům, co jsem jim nedala a dát vlastně nemohla. Každého z nás někdy, řekněme to slovy Anešky, potká zlé navštívení a potřeboval by spolu člověka. Možná, že to i taková malá prosba za poličtění světa při kontaktu lidí.
1: To je krásný. A do třetice, mně se obrovsky líbila ta pasáž, kde s Aneškou říkáte, chtěl bys užívat, viď, cizej panáčko, jenže u nás jsme uvyklí, že se za všecko musí zaplatit.
2: Podívejte, k tomu, aby člověk rozuměl, že za všechno, co je mu tady na světě dáno, se musí někde platit, k tomu se dopracuje až věkem. Kdybych tuto větu vložila do úst mladému člověku, tak bude znít falešně. Nemůže ji říct v knížce Robert, ale může ji říct Aneška, protože ta už to zažila. A Robert, až mu bude 60, tak se k té větě taky dopracuje. Já jsem tu větu mohla taky napsat, až když už se mně blíží ten věk Anešky ze Zahouště.

0: Skončila četba na pokračování z knihy Marie Kubátové Matka kopce. V režii Jany Bezdičkové účinkovali Otakar Brousek, Lída Roubíková, Miroslav Masopust, národní umělec Ladislav Pešek, Soběslav Sejk, Viola Zinková, Jaroslava Pokorná, Regina Rázlová, Václav Kaňkovský, Jaroslav Cmíral, Svatopluk Skládal a Miriam Kantorková. Technická spolupráce. Zvuk Pavla Horinová, záznam a střih Anna Suchánková. Asistentka režie Jana Knapová. Hudební a zvuková spolupráce Hana Brotánková. Improvizace na harmoniku Ladislav Slunéčko. Četbu připravil a s autorkou na závěr rozmlouval Boris Riegler.
1: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

Daylight come and me won't go.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

sarebbe Cleclona, poražen jsem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Přeji všem přítomným divákům v hledišti našeho divadla a posluchačům Českého rozhlasu Dvojky hezkou neděli. Také v dnešní rozhlasové hodince z Ungeltu si budu povídat se dvěma svými hereckými kolegy, opravdu s výjimečnými hereckými osobnostmi. Ona už po dlouhá léta kraluje na divadelních prknech v Brně, on rovněž působil v Brně, ale už téměř 20 let září v Praze. Přivítejme paní Zdenu Herfortovou a pana Jiřího Dvořáka. Já vás vítám na jevišti Ungeltu a napadá mě první dotaz, možná lehce záludný, kdy vy dva jste se poprvé spatřili? Zdeničko, vzpomeneš si?
4: No nazdar.
5: Nazdar.
4: Ty si vzpomínáš?
5: No samozřejmě, že si vzpomínám.
3: Učila tě, ne?
5: No za prvý a jako určitě jsme se viděli poprvé, když já jsem dělal přijímačky na JAMU.
4: Aha.
3: Byla v komisi paní profesorka?
5: Byla v komisi paní profesorka.
4: Ano, byla, to jsem byla v komisi, ale že bych si tě nějak tenkrát pamatovala, to nevím, možná, že jsi vypadal trošku jinak, no ale... A pak, když jsem tě učila, tak vím, že jsi hezky tancoval.
5: Jo.
3: Byli jste si sympatičtí hned na startu, když si ho nepamatuješ, tak asi tak tě neoslnil, no, léty to dohnal.
4: Ale já myslím, že ani ne, tak on byl takový příjemný, no a tak, takových tam bylo víc.
5: Ještě se dovím něco jiného.
4: Jenom sami dobrý.
5: Jo. No zde naučila v podstatě, tehdy z nás učila, myslím, muzikálovou výchovu. To ještě neexistovala.
4: To neexistoval ten můj ateliér.
5: Ten ateliér, ano.
4: Ano, a já jsem učila takovou tu muzikálovou výchovu jako taková ta učitelka pro všechno. A nejraději jsem s nima tancovala, to je pravda. No protože jsem je tím pádem trošku jako rozhýbala, oni dostali takovou jako fajn náladu, tak byla to taková trošku jako přidružená výroba herecké, tak jak já jsem
5: a to říkala. A pamatuješ si, jak se to jmenovalo tenkrát?
4: Jako co?
5: No ten, ta katedra.
4: Katedra syntetických žánrů.
5: Katedra syntetických a divadelních žánrů, takhle. Pak se to jmenovalo muzikálová katedra.
3: No
5: to bylo...
3: ale mimochodem, když je řeč o muzikálu, k tomu se ještě dostaneme, tak v tomhle je Brno jedinečné, to Praha, přiznejme si to, velice kulhá. Městské divadlo v Brně, to je jednoznačně první muzikálové kolbiště v naší republice.
4: Třikrát ano.
3: Tam se opravdu v muzikálu hraje, zpívá a tančí. Jaksi to je troje jediná fenomenální disciplína, ti herci jsou vybaveni. Hrajou Čechova a pak si dají muzikál, to v Praze svede málo kdo. Vy jste se mimochodem narodili v Brně, ty seš...
4: Já ano, já jsem
5: Jiří, já taky, Božák, já taky,
3: vy jste
5: taky
3: Brňáci.
5: V Brně, taky, ano.
3: No a co na Brně nejvíc milujete? Já teda jsem taky Moravák, Brno mám rád, no ale dnes jsem šťastný v Praze, ale ty seš zamilovaná do dneška nejvíc do Brna.
4: Ale tak to je strašná otázka, jo, protože Brno je domov, no tak nemiluj domov, to prostě nejde. To je jedna věc. A druhá věc je, že to Brno je, jak bych řekla, menší. Pohodovější. Já teda miluju volant, takže pořád v podstatě jezdím autem. No a dneska jezdit autem po Praze a po Brně je trošku rozdíl.
5: V Brně je to horší. Teď to celý rozkopali a je to strašný.
4: No tak pozor, tak z Brna do Prahy, že ona té D1, to jsem vždycky, já jsem jezdila prostě mnoho let do Prahy, vždycky jsem udělala představení v Brně a sedla jsem do auta a byla jsem v Praze, no řeknu, když jsem to udělala, tak ne, aby mě někdo teda za to peskoval, ale byla to hodina a půl a byla jsem skoro na začátku Prahy, no tak dneska už ne, dneska jezdím úžasnýma vlakama, pohodovýma. Bezvadnýma, plnýma.
3: Jirko, ty máš někoho v Brně ještě?
5: Já mám u Brna, mám maminku, a, takže jsem tam přijíždím za ní s mou dcerou, ale toho času je fakt málo, takže je to takový trošku napínavý a v tomhle jsem krapet nezdárnej synek.
3: Takže vy jste mimochodem nezažili krásná studentská léta na koleji. Vy jste dojížděli na jamu vlastně ze svých rodných domů.
5: No ale tak bydleli tam spolužáci, takže jsem tam ty koleje taky nějak proběhli. No.
4: Já ne, já jsem opravdu bydlela velmi povinně doma a potom, když se mi prakticky ve čtvrtém ročníku narodil syn, tak to už jsem musela být doma, že? To už žádný koleje nemohly být.
3: Čím jsi absolvovala? Teda to už jsi byla matka, jak říkáš, stihla jsi absolvovat na jamu?
4: Ano, stihla. Už jsem byla matka, když jsem šla Zdenkovi Kaločovi dělat nevěstu v krvavé svatbě.
3: To jsem viděl, ano.
4: Krvavá svatba. Krásný představení.
3: Ten,
4: to bylo v Martě na jamu.
3: Kaloč byl jeden z tvých režisérů přece, že?
4: Ano, tak tam začínal jaksi náš profesionální vztah. Ano. Ale doopravdy, to jako tenkrát, já vím, že ještě předtím, když jsem byla těhotná asi v pátém měsíci, byl si vybírat u nás v ročníku někoho do jednoho filmu, říkali, já bych chtěl tu Herfordovou bych chtěl. Oni říkali, ona je těhotná v pátém měsíci. A on říkal, to není pravda. No a takhle vlastně to pokračovalo dál, až jsem zůstala 24 let v Mahenově činohře a udělali jsme spolu krásné inscenace se Zdenkem Kaločem, taky ho moc pozdravuju.
3: Mimochodem Zdeněk režíroval i tady komorní muzikál Andrew Lloyd Webbera, Tell Me on a Sunday s Martou Kubišovou. To bylo monodrama vlastně hudební a Marta získala i díky Kaločově režii, Zdenku ahoj, Thálii za svůj výkon. Zdenek stále existuje, určitě nás bude poslouchat, takže ho zdravíme.
5: Já ho zdravím taky, protože, pardon, abych se s tím přihřál polívčičku trošičku, protože já jsem s ním taky udělal hrozně moc pěkných představení a bylo to vždycky velká škola s ním pracovat. To jako jo. Takže Zdenku taky ahoj.
3: Tak ano. Naši stálí posluchači vědí, že se rozloučíme, ale to za dlouho. Ukázkou z divadelní hry, tady před třemi mikrofony, vlastně jakoby v rozhlasovém studiu, a půjde o ukázku ze hry Romeo a Julie, a to tehdy právě režíroval Zdeněk Kaloč. Ty jsi hrála Chůvu a tenhle dnes padesátník hrál tenkrát Romea. No, já si pamatuju sedmdesátník na představení, ve kterém se poprvé na jevišti objevila Libuška Šafránková. To bys mohla pamatovat taky. Ona hrála Julii Kaloči, objevil jako studentku.
4: To je velké téma, protože my jsme hráli s Libuškou. Ty Julie jsme hráli obě dvě.
3: A ty jsi alternovala
4: tenkrát. Já jsem samozřejmě alternovala. Nevidíš. Jsem říkal, že to bude větší téma, protože když do toho ještě zapletu toho Mirka Donutila, jak napsal hopne nebo nehopne, tak to jsem byla já z toho balkónu tenkrát. Když mě ten Kocourek udělal vlastně Víron v Kotníku a tu premiéru hrála Libuška Šafránková. Ale ona ji nehrála, protože bych já ji nemohla hrát. Ona ji hrála, protože i Zdenek tenkrát chtěl víc než mě.
3: No a Romea, to bylo pro mě velké překvapení, hrál znamenitý recitátor. Je to tak, Alfred Strejček.
4: Ano, Alfred.
3: Ano, jako host asi.
4: Ano.
3: On nebyl členem.
4: Já myslím, že
3: on byl členem tenkrát. Jirko, ale ty ses nepochlubil ještě, čím jsi absolvoval v Martě. Marta, to je divadelní
5: studio. Já jsem totiž neabsolvoval v Martě. Já jsem absolvoval v Mahenově činohře, protože už od čtvrťáku jsem tam byl na půl úvazku. Mm-hmm. A tehdy tam Michal Tarant dělal Markétu Lazarovou, jako takový muzikál v podstatě, jakoby. A muziku tam psal Dan Fikej, tuším. A já jsem dělal Kristiána, takže v Kristiánově a absolvoval jsem teda v Mahence.
3: Takže Romeo, Kristián jako jasný milovník v mladých letech, že jo?
5: No, já musím se k tomu Romeovi vrátit. Protože jestli jsem někdy něco nechtěl hrát, tak to byl Romeo.
3: Spíš Merkuci, aby si zdal, že jo?
5: No tak jasně, to je daleko zajímavější, že jo? Protože já vždycky jsem říkal, že ten jenom jako brečí pod balkónem nebo někde v kostele a za všechno za něho rozhodne ženská nebo mnich, jako jo. Se říká, tak tohle ne, no, tak to byla druhá role, co jsem dostal v Mahence, tak byl hned Romeo.
3: Tenkrát v čase, o kterém si povídáme, byl velice slavný třeba brněnský dubbing, hodně se točilo v rozhlase, televizní původní inscenace, to dnes není, to asi brněnským hercům chybí.
4: No ono to nějak je, ale já říkám schválně nějak, protože já o tom zase nemůžu tolik vykládat, já už v dubbingu jak si moc nedělám, nebo vlastně vůbec nedělám, protože jsem hodně jezdila Praha, Brno, tak jsem nemohla ani dávat časy, to jako nešlo, ale kdysi, když byl ten státní dubbing v Brně,
3: Televizní, dubbing tam.
4: Tak to bylo opravdu něco. Tak my jsme skončili třeba, já nevím, zkoušku v 1 hodinu a ve 2 už jsem stála u mikrofonu v dubbingu. A skoro prakticky denně. A nebo v rozhlase. To byla další.
3: Myslím, že Brno tenkrát dokonce ukradlo Praze, v uvozovkách ukradlo slavný seriál Dallas. To se přece tenkrát dubovalo v Brně.
4: Je, proboha, nevím, jak jsi přišel na slovo ukradu.
3: No, protože Pražáci by určitě měli taky zálusk, protože to byl svého času populární, kultovní,
4: neříkám. Tak třeba ještě nepochopili, nejlepší, co to je, ale za seriál. Nebo...
3: No tak právě chci říct, ano. Ty jsi stihl dubovat v Brně?
5: No já jsem v tom Dallasu dělal toho Bobbyho, no.
3: Aha!
5: Já jsem stihl a měl jsem tu čest se poznat s takovými režijními velikány, jako byl pan Messany, jako byl pan Jiří Kubík, a jako to byla také krásná škola a krásný čas, to bylo fakt, protože třeba Jirka Kubík, ten vystudoval normální jako režii činoherní, ale celý život se věnoval jenom dabingu, takže to dneska už asi není, že by režisér dělal jenom dabing. Většinou to dělají třeba jako herci, který se už nechce hrát, nebo já nevím, tak jako režírujou dabingu, ale tehdy to dělal fakt profík, jo. A bylo to teda na tom poznat. Takže já jsem tam dělal spoustu krásných věcí a mimo jiné teda ten Dallas, no.
3: Tak já myslím, že teď je tu chvíle pro píseň a teďka oceníme pěvecké, ale nepřeháním, mistrovství Zdeny Herfortové. Ta ukázka je z muzikálu Divotvorný hrnec, je z roku 1992.

0: No, Zdeni, bravo. To je opravdu krásný pěvecký výkon. Ty jsi neřešila nikdy problém, jestli být zpěvačka nebo herečka? Teď ten materiál pěvecký, hlasový je výjimečný.
1: Ne, já vždycky říkám, že jsem herečka, která zpívá. Hotovo.
0: Ale co by spousta zpěvaček dalo za to, kdyby uměli zpívat tak, jak zpíváš ty?
1: Já vím, ale já jsem přece jenom radši a víc herečka než zpěvačka. Ono to kdysi vypadalo zase trošku jinak a dnes ty nároky jsou obrovský.
0: Myslíš na muzikálový?
1: Na muzikálový, ano, určitě. Jak fyzický samozřejmě, tak pěvecký. Takže jako, já radši zůstanu u toho, co jsem vystudovala a
0: to
1: co je...
0: Činoherní
1: herectví a to, co je moje.
0: Tady, mimochodem tak. Je to její a dostala už stáli za to, jak výborně umí to, co je její, že jo, za Alžbětu. Pak byla ještě nominovaná za Les.
1: Jsem byla nominovaná
0: jako
1: za Les,
0: činoherní výjimečné výkony a takhle zpívá.
1: A pak jsem byla ještě nominovaná v roce 2014 za roli Odi May, čili to byl muzikál Duch. Určitě jste viděli film, tak za to jsem měla taky uši nominaci, takže to mě bylo...
0: Takže i odborná komise uznala tvé muzikálové dovednosti?
1: Ano, já doufám, že ano, a byla jsem teda ta druhá. A no to je hezký, ne? Že jo.
0: Zde já se zvídavě zeptám na muzikálu, třeba přímo tu pěveckou techniku, to jsi taky učila ty?
1: Ne. Já jsem spíš ten muzikál jako tak opatrovala s takovým jako dozorem
0: s tou radou.
1: A jako,
0: symbiózou herectví, ano. Zpěvu a tance, no ale tebe někdo musel učit zpívat, pač to, co jsme teďka vyslechli.
1: Ale ano, já jsem
0: ekvilibristika hlasová.
1: Já jsem se samozřejmě učila zpívat, to všechno bylo, já si jenom vzpomínám, že jedna velmi úžasná, renomovaná zpěvačka, byla to operní zpěvačka, kterou jsem pozvala právě na Hello Dali, protože já jsem ještě v té Hello Dali dělala různý takový jako skřeky s tím hlasem, jo, takový zvláštně, takový, když to slyšela, a já jsem jim pak volala a říkala, Zmaničko, jaký to bylo? A ona mě říká, Zdeno, to je strašně nehygienický zpívání, ale prosím tě, zpívej to tak.
0: Drž si mikrofon, protože po zpěvu přijde řeč na tanec. To jsi objevil své dispozice už na škole, nebo je někdo objevil za tebe?
2: Já jsem se tím ani netajil. Já jsem asi před 35 lety jako chvíli tančil. Ale tehdy to byl společenský tanec. Dneska je to sportovní tanec. Takže to, co bylo tehdy správně, dneska je chyba. Takže mě to spíš bylo jako na škodu. Ale v podstatě každý, kdo studuje nějakou uměleckou školu, tak s pohybem se setkává, protože jsou nějaký lidový tance, výrazový tance, jazzový tance a tak dále v rámci výuky, takže tak. No a od té doby jsem nějak jako netančil, nebo párkrát na jevišti v rámci nějaké inscenace. No a pak jsem udělal tu šílenost, že jsem šel tady do tohohle pořadu, že jo? Ale jako, nemyslím do tvýho pořadu, jako myslím do Stardance.
0: Tady si nezatančíš.
2: No to vidím.
0: Pro tebe malý prostor.
2: No, ale už jsme tančili taky na nějakou ukázku a bylo to ještě menší a navíc na dlaždičkách, to bylo moc zajímavý.
0: Jaká byla atmosféra teda mimochodem v těch přímých přenosech? Pro tebe asi jako pro všechny účinkující hlavně nervák, že jo?
2: No hlavně nervák, protože to je
0: přímý přenos.
2: Přímý přenos a já na to vůbec nejsem zvyklý, proto já ani nemoderuju, protože to neumím. A teďka najednou prostě máte dělat něco, co jste v podstatě nikdy nedělali a ještě se na vás kouká 1,5 milionu lidí, jo? Tak ono to nic moc příjemného není. Takže opravdu předtím prvním přímým přenosem, co se dělo s náma všema v tom zákulisí, to vám nebudu popisovat. Ale bylo to teda jako neuvěřitelný nápor na nervy. Ale potom, jako jak ty herci jsou takový ty lipicáni, co tak nasajou...
0: Po výstřelu běží.
2: No, co nasajou ty piliny v té manéži, tak jako to se zatmí před očima nějak, hlavně ať už je to za náma. Takže tak, no.
0: A jak si postupoval, ona se asi v člověku zrodí i ctižádost. Takže od takového pátého kola už si Dvořák říkal, chci vyhrát.
2: To já jsem si neříkal. Já nejsem moc soutěživý typ. A já hlavně živím vím, že poslední tři kola jsem si říkala, pro boha, ať už to skončí. Protože to je tak enormní fyzický vypětí a i psychický, že prostě opravdu už nám, jak jsme se dostali ta poslední trojka, to finále, tak nám bylo úplně jedno, kdo vyhraje. Úplně jako fakt, jako se říká, ať už je konec a ať už to máme za sebou. Já jsem schodil 10 kilo za toho půl roku a už to mám zpátky teda, bohužel. Ale, no, ale byla to ta neuvěřitelná zkušenost, ale k nezaplacení. Ale jsem rád, že jsem do toho šel, ale myslím si, že kdybych se měl rozhodovat znovu, takže už to asi nedám.
0: Ty jsi sledovala kamaráda Dvořáka, Stardance?
1: Já ti děkuji za tuhle otázku, já jsem pořád si říkala, jestli mě ji dáš. No já jsem, zaprvé jsem mu hned psala, pak jsem mu psala Jirko, vydrž, pak už jsem mu psala něco takového, pro boha, vydrž, hlavně zdraví. Protože já vím, co to znamená tímto způsobem, teda nevím vlastně, ale tak člověk se tak domýšlí a musím teda říct, že už ke konci, já jsem si teda strašně přála, aby vyhrál, ale já měla tak strašnou trému, ty poslední tři kola, co měla, ale tak já už jsem už pak nepsala, protože já jsem říkala, on to nebude číst, on už ani, a už možná zapomněl číst a já nevím co, už jenom nohama se jako...
2: No, skoro jo, no. Že,
1: ale měla jsem hroznou trému, strašně jsem mu to přála, byl famózní.
2: Ježiš, děkuju. Já vám ještě k tomu něco řeknu, já jsem to sice už říkal u Terezy Kostkový v jejím pořadu v rádiu, ale to zdraví, jo. Tak já jsem, když jsem šel na ten první trénink, tak jsem říkal, hele, já mám něco ze zádama, je to, nevím, jestli to vydržím, když tak jako je možný odstoupit. Říkal, jo, s tím máme už nějaké zkušenosti. Říkal, no. A tak jsem se prokroutil teda až do finále a já jsem si myslel, že teda to jsou záda nebo kyčel a abych posléze zjistil, že celý Stardance jsem absolvoval s vyhřezlou plotínkou. A když jsi zmínila ty poslední tři kola, tak moje taneční partnerka, ona říká, mám nějaký naražený žebra, jak byla pořád otejpovaná nějak, protože naražený žebra bolí strašně, tak po skončení Stardance zjistila, že poslední tři kola tančila se zlomeným šestým a nalomeným sedmým a osmým žebrem, což já jsem se vyděsil, protože se mi při těch zvračkách klidně mohl propíchnout plíci. To jako, no. Takže abych to dělal do nějaký pointy, takže v podstatě Stardance vyhráli dva kryplové.
0: Tehle pointy jste zdobral u Terezy Kostkové, jo, a teďka jsi to zdařile zreprizoval, jo. Vy pocházíte z divadelních nebo uměleckých rodin?
1: Tak můj tatínek hrál vlastně celý život v orchestru Karla Vlacha, trombon.
0: Prosím tě.
1: Ano, a dokonce byl pak dirigent v Karlíně. Dirigoval...
0: Herford?
1: Ne, prosím, já jsem původně, jmenuji se Rašková.
0: Ano,
1: a můj tatínek
0: Rašková.
1: Jmenoval Vladimír Raška a byl tedy i jaksi dirigentem v Karlíně. Já jsem pod jeho taktovkou tam třeba viděla kabaret. Jo, taky na ty louce zelený. A to kdysi, když já jsem hrála Shakespeara, byla jsem jaksi samozřejmě úplně zahleděná do zcela jiného divadelního života, tak jsem říkala, tati, já teda nevím, jestli tohle to teda má smysl vůbec dělat něco takového, no podívejte
0: velká
1: se.
0: Velká umělkyně.
1: Ano, velká umělkyně. A táta říkala, ale víš, ale jsou lidi, profesoři, doktoři, který to baví a který prostě si odpočinou. Já říkám, no tak za pambu zaplat, že si odpočinou. Ale ne, je to pravda, on byl velký muzikant, opravdu. Maminka ne, samozřejmě maminka byla zcela normální, pokorná paní. Takže já vlastně, jaksi jsem taková trošku muzikantská liduška. Mm-hmm. To je asi tak vše, co by mě
0: Máš
1: vedlo.
0: Máš bratra nebo sestru?
1: Mám sestru.
0: Jo? Ale to, mimo divadlo?
1: Mimo divadlo. Ale to mě jako nevedlo k divadlu. Mě vedlo k divadlu úplně něco jiného. Já jsem prostě si strašně ráda chtěla povídat s lidma, hrát si a tak dál. No tak ten prazáklad toho divadla je vlastně v tom setkávání.
0: Mimochodem tady mám před sebou Jízda přes kočičí hlavy. To je kniha, kterou napsala Zdena Herfortová. Tak tam ti, které to zajímá, určitě si počtou.
1: To opravdu je jízda přes kočičí hlavy. Já si myslím, že ten život takový je, herečky. A nenapsala jsem to jenom já, napsala to se mnou i spisovatelka a novinářka Věra Staňková. Tak to jenom, jako, abyste jenom věděli, že tady je. A daruju tuto knihu teď Milanovi Hajnovi.
0: No. Milan Hajn to trochu tušil, protože celou dobu na to kouká a říká si, proč to tu leží. Takže se drze zeptal a dočkal se očekávané odpovědi. Jirko, tvůj původ, taky rodina mimo divadlo, mimo umění?
2: Já jsem se absolutně odrodil, u nás nikdo s kulturou neměl nic společného. Já jsem byl za toho minulého režimu, já jsem měl skvělý původ. Tatínek dělník, maminka dělnice. Výborný. Takže jako, ale já jsem chodil asi od 10 let shodou okolností se synem od Zdeny, s Tomášem, tak my jsme chodili do takového souboru, který se jmenoval Pirko. Je to, původně to bylo něco jako tady Dismani, že to bylo pro takový soubor pro rozhlas. A pak paní Delongová, která teda bohužel teďka před asi rokem v 92 umřela, tak je, pak to obrátila trošičku jako k tomu jevišti. Takže já jsem měl jako docela k tomu blízko a my jsme dělali pohádky a takovýhle nějaký představení tehdy v Domě pionýru a mládeže. No a pak jako nic.
0: A pak se odstnul na profesionálních prknech, nemýlím-li se, v Šumperku, no, s Mirkem Etzlerem, který měl velkou éru tady v Ungeltu, jste spolu bydleli,

0: stále poslouchá a občas se
1: Tak ho moc
0: ohlásí, že se
1: zdravím.
0: mu to moc líbí, takže od Dvořáka nepřijde
1: Ano,
0: v tomhle
1: tak ho
0: pořadu.
1: Moc zdravím. Čau, Cajošu. A on mi dopsal 3 týdny před premiérou v tom Ořechově nějakou roli. No a pak po té premiéře řekl, hele, já teďka režíru v Šumperku, nevím, co, mám pocit, že tam dělal nějakého Voskovce Vericha, teďka nevím. A nechceš tam udělat audiční zkoušky? A já jsem říkal, no nevím, jestli mám na divadlo. Říkal, tak pojď to zkusit. Tak říká, co si mám připravit? Říká, hele, tady máš návod na čaj, na pytlíkovej. Říká, a připrav si to na 5 způsobů. Jsem čekal nějaký monolog, že to bude, nebo něco takového. Ne. No tak jsem odjel do toho Šumperku, tam jsem se podíval na baladu z Hadru, kterou režíroval mimo jiné Vlastík, on tam jel na dozor. A druhý den, pak jsme seděli ještě na herečáku, na Stracence, která už teda vyhořela. A ne díky hercům teda, to jako ne, ale... No a druhý den jsem udělal ty audiční zkoušky a pochopil jsem, že to je povolání, který chci dělat a žádný jiný.
0: Takže po Šumperku pak přišlo profesionální školení na JAMU a pak už start v Brně, o tom jsme mluvili, ale pochlubte se a vydatně vzpomeňte na nejkrásnější role, které jste v Brně odehráli. Ty pak přijde i Vinohrady. Tak jako, o Alžbětě řeč.
2: Jako já mám teď ten výčet těch
0: rolí. Já tě považuji skutečně
2: rolí,
0: dnes za první dámu brněnských divadel.
2: Ne, to bychom tady opravdu byli dost dlouho, no tak bylo jich hodně, já jsem teda měla to štěstí, ale opravdu říkám to štěstí, já jsem hrála vlastně dost stěžení velký role, jo. Já tak teď budu říkat třeba jen tak, začalo to, dejme tomu, Julí, pak to byla Aglája v Myškinovi, Sofie v dalším Čechovi, co to bylo, pane bože, Shakespeare jeden za druhým. No, já bych to tady musela
1: Já tě doplním. Existuje, to v životě na to nezapomenu, na tu scénu. Režíroval to Zdeněk Kaloč a bylo to, jmenovalo se to Tově vdává dcery. A Zdena tam hrála Goldu. A byla tam scéna, kdy ona umírá na posteli, úplně to vidím, uprostřed toho jeviště, kdy umírá a současně dává rady své dceři, která rodí. A to byla scéna, do dneška mám husí kůži, přesně si pamatuju, jak máš tu ruku takhle nahoře. To bylo něco neuvěřitelného. Opravdu do smrti na to nezapomenu.
2: To Vě vdává dcery bylo nádherný. Nádherný. Ale potom samozřejmě přišla celá ta plejáda, ale ještě bychom měli vzpomenout. My jsme s Jirkou hráli jednu překrásnou věc, Kdo se bojí Virginie Woolfové. A to, když jsme...
0: Martu, jistě, ano, Martu. A ty toho mladého fešáka.
2: Ano, tak to byla opravdu taková, jako bych řekla, i pro nás oba dva taková zlomová inscenace.
1: No ona byla zlomová v tom, že v podstatě tímhle my jsme přišli z Mahenky k Mrštíkům, teda do Městského divadla. Protože to, on to režíroval můj ročníkový režisér, který tam tehdy byl ještě jako dramaturg, tuším. No a přišel za náma do té Mahenky a říká, hele, mám pro vás takovou hru a chtěl bych, abyste to zkoušeli u Mrštíků. A my si říkali, u Mrštíků, protože tehdy se z Mahenky k Mrštíkům nechodilo. To jsme začali my.
0: Spíš opačně, no, od Mrštíků do Mahenky.
1: To jsme začali my, no. A začali jsme to tam zkoušet a už jsme tam zůstali, no.
2: Protože no, to bylo... víc nás tam zůstalo.
1: A víc nás tam zůstalo, protože ti přišli potom, Černín s Juvenákem, ale Zdena, když hrála tu Martu, tak bylo neuvěřitelný, přišel za mnou jeden kolega a říkal, prosím tě, co to je Herfordová, co to je? To jsou chodící Dukovany. To bylo neuvěřitelné, jak ta Zdena to hrála. To je jako opravdu bylo super úplně.
2: Děkuju moc krát, děkuji, děkuji.
0: Ale Zdena je nejen vynikající dramatická herečka, ale oba zvládají i komedie. Brouk v hlavě, to je legendární spektákl v Brně. Kolik let to hrajete? Ty tam jezdíš hrát to?
1: Už ne, ale vy to hrajete nějak 22 let, ne?
2: Přes 22 let. Ta premiéra byla v roce 96. Byla premiéra Broukovalvy. Ale to, na to už se chodí v Brně, takže to už je vyprodaný, jenom se to odstne, nebo se říkne, že bychom mohli hrát Brouka v hlavě. Ty kulisy už vypadají tak, jak vypadají. A my to všichni milujeme, máme rádi, chodíme se na sebe dívat, je to neuvěřitelný, protože ta hra je teda úžasná.

0: dělali tenkrát Gustav Skála. Ale já jsem ještě chtěla říct, že to, že jsem třeba já s Jirkou hrála ještě, že když Jirka dělal Romea a já Chůvu, tak já jsem teda, můžu taky říct, ono když hrajete Julii a potom hrajete Chůvu, tak je to trošku něco jiného, že?
1: Trošku
0: nějak jiná hra ve vás odehrává. A já vím, že jsem se na toho Jirku dívala a říkám, Ježíš Maria, tak já mu budu dělat Chůvu. No to je výborný, ale můžu říct, že jsem to představení měla strašně ráda, těšila jsem se na to a měla jsem takový pocit, že i lidi jako nás měli, tak jako, pardon, já teď neřeknu, že jeho Julie byla samozřejmě skvělá, úžasná a já jsem se na tu Chůvu pak strašně těšila, protože s Jirkou hrát to byl takový zvláštní úsměv, jo, co jsme měli na jevišti. Však to možná za chvilku uslyšíte.
1: Jirko, na Vinohradech stěžejní tvoje role. Macbethka?
2: No, Macbeth jako samozřejmě, ale to já jsem trošku protrápil, protože ta inscenace byla rozhodně zajímavá, ale my jsme hrozně dostali za uši za překlad. Jako proč jsme nedělali buď pana Hilskýho nebo Jirku Joska, a to je překlad pana Báblera z roku 42. A to byl fakt až nějaká archetypální čeština. A bylo to neuvěřitelně složitý, takže já jsem si vždycky fakt jako oddechl po tom Macbethovi. Takže to byla taková věc. No a pak jako nevím, teďka Salieri, Jindřich IV., to bylo taky jako výživný, že tam jsem 40 minut nebyl a pak jsem už v podstatě mluvil až dokonce jenom já, víceméně. No, takže já mám tu nevýhodu, že já mám problém s časovou osou, takže já si prostě nepamatuju, proto nikdy nemůžu napsat žádnou knížku. Hluboce tě obdivuji.
0: Ještě není čas, to teprve přijde. Já jsem ji taky ve tvých letech nenapsala.
1: Součástí naší rozhlasové hodinky z Ungeltu jsou také ukázky z archivu Českého rozhlasu. No a teď zazní hlas Jirky Dvořáka. Ta hra se jmenovala Krysař, takže Viktor Dyk. Režírovala Markéta Jahodová a psal se rok 2009.
3: A čím to, že jdou krysy tak slepě za vámi, krysaři? Krysař ukázal na píšťalu, která oživla tímto pohybem. Je to zvláštní nástroj, řekl. Pohlédla zvědavě na mluvčího i na píšťalu. Dotkla se jí lehce. Píšťala, řekla pak pohrdavě. Pěkná píšťala, ale nic více než píšťala. Krysy mají dobrý sluch a má píšťala dobrý zvuk. Oči krysařovi zapláli podivným ohněm. Děvče ve dveřích maně ucouvlo, větvička jasmínu v její ruce se chvěla. Mám zvláštní nadání vyháněti krysy, pokračoval krysař. Pískám občas na ni velmi smutné písně. Písně všech krajů, kterými jsem prošel. A já prošel mnoha zeměmi. Slunými i ponurými, pláněmi a horami. Má píšťala zní tak tiše. Krysy slyší a jdou.
2: No já jsem to nikdy neslyšel totiž. Jak fakt jsem to nikdy... Ono v podstatě tohle byla taková...
1: Četba na pokračování patrně, že jo?
2: Nebo... No, ale v podstatě jako první audiokniha, jako víceméně, než se to rozmohlo do těch rozměrů, jako je dneska. Ale jak, kde jste to vyhrabali?
1: V archivu Českého rozhlasu.
2: Ale já mám k tomu krysaři historku, teda teď trošičku budu chlubit, ale já jsem se jednou potkal s nějakou paní, která je členkou mýho fanklubu a ona řekla, víte co, vy jste mě zachránil asi život. Říká, jak to myslíte? Říká, já jsem spadla z koně a ležela jsem půl roku v sádře a poslouchala jsem jenom vašeho krysaře. A říká, to jediný mě drželo nějak nad vodou.
1: To je nejkrásnější odměna pro herce. A je tu chvíli opět pro píseň. Jiří Dvořák nezapěje, nicméně uslyšíme píseň z filmu, ve kterém jako herec exceloval. Jde o film Pro Emu a zaspívá nám Michal Hrůza. V tom filmu hrál ještě Ondřej Vetký a Aňa Geislerová. S tebou.

0: Ano, tak šlo o písničku z filmu Pro Emu. A jaké kamery se teď těší na tvář Jiřího Dvořáka?
1: Brněnské. Teďka děláme s Filipem Renčem, jsme začali asi před 14 dny takovou osmidílnou miniserii detektivní.
0: Komisařka Čvančarová, že je to tak, ne?
1: Komisařka Čvančarová, ano. Komisař Dvousatý Dvořák, to mě donutil Renč, proto vypadám, jak vypadám, se všem omlouvám teda, ale jako takhle. A jmenuje se to Hlava medúzy, teďka se natočí 4 díly a na jaře další 4 díly, takže takhle.
0: Dobře. Zdeničko, tebe se chci zeptat na práci s rozhlasem. Já předpokládám, že jako prvotřídní činoherní herečka máš rozhlas ráda, pač tam jde především o práci se slovem a s rozhlasem často spolupracuješ.
2: Ano, už ne, ale tak často, protože jaksi ta dramaturgie toho rozhlasu je trošku někde jinde. Ale je pravda, že jsem,
0: Tohle načetla.
2: ano, to jsem prostě načetla jako, a četlo se to na pokračování, myslím, že to bylo vždycky v sobotu. Tady tu jízdu přes kočičí hlavy jsem celou tu knížku prostě načetla do rozhlasu a jsem za to teda velmi ráda a děkuji mu za to.
0: V čem je záludný rozhlas, jaksi pro herce?
2: No,
0: Nepomůže mu tvář ani fotogeničnost?
2: ne, to není otázka záludnosti, no tak musíte mít takový dar mluvidel a dar prostě mozku a dar obrazotvornosti, která je prostě v podstatě těžko přenositelná, ale vy to musíte dokázat v tom rozhlase. A musíte to dokázat tak, aby vás lidi samozřejmě poslouchali. Je teda pravda, a to musím říct, že jako hodně lidí, no ale tak to tak je normální, že jo, každý říká, Ježíš Maria, to jste vy, já bych vás ani nepoznala, ale ten váš hlas znám, no tak to jste vy. A jinak jako normálně lidi občas jako říkají, je, ten hlas známe, vy hodně dabujete, že já už dávno nedabuju. A tak jako pravděpodobně ten hlas nějakým způsobem rezonuje a to jsem jako velmi ráda, je to díky rozhlasu a dabingu.
0: Teď si rezonující hlas Zdeny Herfortové vychutnáme v ukázce ze hry Paní McWilliamsová a Blesky. Mark Twain, režie Zdeněk Kozák, píše se rok 1991 a hrají s tebou legendy Brněnského divadla Jaroslav Kuneš a Jaroslav Dufek.
3: Mortimere, ty opravdu stojíš přímo před krbem?
4: Jo, přesně toho zločinu se právě dopouštím.
3: Okamžitě ať si odtamtud pryč. Zjevně ses rozhodl přivolat na nás všechny zkázu. Nevíš snad, že nic tak dobře nevodí blesky jako otevřený komín? Pověz mi honem, kam ses uchýlil?
4: Stojím u okna.
3: Pro všechno na světě. Pomátl ses, hned odtamtud zmiz. I nemluvňata v mateřské náruči vědí, že je smrtonosné stát za bouře u okna. Můj ty pane, určitě už nespatřím světlo příštího dne. Pro pána, nespívej si, co tě to napadlo?
4: Rád bych věděl, co je na tom zlého.
3: Mortimere, neříkala jsem ti jednou, ale stokrát, že zpěv vyvolává v ovzduší chvění, které přerušuje plynulý tok elektřiny, takže u všech všudy, proč otvíráš dveře?
4: Pane na nebi, ženská, co pak může i tohle někomu ublížit?
3: Ublížit? Je to sama smrt. Kdo tomu předmětu studia věnoval jen trochu pozornosti, dobře ví, že způsobit průvan znamená přivolat blesk. Nechal si dveře napůl otevřeny, zavři je pořádně a pospěš si s tím, nebo všichni zahyneme. Jaká hrůza, když je člověk v takové chvíli zavřen v jednom domě s bláznem.
0: Vzpomínáš si na to natáčení?
2: Vzpomínáš si na to natáčení, ano. Tak se Zdenkem to bylo vždycky hrozně pěkný s ním točit. Jo. A byla to ještě taková ta doba, kdy tady ty dramatické texty a vůbec jako byly. Musím říct, byly. A tak oni možná ještě dnes jsou, ale už je to trošku je to jiná pohádka.
0: Tak, pojďme k vašemu osobnímu životu, nebojte se, nejsme bulvární pořád. Máš nějaké koníčky? Zdeně, já mám pocit, že jsi především bytostná herečka, tak obávám se, že na koníčky moc času u Herfortové nezbývá.
2: No, samozřejmě, že nezbývá, ale opravdu jako nezbývá, když se člověk má starat o to obyčejné živobytí. Ale je pravda, že kdysi jeden můj spolužák mě říkal, ty nemáš žádné koníčky? Ty prostě, já nevím, psa nemáš, že, kočku nemáš, akvarijní rybičky nemáš, barák nemáš, bože, na nebi takový herečky dopadají strašně špatně. Tak
0: no, barák
2: už, jako, už vlastně mám, tak ta zahrada dopadá trošku špatně. Já jsem bohužel, rozumíte, není možný rýt v zahradě a mít, přijít a mít prostě takhle nalakovaný nechty, že to prostě takhle nejde. Ale je pravda, že mě to strašně jako pomáhá v tom, že to je krásný prostředí a tak dále. No a samozřejmě nemám
0: máš
2: koničky.
0: Zahradníka.
2: No, zahradníky. Zahradníky. Ale je pravda, že mým koníčkem prostě je divadlo, ale ono to má v sobě právě ty všechny koníčky, jak to má říct, jo? Protože vlastně se musíte, když se to tak vezme, zajímat o mnoho věcí. Takže se zajímám o mnoho věcí a to pak na tom jevišti já všechno zúročím.
0: Mm-hmm. No určitě. Máš syna, držím tu osobní notu, byla jsi dvakrát vdaná a tím končím, prosím tě, to už nebudeme rozebírat, že jo? V tom domě seš sama, pač syn je veliký a už máš 4 vnoučata.
2: Ano, jsem malá, občas tam mám návštěvy.
0: Nebojíš se tam, ne?
2: Ne, určitě ne, mám výborný sousedy a mám 4 vnoučata, takže ty taky tam občas samozřejmě se mnou jsou, takže to je jedna věc, ale já už je pravda, že já je honím od těch tabletů a od těch mobilů, ale sama sedím u toho počítače. Taky. Nebo opravdu já se přiznám, že ne, protože bych teda pořád měla ten mobil v ruce, no mám, abych, když někdo volá, abych ho slyšela, že? Ale je pravda, že na tom počítači jsem taky a dělám na něm prakticky všechno, co můžu, abych jak se vůbec dosáhla na určité věci, které jako například lístek na vlak, že jo, který si prostě online teda posílám přes ten počítač, jinak tam přece nebudu chodit na to nádraží a stát tam tu frontu a až mě dají nějaký papírek. Že,
0: zde takže... nosmekám před tebou, Hein by musel na nádraží. Ty taky ne. Jirko, ty máš taky dům?
1: Ne, nemám dům. Já mám byt a to je to celý asi.
0: Máš koníčky?
1: Koníčky nemám, což jako pocituju v poslední době jako docela problém, ale mám v podstatě jeden koníček, já si píšu.
0: Deník?
1: Poezii. A je teda docela zvláštní, že si pustil toho Michala Hrůzu, protože my jsme docela v kontaktu a já se snažím mu vždycky poslat nějaký text, který by zhudebnil. On říká, hele, jako podařilo se to u jednoho, u jeho posledního alba. Ta písnička se jmenuje První a poslední. A je to o naději, jo? No a takže já mu vždycky něco pošlu a on říká, hele, to je skvělý, ale jako už to vydej, to je spíš básnička než písňový text, jo? To je trošku jiná disciplína.
0: No mám-li se pokusit zmapovat tvůj osobní svět, pak zůstaňme u toho, že máš báječnou dceru a je to velké kormidlo tvého žití. Kolik dcer je?
1: V listopadu jí bude, Ježišmarja, už 17.
0: Maminka herečka, prozraďme, že jo,
1: no,
0: Bára Munzarová,
1: no.
0: Tatínek herec Jiří Dvořák, je pravděpodobné, že bude herečka? Nebo bys nerad?
1: To vám řekne každý herec, že jako jeho děti, ať pro boha tohle nedělají, že jo. No je pravda, že když mi asi před 3 rokama řekla, že jsem mi vezl, někam jsme jeli autem, a řekla, tati, já bych chtěla zkusit konzervatoř, tak to jsem se málem vyboural, jako jo. Tak to se mi rozmluvil. Takže teď je na Gimplu a uvidíme, co dál, no, tak zatím nemáte jako nějaký směřování touhle cestou, tak nevím. No ale co by člověk nadělal, no, to je jako to, jak říkal pan Munzar, že když se Bára dostala na Damu, tak on týden nemluvil, tak jako já bych nemluvil asi 14 dní, ale jako nevím.
0: Tak držme palce,
1: ano.
0: Že se šťastně trefí,
1: no,
0: proto,
1: hlavně,
0: co jí bude bavit.
1: Rozhodné a bude spokojený, je šťastná, no, to je celý.
0: Thank you. No a pozvolna jsme opravdu dospěli k finále té dnešní rozhlasové hodinky v Ungeltu, takže my se přemístíme, přátelé, Zdeničku, Jirko, tam k těm stojanům, to je naše improvizované rozhlasové studio. Máme chůvu, máme Romea a já si střihnu sluhu.
3: Je to huba nevymáchaná. Prosím vás, pane, co to je za člověka? Jsem já snad jeho děvka? Nebo taková ta pro všecko dobrá? A ty si tu stojíš a klidně strpíš, aby si kdejaký darebák na mě vyjel?
0: Ne, neviděl jsem nikoho, že by si byl na vás vyjel. Všimnout si toho, sáhnul jsem okamžitě po meči. To vám řeknu. Já si nezadám s nikým, když to vypadá na pěknou rvačku a zákon je na mé straně.
3: Pán Buví, já jsem tak rozlobená, ve mně se všecko jen vaří, syčák. Prosím vás, pane Romeo, ať to nezamluvíme. Aha, jak povídám, slečna mi nakázala, abych vás našla. Musím vám něco vyřídit, ale to nechme stranou, mně leží jiná věc na srdci. Pane, jestli chcete, jak se říká, vodit za nos, byl by to od vás, tak říkajíc, nestydatý špás.
5: Chůvo, vyřiď své paní moje upřímné pozdravy. Mohu se zaručit svou ctí?
3: Jste ryzí povaha, jak je Bůh nade mnou, všechno jí řeknu. Ach, ta se zaraduje.
5: Co jí řekneš, když mě nenecháš domluvit?
3: Řeknu jí, pane, že se zaručujete svou ctí. Jak já tomu rozumím, máte poctivé úmysly.
5: Vyřiď, ať si najde záminku a přijde odpoledne k zpovědi. A potom v celé bratra Lorenza budeme oddáni. Na... Za pomoc.
3: Ne, to nestojí za řeč.
5: Nemluv a vem si to.
3: Dnes odpoledne, pane, bude tam.
5: Ty, chůvo, čekej za klášterní zdí. Můj sluha přijde během hodiny a donese ti provazový žebřík. Po něm se vypravím, až bude noc, na vrchol svého blá. Pospěš si a nezraď, odměním se ti. Zbohem a svou paní pozdravuj.
3: Bůh vám to zaplať. Pane, poslyšte.
5: Co pak bych se ráda?
3: Jak je ten sluha? Dovede mlčet? Já si chci být jistá, co vědí tři, to dozví se i 300.
5: Je spolehlivý, chůvo, neměj strach.
3: To jsem ráda, pane. Slečna je jako poupátko. To si ji někdy dobírám. Říkám, že Paris by se mi zamlouval víc. Ale máte ji vidět, když to řeknu. Hned je bledá jako plátno. Nezačíná Rozmarín a Romeo stejnou písmenkou?
5: Ano, chůbo. Co na tom? Oba na r.
3: Vy posměváčku, jaké pak r. To je tak pro psa, kde pak ona to říká docela jinak a má na to nejhezčí průpovídky na vás a na Rozmarín. Slyšet je budete v sedmém nebi.
5: Jen ji ode mne pozdravuj.
3: Nejednou, tisíckrát. Petře!
0: Ano!
3: Petře, tu máš vějíř a upaluj!
0: Děkujeme. Takže to byla skutečná tečka za naším dnešním setkáním. Pokud vám s námi bylo hezky, těšme se na setkání další. Loučí se s vámi Zdena Herfortová.
6: Děkuju.
0: Loučí se Jiří Dvořák.
7: Děkuju mockrát. Děkuju.
0: A loučím se i já, principál divadla Ungelt Milan Hájn. Naslyšenou.
8: Plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
9: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Příjemné odpoledne s hudebními delikatesami vám opět přeje Saša Vébrová a Vladimír Truc. Léto je věčné téma. Je to čas, který je nejen ve znamení odpočinku, ale přináší i řadu zážitků z cest, nová setkání i lásky. Je to prostě období, na které se nezapomíná. A někdy, když se tak člověk prochází městem nebo ve stínu lesa, tak mu ty vzpomínky dovede přivolat i písnička. Je to takový spojovací most. A možná je to právě Bridge over Troubled Water, o kterém už před víc jak 30 lety zpíval Paul Simon.

Řekla jsem, že k létu patří mimo jiné také cestování. A cestovat budeme tedy i my. Samozřejmě v písničkách. O dívce s Ipanemi zpívá brazilská manželská dvojice Astrud a João Gilberto. Tenhle světový hit uslyšíte tak, jak zazněl v roce 1964 na koncertu v Carnegie Hall v New Yorku. Ding, ding, ding, ding, ding.

Tedy nevím jak vy, ale já osobně bych si v létě ráda zajela do Francie. Tam na vás útočí romantika na každém kroku. A když Francie, tak šanzon. Vladimír Truc nemohl vybrat lépe, když zvolil písničku Ementnán Gilberta Becauda. Na toho já mám slabost. A věřím, že vy taky.

O tom, že šanzon není jen doménou francouzských zpěváků, nás teď přesvědčí Radka Fischerová. Tahle drobná dívka se zamilovala do písní Edith Piaf. Můžu říct, že už jsem slyšela hodně interpretací, ale tak, jak její skladby dovede podat Radka, to mě skutečně okouzlilo. A nejsem sama. Když slavil Vlastimil Brodský 80. narozeniny v Toboganu, měl jedno přání. Ať mi přijde zaspívat šanzony Radka Fischerová. My jsme mu tehdy tohle přání rádi splnili. Zaspívala mu, mimo jiné, Vyznání v růžích. A teď ho zaspívá i vám všem.

Všechno jednou končí. Léto i náš pořad. Ale jedno mají společné, můžeme se těšit na další. Tak ať vám ten letní čas vydrží v duši co nejdéle, to vám přejí Saša Vébrová a Vladimír Truc.

0: don't want to get the pint on foul. Just a fun year.
1: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
2: To je Český rozhlas Pohoda, písnička.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Od prvního dílu Toulek českou minulostí jsme zatím odvysílali 335 schůzek. Tato je 336. Věnujeme ji ozdobě vlasti, etc. Ono těch ozdobných přívlastků bylo ještě víc a patřili panu Vilémovi z Rožmberka. Z dalších jmen, která přicházejí v úvahu, je na místě uvést průvodce tímto seriálem. Jsou to
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, jenž tyto rozhlasové půlhodinky připravuje jí se inspirován knížkami Petra Hory Hořejše, jakož i dalšími prameny a literaturou. Díky režisérovi dostává veškeré snažení všech přítomných vysílatelný tvar.
4: Ano, Jaromír Ostrý
1: se jmenuje. A my všichni jsme rádi, že tak můžeme v Českém rozhlase Brno činit pro vlny Českého rozhlasu 2.
5: Léta páně 1535. umřela Kateřina, královna anglická, s kterou se Jindřich VIII., král anglický a manžel její, rozvedl. Téhož léta v Englandu slavný a učený muž Thomas Morus z rozkazu královského sťat, protože svoliti nechtěl k rozvedení manželstva mezi králem a královnou. A téhož léta se čte, kterak okolo města Alexandrie po zarmouceném krupobytí ukázalo se veliké množství ptactva přespolního, jim neznámého.
1: Kromě úmrtí, poprav a přemnožení ptáků se toho jinak nevýznamného roku nic pozoruhodného nepřihodilo.
3: Snad ještě, že ve Znojmě bylo na sněmu přijato zřízení zemské markrabství moravského.
0: Což byla první moravská ústava, schválená stavy i panovníkem.
1: Dnes opravdu jen historická relikvie Moravě věru nemnoho k čemu.
3: Ale jedno datum toho roku bychom vynechat neměli.
1: Ano, které?
3: 10. březen roku 1535.
1: A co pak se toho dne stalo?
3: Narodilo se dítě pohlaví mužského.
1: Jméno?
3: Vilém.
1: Příjmení?
3: Rožmberg.
5: 11. generaci rožmberského rodu tvořili sice 4 dospělí bratři, ale 3 z nich se nikdy nestali skutečnými osobnostmi. Toto pokolení nedalo českému státu velké politiky. Ale co bylo pro budoucnost Rožmberku ještě horší, postrádalo i mužské potomky.
1: Nahlédli jsme do knihy profesora Jaroslava Pánka, kterou tento historik věnoval právě Vilémovi z Rožmberka.
3: Nejstarší z bratří Jan vstoupil do řádu Johanitů a legitimního nástupce splodit nemohl.
0: Další jménem Petr zůstal neženat a tak se sám vyčlenil z generační posloupnosti.
3: Jindřich zemřel předčasně ve 30 letech.
0: Takže ze 4 bratří zůstal jako jediná naděje Jošt, toho jména v rožmberském rodu třetí.
1: Zdálo by se, že 4 dospělí muži snad dokážou zajistit pokračování rodu po meči, leč, jak vidno, nemusí tomu být i tak.
3: Ani Jošt třetí neměl zpočátku štěstí.
0: Jeho první manželství s Rakušankou Bohunkou skončilo sotva po roce, kdy jeho žena zaplatila narození dítěte vlastním životem.
3: A ještě ke všemu se narodila dcera.
0: Naštěstí tu byl panovník Ferdinand I., který váhavému Joštovi dohodil novou manželku.
3: Jmenovala se Anna a byla opět z významného rakouského rodu, hrabat z Rogendorfu.
1: Proč pak se montoval habsburský král do manželského štěstí českého rodu?
0: Protože Rogendorfové byli z Habsburky velice za dobře.
3: A král potřeboval, aby ti, co s ním byli za dobře, se dali dohromady s těmi, se kterými by bylo také dobře být za dobře.
0: Nehledě na to, že takový sňatek z politických důvodů přinášel užitek prostě všem zúčastněným stranám.
5: Rožmberkové, kteří si až dosud hledali nevěsty převážně v zemích české koruny, vstoupili tak do mezinárodní společnosti vysoké aristokracie. V ní bylo samozřejmostí, že se spříznění a sešvagření velmoži vzájemně podporují a že se zbližují ve svých politických záměrech. Partnerství na úrovni vysoce privilegované elity vytvářelo potřebnou síť konexí, otvíralo dveře k panovníkovi a k nejvyšším úřadům, usnadňovalo prosazování osobních záměrů při administrativních sněmovních i soudních jednáních. Takto zvýšená společenská prestiž se pak stávala oporou jednotlivce i rodu.
1: Takže Rožmberský jošt tím, že si vzal Rogendorfovic Aničku, si náramně polepšil.
3: To bez pochyby učinil, ale pořád to nebylo ono. Dokud
1: co?
3: Dokud tu nebyl potomek.
0: Tedy živý potomek.
3: Protože Joštovi se sice hned v roce po svatbě následujícím narodil jako prvorozené dítě syn.
0: Ten ale po půl roce života zemřel.
3: Jako druhé dítě přišla na svět dcera.
0: Třetí byl opět syn.
3: Jenže ten odešel pár dní po svých prvních narozeninách.
0: Tři děti.
3: A z nich naživu pouze jedna dcera.
0: Naštěstí během 8 let, během kterých paní Anna porodila 7 dětí, celkem 4 byly pohlaví mužského. A co bylo hlavní, 2 vydržely.
5: Po 5letém manželství se rodiče dočkali vytouženého syna Viléma. K němuž za 4 léta na to přibyl Benjamínek Petr Vok. Největší pozornost se ovšem soustředila k Vilémovi, který přišel na svět 10. března 1535. roku před 10. hodinou dopolední. Jeho rodištěm se stal hornorakouský zámek Schützendorf, kde matka po nedávné smrti ročního synáčka hledala útěchu v kruhu příbuzných. Dítě dostalo v rožmberském rodu jméno dosud neobvyklé, za to však zdůrazňující těsné vztahy s matčiným rodem. Samotné pojmenování mělo vyjádřit pojítko mezi rakouskou a českou aristokracií a zdůraznit naplnění záměru, který stál již v pozadí sňatku mezi Vilémovými rodiči.
3: S plozením 2 synů, kteří se dočkali dospělosti, splnil Jošt III. Svou úlohu jako uchovatel rodu a zakladatel další generace.
0: Kromě šetrného nakládání s majetkem a vedle knížek o štěpování, kterými obohatil českou hospodářskou literaturu, to byl jediný skutečně významný čin, jímž se zapsal do českých dějin.
1: Aspoň něco. Někteří toho vykonali daleko méně.
0: Víc už toho nestihl.
3: Ve svých 50 letech v důsledku nezdařeného chirurgického zákroku náhle zemřel.
1: Malému Vilémovi byly 4 roky, Petru Vokovi 14 dní.
3: Vladařství nad rožmberským panstvím převzal jediný plnoletý Rožmberg, Joštův bratr Petr, zvaný Kulhavý.
0: Svoji úlohu pochopil tak, že má připravit půdu pro svého synovce a po zbývajících 6 let svého života se upřímně snažil o zvelebení rožmberského majetku.
3: V tom byl ovšem zádrhel.
1: Zádrhel jakého druhu?
3: No, šlo o peníze. Petr byl totiž skrblík, jakého bys pohledal, s čímž se vdova Anna rozhodně nemínila smířit.
0: Na jedné straně malicherný Rožmberg, který by si pro groš nechal koleno vrtat.
3: Na straně druhé jeho švagrová, vrozenou velkorysostí a hlubším vzděláním, rozhodně neoplývající.
1: To nemohlo dopadnout dobře.
3: A taky že ne.
0: Sám panovník se musel do té rodinné tahanice vložit.
3: Petr byl nucen zaplatit Aně její věno za okrouhlené na slušnou částku 9 000 zlatých.
0: Tomu málem utrhlo srdce.
3: A navíc jí byl povinen vydat osobní klenoty. 6 koní s vozem, peřiny, polštáře a příslušenství na 6 loží.
0: Což mu srdce utrhlo skoro definitivně.
3: Dohoda dále stanovila, že Anna musí českokrumlovský zámek opustit a vystěhovat se, aniž by vznášela další nároky vůči novému rožmberskému vladaři.
5: Rodinný rozkol i jeho řešení se nejtíživěji dotkli Joštových dětí, bez tak polovičních sirotků, kteří byli nyní na několik let odděleni od matky. Nešťastné okolnosti asi nejvíc poznamenali 6letého Viléma. Na vlastní oči viděl, jak 1,5 roku trvají rozepře v rodu, který vlastnil celá panství, města a hrady, a jak dospívají až k ubohému handrkování o ložní prádlo a stříbrné koflíky. Hluboký zážitek malodušného prostředí se mohl stát podhoubím Vilémova vnitřního vzdoru proti životnímu stylu, jaký mu předváděli jeho nejbližší příbuzní. v mladém Rožimberkovi patrně už od dětství probouzel mimořádně silnou potřebu dokazovat sobě i svému okolí nevšední bohatství, přepych a schopnost velkorysého vystupování.
0: Sirotci našli útočiště v Jindřichově Hradci, kde se jim teta Anna z Hradce snažila zapuzenou matku jak mohla nahradit.
3: Vilém však toto bezpečné závětří se svými sourozenci nezdílel.
1: Jaké s ním měl poručník úmysly?
3: Tomu sedmiletému klukovi bylo třeba zajistit pravidelnou výuku.
1: Ale v Českém Krumlově, ku příkladu, byla latinská škola.
3: Jenže ji navštěvovali i rožmberští poddaní.
1: No a co?
3: Budoucí vladař v jedněch školních škamnech, ku příkladu s budoucím písařem.
1: Proč ne?
3: Daleko důležitější než získání školních vědomostí je prošlechtit se... Co? No co?
1: Co? No nevím.
3: Přece pravidelný styk...
1: Prosím?
3: Nedořekl jsem. Pravidelný styk s vrstevníky z předních aristokratických rodin, přičemž si nastávající vladař osvojí společenské vystupování na patřičné úrovni, tolik důležité pro politickou činnost.
0: Prostě, aby byl mezi svými.
3: No a takových elitních škol, odpovídajících vysokým nárokům předních panských rodů, nebylo v našich zemích zrovna nazbyt.
0: Jednu z nich založil v Mladé Boleslavi pan krajíř z Krajku. Původně pro své čtyři synky, ale nakonec tam zbylo místo i pro další šlechtické potomky.
3: A právě tam poslal Petr z Rožmberka Viléma.
0: On, pan z Rožmberka, sice věděl, že škola v Mladé Boleslavi je drobet zamořena bratrskou vírou.
3: Ale později si to jako katolík přece jenom rozmyslel a hledal zadní vrátka, kterými by Viléma stáhl zpátky.
0: A kdo hledá, najde. Na Boleslavsku se rozšířila morová rána a tím pádem Vilémova studia mohla rázem skončit.
1: Jak se jmenovala jeho další studijní štace?
0: Pasov.
5: Napomohli rakouští příbuzní, hlavně spřízněný pasovský biskup Wolfgang ze Salmu.
1: Uvádí profesor Jaroslav Pánek.
5: Ten zřídil v Pasově při katedrále výtečný vzdělávací ústav pro mládež z nejvyšších aristokratických kruhů. Zdejší učitelé kladli zvláštní důraz na etiku, latinskou rétoriku a historii, jakožto obory, které měly nejvíc přispět příštímu veřejnému působení žáka. Hodně času věnovali četbě a výkladu křesťanských a latinských textů, v popředí stálo pochopitelně náboženství, slabinou byl nezájem o přírodní vědy a dokonce opomíjení základů aritmetiky. Počty byly tehdy pokládány za velmi obtížnou disciplínu.
1: Pro mnohé takovou zůstaly do dneška.
5: Pracovali totiž se složitými kombinacemi římských a arabských číslic, navíc s velmi členitou soustavou měrných jednotek. Nicméně jejich potřebnost v praktickém životě se stále zvětšovala, a to i pro šlechtice, který si chtěl udržet přehled o své majetku a měl v úmyslu alespoň zhruba kontrolovat svoje úředníky.
3: S Vilémovou matematikou to tedy nebylo zpočátku moc slavné.
0: Ale česky mluvit se neodnaučil.
1: Přitom to měl v tomto ohledu dost těžké.
0: Ano. Maminka byla Rakušanka a se svými dětmi mluvila a psala jim výhradně německy.
3: Tatínek Jošt, který nedal na češtinu dopustit, brzy zemřel.
0: Na škole v Mladé Boleslavi se Vilém nestačil nic naučit.
3: A hned na toho začala ovlivňovat latina a němčina v Pasově.
0: Naštěstí tu byli poručníci. Nejprve strýček Petr a po jeho smrti trojice českých pánů, která ho vystřídala.
3: Jeden z nich, pan z Gutenštejna, poslal svému chráněnci do Pasova vlastní spis.
0: Byl to traktát o lásce k Bohu a k bližnímu.
3: A k němu přibalil bedlivé napomenutí.
5: A obzvláštně žádám, že pilnost míti budete s jinými, kteříž při vás časem bývají, jenž tu řeč umějí, mluvíce, abyste česky nezapomenuli. Neboť vám je toho, jakožto tomu, kterýž v zemi české své zboží a panství má, potřebí. A bez toho jazyka nelze býti může.
3: Dočasný rožmberský vladař Petr,
0: panující na místo nedospělého Viléma, kterému poručníkoval,
3: byl sice držgrešle, ale jako ekonom Rožmberkům hodně pomohl.
0: Zbavil jejich panství většiny finančních závazků.
3: Začal pro svého synovce stavět palác na Pražském hradě.
0: Nahromadil takové množství volných peněžních prostředků, že po jeho smrti bylo v rožmberské pokladně napočteno přes 27 tisíc kop grošů míšeňských.
1: To bylo hodně?
0: To bylo víc než dost. Představovalo to v tehdejší době hodnotu menšího panství.
3: Petr tušil, že se Vilémovi plnoletosti nedožije.
0: Ustanovil proto ve své závěti poručníky ze tří spřátelených rodů.
3: Gutenštejna, Šternberka a Šlika.
0: No a v klidu zesnul.
5: Všichni tři poručníci se brzy na to sešli na Českokrumlovském zámku, aby pořídili podrobný inventář obrovského sirotčího jmění, které měli opatrovat do chvíle, kdy dosáhne plnoletosti nejstarší mužský dědic.
6: Tomu bylo tehdy právě 10 let.
5: Na poručníky měl Vilém štěstí. Patřili ke stoupencům aktivního rozvoje výroby na šlechtickém velkostatku a navíc to nebyli chamtivci, kteří by se chtěli obohatit na úkor bezbranných sirotků. Postarali se o řádnou správu statků, o rozmnožení pozemkového majetku, nákupy v sousedství rožimberského domínia a také o zvýšení peněžních příjmů od poddaných.
6: Zkrátka investovali, nakupovali a vybírali daně.
5: Matka rožimberských sirotků se mohla vrátit na Krumlov a setkat se po létech se svými dětmi.
3: Až na Viléma, ten zůstal v Pasově.
0: Se svým mladším bratrem si sice dopisoval.
3: Ale na těch dopisech bylo vidět, jak se odstup mezi oběma sourozenci rozšiřoval.
5: Pan Petříček.
3: Ten zůstával pořád dětskem, zatímco...
5: Na pana Vilímka.
3: Nahlíželi všichni jako na budoucího vladaře, k němuž je třeba přistupovat s patřičnou úctou.
0: Oba bratři si už nemohli ani nezávazně tykat.
5: Nejmilejší pan bratr.
6: Tak ostatní sourozenci svému nejstaršímu říkali.
0: Ano, nejmilejší pan bratr začal být pro ně na prvém místě nespochybnitelnou autoritou.

0: Kdy pak ochutnal Vilém světa jakožto dospělý?
1: Tomu bylo 15 let.
0: A to byli všichni tehdejší chlapci plnoletí už po 15?
1: Kdepak. Dočkali se většinou až po 20 letech.
2: I když se zpravidla ženili dřív.
1: Tehdy vystavil pasovský biskup Wolfgang svému chráněnci to nejlepší možné vysvědčení. Napsal, že je pro život připraven tak, aby z něho vyrostla
3: vlasti své ozdoba, rodu svého okrášlení, všech ctností a umění snažný ochránce.
0: Takže před Vilémem se otevíral svět.
2: Ale nejprve mu musel být otevřen svět panovnického dvora krále Ferdinanda I.
1: Říkalo se tomu oficiální prezentace.
2: Aby se mohl prezentovat, jak se patří, musel si vybudovat nezbytné šlechtické zázemí s asi 10 dvořany.
1: Bylo zapotřebí odstranit mezery ve vzdělání a natrénovat etiketu.
2: S tím měl jeho preceptor dost problémy, protože sebevědomý 15-letý Rožmberg rozhodně odmítal roli školáka.
1: Nešťastný učitel, který si už s tím klukem nevěděl rady, psal v dopisech stížnosti poručníkům, že
3: nezachovává je náležitého řádu, pán mladý špatně práce moje užíti mohl.
1: Vilém si na vídeňský dvůr ale rychle zvykl.
0: A co ten nový život obnášel?
1: Hony a zábavy. Sám uspořádal několik nákladných hostin.
2: Aby se i po této stránce představil na náležité úrovni, vyžádal si z Českého Krumlova zásilku stříbra.
0: Co s tím kovem?
2: Na nádobí.
3: Pan mladý by v přidvoře krále římského nechtěl autority své snížiti a tak nařídil, aby mu odesláno bylo z Krumlova 0,5 hřiven stříbra na mísy a nádoby stříbrné, kterýchž by pak při jídle užíval.
2: A sotva byl v 16 prohlášen skutečně plnoletým a nastoupil svoje práva vladaře domu Rožmberského, zahájil okamžitě dlouhý, mnoho let trvající proces s knížaty splavna o první místo na soudě zemském. Dokazoval a obhajoval proti nim, že
3: vždycky páně z Rožmberka před knížaty v relacích místo mívali a také v soudu zemském, ještě pán z Rožmberka netoliko od 400 let rodu knížecího býti ráčí, ale mnohem více, což kdyby k tomu přijít mělo, to by se ukázalo.
1: Což se v zápětí v skutku ukázalo.
0: Slyšel jsem správně, před a za slovesem ukázalo uvozovky.
1: V skutku tam byly.
0: A jak se teda ukázalo, že rod pánů z Rožmberka je mnohem starší než jenom těch 400 let?
3: Kdybych o tu pouhou spravedlivost připraven byl, nemínil bych v Čechách zůstat, než tam zase obrátit se, odkudž můj původ jest, to jest do Itálie.
0: Rožmberkové byli Italové?
1: To by bylo málo.
0: No, tak co byli, nebo měli být?
1: Antičtí Římané.
0: V skutku?
1: V skutku.
2: Už od 14. století začali prosazovat myšlenku, že pocházejí z rodu Ursíny.
0: A byli?
2: To se ví, že nebyli.
3: Při nastoupení pana Viléma v dědictví rodové
0: dozvídáme se od historika Zdeňka Kalisty.
3: Vypočítává jeho životopis, že postoupeno mu bylo panství krumlovské s 3 200 osedlými.
0: Což je počet obsazených gruntů, nikoli počet obyvatel.
3: Novohradské se 1700, Rožmberské se 750, Helfenburské se 710, Choustnické s 870, Milčínské s 200, město Prachatice s vesnicemi s 230 usedlými, klášterství kláštera Vyšebrodského, Zlatokorunského, Třeboňského, Borovanského a Panenského v Krumlově, jakož i Vimperské panství, Drslavice, Lhenice s vesnicemi, dále potom dostal z toho zboží, které dosud držela paní Anna Rožmberská z Hradce, a ještě jiné. Opravdové knížectví, které rozsahem nemělo tehdy v království českém a vůbec v našich zemích sobě rovného.
2: Když přišel dramatický rok 1547,
0: kdy, jak víme, se čeští páni poněkud spackaně vzbouřili proti svému habsburskému panovníkovi,
2: tak si Vilém z Rožmberka podle dobového zvyku zvolil heslo.
1: Mělo ve zkratce vyjadřovat jeho hlavní životní zásadu.
0: V onom roce měl Vilík 12 let. To už mu bylo zcela jasno ohledně životních zásad?
1: Asi ano.
2: Každopádně nesáhl po některém z křesťanských úsloví, které by představovalo jeho postoj k náboženství.
1: Nezvolil si ani žádné z citově jímavých nebo útěšných zvolání, v jakých si lípovali jeho současníci.
2: Kdepak on zalovil v antické moudrosti.
0: Na 12letého klučíka měl podivuhodné literární lásky.
2: V Svetoniově životopise božského Augusta mu padlo do oka císařovo oblíbené rčení.
3: Speude braudeos.
0: Měli bychom si je přeložit.
2: Totéž jako latinské
3: festina lente.
0: Česky?
3: Pospíchej pomalu.
2: Vilém si je trošku poupravil do němčiny.
3: Eile mit Vernunft.
0: Tedy?
3: Pospíchej s rozumem.
0: Zůstal tomuto sloganu Vilém věrný?
2: Zůstal po celý život.
1: Uvážlivá zdrženlivost se stala společným jmenovatelem jeho politické činnosti.
2: Okamžiků, kdy vypadl z této role, bylo jenom několik.
1: Jeden z nich patří k samému počátku Vilémova vladařství.
3: Převzetí vlády nad největším šlechtickým domíniem v království českém bylo pro 16-letého mladíka natolik vzrušující událostí, že zapomněl na dobrá předsevzetí a podlehl nedočkavosti. Od krále Ferdinanda získal list, aby oba zbylí poručníci předali právoplatnému dědici jeho majetek.
2: Pan z Gutenštejna byl už po smrti.
1: A Jeroným Šlik právě umíral.
3: Na smrtedlném loži pro těžkou a nesnesitelnou nemoc svou, více na onen svět než na tento hleděv, bez odpornosti mocný list od sebe vzal.
0: Jakože odevzdal Vilémovi plné moci.
2: Ještě však zbýval poslední, třetí poručník.
1: A tím byl pan Oldřich ze Šternberka.
2: Ten z rezignací na rožmberské poručnictví moc nepospíchal.
1: Omlouval se nemocí svého starého otce i vlastní chorobou a žádal o odklad.
2: Za takových okolností se slušelo vyčkat příjezdu pana poručníka na Českokrumlovský hrad
1: a odměnit jej aspoň účastí na slavnostním nástupu nového vladaře.
2: Šternberg se řadu let poctivě staral o rožmberský majetek a kromě zákonem předepsaného poděkování si skutečně zasloužil i upřímnou vděčnost.
0: Jenomže byl netrpělivý. U mladíků jeho věku to ostatně není řídká vlastnost.
2: Pan Vilém prohlásil, že déle než 3 týdny čekat nebude.
1: Oldřich za takových okolností snad ani neměl chuť se uzdravit. A tak za sebe poslal 2 splnomocněné rytíře.
2: Vilémovi to všechno došlo až ex post. A tak sedl, napsal svému poslednímu poručníkovi list, ve kterém slíbil, že bude za všechno...
3: Což jste k dobrému a užitečnému mému a bratra mého, pana Petra Voka, v mé mladosti pracovati ráčili, rád dobrým přátelstvím odplacovati a odsluhovati.
2: Uprostřed května roku 1551. zahájil Vilém z Rožmberka své víc než 40leté vladařství.
1: Za tu dobu se jeho država rozšířila ziskem nových statků do středních, jihozápadních a severních Čech, dokonce i do Slezska a patřilo k ní i panství Haslach za hranicemi v Rakousku.
0: Když spočítáme rodiny všech rožmberských daňových poplatníků, tak kolik měl Vilém poddaných?
2: Asi 70 tisíc.
0: A celé království?
1: Střízlivé odhady udávají něco přes 1 000 000 obyvatel.
0: To znamená, že 16-letý Rožmberg ovládal...
2: Zhruba 7% veškeré populace země.
1: Stal se přímou vrchností asi 15 obyvatelstva Českého království.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví své 80. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Saskia Burešová. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Saskie Burešové připomenout v následujícím pořadu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Mým dnešním hostem a spolutandemistou je dáma, kterou všichni dobře znáte. Dočetl jsem se o ní mimo jiné, že prý jako malá holka stávala s vařičkou, co by mikrofonem před zrcadlem, a napodobovala Štěpánku Haníčincovou. Později se ale už opravdového mikrofonu v rozhlase i v televizi chopila sama a pevně ho drží dodnes. Vítám rozhlasovou a televizní hlasatelku a moderátorku Saskiu Burešovou. Sašo, ahoj.
2: Dobrý den.
0: Jsem rád, že jsi přišla. Vidíme se po delší době, takže nejenom já, ale určitě i naši posluchači jsou zvědaví, co je u tebe nového.
3: Tandem Jana Rosáka.
0: Saskia Burešová je tedy mým dnešním milým hostem. Slíbil jsem, že ty nám prozradíš, co nového u tebe, co se změnilo za tu dobu, co si tady nepovídala našim tandemistům u rozhlasových přijímačů, a já mám takový pocit, že oni o tobě něco vědí. Mimo jiné určitě tě sledují při kalendáriu, aspoň já určitě. Je to, musím ti říct, teda rád ti to říkám, oblíbený pořad mé mladší dcery.
2: Ano, no to
0: mě jasně,
2: těší.
0: Ta si to nenechá nikdy ujít.
2: No, já jsem hrozně ráda, že kalendárium má tak opravdu široký záběr diváků, to mě hrozně těší. Tak nic nového, protože kalendárium naštěstí běží dále, má, a to jsem opravdu hrozně ráda, nejenom ten široký záběr diváků, ale opravdu velkou sledovanost, někdy až tedy překvapivou pro mě. No a jinak, pokud jde o můj osobní život, tak já jsem prosím dvojnásobná babička.
0: Tyže jsi babička, dvojnásobná.
2: Mám dvouletou a čtyřletou vnučku, krásný chytrý holky, takže jsem spokojená.
0: Jak se jmenujou?
2: Alenka a Ninuška.
0: To je zajímavý, že nic po babičce.
2: No
0: Jana
2: nic.
0: Saskia po babičce. Ty jsi na tom nebazírovala, že by
2: mohla
0: být Saskia?
2: Ne, nechávám jim svobodnou volbu.
0: No a mají se k světu, předpokládám teda.
2: Ano, s tou čtyřletou je to bezvadný. Už to jsme kámošky, to už pečeme i cukrový vánoční.
0: Jo, a co, čím chce být?
2: No to ještě zatím neví.
0: Nechci
2: zatím...
0: Nešlepí, ne?
2: Ne, zatím nevím, no tak ještě není vyhraněná. To no, přijde. Já ji nasměruju, ale možná ne asi k tomu moderátorskému řemeslu, asi k něčemu jinému. Nějaká podnikatelka nebo něco v tom.
0: Nebo možná,
2: manažerka,
0: nebo
2: to se
0: možná,
2: mi líbí.
0: Jak říkávali naši rodiči, něco pořádného.
2: Něco pořádného, ano, to můj tatínek taky vždycky, ten, ano. Protože byl tlumočník a překladatel, tak vždycky říkal, ty prostě musíš mít něco pořádného, nauč se nějaký jazyk, jenže tenkrát nebyla motivace, takže já jsem se sice učila italštinu, pak jsem se na to vykašlala, pak zase angličtinu, taky jsem se na to vykašlala, protože neměli jsme možnost někam jezdit a uplatnit tu řeč. Teď toho litu doháním to zpětně, ale ten mozek už tak nefunguje. Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
0: No jasně, taky si říkám, že jsem se měl učit, protože...
2: A navíc já mám jeden handicap, já mám vlastně krátkodobou paměť, protože my jsme ty texty vždycky dostávali těsně před vysíláním, třeba celou stránku.
0: A museli jsme se... paměť televizní hlasatele.
2: Ano,
0: přesně, ano.
2: Tak.
0: Ano,
2: a to jsme se museli nadrtit na tu dobu a pak jsme to zase museli rychle vypustit, protože druhý den už jsme měli zase jiný texty, nebo jsme vystupovali třeba někde v divadle a zase tam bylo to úplně ano, o něčem jiným. Takže... Samozřejmě ten mozek by to neúnes, že jo? Takže vždycky něco musel vypustit, honem zase přijmout do další myšlenky a takhle dokola. Takže já se to naučím i hned, ty slovíčka, ale druhý den už je neumím.
0: No, prosím tě, já taky z té litu, že jsem se třeba neučil cizí jazyky jiný, teda než jsem se ještě učil sice anglicky, jako trošičku německy, ale tuhle mě jsem dostal úžasnou nabídku, jestli bych nedokázal moderovat večírek ve finštině.
2: To je krásný.
0: Já je musel zklamat, no představ si to.
2: No je to velký nervák, protože v té češtině se z toho vždycky vylžeš, ale já jsem jednou před diplomatickým sborem měla uvádět velkou módní přehlídku, takový show v angličtině, no tak já jsem si to všecko připravila, naučila se svojí profesorkou, nadřela výslovnost nádherný, jenže tam se všechno na poslední chvíli změnilo. A to potom je teda, to je hrozný pocit. Takže
0: to je hrozný...
2: jsem se fakt, mě se třásly i kolena, dopadlo to dobře, ale ten nervák už bych nechtěla zažít.
0: To je hrozný, když se to mění v češtině.
2: Ano,
0: na to, že se to změní i v angličtině,
2: hrozný.
0: To už je naprostá katastrofa.
2: Katastrofa.
3: Tandem cestuje.
0: No a vás určitě zajímá stejně jako mě, jaká je Saskia Burešová cestovatelka, Cestuješ hodně, jak jsi za dovolenou ráda?
2: Strašně ráda. Ještě za doby totality, samozřejmě znáš to, co jsme cestovali na devizový příslib, takže jsme si vypůjčili takového malého Poláčka.
0: Prosím.
2: Volkswagen jsme si půjčili.
0: Jo, takhle.
2: Za auto. Volkswagen jsme si vypůjčili.
0: Ano, ano.
2: A udělali jsme si doma vždycky takovou trasu. Takže jenom Švýcarsko, Německo, Itálie. A teď jsme po té trase jeli a bylo to strašně hezký. Akorát jsme neměli peníze, to byl trošičku problém. Takže jsme vždycky přespávali někde v kempu, pak jsme zase vyjeli, někde jsme se zdrželi, ale bylo to docela dobrodružné.
0: Tomu se říkalo Poláček, tak jo.
2: No, on to byl totiž polský výrobek, a byl to takový ten Volkswagen, co se zapřáhne za auto. No.
0: A dá se v tom spát?
2: Ano, dá se v tom spát. Dokonce tři jsme v tom spali. I můj syn.
0: Prosím tě tedy. No vidíš to, tak ty už si takhle procestovala.
2: No, Holandsko,
0: krásně. Ještě když to bylo opravdu na ten devizový příslip hodně za lacino.
2: Vždycky si pamatuju, že za hranicemi jsme tančili tanec vítězství. Jakože jsme přejeli tu železnou oponu a teď svět je otevřený pro nás.
0: A tak podívej se, teď je svět opravdu otevřený, takže a cestuješ teď hodně?
2: Tak teď je zase to strašně drahý, jo, takže kdyby se člověk chtěl podívat do Ameriky nebo do Dominikánské republiky a tak dále, tak to stojí šílený peníze, takže opravdu člověk musí hodně šetřit, ale cestujeme tam, kam se dá, takže třeba do Egypta k moři, což je docela fajn, nebo do Tunisu, do Řecka a tak dále.
0: A seš spíš takový ten typ pobytový, anebo objevovací?
2: Objevovací. Já mám ráda, když se to spojí, když třeba mám možnost jet na poznávací zájezd, s tím, že pak třeba potom, že budu úplně unavená, že si třeba 4 dny pohovím u moře, tak to je ideální, ale takový to rozplácnout se někde na pláži od rána do večera, mně to připadne strašně jalový, takový stereotypní. To je málo pro mě.
0: No ale hlavně, když někam přijedu, tak chci vědět, kde jsem. Ano, co nejvíc o tom chci vědět.
2: Tak.
0: Například třeba, jestli pak seš taky objevitelka, co se týče kulinárních zážitků, protože jsou tací cestovatelé, kteří přijedou, tam si vybalej svoje konzervy nebo zavařený maso a podobně a jedí jenom z vlastních zásob, protože prostě na tu vepřoknedlo zelo jsou udělaný. Že?
2: Ne, to v žádném případě. Já samozřejmě velmi ráda ochutnávám taky cizí kuchyni a říkám vždycky, že tenhle kulinářský zážitek patří taky k duše zážitkům, protože třeba si vzpomenu, že jsme byli v Holandsku, že jsme byli v nějaké restauraci a vždycky se mi to spojí, jo? I to jídlo s tou kterou zemí.
0: Na kterou kuchyni seš víc vysazená než na ty ostatní?
2: Na italskou.
0: Na italskou?
2: No, těstoviny na různý způsoby, miluju úplně. Červený vínečko k tomu, krása.
3: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem glosuje.
1: Víte, říkávalo se, když v české nebo tehdy československé televizi se na obrazovkách objevovaly den co den televizní hlasatelky, včetně samozřejmě mého dnešního hosta Saskie Burešové, že jsou to takové, řekl bych, nositelky módy a určovatelky jaksi taky chování, stylu, což si myslím, že bylo naprosto v pořádku, protože vy jste se, Sašo, z té obrazovky chovali vždycky
2: distingovaně
1: a vznešeně, elegantně a příjemně a žádný jaksi extravagantní excesy tam nebyly vidět. Což si myslím, že je velice důležitý v kontextu s tím, co ti tady chci teď nastínit. Přečetl jsem si tohle v novinách, že soudy trestají ženy mírněji. Myslíš si, že je to proto, že si myslí, že by se ženy lépe jaksi nebo rychleji napravily, anebo je to možná tím, že my muži prostě nepřestaneme být galantní k ním?
2: Já si myslím, ale taky jsou tam přeci taky soudkyně, takže to se nedá takhle chápat. Ale já si myslím, že má být spravedlnost pro všechny, já rozhodně nejsem feministka, ale já si nemyslím, že soudy trestají ženy mírněji. To nevím, já si to nemyslím osobně.
1: No tak prosím tě, tak, aspoň tenhle ten článek, který jsem si tady vytáhnul, je taková, ano, mimořádné snížení trestu třeba u žen 8,3% a u mužů jenom 2%.
2: Aha, tak možná, že přihlíželi k tomu, že ženy jsou také matky především, že třeba mají doma děti a tak dále, tak aby je neochudili prostě o tu mateřskou povinnost a péči. Asi.
1: A prý se opravdu objevuje, dokonce je to odborný názor, takzvaná kavalírská teorie, kdy muži soudci přistupují ženám tím kavalírským způsobem.
2: No tak u těch mužů bych to chápala.
1: Prosím tě, máš ty jaksi pocit, že to kavalírství, vůbec jaksi gentlemanství a ohleduplnost pořád ještě nevymizely? Já někdy mám ten pocit,
2: já
1: že
2: já mám
1: už,
2: pocit, že vymizely a když náhodou se s tím setkám, tak jsem aspoň mile překvapena.
1: Jak by se měli muži chovat k ženám pořád tak jaksi, tak jako třeba ve filmech s Oldřichem Novým, nebo
2: no to ne,
1: se
2: asi,
1: to trošičku upravilo?
2: No, trošku by se to mohlo upravit, je pravda, je jiná doba. Ale že by ženě měly pomoci do kabátu, že by samozřejmě měly povstat, pokud žena přijde do místnosti, že by jí měly pustit ve dveřích jako první, to si myslím, že to je základ slušnosti a dobrého vychování. To by mělo fungovat. Můj manžel doteďka ženám líbá ruku.
1: Vážně?
2: Ano. A nebo je zajímavé prostě, že myslím, že ve Francii tam se líbají třikrát, že? Na jednu tvář, na druhou tvář a ještě jednou. Běžně se ale my líbáme dvakrát, na pravou tvář a na levou. Já si myslím, že přímo to nemá být otisk rtů, protože představ si žena, když má rtěnku, jak by ten chudák vypadal, že se opravdu má lehce dotknout.
1: Vypadá jak červená karkulka.
2: No právě.
1: Ale, prosím.
2: Já už jsem tak viděla mnohokrát, když vždycky volíbávají třeba Gota nebo nějakou celebritu při nějakých slavnostních příležitostech, to, on, tak se chudák potom vždycky takhle otírá, všimně si toho.
1: Ale takhle třikrát se taky líbal Brežněv.
2: Aha, tak to ne.
1: No, myslím, že to bylo
2: tak nevím, kde to pochytil.
1: Říkalo se trojitej Brežněv, že?
2: Trojitej
1: Brežněv. No. A prosím tě, jakou máš ty zkušenost? K tobě se chovají muži galantně, nebo... Protože já si myslím, že ty svým výzorem, tím, že jsi taková pořád elegantní a pořád se chováš velice decentně, tak by si mohla i jaksi eliminovat takový ty hulvácký způsoby, kdyby někdo přišel a teď by se chtěl tak chovat. Podívá se na tebe a doufám, že ho to usadí, nebo ne?
2: Já nevím, já teď si vzpomínám na jednu zkušenost, že jsme nějak špatně parkovali s manželem a prostě z toho auta se ozývaly strašně sprostý nadávky, pak vylítly a ta ženská byla rozčilená, ječela na mě a tak dále. A my jsme něco nakupovali v tom obchodním domě a asi tak za 5 minut ta žena s tím pánem, byl mladý, teda mladý pár to byl, za mnou přišla a ona se mě omluvila.
1: No prosím.
2: A to mi šokovalo, teda hezky mi to šokovalo.
1: No tak vidíš, tak jak říkám, funguje to.
2: Asi jo.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Na řadě je opět výběr z klasiky českého humoru, na který jsou naši posluchači vždycky hodně zvědaví a těší se na něj. Já musím na okraj říct, a říkám to rád, že ten výběr je vždycky pouze a jenom na našich hostech, to znamená na jejich vkusu, chuti a podobně. Nic jim nepodsouvám, ale dneska tak trošičku malinkou udělám výjimku, protože když mám jako hosta Saskii Burešovou, tak já jsem si vzpomněl na to, že ty si dělala a vždycky si to velice pochvalovala jako krásnou práci v Kinoautomatu s Miroslavem Horníčkem. Já jsem si říkal, jestli pak si na něj ráda nezavzpomínáš.
2: No, velice ráda. Byl jednak báječný člověk a jednak já mám hrozně ráda inteligentní humor. Takže pokud bych si mohla vybrat, tak bych si vybrala humor Miroslava Horníčka.
1: Ty hovory H které byly, tuším, že v 60. letech, potom ještě možná v 70.
2: Se svítáčkem ještě, ano.
1: Podle mého názoru pořád nepřekonané.
2: No, nezestárli hlavně, tak je televize opakuje.
1: No právě, a víš, čím to je? Já myslím, že to je tou osobností.
2: No a dobrý humor nestárne taky, že jo? Pokud je to inteligentní humor, tak prostě ten je platný pořád.
1: Ne, tohleto, co jsi teď řekla, to bychom si mohli dát jako motto našich výběrů z klasiky českého humoru. Dobrý humor nestárne.
3: Já nejsem cimprlina ani pedant a mám pochopení pro objektivní potíže, ale škrobený u krku nemám rád. I když uznávám, je to individuální taková záliba. Nikdo chce límec jak z porculánu, má ho mít. Neboť život, přátelé, je mnohotvárný ve svých podobách a nelze ho uniformovat. Tedy konkrétně jde o to, že peru v osvobozené domácnosti. Propriety takové. Užitkové prádlo, vrchní i spodní. Nezbytnosti civilizovaného individua. Prádlo dostávám vyprané, skutečně čisté téměř. Některé kusy skoro bělostné, například zelená košile. Tedy ne celá, ale rukav a část náprsenky bělostné. Ostatní zelené. Koukáš a vidíš šanžán. Moary. Vyplajchovalo se to, říkají odborně. Slunce to vytáhlo. A na bílé košili je zase půlka límce zelená. Taková hříčka přírody. No. Přirozeně slunci vynadat nelze na tu dálku. Konečně známe to, mocné jsou vlivy vesmíru. Slunečním zářením uzdravují i lidi, jak může potom tajemným kosmickým paprskům odolat pitomá košile. Ale to není podstatné. Co je podstatné, to je škrobení. Tedy u krku škrobený nemám rád, ale jinde to přímo nesnáším. Popuzuje mě to. No, škrobená spodní, tedy radši prominout taková proprieta, uznáte sami, není nic účelného. Při úkloně zlomí se ti vzadu košile, zarachotíš a poděsíš okolí, neboť se nemůžeš narovnat, dokud se nenavlhčíš. A pořád, abys jezdil výtahem, do schodu nezvedneš nohu, neohneš kolena, spodky plechové, škrobem pancéřovaný. A kudy chodíš, tudy šustíš, jak chřestíš. Tedy telefonuju v tom smyslu osvobozené domácnosti. Promiňte, povídám, ale nemohu ohnout kolena. Račte to vzít na vědomí. Spodky by vyhovovaly, kdybych si přerazil holení kosti. Ale takhle mě zdržují při chůzi. Slovem, není to ekonomické. Ale bagatelizují tu závodu. My, říkají, škrobíme ložní prádlo, aby déle vydrželo. To je pravda. A že ve vodě chytnou škrob i spodky, to je taky pravda. Ohledně spodků, filozoficky vzato, je to problém s úctou osvobozená domácnost. No, tedy dovolte, jaká tady filozofie. Nejsem přímo akademik, ale to vidím. Buď mín škrobit, nebo víc máchat. Jaký je tady problém? Ale přinesou novej balík a já stavím prádlo podél zdi. Do almary se nevejdu, neohnuje.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: televizní hlasatelky, protože jak posluchači vědí, tak televize, Česká televize už hlasatelky nemá. Milena Vostráková, Majka Tomsová a já. A udělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme divákům a posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí. Ono je to vlastně takový ten pohled z jiného úhlu, takže připomínáme takové ty veselé historky, které se nám přihodily během té práce a diváci navíc mají možnost se nás ještě ptát na různé ožehavé otázky a my odpovídáme. Je to velice zajímavý pořad, protože lidem se to líbí, jednak se setkají zase s těmi tvářemi, které jim jaksi vstupovaly do jejich domácnosti a možná i třeba je měli rádi a tak dál. A jednak se dozvědí třeba spoustu takových těch legračních příhod, které jsme ještě nepublikovali.
1: A to jsou takové ty příhody, které se odehrávají pod kantnou kamery.
0: Ano.
1: Například, já nevím, jestli to Miloš Frýba, tuším, že takhle někdy uváděl s nohama v lavoru a tak, nebo se to aspoň říká.
0: Ty šílený přebrepty, jak kde kdo koho zapomněl a podobně. A to se hrozně divákům líbí samozřejmě. Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Ale to takhle zprofanovali Cimrmani, protože si z toho dělali legraci, ale samozřejmě to mají posluchači rádi.
0: Ale hlavně oni jsou pravdiví, totiž oni nejsou vymyšlený, ty historky, které tam říkáme. Ty se skutečně staly.
1: Vychází, nebo respektive úspěch těchto historiek vychází hlavně z toho, že ten posluchač nebo divák má dobrý pocit, že nakoukl
0: do zákulisí, ano, do té kuchyně správně,
1: Tam za kameru.
0: A víš, to je zvláštní, že takovou historku se někdy ani nevymyslíš, prostě to skutečně přináší život. To ani nejde vymyslet, že bys tomu nevěřil.
1: Tak někdy znám pár takových kolegů, kteří je dotáhnou, dofabulují.
0: Vyšperkují,
1: dají ještě nějakou pointu, která trošičku jaksi už malinko zavání tím, že se to nemuselo asi stát, ale myslím si, že každá z vás...
0: Základ je pravdivý.
1: Každá z vás má určitě nějakou takovou dělovku, viď, která určitě úplně vyřídí.
0: Nádherný.
1: Prozradíš nějakou tvoji?
0: No, já nevím, já už jsem jich vyprávěla tolik, tak to bych, aby jsme si zase, jak se to říká, nevzali vítr z
1: plachet. To je pravda, aby si nevystřílel vlastně...
0: No,
1: právě. No jo, no to potom nebudeš moc tam, až přijedeš do...
0: A vy pak nebudou překvapit.
1: Do Znojma třeba, že jo, tak posluchači budou říkat, o to nemusíš.
0: Takže radši, ať přijdu na Babinec.
1: Přijdu na Babinec, na Majku Tomsovou,
0: Milenku
1: Vostřákovou a hlavně Saský Budešovou.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že v dnešním povídání, které v tandemu mám tady s velice milým hostem Saský Budešovou, už zaznělo pár takových jmen, která byla v jejím životě a v její kariéře hrozně důležitá. Horníček, že? Nevím, jestli si zmiňovala i Raduse Činčeru, Vladimíra Svitáčka a ostatní lidi kolem kinoautomatu.
0: Janík Roháč byl báječný režisér.
1: Ale já si myslím, že teď by si mohla přidat další, protože my si tady dost rádi z hosty, když k nám přijdou po druhé a víckrát, povídáme o takových těch životních milnících, o těch důležitých osobách, důležitých okamžicích v životě, důležitých radách, třeba jakou si dostala skvělou radu, kterou se řídíš třeba, nebo která ti pomohla. No to teď můžeš tak jako vzpomínat, ale určitě přidej nějaké.
0: Tak já bych
1: osobnosti
0: to musela vzít úplně, jak se říká, úplně od svého nejútlejšího mládí. Vlastně takovým tím prvním iniciátorem byl Jarda Hanzlík, protože to byl můj spolužák na gymnáziu. Jeho maminka pracovala jako asistentka režie v televizi. A Jarda chodil a říkal, hele, přines mi nějakou fotku a tu mamce hodím. A já jsem vždycky to zapomněla. A on už se ze mě vždycky dělal legraci a říkal.
1: Jak to myslel, jako že...
0: No, aby mě dali do nějakého toho hereckého rejstříku, že by eventuálně mě použili. A protože my jsme tam měli takový báječný divadelní kroužek pana profesora Novotného, to byl strašně slavný kroužek, z toho vyšla celá
1: to bylo
0: řada.
1: Na helikovce.
0: Ano,
1: na ty jsi chodila na helikovku. No, vidíš to, že to vím. No,
0: to je hnízdo, jaksi herec, mladé herecké, nyní už teda vlastně starší herecké generace. Tak. A vždycky mě takhle zkoušel, už z toho měl vlastně takovou trošku hru. Už jsme si říkali, nemám, máš, nemám. A jednou jsem ho překvapila, opravdu jsem tu fotku přinesla. Maminka jí, tedy Jaromíra Hanzlíka, maminka to přinesla do televize, tam mě šoupli do nějakého toho hereckého rejstříku a pak mě pozvali na film, který se jmenoval Ideální dívka. A pamatuju si, že s Jirkou Bednářem jsem někde pobíhala po lese, povídali jsme si, prostě dělala jsem tam nějakou ideální dívku. To byl takový začátek. A pak mě zavolali, že se bude natáčet pořad, který se jmenuje Poštovní schránka, že to bude takový zábavný pořad pro vojáčky, že mají asi, já nevím, 400 uchazeček, ale abych taky přišla na ten konkurs. No, po různých peripetích, které tady nebudu teda vyprávět, jsem se nakonec dostala do toho posledního kola a Já vždycky říkám, že asi nějakým zvláštním postavením hvězd tenkrát na nebi jsem ten konkurs vyhrála. Takže vlastně díky tomu Jaromírovi, to se vlastně od té fotky celý

0: nějak začalo odvíjet, jsem se dostala jako moderátorka do televize. A pak jsem tedy uváděla s Edou Hrubešem, to asi víš, dlouhou dobu pořad Poštovní schránka. Po okupaci v roce 1968 ten pořad se přestal vysílat, začali jsme dělat takzvaný dopravní magazín. A já jsem dostala nabídku ze zábavných pořadů, abych začala s nimi spolupracovat. A tam nějak mi nebylo přáno, nechtěli mi to povolit, že říkali, ne, ty seš tvář tady toho pořadu a tak dále. A tady zase nastal tady takový ten osud, bych tomu řekla, v podobě doktora Ludvíka Součka, který byl tenkrát šéfredaktor té naší redakce a říkal, já nevím, proč bys to nemohla zkusit v té zábavě, klidně to udělej. No a já jsem tím pádem začala uvádět v zábavě, nejprve s panem režisérem Paukrtem, to byl pořad, myslím, Talent 69 se to jmenovalo. Vím, že se tam zúčastňoval té pěvecké soutěže taky Aleš Ulm, myslím, že byl třetí dokonce. A od té doby prostě nastartovala ta moje moderátorská dráha a já jsem velice často dělala se zábavnými programy.
1: A to si pořád ještě nedělala hlasatelku?
0: Nedělala.
1: Programu?
0: Já jsem nedělala pořád hlasatelku, já jsem stále byla moderátor. A když do televize nastoupil jistý režisér, který přišel z Brna a který se jmenoval Petr Obdržálek, tak my jsme spolu začali...
1: Něco říkám.
0: Tak jsme si navázeli takový užší vztah. To furt ještě bylo dobré, ale jakmile tento užší vztah jsme začali legalizovat, to znamená, že jsme se vzali jako manžele, tak to začalo vadit. Takže manžele v jedné redakci, no to prostě neexistuje. A já jsem v té době musela odejít takzvaně posílit hlasatelky do programového oddělení. A to byl přesně ten moment. Pamatuju si, že to byl rok 1974, protože já jsem v té době byla těhotná dokonce. Takže jsem nastoupila jako hlasatelka plus moderátorka, jenomže tenkrát chtěli, abychom více se věnovali té hlasatelské činnosti a moc jaksi té moderátorské práci nepřáli. Jo. Takže tam jsem jaksi už, sice jsem občas pracovala se zábavou, ale ne už tak intenzivně jako předtím.
2: Tandem Jana Rosáka.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky
1: také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český

0: Saskia Burešová je a ještě chviličku bude hostem dnešního Tandemu. Jako vždycky je příjemná, milá, hezky povídá, ale prosím tě, co já o tobě vím, tak ty jsi velká zahradnice taky, viď?
1: No.
0: Tak teď, když už pomalu začíná léto, jak to vypadá u tebe na zahrádce?
1: No, samé květy. Já se přiznám, že před takovými 30 lety, no 25 možná, jsem byla opravdu velmi náruživá zahradnice, takže jsem pěstovala úplně všechno, vzhledem k tomu, že jsem si říkala, to naše dítě musí mít čerstvou zeleninu a určitě si vzpomínáš, jak to vypadalo na trhu, kde nic tu nic. Takže ač mi to možná nebudou posluchači věřit, já pěstovala i brambory, mák, prosím, červenou řepu, no prostě na co si vzpomeneš, řetkvičky, všechno. Takže to bylo velice pikantní, my jsme na chalupě se zapřáhli do takového, já nevím, jestli si to ještě pamatuješ, jak to vypadalo, vovorávačka se tomu říkalo.
0: Ne.
1: To byl takový pluh na brambory,
0: no.
1: Tady po pravé straně byla moje přítelkyně Jiřinka, tady jsem byla já a vepředu byl Jiřík Míka, to byl takový náš soused na chalupě a můj manžel a ty táhli. Takže my za nima takhle s tou vovorávačkou a dělali jsme brázdy. Musím říct, že jak si škodolibí sousedé si nás i fotografovali.
0: No prosím. No,
1: dneska bych byla v blesku a bylo by tam jaký neznáte.
0: No teda, no tam by byly ještě horší věci, bychom se do toho, já vůbec ani nechci přemýšlet, co by se tam...
1: Takže jsem pěstovala naprosto všechno, dřela jsem tam prostě do úpadu, měla jsem z toho strašnou radost, protože brambory byly krásné, dobré, veliké, ale to už nedělám, protože samozřejmě dneska ten výběr na trhu je obrovský, takže se spíše věnuji kytičkám.
0: Kytičkám, no ale pořád si kutilka taky, viď? Ty si dokážeš takhle ukutit doma něco, viď?
1: Jako co máš na mysli?
0: No tak někde jsem si přečetl a říkal jsem si, že mi to tady rozluštíš.
1: Jako že budu sestavovat židličky, to ne.
0: Ne, to ne?
1: To ne, to ne, ne. Prosím.
0: Ty nekutíš teda takhle?
1: Ne, takhle ne, jako že bych vyřezávala, to ne.
0: Kecali,
1: tak to
0: já
1: ne.
0: Já si tě ani nedovedu představit, monterka.
1: Já jsem dobrá kuchařka. Jako jestli to nebylo takhle míněno, vařím, peču, smažím. Já jsem ortodoxní hospodyně, když jsou Velikonoce, musí být všechno. Musí být bochánky, musí být beránek, musí být namalovaný vajíčka, musí být všechno vyzdobený, na co si vzpomeneš. Jo, nádivka musí být samozřejmě, velikonoční hlavička se tomu říká. Prostě musí být všechno, kdybych to měla dělat do noci.
0: No prosím tě, ale no. Petr vypadá docela štíhlej.
1: No on teď hubne.
0: No, takže nevaříš.
1: Vařím, ale on má pevnou vůli, takže teď si řekl, že musí zhubnout.
0: Já bych se normálně bych se tě zeptal, co tě teď čeká v práci, ale protože kalendárium se v podstatě odvíjí od toho, které výročí.
1: Přesně tak.
0: Si padá
1: no samozřejmě,
0: na ten
1: ano, a vždycky k té náplni práce si musí vlastně režisér vymyslet nějaké ty takové ty různé šílenosti, které se ale líbějí, že jo, to znamená různé triky a tak dále. Takže nedávno jsem vlastně jako Ježi Baba lítala na koštěti a vylítávala jsem ze studia a různě tak.
0: Moc se mi líbil, jak jsi byla jako apoštol teda v tom vokínku.
1: Jo, to no, taky, no, ano, no, ano, no, no, já už byla všechno, já už byla i opice,
0: a netopír. To vymýšlíš ty nebo Petr?
1: To Petr vymýšlí všechno. On si veme scénář a pak v tom leží několik dnů a všechny tyhle ty volovinky vymýšlí.
0: A kdo vymýšlí scénář toho pořadu?
1: Scénář vymýšlí Mirka Burešová a Richard Crha.
0: A tam vymýšlí i takovou tu hádanku, viď?
1: Jo. Já si tam dávám takový ty různý moudrosti a tak dál, jo.
0: Ano, ty citáty a takhle.
1: Citáty, ano.
0: Aha. No tak teď jsme nakoukli zase pod tu pověstnou pokličku výroby nějakého televizního pořadu, což, jak už jsme řekli, mají diváci a posluchači rádi. Doufám, že i dneska se jim to líbilo, když jsme nakoukli trošičku pod pokličku života i soukromí malinko i práce Saskie Burešové. Já ti, Sašo, děkuju za tvoji návštěvu, za tvoje povídání a třeba se zase někdy u nás, až budeš mít něco nového, potkáme.
1: No děkuji, děkuji a nashledanou.
2: V Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

dá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať se špínoletá, běž do světa a pak se zpátky vrát. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

světu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

mě tu nechala, jak spěchala a já nevím kam. Koupil jsem si v kiosku prvotřídní rákosku a mě můj ty bože baví to, že nem ta babeta, že bude bita. Babeta šla do světa a vrátí se zpět. Možná za 7, možná za 8, anebo za 50.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Jako vždy touto dobou posloucháte české lidovky a dechovky uvedené titulkem Trubte nám trumpety. A všechny vás zdraví Vladimír Bernášek. Začali jsme jen pro tebe. To nikomu netykám, to bych si nedovolil, ale polka Františka Feigla se jmenovala Jen pro tebe. Hrála česká švitorka vedená Milanem Baginským. A teď nás čeká pohádka. Doufám, že jste všichni zkušení posluchači pohádek, které vysílá náš rozhlas vždy v neděli od 1 hodiny. V našem dětství ještě televize nebyla, tak taková pohádka byla vzácná a vždycky jsme se ptali, půjdeš odpoledne ven? Půjdu. A kdy? Po pohádce. No, teď sice pohádku uslyšíme, ale už nikam ven nemusíme chodit. Ale kdyby tam byli všichni dávní kamarádi, hned bych se ven rozběhl. Pokud by mě ovšem naši v tuto dobu pustili, ale to asi ano, když jsme večer o prázdninách chodívali chytat chrousty, určitě už bylo později. Tak, doslov začíná pohádka. Tak totiž nadepsali svůj valčík Antonín Tichý a Luboš Terc. Zaspívá Svatava Černá za doprovodu české švitorky, kterou už jsme slyšeli. Tak pěknou pohodu. Ale stejně, to naše mládí, to byla také pohádka. Nebo se nám to alespoň teď tak jeví.

Teď už na nás čeká Vejvodova kapela, kterou vede Josef Vejvoda. Jak známo, je to syn slavného skladatele Jaromíra Vejvody, který ve svém hostinci na náměstí ve Zbraslavi složil slavnou polku Škoda lásky. Však tam klavír, na kterém tu melodii, která poznala svět, poprvé vyťukal, ještě mají. A tak se nedivme, že Josef Vejvoda nejen má orchestr, tak jako ho měl tatínek, ale také skládá. To ostatně i jeho dcera, takže tradice pokračuje. Teď nám ale Alena Rychetská a Milan Černohous zaspívají polku Františka Živného na text Jaroslava Šprongla Naše muzika.

Posloucháte Český rozhlas ve Praha, hrála nám a ještě hrát bude Vejvodova kapela. Už jsem mluvil o tom, že pan kapelník Josef Vejvoda pokračuje ve stopách tatínka a nejen hraje, ale také skládá. Dokonce jde v tatínkových stopách tak důsledně, že u některých skladeb má stejného autora textu, jako měl tatínek. Pochopitelně, že mám na mysli Ladislava Jacuru. Na jeho text složil Josef Vejvoda moc hezkou a také i moudrou skladbu Života román. Valčík nám teď zaspívá Josef Zima. A hned si ještě poslechneme další text Ladislava Jacury, který tentokrát zhudebnil Rudolf Lamp. Skladbu určitě znáte, je to polka Když jsem byla svobodná. Zaspívají Eva Brožová a Alina Rychetská. A možná, že si doma tiše zaspívají i mnozí z vás. Proč ne? Když si člověk zaspívá, hned má lepší náladu. A o to nám jde, proto si tady hrajeme. Tak prosím, pane kapelníku, dejte se do toho.

Na vlnách Českého rozhlasu je Praha nám hraje Vejvodova kapela vedená Josefem Vejvodou. Dozněla polka, tak si teď poslechneme valčík a budeme poněkud vzpomínat na Šumavu. Jan Bureš bydlel v Žerovicích na okrese Plzeňich. Já jsem ho poznal už jako velmi starého muže, ale uměl nádherně vyprávět a nejraději vzpomínal na to, jak kdysi s kapelou chodili po okolních vesnicích hrát na zábavy. To se chodilo pěšky, po mezích mezi poli, aby to nebylo tak daleko, nebo se také šlo lesem. A velmi často v zimě ve sněhu, protože v zimě je nejvíc zábav a bálů. Auto v té době nikdo neměl, ale hudbu měli lidé snad ještě raději než dnes, protože byla vzácná. A Jan Bureš pro svoji kapelu také skládal. Napsal hudbu i text a tak vznikla i jeho slavná a známá Vzpomínka na Šumavu. Vejvodova kapela se s námi touhle skladbou rozloučí, ale berte ji jako vzpomínku nejen na Šumavu, ale také na hodného a dobrého člověka, protože Jan Bureš takový opravdu byl. Proto dokázal napsat tak hezké melodie. No, poslouchejte.

To byl valčík Jana Bureše, vzpomínka na Šumavu v podání Vejvorovy kapely. Teď nás čeká směs písniček Jarky Motla. Hrát nám bude pražská kapela Petra Finka. Těch písniček bude v té směsi celkem 8, tak je nebudu všechny jmenovat, stejně je znáte. Místo toho se už rozloučím a také poděkuji hudebnímu redaktoru Janu Kašpárkovi za výběr hezkých skladeb a režiséru Karlu Hodrovi za péči, s jakou naše společné setkání vždy nachystá. Tak se mějte, milí posluchači, pěkně, zpívejte si, i když vám zrovna do zpěvu není, ona se totiž hned ta nálada zlepší. Mám to vyzkoušené. Tak za týden opět naschledanou, všechny vás zdraví, Vladimír Bernášek.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: V těchto dnech slaví 90. narozeniny dramatik, spisovatel a politik Milan Uhede. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let. Inspirativní postřehy Milana Uhdeho si můžeme poslechnout v následujícím pořadu Českého rozhlasu Pohoda právě teď.
2: Pane doktore, než se nad šálkem kávy dostaneme možná k vážnějším věcem, dovolte úvodem jednu pošetilou otázku, snad budete reagovat spíš hravě než zdravě. Vaše příjmení je z rodu velmi neobvyklých. Pátral jste, odkud pochází?
3: Ano, já sice ne přímo, ale rodina pátrala. Nebylo to nijak veselé, protože to bylo v časech, kdy se muselo zhánět 7 křestních listů. Do té doby se rodina nezajímala, kde se vzala. A tehdy můj otec vypátral a musel vypátrat, že Uhdejovi přišli ze Saska někdy v polovině 18. století, nejdříve do Olomouce, potom do Brna, a že to byli Tkalci.
2: Byli to Němci. Znamená to něco Uhde?
3: Ne, neznamená, a Němci to vyslovují Uhde. Já se tomu bráním a mám na to požehnání od profesora Trávnička, který říkal, že se česká jména mají vyslovovat tak, jak si jejich nositel přeje. Tak.
2: Ještě druhá všetečná otázka úvodem. To vám pán Bůh nadělil, ten nádherný rozhlasový hlas?
3: Nevím, jestli pán Bůh, asi ano, protože jsem ho nijak necvičil, nezušlechťoval. Až v příštím životě uskutečním své sny o herectví a režii, tak ho třeba uplatním lépe.
4: Ta inklinace k politice, kterou jste projevil v uplynulých 6-7 letech, to ve vás vyplul jakýsi rodinný gen. Vaši rodiče byli právníci, jak známo?
3: Ano, ale naprosto apolitičtí lidé. Sice se do politiky potom připletli jako nemálo českých občanů a občanek, ale myslím si, že skutečný smysl pro politiku neměli.
4: Ale právnické vzdělání, kdybyste byl šel v jejich šlép, by vám bylo asi víc platné než filozofické v parlamentě.
3: To zcela určitě. Právnické, nebo ještě lépe ekonomické, ale obojímu jsem se vyhnul a dal jsem se na filozofickou fakultu. Rodiče z toho byli naprosto nešťastní.
4: Ale jestli vy z toho nejste někdy nešťastný
3: v parlamentu? Já jsem toho nelitoval, ale mrzelo mě a mrzí mě, že jsem se tak jednostranně zavrtal do literatury a do filozofie a že jsem například tu ekonomii nebo práva jako koníčka si aspoň trochu neosvojoval. To je pravda, to je velký handicap.
4: Vystává jeden problém, který je krajně aktuální. Vy v těchto dnech jste ještě předsedou parlamentu?
3: Ne, nebo 6. června o půlnoci mezi 6. a 7. červnem vše skončilo, dokonce podle zákona. Zákon nám vyměřil, že vše, co je spjato s minulým volebním obdobím, končí o půlnoci z 6. na 7. června.
4: Ale vzhledem k tomu, že jste tento týden složil poslanecký slib, tak vás můžeme oslovovat, pane poslanče.
3: Můžete dokonce již od 1. června, protože zákon praví neúprosně, že mandát začíná dnem zvolení. Takže já jsem od 1. června poslancem.
2: My tady nad tím zmíněným kafem, pane doktore, málo kdy míváme politiky. A řeknu vám proč. Vy jste mimochodem za to uplynulé volební období u nás na kávě u Kiše vlastně teprve třetím hostem po panu prezidentovi a panu premiérovi. My většinou politiky nezveme proto, že oni často nemluví za sebe, ale za svoji stranu, za svoji názorovou skupinu a tak podobně. Co můžeme v tomto smyslu čekat od vás?
3: Já si myslím, že ode mě můžete čekat zcela svobodný osobní projev názoru, protože já dnes nemám žádnou vysokou funkci, mohu mluvit tak, jak jsem zvyklý, to jest jenom za sebe a dělat dokonce i nezodpovědné výroky. Ty budou přičítány za zlé jenom mě a nikoli nějakému širšímu kolektivu, sněmovně, straně nebo někomu. Myslím si, že aspoň tuto výsadu v tu chvíli mám.
4: Takže jsme vlastně zvolili ten nejvhodnější okamžik, abychom pozvali člověka, spisovatele, dramatika, básníka Milana Ohdeho a také poslance a možná funkcionáře nějakého klubu Bůhsuť, ale o tom až příště a příští týden. Zatím jste pouze občan poslanec.
3: Přesně tak.
5: Dobré odpoledne.
4: Vítejte u nás.
3: Já děkuju pěkně.

0: Víte, pane doktore, mě to nedá, když už tady v kavárně je instalován rozhlasový mikrofon, abych se nevrátil k vašim, tuším, 5 rozhlasovým hrám, jež vznikly v období asi 5 let v rámci 6. dekády.
1: Teď jste mě zaskočil, protože já je nemám spočítány. Já bych dokonce řekl, že když přičteme i ty zahozené, které se ale hrály, bohužel, takže jich bude i víc než 5, ale není to důležité. Moment. Jich rozhodně méně než 10.
0: Moment, zahozené a hráli se, tomu nerozumím.
1: Hráli se a pak jsem je zavrhl a nepojal jsem je do souboru svých vybraných 10 her, ani do 2. desítky, ani do 3. desítky her je nepojmu. Rozloučil jsem se s nimi tímto způsobem a proto jim říkám zahozené, ale prostě Český rozhlas nebo Československý rozhlas je uvedl v 60. letech.
2: Jestliže se domluvíme na tom, že básnické dílo nebo básnická tvorba, dramatická tvorba, literární tvorba vůbec je produktem jakéhosi vnitřního puzení autora, tak ten odklon k politice a absence této literární tvorby v životě umělce znamená, že ten motor, který poháněl tu tvorbu, neměl dostatečné množství koní, nebo jak si to vysvětlit?
1: To bych sám rád uměl vysvětlit.
2: Jak si na to odpovídáte, že třeba teď nemáte puzení psát?
1: Já jsem měl prostě tu posedlost politikou v sobě vždycky. Já jsem byl posedlý politikou v 45. roce, když mi ani ještě nebylo 9 let. Já jsem hltal všechny tehdejší noviny. Byly z toho problémy, protože to stálo peníze a rodiče jaksi byli zařízeni na jedny noviny, proč bych najednou měl být 5, ale já jsem chtěl i Čin, i Slovo národa, i Národní obrodu, i Rovnost a já nevím co, i Rudé právo. A do dneška si pamatuju prostě jména úvodníkářů a jména politiků, kteří zapadli už tehdy. Já si je prostě všechny pamatuju, protože jsem to zcela posedle hltal. No a pak, když mě osud zavál mezi disidenty, tak jsem se stal jaksi závislým na politice, jako se člověk může stát závislý na droze nebo na já nevím čem. Prostě já jsem věděl, že jako zakázaný autor mohu čekat tu obecnou nápravu nebo posun poměrů jedině od politiky, takže ta posedlost se změnila v soustavné sledování, prostě zpravodajství, v soustavné usilování o to, abych dostal aspoň nějaké to číslo Neue Zürcher Zeitung nebo Figaro nebo něco takového, zkrátka, co jsem mohl přečíst nebo aspoň přeslabikovat. A to se potom, bych řekl, vyvalilo v 90. roce, když mě Petr Pithart pozval do české vlády jako ministra kultury. Tak jsem tomu jakýmsi způsobem propadl, podobně jako se propadá divadlu. Někdo vás tam pozve a vy zjistíte, že máte jakési nápady a už v tom prostě lítáte.
2: Takže to se vám zřejmě nestalo, nebo stalo? Závislost na divadle. Vy jste vlastně neměl příliš možnost psát pro divadlo.
1: Já jsem se, prosím vás, učil, jak si v tomto ohledu, byl jsem vyučován, tvrdě jsem byl vyučován jakési abstinenci prapodivné. Protože v 60. letech, kdy jsem dost dobře nevěděl, k čemu Bůh stvořil divadlo, tak jsem měl cestu do divadel otevřenou a mohl jsem dokonce chodit na zkoušky a režisérům promlouvat s jejich laskavým dovolením do jejich řemesla. Když jsem tak trochu začal přicházet na to, k čemu divadlo na světě je, tak už jsem byl zakázaný, už jsem prostě nesměl do divadla, už jsem musel svoje hry, které jsem psal na cizí jméno, složitým způsobem režisérům propašovávat, abychom neupadli do podezření, že jsme spolu ve styku, jak se tehdejším slovníkem říkalo. Takže možná i to způsobilo, že já jsem toho divadla prostě okusil v takové zvláštní zprostředkované podobě a snad proto jsem se ho dokázal vzdat, ale já to beru těch 6 let, nebo i ty následující roky, jako když vás odvedou na vojnu, nebo když se dáte na vojnu. Za císaře pána byla 14-letá služba a pak se z ní mládenci, nebo už trochu odkvetlejší mládenci vraceli a pak teprve například uzavírali sňatky, takže já doufám, že s tím divadlem ještě třeba něco počneme.

0: Jak vás tak poslouchám, pane doktore, tak mi hned nabíhají paralely a z nich vyplývají dvě otázky, možná nezdvořilé. Ta první je, když člověk do něčeho vnikne, o co se zajímal třeba od 9 let, když se podívá i do šatny, za kulisy, tak si toho možná přestane vážit tolik, jako si toho vážil onehdy. To je jeden dotaz. A druhý, není to teď tak, že když konečně politice rozumíte, tak už nejste ve vysoké funkci?
1: Já především chci říct, že jsem do té politiky vstupoval jako 54-letý člověk. To je období, když nechci říct zralosti, protože já mám pocit, že se stále dovídám něco nového a že jsem své poznání neukončil, tak je to přece jenom doba, kdy si neděláte falešné iluze. Víte, že nepotkáváte nikde anděli, ani v politice, ani v divadle, ani mezi umělci. I mezi umělci jste si prožil svá zklamání z různých přátelství a rozbitých přátelství a tak dále. Takže v té politice hledáte a potkáváte jenom lidi. Já prostě chci říct, že jsem neměl možnost to v té politice zkusit, protože co jsem, jak si se stal dospělým člověkem, tak jsem věděl, že politika, která se v Československu dělá, že tam není pro mě a nemůže být pro mě místo. Takže proto jsem nemohl v tom raném věku oskoušet, co by to dělalo, kdybych byl jako 24 lety vstoupil do politiky. To mi skutečně jaksi nikdy ani nenapadlo. A také třeba říci, mě to nikdo nenabízel. Nevím, jestli politice rozumím, to si netroufám tvrdit. Rutinér se ze mě rozhodně nestál. Nezvládal jsem stále své denní penzum za 8 ani za 10 hodin. Musel jsem tomu věnovat třeba 17 hodin denně. Což není na mou duši samochvála a touha vzbudit lítost u diváků, posluchačů.
2: Vlastně.
1: Samozřejmě, protože normální člověk si poradí se svým úkolem, se svým penzem úkolů v normální době, ještě může odpočívat, ještě se může věnovat rodině, ještě může nabrat sil, aby druhý den svou únavou prostě neotravoval spolupracovníky a podřízené. Já to říkám naprosto věcně, že nemohu říci, že bych politice rozuměl. No a bez vysoké funkce, no tak funkce jsou od toho, aby do nich byl člověk volen. No a když vás nezvolí, no tak zastáváte buď jinou funkci, nebo jste řadový poslanec, ale prostě v té politice zůstáváte. Váš hlas bude slyšet podle toho, jak závažné poselství, řekněme, v sobě najdete.
2: Pane poslanče, ona je jedna věc být v politice, nebo dělat politiku, rozumět, chtít rozumět politice. A druhá věc je být součástí toho rozhodovacího procesu, se kterým bývá spojen často pojem, jako je opojení z moci. Jste ochoten připustit, že něco takového existuje?
1: Něco takového samozřejmě existuje.
2: A pozná to člověk existovat na sobě, nebo je příznačné pro to opojení, že člověk ho nevnímá a navíc ještě říká, nic takového samozřejmě neexistuje?
1: Je jistě velice pěkný výkon, duševní výkon a mravní výkon, když nestratíte tu sebereflexi, ale zejména, když máte kolem sebe věrné a oddané lidi, jednoho, dva, tři, nejvýše 5, dospělý člověk podle mě víc přátel mít nemůže, takový ti, kteří mají 3000 kamarádů, ti se pletou, když je nazývají kamarády, ale buď sám rozpoznáváte, anebo máte kolem sebe takové, kteří rozpoznávají, že se z vás stává to, co moje žena původem chemička vždy nazývala důležitý blbičnatý. Prostě ten, který přeceňuje vlastní důležitost. Já bych chtěl, aniž tady chci vést, prosím, politické školení, jenom potrhnout, že má zkušenost z té demokratické moci je taková, že té konkrétní nařizovací moci je opravdu strašně málo. Jako ministr můžete nařídit svým 173 podřízeným, které já jsem na kultuře, na ministerstvu kultury měl, ale i tam, prosím, je ta nařizovací moc omezená. Jako předseda parlamentu například můžete nařídit 4 členům svého sekretariátu se všemi ostatními. Se musíte domlouvat.
2: O ten reálný stav, že ani nejde. Tady jde o ten subjektivní pocit, že mám moc a tu mohu vykonávat. Vy jste konec konců pane někdejší předsedo, byl druhý vlastně nejvlivnější člověk v tomto státě.
1: To je pohled člověka, který to vidí zvnějšku. Já jsem přesvědčen.
2: V očích všech 10 milionů ano. Jste byl druhým nejvlivnějším člověkem.
1: Ano. A nemohu se z toho vysvléci, nemohu před tím utéci. Já jenom mohu proti tomu položit svou vlastní zpověď člověka, který si myslí, že konkrétně sám toho ovlivnil velice málo a že je to tak dobře, že je to tak dobře. Ta konkrétní nařizovací moc je skutečně nesmírně omezená a je škoda, že to nemůže na sobě aspoň 3 dny nebo týden vyzkoušet ten, kdo mluví podobně jako vy o opojení z moci. Že se nemůže stát jako Sancho Panza na kratičkou dobu vladařem ostrova Baratárie, aby poznal, zač je toho loket a kolik je skutečně té rozhodovací a nařizovací moci loket.
2: Vaši paní choť nepodezírám, ale jinak musíte připustit, že i vaše okolí s tou vzrůstající funkcí, že se mění. Vaši nejlepší kamarádi vás přece jen dříve nebo později začnou vidět předsedu parlamentu. Jemuž není možno říci jen tak bez obalu, hele, neblbni, to přece není možné, co ty tam děláš.
0: Podotázka. Ano. Mohu snad zveřejnit jeden úsměšek pana prezidenta, který mi jednou řekl, že funkce dokonce muži dodává sex appealu. Alespoň viděno zvenčí, určitého typu žen.
1: To nevím, takovou zkušenost jsem věru neudělal, takže jsem o to chudší, ale chci říct opravdu, že to je prubířský kámen. Lidé, kteří se změní ve svém chování k vám po té, co vás osud obdaří funkcí, a lidé, kteří se nezmění, a kteří jsou stále stejní a kteří vám klidně řeknou, vole, to jste tam pěkně skonili, teda ty jsi byl taky u toho, no to je báječný. Prosím vás, jsou takoví lidé.
2: Stalo se to?
1: Stalo se to.
2: A máte pocit, že měli pravdu?
1: Já si myslím, že měli v tomto konkrétním případě hodný kus pravdy. Já naštěstí mám ty lidi kolem sebe, panče, to především moje rodina, to znamená syn, dcera a manželka. Manželka tedy na prvním místě, když jsem ji spontánně jmenoval na místě třetím, ale musím říct, že veškeré výpady kritické, ale to počítám nejenom svou politickou minulost, ale i literární. To, s čím se na mě občas vyřítili divadelní a jiní kritikové, to byla pouhá honička na štěnice ve srovnání s tím, když se rodina posadila nad nějaké mé dílo, nebo konkrétně moje paní, a teď to začala cupovat svým přísným zrakem.
2: Takže ona je ještě šéfredaktorka nakladatelství, vidíte, to
1: ona znamená, že nechala chemie v roce 90. V roce 90., když já jsem odešel za tou politickou vidinou, tak ona po mně převzala funkci nejdříve šéfredaktora a potom teda se stala ředitelkou toho nakladatelství, takže těch, já nevím, 25 let, po které jsme spolu konali takové dramaturgické studie, jaksi na mých textech, tak začala jaksi sloužit původní literatuře doslova a do písmene, i pokud jde o jiné autory, než jsem já.
0: Takže tu kapitolku nazvanou Jak chutná moc jsme, doufejme, vyřešili. A mě zajímá
1: otázce. Já jsem přesvědčen, že skutečně chutnat může moc vadným lidem, kterým je nebezpečné tu moc jaksi svěřovat, a Mňačkův titul Jak chutná moc je z dob totality. Já skutečně si myslím, že je na čase, aby se nějaký ten z těch politiků, který je toho mocen, aby se, tím neukazuju na sebe, prosím, ale aby se vyspovídal z toho, jaké jsou ty konkrétní pocity toho, že můžete a o čem můžete rozhodovat. Možná, že z toho vyjde tragikomický text.

0: Předseda vaší strany, pan profesor Klaus, se už pokusil o jakousi analýzu volebních výsledků v nedávném čísle Lidových novin. V Respektu ho tento týden za to napadli. Vaše zkušenost z politiky z těch uplynulých 6 let je toho druhu, že vy byste si třeba troufl na velice stručnou analýzu té skutečnosti, že dneska ODS, ač je nejsilnější stranou, tak druhá nejsilnější strana ji dýchá na zátylek?
1: Co se podle vás stalo?
0: Co to je vlastně?
2: Já jsem přesvědčen, a to adresuju jaksi sobě, stejně jako druhým, že jsme nedokázali dobře vysvětlit to, oč nám jde a oč jde vůbec. Jsem dalek, naprosto dalek toho, abych řekl, lidé to nepochopili, nebo lidé se neosvědčili, nebo ne všichni se osvědčili. Já jsem přesvědčen, že tu vinu za výsledek, který nás ne zcela uspokojuje, musíme hledat především u sebe a na sobě. Ale toto není politický pořad, takže já nechci rozebírat situaci, to bychom se dostali skutečně do politických analýz, že vláda, která dělá 4 roky nepopulární opatření a po 4 letech má téměř tu samou podporu jako před 4 roky, to je prosím, to já vidím jako čestný výsledek. To je čestný výsledek. Nelze na tom podle mě mnoho změnit. Ale samozřejmě, že bychom si přáli a představili lepší výsledek, a to, že jsme ho nedosáhli, ta příčina je někde v nás. Tu je potřeba hledat. Já ji v tuto chvíli neumím možná přesně pojmenovat, ale zabývám se tím, kladu si určité otázky a rozhodně teda, já jsem katolicky vychován a mě vždycky učili, že vinu mám hledat především u sebe. Někdy prý to překáží člověku, mě to nikdy nepřekáželo. Mě to naopak vždycky jaksi prospívalo a pomáhalo.
0: Volební výsledky jsou jedna věc, jejich analýza samozřejmě bude trvat nějakou chvíli, ale jsme trochu dál. Mnoho lidí, příznivců ODS a její reformní politiky teď trochu mrzí ty, já se opovážím to nazvat, koaličními tahanicemi. To je vlastně důsledek špatné zkušenosti malých koaličních stran s velkou koaliční stranou, nebo jak si tohle vysvětlit, tu tvrdošínost, s jakou se předkládají verze, které ODS a zejména vašemu předsedovi nevoní?
2: Já si myslím, že to je kus těžkého života koaličního a že to je ve všech zemích stejné. To je, prosím vás, to je naprosto lidská vlastnost, že mám-li určitou příležitost, tak se snažím vytěžit z ní maximum. A obě ty koaliční strany, dívejme se na ně s trochou nadhledu a zapomeňme, že mám tadyhle v kapse jakousi stranickou legitimaci. Vždyť to je naprosto legitimní, že se pokoušejí

0: tak se mi zdá, že probíhá zcela v mezích normy. To je prostě skutečně tvrdý boj u mantinelu, abych mluvil jazykem, který je většině funkcionářů ODS blízký.
1: A víte, že nám někdy zvenčí to nepřipadá v rámci normy? Tady už se lišíme.
0: No,
1: nám voličům.
0: Co já vám na to mám povědět?
2: Ale dokonce ani pan prezident už nejeví takový blahosklonný klid, zejména po tomto týdnu.
0: No, já bych řekl, že nám chybí ten zážitek, který má Británie a Francie s tou demokracií, s tou staletou parlamentní tradicí, takže hned, když se někdo za týden nedohodne, tak vytahujeme charakteristiky, že je hašteřivý, osobivý, neschopný domluvy a tak dál. Já znám situace z velmi kulturních zemí, kde prostě závažnost situace, do které bylo koaliční jednání postaveno, způsobila, že to jednání trvalo třeba 3 měsíce. V Nizozemí se vyjednávalo měsíce a nikdo, královna a nikdo, se nad tím nepozastavil, protože x takových situací už prožili, nebo to prožili jejich předchůdci, jejich maminky a tatínkové v královském křesle. Já si nechci tady hrát, prosím vás pěkně, na nějakého vznešeného znalce evropských poměrů, který sedí na vysokém trůně a kouká na to a říká, není to tak špatné. Já si myslím, že to je prostě, ta situace je složitá a úměrně té složitosti jsou složitá ta jednání. Vidím to jako zcela souladný obraz.
1: Já tam cítím 2 háčky, pane doktore, v tom, co říkáte. Jste to vy, politici, kteří jste ve světle ramp. Vy vysíláte signály těm budoucím sousedům, jak oni se mají k sobě chovat, ne naopak. To je jedna věc. A druhá věc, jaké pak se vším všudy korektní vztahy v zemi, kde 2 klíčoví muži politiky se nikdy nesejdou před mikrofonem, nepodají si ruce. To přece není korektní signál.
0: Nedělejme z politiků příkladné lidi. Politikové odpovídají svým občanům, svým voličům, to je pravda. Odpovídají jim na život a na smrt. Tady bych jaksi neslevil politikům ani milimetr. Ale prosím vás pěkně, na to, aby dávali příklady, aby dávali impulzy, to já teda musím říct, já jsem své příklady i v období, kdy jsem byl velmi posedlý politikou, kdy jsem byl posedlý Churchillem, jsem nikdy v něm neviděl svůj příklad. Teď to byl člověk, který kouřil, chlastal, byl to prostě bytostně neukázněný chlap a tak dále. Prostě on to byl vynikající politik, ale co jinak na něm bylo přitažlivého? To je to tež, jako kdybych si chtěl brát příklad z vynikajícího houslisty. On hraje báječně na housle a publikum ho za to obdivuje, ale je mizerný manžel, je lhář, je já nevím co, prostě neplatí dluhy, nedrží slovo, vymlouvá se a tak dále. Prosím vás, to nemusíme chodit nějak daleko. Každý známe nějakého člověka, který v něčem vyniká. To je ze Shakespearea, že jo, jak ta jedna skvrna stačí, aby toho muže úplně teda znehodnotila. Ti politikové, každý z nich, těch skvrn má obrovskou spoustu. Jsou to opravdu jenom lidé a vy chcete, aby nám dávali příklad. Bylo by to nesmírně pěkné. Já bych řekl, že oni mají za úkol zastupovat zájmy svých voličů, ale dávat příklad lidem, tady já bych volal k odpovědnosti jiné. Já bych volal rodiče, já bych volal pedagogy, já bych volal lidi, kteří požívají všeobecné úcty bez ohledu na to, jak jsou politicky zařazeni, ale po politicích bych ty příklady nechtěl. Tam bych chtěl tu základní slušnost, která je závazná pro každého občana a pro každého člověka. To bych si přál, aby nebyli pokreslí, aby nebyli pod úrovní
1: byla
0: občana.
1: Byla řeč nikoliv o kouření
0: tady,
1: a chlastu.
0: Tady prosím vás pěkně je pravda, že jaksi politikové v Čechách nebo v Československu bývali častokrát pod úrovní svých občanů. Nepochybně komunističtí politikové podle mého názoru byli mravně, intelektuálně a tak dále pod úrovní takzvaného občanstva, když to míníme jako nějaký takový průměr. Já si ale myslím, že dnes tomu tak není, že dnes prostě politikové jsou na úrovni občanů a občané jsou na úrovni svých politiků. Jsou to spojité nádoby a já bych nerad tam viděl nějaké rozpojení, aby se někdo ocitl moc vysoko. Přestal by být srozumitelný. Prosím vás, jestli se

0: poslanci pomlátí ve sněmovně, je to nepříjemnost, je to fópa, je to nemá to být, ale prosím vás, nemá být ani rvačka v hospodě, a rvačky v hospodě bývají.
1: No, v poslanecké sněmovně to je jedna věc. A
0: ještě se neporvali.
1: No, ale stalo se, že se opil a sedl do auťáku. A to si myslím, že je daleko riskantnější, než se servat ve sněmovně.
0: A skončil. A skončil navěky s politikou a nevrátí se do ní.
1: Takhle to má být.
0: Takhle to má být a takhle to tak je. On zmizel.

0: proč kredit parlamentu bývá v této zemi horší než jednotlivých osobností z politického života, vlády, vlastně všech?
1: No, protože parlament není bytost, které můžete důvěřovat. Tatínek, maminka je bytost.
2: Prezident.
1: Prezident je bytost. Velmi přesně určitelná. Vláda je tak trochu bytost, protože to jsou lidé, kteří si ladí fotbalové mužstvo. Je bytost, proto vidíte, jak si hrají do ruky, jak se přátelsky poklepávají, jak si přejí úspěch, jak si vzájemně vytýkají, když souhra vázne. Zkrátka, to je svého druhu bytost. Ale v parlamentě hrají jednotlivé kluby proti sobě a ostře proti sobě.
0: Leda?
1: Jsou to hlavy devítihlavé saně.
0: Ano.
1: Každá ta hlava je úplně jiná a vy teď se ptáte, proč nedůvěřují lidé tomu devítihlavému? Protože každému se líbí jenom jedna z těch hlav a těch osm se nelíbí. A je to naprosto logické. Důvěra je věc, kterou mohu vztahovat k něčemu velmi bytostnému a konkrétnímu. Nemohu říct, mám důvěru k Prostějovákům, no v Prostějově jsou někteří vynikající lidi, někteří méně.
0: Prostějov je občan, pane předsedo, v jistou chvíli, ale ten parlament vystupuje jako tým. V případě, že jde o jeho zájmy. Jakmile se jedná o jakýsi poslanecký návrh zákona, zpravidla poslanecký, o umístění sněmu, o platy, o plat na odchodnou.
2: Nově pak o skončení hned první schůze dříve kvůli fotbalu.
0: Tak tam najednou to
1: první schůze skončila dříve kvůli fotbalu.
0: Tak tam najednou to vystupuje ten zbůrek, daný dohromady z nejrůznějších stran, koaličních, opozičních, jako tým. Není to tak?
1: Není to tak, protože
0: já to tak vidím.
1: I o těchto věcech, a to bych vám mohl přinést záznamy, skutečně se velice bouřlivě hlasovalo a byli kluby a byli poslanci, kteří sice toužili uvnitř potom, aby ty požitky měli, ale formálně pro ně nehlasovali. Ale já vím, co tady prostě zlobí občana. Já si pamatuju, jak za totality jeden inženýr, chemik, šel za šéfem požádat o přidání na platě. Ten šéf ho desavuoval tím, že to řekl všem kolegům. Představte si, on si přišel žádat o zvýšení platu o 200. Tam vznikla taková animozita vůči tomu talentovanému inženýrovi, a to je jedno, třeba by byl netalentovaný, o to nejde, že on musel nakonec ten podnik opustit. To není slušné říct si o přidání na platě, to není slušné vyměřit si plat. To je, prosím vás pěkně, zlé, protože těm poslancům nikdo jiný
0: ten plat
1: vyměřit nemůže. Ti poslanci si ho vyměřují sami a já bych chtěl vidět, pánové, 200hlavý kolektiv, který bychom náhodně, třeba teď, pozbírali tady před kavárnou vaší na ulici 200 lidí, posadili bychom je do vaší kavárny za stůl a řekli, dámy a pánové, máte příležitost si sami odhlasovat platy. Zítra od 8 hodin to bude platit a budete ty platy dostávat po dobu 4 let. Já bych chtěl vidět, kolik z těch lidí, z těch 200 náhodně vybraných lidí by řeklo, a jsme dost talentovaní, jsme dost pilní, neměli bychom si říct něco, co by dělalo třeba existenční minimum plus 15% navrch. Nesuďme zase ty politiky podle jiných, jsou to naprosto obyčejní lidé, jenomže jako někdo je obyčejný člověk a hraje na klavír velmi pěkně, tak oni jsou obyčejní lidé a hrají na ty klávesy té politiky. Rozumíte? A kromě toho bych řekl, že skutečně talentovaný poslanec, a já jsem jich tam mezi těmi 200, 200 pár desítek skutečně poznal, talentovaný poslanec je k nezaplacení. A on měl 17 tisíc korun a on by si jako podnikatel na mou duši vydělal 100 tisíc měsíčně a my ho musíme přemlouvat a říkat, člověče, ty seš cenej tady. Těch 17 tisíc je sice pro tebe málo, ale zase pro jiný je to hodně, víš, smíř se s ním, nevykašli se na to, neodcházej. Poslanec, který má kvalitu, který je talentovaný, je k nezaplacení, protože pánové, já nevím, jestli si to uvědomujete, poslanci nikdo neukládá jeho úkol. Poslanec není zaměstnanec, který se ráno dostaví a dostane od předsedy svého výboru za úkol prostudovat toto a toto a udělat k tomu komentář. Poslanec si svou práci vyhledává sám. On si řekne, já se budu věnovat teď tomu školskému problému, já se budu věnovat tomu těm nultým ročníkům pro ty romské děti, aby to bylo systémové, získám o tom určité vědomosti, získám expertizy odborníků, přesvědčí ministerské úředníky, přesvědčí ministra financí, aby na to dal ty peníze, protože jinak se s těmi Romy a s koexistencí s nimi nepohneme z fleku, dokud to tady a tady a tady nezačneme. Ale tomu nikdo ne, to si on a jiný si vybere, řekne, prosím vás, já nemám investice do zemědělství, jiný řekne životní prostředí a tak dále a tak dále. Sám si to určí, sám si to udělá a sám si potom dává za to známky. Takže ten, kdo to dokáže, já bych mu jaksi tu odměnu neupíral a já bych mu ji prostě dal. Tím zároveň, ale neříkám celou tu pravdu svou, já vám řeknu na mou duši, že o tom mluvím nestranně. Já jsem žil 17 let bez příjmu pravidelného a můj první plat, když jsem přišel na filozofickou fakultu, byl 4 100 korun v únoru 1990. Já jsem byl v 7. nebi, protože já už jsem byl smířen s tím, že já půjdu do důchodu bez příjmu, bez možnosti dostat důchod a tak dále. Takže prosím vás pěkně, kvůli sobě, já opravdu jsem nepřišel poslancovat, abych si nadlepšil. Takže věřte tomu, že to vidím do značné míry nestranně. Já vím, že je to hlavní case, hlavní bolavý ten bod toho oceňování veřejnosti, že si ti poslanci dali ty nekřesťanský platy.
0: Ale já jsem nechtěl hovořit o penězích, protože myslím si, že to je úroveň pod tímto kavárenským stolem. Hovořil jsem, se rád přihlásím, platech. Ale hovořili jsme o tom, jak to vnímá veřejnost, zejména když jde o jakýsi zájem, a to se může týkat, prosím pěkně, také sídla parlamentu, což bylo vnímáno v naší veřejnosti velice citlivě. A
1: ta veřejnost si ale neuvědomovala, že tam úřad už desítky let byl v tom Valštejnském paláci. A že dokonce i Valštejnové, ten palác sloužil částečně za jejich obydlí, ale částečně za... To je úřad. Já neříkám, že je to ideální budova pro senát, pač to je, jak řekl jeden památkář, velmi pěkně, to je sídlo jaksi středověkého nebo barokního kondotiéra. To není národní jaksi památka v tom smyslu, že by stělesňovala nějaký národní osud a tak dál. Ale úřad tam byl a nikdo neprotestoval. Ta budova byla ve velmi nedobrém stavu. Nikdo neprotestoval. Až si ji osvojil parlament, pravda způsobem poněkud zkratkovitým, byla to jaksi reakce z nouze, z nezbytí, tak náhle obrovské protesty, že vlastně by tam mělo být něco jiného. Já myslím, že v těch památkách má být to, co ty památky nepoškodí, co je bude dobře udržovat, ale prostě do futrálu si ty památky nedáme, abychom si je v neděli ukazovali. Tam patří jaksi provoz veřejnosti a tam a to všecko uvidíte, že to bude dobrý. Toto já náhodou, ten Valštejnský palác, to pokládám za velmi upřílišenou reakci veřejnosti, ale vyvolanou tím, že ten parlament to nepřipravil. S tím já souhlasím. Nevysvětlili jsme, nepřišli jsme včas, nesvolali jsme ty lidi, které to zajímá, neřekli jsme jim to a to chystáme, tak a tak je úvaha, to a to tam bude, to a to tam nebude. Prostě přišlo to jako z čistého nebe blesk a ta reakce byla naprosto, naprosto pochopitelná. Já ji nekaceřuju, já se jí nedivím. Byla to jaksi naše velká chyba, ale konec dobrý, všecko dobré. Já věřím, že ten Valštejnský palác je jaksi ke cti kultury a ke cti i toho parlamentu bude sloužit dobře.
0: A že dokonce a všichni, najdete i pro ten klub, jeho jste členem nějaké útočiště.
1: Já si myslím, že ten klub bude mít útočiště jinde a myslím si, že až jednou si tam půjdeme do některé té kavárničky, pať tam ve všech těch palácích budou v přízemí výstavní síně, kavárničky, čajovny a tak dále. Až si tam půjdeme sednout a pak si uděláme procházku nahoru na hrad, budou otevřeny všechny ty zahrady až na hrad a já myslím, že to není daleko. Uvidíte, že to ani to mrtvé město nebude, že tam bude život a že se to dobře podaří zasnoubit. Já i tomuto teda skutečně pevně věřím, jinak bych to nebyl mohl slibovat.

0: Pánové, obraťme list na kávě u Kiše. S námi ještě pořád sedí pan doktor Milan Uhde, kterému snad to mohu říct, bude zanedlouho 60.
1: No, obávám se, že už to klape a ťuká na dveře.
0: Jak máte seřazeny ty podstatné věci v životě? O co vám jde v 60?
1: No, stále více o to, abych rozpoznal, v čem jsem sám sebou a abych udělal ještě něco, co jsem si vytkl udělat.
0: V čem myslíte si, jste sám sebou?
1: Já se domnívám, že je to schopnost určité reflexe a sebereflexe. Tu jsem jaksi angažoval v politice a míním ji angažovat i tím, že o svých zážitcích z politiky chci napsat. Chci to zaznamenat. Nikoli, abych sebe zvětšnil, ale abych nějakým způsobem zapsal své svědectví o těch 6 letech a o tom, co je připravovalo, co je předcházelo. To si myslím, že to bych měl udělat. Měl bych dopsat hru, kterou jsem začal a která mě velice tíží. No a měl bych jaksi splatit svým nejbližším to, že 6 let mě tolerovali způsob života, který bych řekl, bych si netroufal vést déle, protože je to způsob, který poškozuje lidské vztahy. To je pro mě jaksi z té politiky nejvíce odstrašující jev, mám-li mluvit teď naprosto vážně, že politik propadlý svému řemeslu je jako muzikant propadlý svému řemeslu, jako spisovatel propadlý svému řemeslu. To znamená, že jaksi jeho lidské vztahy, vztahy k nejbližším lidem, mohou určitým způsobem zakrnět, mohou se stát odvozeninou jeho literárního díla. A jestli tedy já něco cítím jako své poznání, jaksi zdoby disidentské, tak je to to, že při vší úctě a lásce ke kultuře prostě se bráním pocitu zbožňování kultury. Já jsem přesvědčen, že jsou na světě vyšší hodnoty než je kultura. Věřící lidé, náboženští lidé to dobře vědí. A že jedna z krutých iluzí 20. století se projeví tím, že zbožňujeme kulturu a stavíme ji jaksi na piedestál, který patří přece jenom čemusi jinému. Já se vyhnu jaksi tomu přímému pojmenování a doufám, že mi rozumíte. Jsou věci života, věci lidských vztahů. Já jsem se to naučil, jak si, když jsem byl zakázán a když jsem musel tyto hodnoty prostě poměřovat, tak já zcela zodpovědně říkám, že moje poznání je, že věci lidských vztahů jsou pro mě cennější než věci kultury. A tady cítím jaksi dluh, který bych rád ještě za svého života nějak srovnal, v tom vidím svůj velký úkol.
2: Pane poslanče, prázdniny na krku, jistě se vám to podaří realizovat přece jenom trochu lépe, než když jste ukotven přímo, tedy přikován k poslanecké sněmovně. Jak se chystáte vlastně na léto úplně stručně?
1: Jako vždy od roku 1976, bude-li nějaké léto, tu myslím na počasí, a bude-li nějaká dovolená, tu myslím na parlament, který bude jednat, až dojedná všechny potřebné věci, léto, neléto, tak výjdou-li tyto dvě podmínky, tak budu na chalupě, kterou moje manželka zdědila po svém dědečkovi. Není to takzvaná chalupářská chalupa, je to chalupa, kterou přivál osud do naší rodiny. Tam jsme od roku 76 jaksi pravidelně.
2: Taky jubileum letos.
1: Tam budu a bude to 20-leté jubileum, ano, toho pobytu. To je vynikající, protože je to ve východních Čechách a východočeši, na rozdíl od družných Jihomoravanů, kteří vás rádi pozvou do domu a do sklepa, ale také rádi se pozvou k vám, jsou východočeši nesmírně zdrženliví, nedávají se do řeči jenom tak a když něco potřebují, zaklepou na dveře, zůstávají venku a rychle to vyřizují na Prahu a počítají s tím, že když vy budete mít u nich takovou věc k vyřízení, takže to vyřešíte stejně. A tento způsob mě sice nevyhovuje normálně v běžném roce, ale o dovolené mě vyhovoval vždycky velice silně a zejména teď v těch posledních dobách.
0: Tak děkujeme a všechno nejlepší.
1: Já vám taky děkuju.
2: Stojíme na prahu. Děkujeme. Doufám. Moc krát.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

0: tak mu tedy nezbylo, než zaklepat na dveře Krkonošského národního parku a zeptat se po inženýrce Tomanové. Tomanová dnes musela s Bambulkou, teda s holčičkou k očkování, vrací se parkem, třeba ji potkáte po naučné stezce. Dodali profesionálně, neboť kdo projde naším parkem, ať se poučí.
1: Tomanová je vdaná. Co jsi čekal, člověče?
0: Na betonovém panelu, jímž přemostili přítok rybníčku, stála Tomanová a předváděla Bambulce žebravé kačenky.
2: Proč jste sem pro boha kladli ten betonový panel?
0: Řekl jí místo pozdravu.
2: Jestli má park imitovat přírodu, pak...
3: Ráda bych tě viděla, jak hrkáš s kočárkem po dřevěné lávce. Zvlášť, když vezeš ptašce mléko.
2: Buď park opravdovský se vším všudy, anebo... A pro mléko bych poslal otce rodiny.
3: Nevlastníme tak výhodné zařízení, jakým je nakupující tatíček.
0: Kýv, čas, nedostatkové zboží.
1: A to ty žiješ sama?
3: Jsme dvě. Taťka s náma neměl trpělivost, protože takový dítě, který má strojek kvůli kloubům, dost brečí a máma od takového dítěte má dost často nervy v kýblu.
0: Dala holčičce rohlík na hraní a zatočila kočárek po naučné stezce.
3: Ještě jsi nepřečetl cedulky na skalce. Hieratum alpinum.
0: Zkusil jí pohladit ruku, ale odmítla.
3: Když ublíží stavební chalupě, tancují okolo toho všechny instituce. Se zmrzačeným životem se člověk musí vyrovnat sám.
1: Ale člověčí tesklivec trvá jen rok a den. Chtěl jsem ti přinést kytičku z cesty, kudy jsem šel za tebou, ale na louku sednul luční tesklivec a ten trvá 7x7 let. Nezdá se ti, že bychom se měli už kvůli těm loukám spolu splížit?
3: Nemám tě kam pozvat. Bydleli jsme u jeho rodičů a teď to máme pod nájem.
1: Jak bys typovala, jak dlouho vydrží člověk pracovat s vědomím, že je jeho práce úplně na bačku? Já jsem si to ověřil. Rok a den. A pak na něj sedne tesklivec. Žlutej tesklivec. A to už bych tedy nerad zažil.
3: Žlutej tesklivec? Ten se o mě pokouší, když mám u vodopádu pančice vykládat o krásách přírody a dívám se na protější stráň. Na to, jak je rozčísnutá. Na jedné straně nádherný původní smrky a na druhé ty neduživé dovezené chudinky.
1: Ale to zvrtali předkové.
3: Kdybych na Labské louce lkala, že tady kdysi byl hedvábnej vonavej les, člověk by se pomalu propadal do pocitu, že by předkové nejlíp byli udělali, kdyby nedělali vůbec nic.
1: Dosud si mi nezdělila svoje křestní jméno.
3: Já nechci vidět, až o nás v Bambulkách napíšeš domů.
1: Domů? Proč bych měl psát domů?
3: Protože každý někam patříme. A protože...
0: Chvíli váhala, než to řekla.
3: Protože nad dopisem domů si to všecko nejlíp srovnáš v hlavě.
1: Co?
3: Co vlastně chceš, anebo nač si jen hraješ.
1: Ale...
3: Jo, a to křoví, za kterým můžeš ještě zmizet, jestli chceš, se jmenuje Ribes Alpinum Meruzálka.
0: Ale mladík nezmizel. Naopak, obrátil se k Tomanové a pomalu řekl.
1: Já hledám novou Anešku pro osiřelou louku.
3: Cože?
1: Ano. To je jedno přece, čí je ta louka podle papíru. Sekačka státního statku by tam strhla drn, zpíváci stejně kosou nevládnou. A nasil bych tam lupinu, aby byl kopec celý krásně modrý.
3: Ty seš ten nejpraštěnější ženich, jakýho jsem kdy potkal. Nabízíš nám do společného života pohled na kdo ví čí modrou louku.
0: Usmál se.
1: Já zatím nemám víc.

0: Milá maminko, milý táto.
1: Kdyby psal dopis ve stylu Anežky ze Zahouště, stačil by korespondenční lístek. Budu se ženit, je to hodná ženská, líbám vás, váš vděčný syn.
0: Milá maminko, přála sis, abych si našel hodné děvče. Hana se ti bude líbit a malá Hanulka Bambulka se těší na babičku. Prosím tě, sděl to nějak šetrně tátovi. Moc tě prosí tvůj...
1: Maminka si vezme diazepam a naladí tátu na měko meruňkovým koláčem.
0: Milý tatínku, rád bych ti upřímně vypsal všechno, co mě vedlo. No, co, jaké pak, co mě vedlo? Babička s dědečkem patří do rodiny. Neošidíme přece Bambulku o babičku a o dědu. A jaké pak ošidíme? Oni se ošidí o vnučku, když ji neuznají. Tak jako se ošidili její vlastní babička a děda.
2: Jenomže já nechci, aby se ošidili. Já chci, aby si nás vzali. Kvůli tobě to chci, kvůli Bambulce, aby byla něčí. Ty tohle nemůžeš ocenit, protože ty si všechny tyhle svoje lidi měl, ale já jsem je neměla. To je jako kdyby rostla bylina na kameň.
0: Tak tedy. Milý tatínku, dovol, abych ti to vypsal po pořádku. Během tohoto ročního, dílem pracovního, dílem studijního pobytu, jsem zasekal elektriku, obrátil chlévy v kuchyňku, třikrát potkal smrt kmotřičku, dvakrát se zapletl se ženskou, po úderu kozí jitrnicí onemocněl žlutým tesklivcem, koupil i pozbyl harmoniku a pec.
3: Slyšíš to, tatínku? A my jsme nic nevěděli.
0: S místní vědmou kurýroval starobylými drjáky a z pytláky jedl zajíce.
3: Tatínku, on se vším svým vzděláním a vychováním.
0: Zalíbilo se mi tady a rád bych tu našel trvalé působiště.
4: No, a tu to máme. To je ten užitek z jeho správcování. 5, u něho 6 let studia a on si vybere Galii za Alpskou místo Říma.
0: Nastoupil jsem na zdejším nově se formujícím státním statku.
4: Slyšíš, maminko?
0: Hanička vystudovala inženýrství, všechny zkoušky v termínu a dnes je jejím oborem ochrana přírodních krás. Nechtěli jsme vám přidělávat starosti a také jsme neměli byt. Nyní konečně v Brzku snad.
3: Ale tatínku, co tak koukáš? Slyšíš to? Tolik radosti najednou. Hodná žena, vzdělaná, postavení, vnučka a byt.
0: Líbáme vás a těšíme se,

0: Když dával dopis do obálky, necítil se vůči rodičům, vůči nikomu vinen. Vybíral z mnoha faktů jako Aneška ze své bylinné apatiky.
1: Když peluň nebo puškvorec, tak leda tam, kde hořký bejlí vyrajbuje outrobu od nedobrýho. Ináč mám radši hermánek, šalvěj a mateří doušku.

0: Uzavřela se poslední kapitola četby na pokračování z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Ale my bychom k ní chtěli připojit ještě malou zvukovou tečku. Tou tečkou je rozhovor autora pořadu, který jste právě doposlechli, s autorkou předlohy, spisovatelkou Marií Kubátovou.
1: My totiž teď se vám v tuto chvíli po vysílání poslední části hlásíme z bytu spisovatelky Marie Kubátové až z Vrchlabí. Jak bychom, paní Kubátová, začali s tou vaší Aneškou, s tou matkou kopce, s tou patronkou jistot, jak vy říkáte, s tou partnerkou kmotřičky smrti, s tou ženou, která vždycky té smrti byla tím věčným oponentem?
2: Já bych vám Anešku ze Zahouště představila tedy jako živého člověka. Hrdinka té knížky opravdu žila. Já jsem k ní přišla do chalupy jako nevěsta jejího syna. Když jsem byla asi tak mladá, jako je protihráč Anešky inženýr Klátký, tedy s čerstvým diplomem. A možná jsem asi první snacha, která chtěla svou knížkou postavit své tchyni pomníček. Ale pod její střechou bych si asi to nikdy netroufla. Slyšela bych jemine, ona Mařenka za smrhá čistým papírem, dibirač asi kalcovala kapesníky. A pro mě je to člověk, který žil, ale pro čtenáře to musí být zároveň někdo, kdo nese úděl širší množiny jemu podobných lidí. Musí to být typ. A tu, když dělám jednu Anešku, nesmím myslet jenom na její lidský osud, ale na osud chalupnice, která v těch určitých konkrétních podmínkách žila a teda vzala i tu všechnu tíhu za ně na svá bedra. Kdyby toto zobecnění autor neudělal, tak pak by mu někdo z čtenářů mohl říct, ono je to přeci jinak. Mně se to netýká, nebo mně se to nezdá pravdivý. Tak ta Aneška nenese tíhu jen svého života, ale tíhu života těch souputnic, které putovaly starými Krkonošemi s ní. Jedním z těch dobrých duchů je vlastně Aneška sama, která, když v její chalupě, kterou jsme po ní zdědili, dosud jaksi pro nás sídlí.
1: Vy a váš manžel bydlíte v chalupě po Anešce?
2: Ano, my jsme tu chalupu zdědili a teprv od té doby, co jsme ji zdědili, si uvědomuju tíhu toho jejího života. Možná, že teprv teď ji začínám plně rozumět, neboť jsme s ní zdědili i tu starost o kopec a louku. Co s tím?
1: A je už ta chalupa podváhnutá?
2: No.
1: Od půzednička?
2: Zatím podváhnutá je a teď nám už starost o chalupu přerůstá ve starost o louku a kopec. A když přichází jaro, tak vídám Anešku s hráběmi, jak ten svůj zelenovlasý kopec češe a nám připomíná, vy tu ze dlouho ležíte na lehátku a ta louka potřebuje uhrabať, nebo tam budete mít za chvíli kopřivý a šťovík.
1: A kertice?
2: Kertice budou mít pré.
1: Víte, já se vám musím přiznat, že ta knížka vaše, ta vaše půvabná Matka kopce se mi dostala do ruky právě v okamžiku, kdy má rodina měla zbalíno saky paky a jelo se do Krkonoš. A já jsem si tu knížku vezl sebou s tím, že v těch Krkonoších si ji zažiju a prožiju. Text té knížky mě ty Krkonoše tak přiblížil a jezdím sem odmala. 35 let, tak mě to přiblížilo, že jsem opravdu na každém kroku hledal Aneštinu louku, její chalupu. Naše 12-letá Šárka se mě už smála, řekla, tati, zase hledáš Anešku. A dokonce jsem se přistihl, že se dívám po tvářích žen, starších žen, abych si ji jaksi tak připodobnil. Šel jsem tak daleko, že, a to se nezlobte, že jsem si sám pro svoji fantazii našel její chalupu. Já vím, že to asi nebude ta pravá, ale ta moje je na Portášových boudách, když se vyjíždí mezi 24. a 25. stojanem, já nech se to jmenuje, sloupem, na kterém se pohybuje lanovka. Prosím vás, kde je ta vaše chalupa? Ta pravá Aneština.
2: Ta pravá Aneština je na Benecku pod Žalim a nese dnes už nečitelné číslo 9. Rod Kubátů tam bytoval 200 let a náš vnuk Tomáš Kubát už bude připsán na prkínku v Lomenici jako 9. Kubát na té chalupě. Jenže je to už na té chalupě vidět, tak nám to dalo dost práce, než jsme ji udělali tak, aby zůstala jako stará, ale přitom, aby drobek vydržela víc. A jestli chcete podobu Anežky, tak já bych vám ji mohla přiblížit v tom okamžiku, kdy mě sama nejvíc utkvěla v mysli. A to bylo tenkrát, když jsem ztratila svoji maminku. Moje maminka, spisovatelka Amálie Kutinová, nám umřela a mě bylo, jako by s ní odešla půlka duše. A teď do té studny smutku najednou zabušení na dveře a za dveřmi stojí, říkejme ji už jménem té knížky, Anežka ze Zahouště.
1: Motočková.
2: Ano, stojí tam Anežka, ona vždycky chodila tak, aby jí bylo slyšet. Horalka vysoká, statná, zachumlaná do žinilkové šály, s holí v ruce a ruksakem na zádech. A říká, vzala jsem to přes kopec, abych se nemeškala autobusem a nesu tady kle povidla na koláče, až se přátelstvo na tu smuteční hostinu sejde. Maria Panovona nemá doma kvasnice, ale už pro ně pospěšte. No a tak jsme začali spolu péct koláče a mně se smutek nějak, nechci říct, rozplýval, ale aspoň mísil zvůní jablečných povidel, zvůní badiánu a s tou člověčinou, kterou k nám manželová matka vnesla. A to byl možná taky moment, kdy Anežka se stala pro mě ne maminkou rodiny, ale pohádkovou bytostí a postavou knížky. Člověk dlouhá léta v sobě třeba střádá látku. Látku na Anežku jsem střádala v sobě 25 let, pokud jsme s manželovou matkou vedle sebe žili nebo se stýkali. Ale teprve ten moment, kdy se vás něco citově dotkne, se vám z obyčejného života přehoupne ta postava do literární roviny. Tak bych mohla říct, že Anežku vyvolala k literárnímu životu snad vůně povidel a vůně badiánu.
1: Já jsem se vás, paní Kubátová, chtěla zeptat, jak dlouho nebo jak složitě jste pracovala na té kapitole, kde se píše o klanění se zrnu, kde vlastně vy vytváříte obrovskou oslavu práce, ale řekl bych nesmírně poeticky, nesmírně jemně, citlivě, já bych řekl skoro básnivě, básnicky, protože víme, jak je těžké psát o obyčejné práci lidí.
2: Já jsem na té kapitole samotné nekutala tak dlouho, ale dost dlouho jsem tu práci lidí viděla zblízka. A při onom klanění se zrnu asistovala jako jeden z pokorných ministrantů. Na mě ten obraz mlácení, byť i už zmodernizovaný mlátičkou, nesmírně působil. Taky jsem stála v tom oblaku plýv, s hráběmi odhrabávala, co odlétalo. A když to pozoruje jeden jako nezúčastněný, ale přišlý k tomu z jiného světa, tak se na to dívá jako na zjevení. A mně se v některých těch chvílích, kdy jsem přicházela k obyčejným zemědělským pracem na pozvání naší maminky, abych se účastnila, já jsem si tam připadala opravdu jako divák, který vstoupil do jiných světů. Když vidíte něco jako samozřejmost, a oni to berou dnes a denně jako samozřejmost, ale když vy k tomu přistupujete s pohledem odjinut, tak máte pocit zvláštních výjevů a pak je už snadno napsat to, co člověk viděl, zažil a to citové okouzlení prožil.
1: Snadno říkáte, no. A nebo třeba ta chvíle, kdy Anežka bere neznámého muže, kterého vlastně vidí první den, poprvé v životě, bere ho za ruku, aby v této chvíli, kdy umírá, nebyl sám. Vy tam říkáte, aby měl komu říct, jestli chce něco vzkázat. To je také chvíle, kterou jste třeba osobně prožila.
2: Já jsem apatikář a já jsem té lidské tíhy viděla moc A přijde ke mně pacient a já třeba cítím, že mi chce něco říct. A ono se to do té chvíle, co já na něj mám vymezenu, ono se to do té chvíle ani nevejde. Tak možná, že jsem tím vložením Aneščiny ruky na tíhu neznámého člověka chtěla sama splatit dluh vůči pacientům, co jsem jim nedala a dát vlastně nemohla. Každého z nás někdy, řekněme to slovy Anešky, potká zlé navštívení a potřeboval by spolu člověka. Možná, že to i taková malá prosba za poličtění světa při kontaktu lidí.
1: To je krásný. A do třetice, mně se obrovsky líbila ta pasáž, kde s Aneškou říkáte, chtěl bys užívat, viď, cizej panáčko, jenže u nás jsme uvyklí, že se za všecko musí zaplatit.
2: Podívejte, k tomu, aby člověk rozuměl, že za všechno, co je mu tady na světě dáno, se musí někde platit, k tomu se dopracuje až věkem. Kdybych tuto větu vložila do úst mladému člověku, tak bude znít falešně. Nemůže ji říct v knižce Robert, ale může ji říct Aneška, protože ta už to zažila. A Robert, až mu bude 60, tak se k té větě taky dopracuje. Já jsem tu větu mohla taky napsat, až když už se mě blíží ten věk Anešky ze Zahouště.

0: Skončila četba na pokračování z knihy Marie Kubátové Matka kopce. V režii Jany Bezdičkové účinkovali Otakar Brousek, Lída Roubíková, Miroslav Masopust, národní umělec Ladislav Pešek, Soběslav Sejk, Viola Zinková, Jaroslava Pokorná, Regina Rázlová, Václav Kaňkovský, Jaroslav Cmíral, Svatopluk Skládal a Miriam Kantorková. Technická spolupráce. Zvuk Pavla Horinová, záznam a střih Anna Suchánková. Asistentka režie Jana Knapová. Hudební a zvuková spolupráce Hana Brotánková. Improvizace na harmoniku Ladislav Slunéčko. Četbu připravil a s autorkou na závěr rozmlouval Boris Riegler.
1: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Příjemné odpoledne s hudebními delikatesami vám opět přeje Saša Vébrová a Vladimír Truc. Léto je věčné téma. Je to čas, který je nejen ve znamení odpočinku, ale přináší i řadu zážitků z cest, nová setkání i lásky. Je to prostě období, na které se nezapomíná. A někdy, když se tak člověk prochází městem nebo ve stínu lesa, tak mu ty vzpomínky dovede přivolat i písnička. Je to takový spojovací most. A možná je to právě Bridge over Troubled Water, o kterém už před víc jak 30 lety zpíval Paul Simon.

Řekla jsem, že k létu patří mimo jiné také cestování. A cestovat budeme tedy i my. Samozřejmě v písničkách. O dívce s Ipanemi zpívá brazilská manželská dvojice Astrud a João Gilberto. Tenhle světový hit uslyšíte tak, jak zazněl v roce 1964 na koncertu v Carnegie Hall v New Yorku. Ding.

Tedy nevím jak vy, ale já osobně bych si v létě ráda zajela do Francie. Tam na vás útočí romantika na každém kroku. A když Francie, tak šanzon. Vladimír Truc nemohl vybrat lépe, když zvolil písničku Ementnán Gilbera Bécauda. Na toho já mám slabost. A věřím, že vy taky.

O tom, že šanzon není jen doménou francouzských zpěváků, nás teď přesvědčí Radka Fischerová. Tahle drobná dívka se zamilovala do písní Edith Piaf. Můžu říct, že už jsem slyšela hodně interpretací, ale tak, jak její skladby dovede podat Radka, to mě skutečně okouzlilo. A nejsem sama. Když slavil Vlastimil Brodský 80. narozeniny v Toboganu, měl jedno přání. Ať mi přijde zaspívat šanzony Radka Fischerová. My jsme mu tehdy tohle přání rádi splnili. Zaspívala mu, mimo jiné, Vyznání v růžích. A teď ho zaspívá i vám všem.

všechno jednou končí. Léto i náš pořad. Ale jedno mají společné, můžeme se těšit na další. Tak ať vám ten letní čas vydrží v duši co nejdéle, to vám přejí Saša Vébrová a Vladimír Truc.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říká,

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Noční linka středečně čtvrteční právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku, o čem že to dnes bude. Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat? A vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky, láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, nevždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedné místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc, když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně čist, bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsem 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych k ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám. Já mám s ČEZem smlouvu.
0: Ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo, jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétního dodavatele. Mm-hmm.
0: Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, mm-hmm, se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte,
0: mm-hmm,
1: jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo?
0: A tak dále,
1: oni samozřejmě počkají, protože
0: ano,
1: mají čas.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem chtěl říct k tématu. Toho setka ta přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc za předtím. Jo? Takže
0: jo, že
1: člověk opravdu nedoporučuju nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuju to.
0: Tak je to případ od případu.
1: Ptáte, pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba, já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo si něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu. Kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno,
0: mm-hmm,
1: já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky,
0: mm-hmm,
1: učil jsem si nějakých 16, jo, a vracel jsem 19 000.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým a bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze, a mm-hmm, pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež. A v podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano, ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost. No a jinak chci pozdravat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, jo, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberta.
1: Pana Olina.
0: Uh-huh.
1: Paní Vlastičku Skrnova. Držte mě palce v žebikách, vůbec mě to nende, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako, už jsem to 5x pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál. A zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak, blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Já jsem přeju, aby se dovolali, a to je tak všechno k tématu. A každopádně dobře, mě všechno černý nabilím, takže s vám absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuju,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Děkuju. Nashledanou.
0: Mějte se hezky, hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda, no a 15 minut po 23. hodině pozdravíme Františka do Židlochovic, krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Kučku, já vás taky zdravím pěkně v rozhlasi a posluchače do Roční linky.
0: Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás, tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na práci.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si šel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat, většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 6 měsíců na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000. Když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnancem, jo? A stalo se mně někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže jsem toho zaměstnance zase vyhodil, jo? Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, tému pracáku, jo?
0: Jo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může pracovat do 42 hodin nebo 40 hodin tak nějak.
0: Omezené množství, a, ano, hodin.
1: No, to je důchodce, a protože je zároveň pojištěné a všechno, jo. A jednoho mám z úřadu práce, že ten taky takhle může dělat těch 40 hodin, ale musím každý měsíc mu potvrzovat jako smlouvu, jo? A on vlastně nemůže moc vydělat, on může vydělat ale kolem 4 000 nebo kolik, jo? No, takže takhle mám ty smlouvy s těma to klukama, jo?
0: Jo.
1: No potom některé firmy jsou smlouvu na tu práci, jo?
0: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
1: Ne, to mám účetního.
0: Máte, kdo to dává dohromady?
1: Profesionála, který mu platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on z toho udělá fakturu, jo.
0: Sepisuje.
1: No, takže tak toho mám, profesor, to už mám tady. Ty už dostal, myslím, bude být 2 000 000 za těch 30 roků, jo?
0: Za věrnost, no.
1: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo? A už je to dělá 30 roků. No tak to je hodně peněz, jo?
0: No jo, ono se to nás čítá, aniž by se to zdálo.
1: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a tak letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost za 30 roků, jo. A já mám leta, když ve 84 máte ráno od se vstávat a jít kopilo, jestli padá s nich nebo je náledí. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starosti obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo? U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý ty, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, dělám jako ústní, jo? A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo? A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo? To je, že bych si vzal na něho 200 korun na hodinu a on se tam fláká, to se musí hlídat, jo? No to mě aj třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl takový taky dozor, jo?
0: Aha.
1: Že říká, tam ten dlouhej
0: nedělali?
1: A on se držel pivo a kouřil, jo? No tak bum, a 10 000 no. Pozdíl, jo?
0: No jo.
1: No? Takže to jsou ty našovi ty ústní smlouvy, no? Takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo?
0: Takže doporučujete opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by...
1: No, takže...
0: Proklid.
1: Podstatně mám hodně za těch 30 roků, kde to bylo zaměstnance, co se zaměstnával a tak, no.
0: Mm-hmm.
1: A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jo. jak se mě zavěstává a musel posvětit.
0: Jo, tak jak život no. přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
1: Ano, paníčku, podobně a dobrou noc.
0: Mějte se moc pěkně, nashledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě... To už je
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Já nemůžu, protože mám zrovnou a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takový 25 let.
0: Uh-huh.
1: A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svolil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval,
0: uh-huh.
1: Protože jeho rodina ho nahecovala na chatu a zbyl jsem v budování já a ten můj kamoš. Ne?
0: Uh-huh.
1: A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Vysočině tady u náměstě,
0: uh-huh.
1: Takže že tam budem že on bude duchový já a že tam budem spolu vyjetovat, ne?
0: Jo, jo.
1: A ty si představte, že já on normálně asi 2 roky duchově byl a zemřel, ne?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, já jsem neměl nic žádnou slovu s ním, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit ty.
0: Mm-hmm.
1: Tak to byla domluva, ne? A teď si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já se ztratila klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dál Karel? A říkám, tady máš klíče, ne? A došlo to tak, že to už je takové 16 roků, když je na stanovi boží, jo?
0: Mm-hmm.
1: A za těch 16 roků se neozvala, že by mě řekla, pojď se tam prosím ti rekreovat a tak dále.
0: Něco prostě, ano, a ano. Mm.
1: Já jsem to projednával s klukem mým a on říká, ty seš takové blbe, že jsi nechal tu slovu. Já jsem totiž nepředpokládal, že on zemře.
0: Jo, jo, já vím, dějou se věci zkrátka v životě lidském.
1: Takže jsem dopadl se na uklumce, ale to prostě člověk nepředpokládá, jo.
0: Takže ale bohužel se stalo. No.
1: Všechno do koša, no.
0: Jo. Takže když byste se mohl vrátit zpátky, tak rozhodně zkrátka nějakou smlouvu a nějakou domluvu mít, aby potom byl doklad pro ty nejbližší nebo pro tu protistranu, pro ty další pozůstalé a tak dále, že jo?
1: Od té doby jsou ječené.
0: Hmm.
1: A je takové...
0: Opatrné, jo? Oldo, opatrné, jo?
1: Když si na to vzpomněl, tak mě nedává.
0: Jo. Jo, jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
1: Děkuji vám, dobrou noc.
0: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožera je skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuji moc krát.
1: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
0: No.
1: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě domek v Hradci Králové. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. Jo, to nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roků. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a my jsme měli akorát 0,5 metru vedle baráku a to oni nechtěli, že tak si prostě vybrali ten vjezd a to. No tak my jsme to tak nechali, ale protože se nám podařilo přikoupit od souseda 100 metrů ještě, no přišli z geodézie, rozměřili to. No, napsali nám číslo parket, nebo parcel, že? A prostě zaregistrovalo se to na katastrálním úřadě. No a postupně se nám nájemníci jako vystěhovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
0: Ano.
1: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval, zastupoval nás a i ty spolumajitele. Tak jsme si prostě vzali novýho právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír. Jako s nima a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každej tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svého materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zazbylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfas, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukradl jako dětský vláček. No, měli jsme s nima problémy. Dovršilo to tím, když mě jako paní řekla, že abych moc jako s nájemníkama se nedávala do nějakého kamarádství, že by se nemuseli jako s

0: stěhovat. Mm-hmm. No mě to tak dopálilo, já jsem říkala, pane Bože, ona mě snad bude diktovat, s kým můžu mluvit.
1: Jo, jo, jo.
0: No, stěhovali jsme se sem v 66. roce a v 90. roce jsme teprve měli kolaudací na rodinný dům a celou tu dobu se nám to tak letálo. Takže
1: máte zkušeností víc než dost, že jo?
0: Víc než dost a bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
1: Všechno napsat na papír, tak, aby bylo dáno ano, prostě a zapsáno.
0: A všechno, aby se to... No, užili jsme si nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
1: takže i když to bude s přáteli cokoliv, tak radši zapsat prostě.
0: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
1: Pak no jo, říká se pořád, jak dělá přátelé. Velký,
0: no, moc velký problémy. No, v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
1: Ano.
0: Tak, to je tak.
1: Ale nemusí to platit z druhé strany. Boženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
0: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kolář, navzdory hříchům, tolik písnička, no a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takhle takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém, tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal uklid v jedné prostě pro jednu společnost a uklid, prostě jsem dělal uklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak 3 dny volná, jako pracovní 3 dny, jo. Mm-hmm. Ono to bylo i ze sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty 3 dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty 3 dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal nakonec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, že si klidně ty 3 dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom, a vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel. Jako. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic neříkal, ale jako, že tam pak najednou někde na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak, třeba písemně, abych se tím pak mohl ohradit.
0: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano, ano.
1: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako že bych si jen tak jako nepřišel do práce, nechal je tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, No, takže to nebylo. Jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná bylo něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvih a kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
0: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby.
1: Nemuselo, nám si na to příště.
0: to pak mnozí víme, že už příště by mělo být o něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no to víme.
1: Jasně. Chybama se člověk učí.
0: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrti, na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti všech.
1: Já jsem chtěl ještě poprosit paní, to můžu říct,
0: určitě,
1: tu pozvánku.
0: Určitě, řekněte. No jasně, řekněte.
1: Tak to je super. Tak teďka už je to teda tenhle víkend, takže těžko, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška z Ořechova, která občas volá, tak zase spunktovala sraz posluchačů noční linky. Zvali jsme spoustu lidí. Někteří můžou, někteří nemůžou. Vy jste se nám ozvala.
0: Já jsem se vám ozvala, ale já budu ráda, když se ozvete vy mě, protože já mám v pátek noční linku tady s vámi.
1: Aha.
0: Jo, takže když se ozvete přímo ze srazu, tak mi bude velkou ctí a velkým potěšením, ano?
1: No, ale ten sraz je v sobotu.
0: Říkáte prvního? No tak jo, takhle, takže pátek večer do soboty, jo, to je pravda, vy jste až v sobotu večer, omlouvám se, já tady s tím kalendářem bojuju vždycky, ano, ano, prvního je až sobota, to je pravda, to je pravda.
1: Takže to zase určitě udělají nějaký fotky, tak když tak to
0: tak
1: bude
0: budeme třeba... budeme rádi, když nám dáte i na vzdálenější místa vědět a moc to užijte, jo?
1: Jasně, jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
0: Není vůbec
1: zač. Bude to ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vás se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
0: No určitě, budu velmi ráda.
1: Super, tak jo.
0: Přijde
1: tak
0: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
1: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
0: zvládne.
1: Ona to zvládne líp, jak já.
0: Dobře, tak se budu těšit.
1: Odesílám těch fotografií moc teda, ještě jako neumím. Tak s tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
0: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc samoc těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
1: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky, mm-hmm. a tak jsem přeladila tady na vás.
0: No, děkujeme za přízeň.
1: Mm-hmm. A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčují nějaké peníze.
0: Jo.
1: Mm. Já teda, mm. už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby
0: půjčit.
1: Prostě mohli mm. ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí.
0: Mm-hmm.
1: A on se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, mm-hmm. teda půjčí,
0: ano, ano.
1: a do roka, že to vrátí. Jo.
0: Mm-hmm.
1: No, ale přešel rok a to je takové blbé. Přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: Čili. A teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to. Ale
0: jo.
1: já jsem vám půjčil 50 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale ještě tehda žila moje mamka a tež prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících.
0: Hmm.
1: No a teď, jak jste ho ven, 40 nebo 50
0: tisíc. Jo, jo, jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali,
0: mm-hmm.
1: no ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové 50, 40, takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo.
0: Mm-hmm.
1: Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo prostě furt je to dokola. Že jo,
0: jako mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále
1: ano,
0: bavíte, jo?
1: Ano, mezi sebou se o tom bavíme, nebo já když jsem sama se sestrou, tak ona, ty ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40.
0: Hmm.
1: Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A tak nějak, je to furt mezi náma. No,
0: a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam,
1: no.
0: nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody?
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a vždycky, však ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo. A věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo o nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale o to by byly to věci nevěřit. V pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové jo, však je to v rodině.
0: Ano,
1: nemusím.
0: Ano. A je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme a je fakt, že se to pak může splést a pomotat.
1: Já věřím tomu,
0: stane
1: ano,
0: se,
1: že ta sestra jako, že není ulhaná, znám ji, není, že by byla nějaký...
0: Že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír. Ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Visí to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou te sestry, někdy tak, jak tak se že odpovídá, se zase na to narazí. Já říkám, víš co, už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, ano, je tak potřeba to dát kledu už teďka v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Tak Soně, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuju moc za zkušenost.
1: Já taky přeju.
0: Budu se těšit zase v noční lince. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: s muzikou a písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý. Abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ. No a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma, co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno, a proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír? Mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz /linka a je tady i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav u vás. Uh-huh. Já jsem na to pyšný, že jsem Jaroslav u vás.
0: Uh-huh.
1: Že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhaře, Strojanovi z Bystrého.
0: Uh-huh.
1: A naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct.
0: Uh-huh.
1: A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat. Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to, jak to přesně to bylo, to byla taková replika. Je to smutné a jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo. A můj tatínek,
0: ano.
1: Jaroslav Uhlas z Bystrého Stranovic,
0: no.
1: Je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem, díky němu jsem poznal svět,
0: no.
1: Díky Evropu, díky němu, tak a bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé věděli. Ale lidé to vědí sice, ano. Ale mě to mrzí. A tatínka to trápí.
0: A tam šlo o nějakou nevím, dohodu, která se nedodržela, jo? Nebo o co šlo konkrétně? Jo.
1: Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu a můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů. A víte, jak je to smutné, jak člověk to nese. Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo neví, člověk neví, jak by, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi, lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no
1: kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje, no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje, a jenom jsem to chtěl říct, že já třeba s mojím brachou jsme pánbu zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbu zaplať, že my jsme v pořádku jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak
0: nepovedlo.
1: Se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já
1: jo,
0: nějak nevidím.
1: Jasné, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni. Ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi...
0: Celé vaší rodině, pokud můžu. Ano.
1: Aby měl sílu s maminkou Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů. A pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. A na telefonu máme paní Ivetu ze Středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů.
0: Hmm.
1: Ale víte, asi nejhorší na tom je, já jsem, mám bratra, rozvedl jsem, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je zlatokopka, a prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle to je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím... Nemůžu, když mluvíte mimo téma, paní Iveto.
1: Myšlenku.
0: No.
1: Rodiče nám dali každému nějak něco a švagrová schrábla 3/4. Ačkoliv mají jedno dítě a já mám teď děti 6 a ona prohlásila, nám to rodiče dali a tím to skončilo.
0: A máte na to nějaký doklad nebo písemnou dohodu s rodiči, kolik co oni komu dali nebo něco?
1: To je právě to, že ano, mám na to důkazy, ale...
0: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste se psali.
1: Ano, ne, doklad, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva, tak ten doklad mám.
0: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
1: Víte co, jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože jsem měla, nebo mám jedinýho bratra, a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. A to jsou ty bolístky. A všecko je to jenom skrz peníze. Všecko je to jenom skrz
0: peníze.
1: Paní
0: Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás, dva sourozence.
1: Ano.
0: Tak proč se podle toho nějakým způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
1: A co si s tím pomůžu?
0: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
1: Já se budu soudit.
0: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
1: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
0: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
1: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
0: Jasně.
1: Protože pak to dopadne tímto způsobem. Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza.
0: Dobře.
1: A nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala. Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechci je s ní šťastný.
0: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezky, hezké dny, ať se vám daří. Jo, naschledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli se psat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na Prahu Nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc, paní Jitko, i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátčí příběh.
0: Ano, povězte.
1: Tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se ptali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz? On tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Takže
1: jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no. Jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že, jo, že si věříme, jo. No, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to obracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod. No.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité, to je něco, jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že jo? Nebo předmanželské smlouvy,
1: ano, jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát a víme, že se dějou takové různé věci a z těch,
1: tak,
0: co se milovali, se stanou největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a také říkal, no, to, když bychom se vzali, tak přece nepůjdeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo, jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i při rozchodu jsem říkala, vidíš to, kdybychom se bývale vzali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle to naštěstí zůstalo jenom,
1: ano,
0: jenom u toho, jakože...
1: Ano, jsem pár švestek, jo. Se říká, šla jsem, no.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no, že to
0: nebylo. Určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano. Dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a to je asi v pořádku. No. Lidé zapomínají, zapomínáme všichni, pak se zbytečně je třeba dohadovat a
1: bohužel lidi se mění třeba někdy
0: hodně. A lidi se mění hodně, všichni se měníme, to je pravda. Dobře, Jano, tak moc vám taky děkuju a přeju vám všechno dobré.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Miroslav Žvěrka a jeden bílý květ. No a krásce po půl jedné pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec kdysi k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do

0: šel, už byl vyučený, vyučil se zedníkem a podnikal. No a měl nehodu, že jo, takže to auto, co měl, tak vlastně už bylo pak nepojízdný, narodil, no a pak, když už se uzdravil, tak mohl začít jenom, že zedník jako bez auta, že jo, ten jako je k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes tu, aby přes banku, že tam by platil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí tu, to auto a bude mi to splácet. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný ty jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal, jeho žena to podepsala. Teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství k nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jejich příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. No a když se rozvedli, tak se s ním musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle, no a tak přestal splácet. No a pak furt se neměl k tomu k splácení, tak jsem mu potom zavolala. Řekla jsem mu to, že jako to není splacený a kdy mi to splatí. No pak jsem zasvolala, nějak to nechtěl brát, protože věděl, že jsem to já, že jo. No až pak mi to nakonec vzal a tak jsem mu řekla, že teda jestli mi to nesplatí, takže to vemu soudní cestou a že to bude mít dražší. Že bude muset prostě zaplatit možná i nějaký úroky, ale hlavně soudní výlohy by zaplatil, že jo?
1: Ano.
0: On asi, jestli si to někde ověřoval nebo co, tak potom po čase, když jsem mu zavolala, jak to teda bude, no tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil. Vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak...
1: Doplatil všechno nakonec teda, jo, dokonce.
0: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem mu půjčila.
1: Ano.
0: Abych to držela.
1: Jenom tak mimochodem, jaké jsou...
0: Protože jsem chtěla pomoct.
1: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
0: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli protože potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu, protože byl takhle nefér, tak proč bych já mu měla půjčovat peníze, že jo?
1: Rozumím.
0: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, a poma nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku. Nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo. A možná i se synem, ale já ne, prostě jsem...
1: Rozumím.
0: Tak nějak ukončila ten kontakt.
1: No. Rozumím tomu, že to
0: nemám
1: tak...
0: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo a tak jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a, a už vás netáhne k tomu, abyste se nějak spolu hlásili k sobě.
1: Ano. Horolisti na to mají jedno takové úsloví, když se něco přihodí, tak vždycky řeknou, kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal.
0: No,
1: což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Mílo, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
0: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
1: Mějte se krásně a zase v noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak věnování od Lenky Filipové právě končí. No a na telefonu máme z Javorníku paní Emu. Krásnou noc.
1: Krásnou noc všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát. Tak paní Evo, co vás tak napadlo při poslouchání různých příběhů tady a zkušeností?
1: No, tak jako já, pokud mám štěstí, tak se k vám vždycky dovolám.
0: No, vidíte to.
1: Že úžasné, jako, že máte témata úplně perfektní.
0: Děkujeme.
1: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích a to. Tak my s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, že jsem měla dva syny. Darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů z pojistku na dva roky Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice, což barák jako spláchlo. No a pak se tedy vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
0: Jo.
1: Takže přišla o barák. No ale, a jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No, a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
0: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
1: No, já jsem šla z práce.
0: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
1: ano,
0: podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, a nebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak. A není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
1: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
0: Dáváte, děláte to? No super.
1: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
0: Už se někdo urazil, že jste přišla s papírem,
1: no,
0: že to chcete sepsat.
1: No, byli strašně urazení. Fakt? Jsem řekla, tady mi dlužíš 3 měsíce 5 000, jako chodíš do hospody na pivo.
0: Jo.
1: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
0: no,
1: tak musíš mít. Jako jak máš na hospodu.
0: Takže vlastně přijdete s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
1: Tak, už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
0: Tak vy musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty prachy zpátky.
1: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, když potřebuje nutně,
0: ano.
1: A má výplatu,
0: ano.
1: Tak přijde. A hned mi to dává, protože ví, že příště by nestala ani korunu.
0: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
1: Ne,
0: a dotyčný prostě odejde, nestalo. Protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte s nima v pořádku?
1: Ne, opravdu, musím to říkat vašim kolegům.
0: Funguje to, jo?
1: 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
0: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
1: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
0: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale že třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl. A
1: ne,
0: tak.
1: Opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by nepřišli. Zůstal něco dlužen. Opravdu ne.
0: Tak
1: já to umím hlídat.
0: To je dobrá zkušenost tohle. Ano, ano, ano.
1: No ale třeba říkám, já jsem třeba z práce a pustila jsem téma a ta se říkala, tu paní říkala o těch penězách a říkám, to byla asi jako moje dcera. Jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím. Ale řeknu, dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes na to mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2 000, tady je máš. A ona opravdu 10. přiběhne z pošty a mi ty peníze vrací. A ví jedno, že může přijít znova.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
1: Ale jsou lidi, kteří si půjčili
0: A už se ne.
1: Pak se mi uháněla a říkám, tak to ne.
0: Už se jako, neobjevovali.
1: Už to jako, já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu. Jo. Hmm. Byla jsem v situaci, když sama jsem vysvětlovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, který jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
0: Hmm. No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
1: ale
0: věci.
1: Ale stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek na jídlo, že má pět dětí a měla až v pondělí peníze. Říkám, jo,
0: není problém.
1: Jako, půjčila jsem mi peníze a z hodou okolností přijela za mnou kamarádka a tak jsme šli do města, říkám, zajdem si tam na večeři a ona seděla v té restauraci svým milencem a platila tu večeři. To bylo v pátek večer a v sobotu ráno poslala svého syna, který byl, na kterého jsem hodně trpěla, protože...
0: Už prosím jenom velmi stručně, ano, on je ten čas k nám neúprosný.
1: Jo, prostě to děcko bylo postižené a ona poslala s lístečkem, ať ji půjčím ještě 500 korun, protože nemá na jídlo pro děcka.
0: Jo.
1: Tak jsem mi na ten lístečku napsala, jestli jsi nakrmí děcka, tak je pošli ke mně a jim dám nájezd.
0: A je to vyřešeno.
1: Ale peníze nepůjčím, protože si za peníze pro děcka šla s tím svojím milencem na večer.
0: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím poděkovat, děkuju moc krát, ať se vám daří, hezké dny, hodně úspěchů v práci a zase někdy v noční lince. Mějte se krásně, děkuju.
1: A já bych chtěla pozdravit všechny posluchače, hlavně vás
0: děkuju.
1: A vaše kolegy, protože za ně mám hodně štěstí.
0: Děkujeme, děkujeme.
1: A jenom jsem se chtěla, že dneska vysíláte odkud?
0: Z Prahy. Jo? Tak jo, naslyšenou, dobrou noc, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byla Eva Farná a písnička Všechno nebo nic. No a pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále noční linky středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše, všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz a přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak nakonec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v noční linci, ale i u našich dalších pořadů. A pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude tak jako vždycky v jednu hodinu v noci. Divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno, dobrou noc, děkuju moc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Od prvního dílu Toulek českou minulostí jsme zatím odvysílali 335 schůzek. Tato je 336. Věnujeme ji ozdobě vlasti, etc. Ono těch ozdobných přívlastků bylo ještě víc a patřili panu Vilémovi z Rožmberka. Z dalších jmen, která přicházejí v úvahu, je na místě uvést průvodce tímto seriálem. Jsou to
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, jenž tyto rozhlasové půlhodinky připravuje jí se inspirován knížkami Petra Hory Hořejše, jakož i dalšími prameny a literaturou. Díky režisérovi dostává veškeré snažení všech přítomných vysílatelný tvar.
2: Ano, Jaromír Ostrý
1: se jmenuje. A my všichni jsme rádi, že tak můžeme v Českém rozhlase Brno činit pro vlny Českého rozhlasu 2.
4: Léta páně 1535. umřela Kateřina, královna anglická, s kterou se Jindřich VIII., král anglický a manžel její, rozvedl. Téhož léta v Englandu slavný a učený muž Thomas Morus z rozkazu královského sťat, protože svoliti nechtěl k rozvedení manželstva mezi králem a královnou. A téhož léta se čte, kterak okolo města Alexandrie po zarmouceném krupobytí ukázalo se veliké množství ptactva přespolního, jim neznámého.
1: Kromě úmrtí, poprav a přemnožení ptáků se toho jinak nevýznamného roku nic pozoruhodného nepřihodilo.
3: Snad ještě, že ve Znojmě bylo na sněmu přijato zřízení zemské markrabství moravského.
0: Což byla první moravská ústava, schválená stavy i panovníkem.
1: Dnes opravdu jen historická relikvie Moravě věru nemnoho k čemu.
3: Ale jedno datum toho roku bychom vynechat neměli.
1: Ano, které?
3: 10. březen roku 1535.
1: A co pak se toho dne stalo?
3: Narodilo se dítě pohlaví mužského.
1: Jméno?
3: Vilém.
1: Příjmení?
3: Rožmberg.
4: 11. generaci rožmberského rodu tvořili sice 4 dospělí bratři, ale 3 z nich se nikdy nestali skutečnými osobnostmi. Toto pokolení nedalo českému státu velké politiky. Ale co bylo pro budoucnost Rožmberku ještě horší, postrádalo i mužské potomky.
1: Nahlédli jsme do knihy profesora Jaroslava Pánka, kterou tento historik věnoval právě Vilémovi z Rožmberka.
3: Nejstarší z bratří Jan vstoupil do řádu Johanitů a legitimního nástupce splodit nemohl.
0: Další jménem Petr zůstal neženat a tak se sám vyčlenil z generační posloupnosti.
3: Jindřich zemřel předčasně ve 30 letech.
0: Takže ze 4 bratří zůstal jako jediná naděje Jošt, toho jména v rožmberském rodu třetí.
1: Zdálo by se, že 4 dospělí muži snad dokážou zajistit pokračování rodu po meči. Leč, jak vidno, nemusí tomu být i tak.
3: Ani Jošt třetí neměl zpočátku štěstí.
0: Jeho první manželství s Rakušankou Bohunkou skončilo sotva po roce, kdy jeho žena zaplatila narození dítěte vlastním životem.
3: A ještě ke všemu se narodila dcera.
0: Naštěstí tu byl panovník Ferdinand I., který váhavému Joštovi dohodil novou manželku.
3: Jmenovala se Anna a byla opět z významného rakouského rodu, hrabat z Rogendorfu.
1: Proč pak se montoval habsburský král do manželského štěstí českého rodu?
0: Protože Rogendorfové byli z Habsburky velice za dobře.
3: A král potřeboval, aby ti, co s ním byli za dobře, se dali dohromady s těmi, se kterými by bylo také dobře být za dobře.
0: Nehledě na to, že takový sňatek z politických důvodů přinášel užitek prostě všem zúčastněným stranám.
4: Rožmberkové, kteří si až dosud hledali nevěsty převážně v zemích české koruny, vstoupili tak do mezinárodní společnosti vysoké aristokracie. V ní bylo samozřejmostí, že se spříznění a sešvagření velmoži vzájemně podporují a že se zbližují ve svých politických záměrech. Partnerství na úrovni vysoce privilegované elity vytvářelo potřebnou síť konexí, otvíralo dveře k panovníkovi a k nejvyšším úřadům, usnadňovalo prosazování osobních záměrů při administrativních sněmovních i soudních jednáních. Takto zvýšená společenská prestiž se pak stávala oporou jednotlivce i rodu.
5: Takže Rožmberský jošt tím, že si vzal Rogendorfovic Aničku, si náramně polepšil.
3: To bez pochyby učinil, ale pořád to nebylo ono, dokud...
5: Dokud co?
3: Dokud tu nebyl potomek.
0: Tedy živý potomek.
3: Protože Joštovi se sice hned v roce po svatbě následujícím narodil jako prvorozené dítě syn.
0: Ten ale po půl roce života zemřel.
3: Jako druhé dítě přišla na svět dcera.
0: Třetí byl opět syn.
3: Jenže ten odešel pár dní po svých prvních narozeninách.
0: Tři děti.
3: A z nich naživu pouze jedna dcera.
0: Naštěstí během 8 let, během kterých paní Anna porodila 7 dětí, celkem 4 byly pohlaví mužského. A co bylo hlavní, 2 vydržely.
4: Po 5letém manželství se rodiče dočkali vytouženého syna Viléma. K němuž za 4 léta na to přibyl Benjamínek Petr Vok. Největší pozornost se ovšem soustředila k Vilémovi, který přišel na svět 10. března 1535. roku před 10. hodinou dopolední. Jeho rodištěm se stal hornorakouský zámek Schützendorf, kde matka po nedávné smrti ročního synáčka hledala útěchu v kruhu příbuzných. Dítě dostalo v rožmberském rodu jméno dosud neobvyklé, za to však zdůrazňující těsné vztahy s matčiným rodem. Samotné pojmenování mělo vyjádřit pojítko mezi rakouskou a českou aristokracií a zdůraznit naplnění záměru, který stál již v pozadí sňatku mezi Vilémovými rodiči.
3: S plozením 2 synů, kteří se dočkali dospělosti, splnil Jošt III. Svou úlohu jako uchovatel rodu a zakladatel další generace.
0: Kromě šetrného nakládání s majetkem a vedle knížek o štěpování, kterými obohatil českou hospodářskou literaturu, to byl jediný skutečně významný čin, jímž se zapsal do českých dějin.
5: Aspoň něco. Někteří toho vykonali daleko méně.
0: Víc už toho nestihl.
3: Ve svých 50 letech v důsledku nezdařeného chirurgického zákroku náhle zemřel.
5: Malému Vilémovi byly 4 roky, Petru Vokovi 14 dní.
3: Vladařství nad rožmberským panstvím převzal jediný plnoletý Rožmberg, Joštův bratr Petr, zvaný Kulhavý.
0: Svoji úlohu pochopil tak, že má připravit půdu pro svého synovce a po zbývajících 6 let svého života se upřímně snažil o zvelebení rožmberského majetku.
3: V tom byl ovšem zádrhel.
5: Zádrhel jakého druhu?
3: Šlo o peníze. Petr byl totiž skrblík, jakého bys pohledal, s čímž se vdova Anna rozhodně nemínila smířit.
0: Na jedné straně malicherný Rožmberg, který by si pro groš nechal koleno vrtat.
3: Na straně druhé jeho švagrová, vrozenou velkorysostí a hlubším vzděláním, rozhodně neoplývající.
5: To nemohlo dopadnout dobře.
3: A taky že ne.
0: Sám panovník se musel do té rodinné tahanice vložit.
3: Petr byl nucen zaplatit Aně její věno za okrouhlené na slušnou částku 9 000 zlatých.
0: Tomu málem utrhlo srdce.
3: A navíc jí byl povinen vydat osobní klenoty. 6 koní s vozem, peřiny, polštáře a příslušenství na 6 loží.
0: Což mu srdce utrhlo skoro definitivně.
3: Dohoda dále stanovila, že Anna musí českokrumlovský zámek opustit a vystěhovat se, aniž by vznášela další nároky vůči novému rožmberskému vladaři.
4: Rodinný rozkol i jeho řešení se nejtíživěji dotkli Joštových dětí, bez tak polovičních sirotků, kteří byli nyní na několik let odděleni od matky. Nešťastné okolnosti asi nejvíc poznamenali 6letého Viléma. Na vlastní oči viděl, jak 1,5 roku trvají rozepře v rodu, který vlastnil celá panství, města a hrady, a jak dospívají až k ubohému handrkování o ložní prádlo a stříbrné koflíky. Hluboký zážitek malodušného prostředí se mohl stát podhoubím Vilémova vnitřního vzdoru proti životnímu stylu, jaký mu předváděli jeho nejbližší příbuzní. v mladém Rožmberkovi patrně už od dětství probouzel mimořádně silnou potřebu dokazovat sobě i svému okolí nevšední bohatství, přepych a schopnost velkorysého vystupování.
0: Sirotci našli útočiště v Jindřichově Hradci, kde se jim teta Anna z Hradce snažila zapuzenou matku jak mohla nahradit.
3: Vilém však toto bezpečné závětří se svými sourozenci nezdílel.
5: Jaké s ním měl poručník úmysly?
3: Tomu sedmiletému klukovi bylo třeba zajistit pravidelnou výuku.
5: Ale v Českém Krumlově, ku příkladu, byla latinská škola.
3: Jenže ji navštěvovali i rožmberští poddaní.
5: No, a co?
3: Budoucí vladař v jedněch školních škamnech, ku příkladu s budoucím písařem.
5: Proč ne?
3: Daleko důležitější než získání školních vědomostí je prošlechtit se... Co? No co?
5: Co? No nevím.
3: Přece pravidelný styk...
5: Prosím?
3: Nedořekl jsem. Pravidelný styk s vrstevníky z předních aristokratických rodin, přičemž si nastávající vladař osvojí společenské vystupování na patřičné úrovni, tolik důležité pro politickou činnost.
0: Prostě, aby byl mezi svými.
3: No a takových elitních škol, odpovídajících vysokým nárokům předních panských rodů, nebylo v našich zemích zrovna nazbyt.
0: Jednu z nich založil v Mladé Boleslavi pan krajíř z Krajku. Původně pro své čtyři synky, ale nakonec tam zbylo místo i pro další šlechtické potomky.
3: A právě tam poslal Petr z Rožmberka Viléma.
0: On, pan z Rožmberka, sice věděl, že škola v Mladé Boleslavi je drobet zamořena bratrskou vírou.
3: Ale později si to jako katolík přece jenom rozmyslel a hledal zadní vrátka, kterými by Viléma stáhl zpátky.
0: A kdo hledá, najde. Na Boleslavsku se rozšířila morová rána a tím pádem Vilémova studia mohla rázem skončit.
5: Jak se jmenovala jeho další studijní štace?
0: Pasov.
4: Napomohli rakouští příbuzní, hlavně spřízněný pasovský biskup Wolfgang ze Salmu.
5: Uvádí profesor Jaroslav Pánek.
4: Ten zřídil v Pasově při katedrále výtečný vzdělávací ústav pro mládež z nejvyšších aristokratických kruhů. Zdejší učitelé kladli zvláštní důraz na etiku, latinskou rétoriku a historii, jakožto obory, které měly nejvíc přispět příštímu veřejnému působení žáka. Hodně času věnovali četbě a výkladu křesťanských a latinských textů, v popředí stálo pochopitelně náboženství, slabinou byl nezájem o přírodní vědy a dokonce opomíjení základů aritmetiky. Počty byly tehdy pokládány za velmi obtížnou disciplínu.
5: Pro mnohé takovou zůstaly do dneška.
4: Pracovali totiž se složitými kombinacemi římských a arabských číslic, navíc s velmi členitou soustavou měrných jednotek. Nicméně jejich potřebnost v praktickém životě se stále zvětšovala, a to i pro šlechtice, který si chtěl udržet přehled o své majetku a měl v úmyslu alespoň zhruba kontrolovat svoje úředníky.
3: S Vilémovou matematikou to tedy nebylo zpočátku moc slavné.
0: Ale česky mluvit se neodnaučil.
5: Přitom to měl v tomto ohledu dost těžké.
0: Ano. Maminka byla Rakušanka a se svými dětmi mluvila a psala jim výhradně německy.
3: Tatínek Jošt, který nedal na češtinu dopustit, brzy zemřel.
0: Na škole v Mladé Boleslavi se Vilém nestačil nic naučit.
3: A hned na toho začala ovlivňovat latina a němčina v Pasově.
0: Naštěstí tu byli poručníci. Nejprve strýček Petr a po jeho smrti trojice českých pánů, která ho vystřídala.
3: Jeden z nich, pan z Gutenštejna, poslal svému chráněnci do Pasova vlastní spis.
0: Byl to traktát o lásce k Bohu a k bližnímu.
3: A k němu přibalil bedlivé napomenutí.
4: A obzvláštně žádám, že pilnost míti budete s jinými, kteříž při vás časem bývají, jenž tu řeč umějí, mluvíce, abyste česky nezapomenuli. Neboť vám je toho, jakožto tomu, kterýž v zemi české své zboží a panství má, potřebí. A bez toho jazyka nelze býti může.
3: Dočasný rožmberský vladař Petr,
0: panující na místo nedospělého Viléma, kterému poručníkoval,
3: byl sice držgrešle, ale jako ekonom Rožmberkům hodně pomohl.
0: Zbavil jejich panství většiny finančních závazků.
3: Začal pro svého synovce stavět palác na Pražském hradě.
0: Nahromadil takové množství volných peněžních prostředků, že po jeho smrti bylo v rožmberské pokladně napočteno přes 27 000 kop grošů míšeňských.
5: To bylo hodně?
0: To bylo víc než dost. Představovalo to v tehdejší době hodnotu menšího panství.
3: Petr tušil, že se Vilémovi plnoletosti nedožije.
0: Ustanovil proto ve své závěti poručníky ze tří spřátelených rodů.
3: Gutenštejna, Šternberka a Šlika.
0: No a v klidu zesnul.
4: Všichni tři poručníci se brzy na to sešli na Českokrumlovském zámku, aby pořídili podrobný inventář obrovského sirotčího jmění, které měli opatrovat do chvíle, kdy dosáhne plnoletosti nejstarší mužský dědic.
5: Tomu bylo tehdy právě 10 let.
4: Na poručníky měl Vilém štěstí. Patřili ke stoupencům aktivního rozvoje výroby na šlechtickém velkostatku a navíc to nebyli chamtivci, kteří by se chtěli obohatit na úkor bezbranných sirotků. Postarali se o řádnou správu statků, o rozmnožení pozemkového majetku, nákupy v sousedství rožimberského domínia a také o zvýšení peněžních příjmů od poddaných.
5: Zkrátka investovali, nakupovali a vybírali daně.
4: Matka rožimberských sirotků se mohla vrátit na Krumlov a setkat se po létech se svými dětmi.
3: Až na Viléma, ten zůstal v Pasově.
0: Se svým mladším bratrem si sice dopisoval.
3: Ale na těch dopisech bylo vidět, jak se odstup mezi oběma sourozenci rozšiřoval.
4: Pan Petříček.
3: Ten zůstával pořád dětskem, zatímco...
4: Na pana Vilímka.
3: Nahlíželi všichni jako na budoucího vladaře, k němuž je třeba přistupovat s patřičnou úctou.
0: Oba bratři si už nemohli ani nezávazně tykat.
4: Nejmilejší pan bratr.
5: Tak ostatní sourozenci svému nejstaršímu říkali.
0: Ano, nejmilejší pan bratr začal být pro ně na prvém místě nespochybnitelnou autoritou.

0: Kdy pak ochutnal Vilém světa, jakožto dospělý?
1: Tomu bylo 15 let.
0: A to byli všichni tehdejší chlapci plnoletí už po 15?
1: Kde pak? Dočkali se většinou až po 20 letech.
2: I když se zpravidla ženili dřív.
1: Tehdy vystavil pasovský biskup Wolfgang svému chráněnci to nejlepší možné vysvědčení. Napsal, že je pro život připraven tak, aby z něho vyrostla
3: vlasti své ozdoba, rodu svého okrášlení, všech ctností a umění snažní ochránce.
0: Takže před Vilémem se otevíral svět.
2: Ale nejprve mu musel být otevřen svět panovnického dvora krále Ferdinanda I.
1: Říkalo se tomu oficiální prezentace.
2: Aby se mohl prezentovat, jak se patří, musel si vybudovat nezbytné šlechtické zázemí s asi 10 dvořany.
1: Bylo zapotřebí odstranit mezery ve vzdělání a natrénovat etiketu.
2: S tím měl jeho preceptor dost problémy, protože sebevědomý 15-letý Rožmberg rozhodně odmítal roli školáka.
1: Nešťastný učitel, který si už s tím klukem nevěděl rady, psal v dopisech stížnosti poručníkům, že
3: nezachovává je náležitého řádu, pán mladý špatně práce moje užíti mohl.
1: Vilém si na vídeňský dvůr ale rychle zvykl.
0: A co ten nový život obnášel?
1: Hony a zábavy. Sám uspořádal několik nákladných hostin.
2: Aby se i po této stránce představil na náležité úrovni, vyžádal si z Českého Krumlova zásilku stříbra.
0: Co s tím kovem?
2: Na nádobí.
3: Pan mladý by v přidvoře krále římského nechtěl autority své snížiti a tak nařídil, aby mu odesláno bylo z Krumlova 0,5 hřiven stříbra na mísy a nádoby stříbrné, kterýchž by pak při jídle užíval.
2: A sotva byl v 16 prohlášen skutečně plnoletým a nastoupil svoje práva vladaře domu Rožmberského, zahájil okamžitě dlouhý, mnoho let trvající proces s knížaty splavna o první místo na soudě zemském. Dokazoval a obhajoval proti nim, že
3: vždycky páně z Rožmberka před knížaty v relacích místo mívali a také v soudu zemském, ještě pán z Rožmberka netoliko od 400 let rodu knížecího býti ráčí, ale mnohem více, což kdyby k tomu přijít mělo, to by se ukázalo.
1: Což se v zápětí v skutku ukázalo.
0: Slyšel jsem správně, před a za slovesem ukázalo uvozovky?
1: V skutku tam byly.
0: A jak se teda ukázalo, že rod pánů z Rožmberka je mnohem starší než jenom těch 400 let?
3: Kdybych o tu pouhou spravedlivost připraven byl, nemínil bych v Čechách zůstat, než tam zase obrátit se, odkudž můj původ jest, to jest do Itálie.
0: Rožmberkové byli Italové?
1: To by bylo málo.
0: No, tak co byli nebo měli být?
1: Antičtí Římané.
0: V skutku?
1: V skutku.
2: Už od 14. století začali prosazovat myšlenku, že pocházejí z rodu Ursíny.
0: A byli?
2: To se ví, že nebyli.
3: Při nastoupení pana Viléma v dědictví rodové
0: dozvídáme se od historika Zdeňka Kalisty.
3: Vypočítává jeho životopis, že postoupeno mu bylo panství krumlovské s 3200 osedlými,
0: což je počet obsazených gruntů, nikoli počet obyvatel.
3: Novohradské se 1700, Rožmberské se 750, Helfenburské se 710, Choustnické s 870, Milčínské s 200, město Prachatice s vesnicemi s 230 usedlými, klášterství kláštera Vyšebrodského, Zlatokorunského, Třeboňského, Borovanského a Panenského v Krumlově, jakož i Vimperské panství, Drslavice, Lhenice s vesnicemi, dále potom dostal z toho zboží, které dosud držela paní Anna Rožmberská z Hradce, a ještě jiné. Opravdové knížectví, které rozsahem nemělo tehdy v království českém a vůbec v našich zemích sobě rovného.
2: Když přišel dramatický rok 1547,
0: kdy, jak víme, se čeští páni poněkud spackaně vzbouřili proti svému habsburskému panovníkovi,
2: tak si Vilém z Rožmberka podle dobového zvyku zvolil heslo.
1: Mělo ve zkratce vyjadřovat jeho hlavní životní zásadu.
0: V onom roce měl Vilík 12 let. To už mu bylo zcela jasno ohledně životních zásad?
1: Asi ano.
2: Každopádně nesáhl po některém z křesťanských úsloví, které by představovalo jeho postoj k náboženství.
1: Nezvolil si ani žádné z citově jímavých nebo útěšných zvolání, v jakých si líbovali jeho současníci.
2: Kdepak on zalovil v antické moudrosti.
0: Na 12letého klučíka měl podivuhodné literární lásky.
2: V Svetoniově životopise božského Augusta mu padlo do oka císařovo oblíbené rčení.
3: Speude braudeos.
0: Měli bychom si je přeložit.
2: Totéž jako latinské
3: festina lente.
0: Česky?
3: Pospíchej pomalu.
2: Vilém si je trošku poupravil do němčiny.
3: Eile mit Vernunft.
0: Tedy?
3: Pospíchej s rozumem.
0: Zůstal tomuto sloganu Vilém věrný?
2: Zůstal po celý život.
1: Uvážlivá zdrženlivost se stala společným jmenovatelem jeho politické činnosti.
2: Okamžiků, kdy vypadl z této role, bylo jenom několik.
1: Jeden z nich patří k samému počátku Vilémova vladařství.
3: Převzetí vlády nad největším šlechtickým domíniem v království českém bylo pro 16-letého mladíka natolik vzrušující událostí, že zapomněl na dobrá předsevzetí a podlehl nedočkavosti. Od krále Ferdinanda získal list, aby oba zbylí poručníci předali právoplatnému dědici jeho majetek.
2: Pan z Gutensteina byl už po smrti.
1: A Jeroným Šlik právě umíral.
3: Na smrtedlném loži pro těžkou a nesnesitelnou nemoc svou, více na onen svět než na tento hleděv, bez odpornosti mocný list od sebe vzal.
0: Jakože odevzdal Vilémovi plné moci.
2: Ještě však zbýval poslední, třetí poručník.
1: A tím byl pan Oldřich ze Šternberka.
2: Ten s rezignací na rožmberské poručnictví moc nepospíchal.
1: Omlouval se nemocí svého starého otce i vlastní chorobou a žádal o odklad.
2: Za takových okolností se slušelo vyčkat příjezdu pana poručníka na Českokrumlovský hrad
1: a odměnit jej aspoň účastí na slavnostním nástupu nového vladaře.
2: Šternberg se řadu let poctivě staral o rožmberský majetek a kromě zákonem předepsaného poděkování si skutečně zasloužil i upřímnou vděčnost.
0: Jenomže Vilém byl netrpělivý. U mladíků jeho věku to ostatně není řídká vlastnost.
2: Pan Vilém prohlásil, že déle než 3 týdny čekat nebude.
1: Oldřich za takových okolností snad ani neměl chuť se uzdravit. A tak za sebe poslal 2 splnomocněné rytíře.
2: Vilémovi to všechno došlo až ex post. A tak sedl, napsal svému poslednímu poručníkovi list, ve kterém slíbil, že bude za všechno...
3: Což jste k dobrému a užitečnému mému a bratra mého, pana Petra Voka, v mé mladosti pracovati ráčili, rád dobrým přátelstvím odplacovati a odsluhovati.
2: Uprostřed května roku 1551. zahájil Vilém z Rožmberka své víc než 40leté vladařství.
1: Za tu dobu se jeho država rozšířila ziskem nových statků do středních, jihozápadních a severních Čech, dokonce i do Slezska a patřilo k ní i panství Haslach za hranicemi v Rakousku.
0: Když spočítáme rodiny všech rožmberských daňových poplatníků, tak kolik měl Vilém poddaných?
2: Asi 70 000.
0: A celé království?
1: Střízlivé odhady udávají něco přes 1 000 000 obyvatel.
0: To znamená, že 16-letý Rožmberg ovládal...
2: Zhruba 7% veškeré populace země.
1: Stal se přímou vrchností asi 15 obyvatelstva Českého království.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: 20. červenec roku 1941 měl v rodném listě zapsaný textař, zpěvák, muzikant a divadelní autor spjatý s divadlem Semafor Jiří Grossman. V těchto dnech si připomínáme 85. výročí jeho narození. Zavzpomínat na jednoho z členů autorské dvojice Šimek Grossman můžete na Českém rozhlase Pohoda právě teď v následujícím pořadu.

Vážení přátelé, hlásíme se vám z divadla Jiřího Wolkera s přímým přenosem pořadu, který pro vás každý měsíc společně připravuje hudební a literární redakce Československého rozhlasu. Vysíláme Radio Nocturno.

Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pátém májovém radionokturnu, které pro nás také tentokrát připravilo divadlo Semafor s orchestrem, který nese název Country Beat. První píseň, a bude to duet v opeře, vám